problém, ať se nahlcovým spíší, ke najmu dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hlucom spíší, ty najmout dá. Jo, jo. Kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

Mohelnický folkfest a jeho 7. ročník se rychle blíží, ale my se v pořadu Na cestě vrátíme ještě na loňský ročník, protože nám zbývá spousta muziky, kterou tady zaznamenal Český rozhlas Olomouc. Budeme poslouchat folk team a Věru Šustekovou s jejími hosty, kteří vystoupili na scéně velké. A vypravíme se i na Morava scénu, odkud nám zahrají kapely Do větru a FT s tebou. Klidný poslech přeje Jarka Nosková a začneme folk teamem.

Folk Team vystoupil na Mohelnickém folkfestu na Morava scéně v sobotu odpoledne a přivezl osvědčené folkrockové hity, jako byla třeba úvodní písnička Ještě jsme neumřeli. Tahle ta brněnská kapela hraje už více než 50 let a stále skvěle. A tak dostanou prostor i teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

Folkfest se konává tradičně poslední prázdninový víkend v Mohelnických sadech a v kempu Morava. Loni se konal už šestý ročník a my teď společně posloucháme záznam vystoupení folk týmu z velké scény v sobotu odpoledne.

pořadu Na cestě se z velké scény mohelnického folkfestu, kde dohrál folktým, přesuneme do kempu, kde funguje scéna Morava, a taky tady Český rozhlas Olomouc zaznamenal vystoupení dalších muzikantů. Pokračovat bude kapela s názvem Do větru, která přijela ze Svitav. Hraje muziku folkovou s prvky rocku, funky i latina.

Pokud vás písničky kapely Do větru zaujaly, můžete si celý záznam najít na internetu, protože všechna vystoupení na Moravascéně Mohelnického folkfestu se streamovala na YouTube.

To byla písnička jarní v podání brněnské kapely FT s tebou, která měla za sebou celonoční hraní u pátečního osadního ohně, což je pěkná tradice, která navázala na dostavníky a stále pokračuje. Ovšem na vystoupení muzikantů prospívaná noc nezanechala následky.

kapelou FT s tebou se rozloučíme symbolicky písničkou Domů. A bude to pro dnešek i poslední písnička zaznamenaná Českým rozhlasem Olomouc na Morava scéně Mohelnického folkfestu. Ale potom se ještě jednou vrátíme na scénu velkou.

Jak už jsem uvedla, teď nás čeká v pořadu Na cestě návrat na velkou scénu, kde vystoupila slovenská zpěvačka Věra Šusteková a její hosté.

Věra Šusteková je nejenom zpěvačka a muzikantka, ale i moderátorka, skladatelka a herečka. Ti hosté v názvu jsou skvělí muzikanti. Ve vokálech Věru doplňuje Laura Tománková, na elektrickou kytaru hraje Petr Kavický, dobro Henrich Novák, bicí Marian Kašaj a basa Adam Huděc. A vystoupení Věra Šusteková a hostia v nahrávce Českého rozhlasu Olomouc z Mohelnického folkfestu bude pokračovat.

Pořad Na cestě dospěl ke svému závěru. Věra Šusteková nám zaspívá poslední písničku. Pro dnešek se s loňským 6. ročníkem Mohelnického folkfestu loučí taky Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jitka Němcová. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Dobrý den, tak nevím, jestli se budu bavit, protože tady se na mě svítí a já jsem jako u výslechu, takže můžete pokládat otázky, ale nemám ještě pouta. Všechny světla tady, reflektory na mě svítí, nechápu proč. Vůbec nic nevidím, takže nevidím tady ani na toho Kučeru, který se na mě usmívá.
1: Tak to svítí pan režisér, aby ti dobře nakameroval.
2: A výborně, děkuji.
1: Už praotec Čech věděl nahoře říp, že s úsměvem jde všechno líp.
0: Humoriáda.

0: Dnešní humoriáda zahájená se skupinou Buty a Františkem Dobrotou. Tak Jitko, buď od té Dobroty a řekni nám, co děláš v těchto horkých dnech?
1: V těchto horkých dnech právě jsem natáčená v rádiu, to znamená, že jsem za hvězdu, filmovou hvězdu dokonce. Teď se cítím jako režisérka, která je vždycky za kamerou, tak se cítím jako herečka.
0: A jaký je to pocit být na druhé straně?
1: Já musím říct, že to je já jsem nervózní, ale je to dobře, protože aspoň vím, že to nemají ty herci lehký. Že?
0: No, a aspoň podáš maximální výkon.
1: A podám maximální výkon.
0: No.
1: Já už ho podávám celý týden, abych chtěl něco vědět.
0: A v čem a kde a proč?
1: Protože někdo v klidu má nohy. Teď nikdo nevycházejte, takže vlastně nás všichni poslouchají, co by dělali venku v tom vedru.
0: Vyhlašuješ zákaz vycházení?
1: Já ne, ještě, ale já nemám to.
0: Ještě k bazénu by se mohlo.
1: Do bazénu by se mohlo, no. Ale od pondělka to mám po hodinách, jsem se nezastavila. Po hodinách. Jedna věc za druhou.
0: Nebudu
1: pracovní.
0: Tak to jedna je dobře.
1: Výborně, ale já mám taky už trošku nalítáno, že jo?
0: No to určitě, ale teda ne, to... Vidíš, jak mě svádíš k tomu říct něco, co bych ani říci jindy
1: samozřejmě
0: nechtěl. Tak prosím tě, mezi tím jsme rádi v té tvé velké činnosti, že jsi na nás udělala čas a že nám teď vybereš první výstup. Kdo to bude?
1: Já bych si prosila do této situace, já to řeknu, když jsem na kameru, tak to řeknu hezky, Jaroslava Štercla.
0: Výborně.
2: Dobrý večer. Tak jsem tady. Rád každému ochotně sdělím, zda Čunčulák je eroticky zdatný mládenec habešského původu, či značka ovčího síra z Moravy, vyznamenaná zlatým Merkurem. Ano, takhle jsem dopadl díky televizi. Kde jsou ty doby, kdy jsme si spolu na Silvestra vyprávěli rošťárničky? Třeba o tom, jak manželovi utekla manželka. Třetí den někdo zvoní. Služebná jde otevřít a je překvapena. Je to s tebi milost, paní? A kdo pak by to měl být, ptá se paní přísně. No já myslela, že to je zase nějaký další gratulant. Nebo to o tom, jak sousedka povídá sousedce, jestli není nemocná. Proč myslíte? Už třetí ráno jsem si všimla, že od vás odcházel doktor. Ta druhá se na ní snivě podívá. Poslyšte, ptám se já vás, jestli bude válka, když vidím, jak od vás každý ráno odchází nějaký důstojník. Ano, kde jsou ty doby? Ještě v loni jsem se s vámi zanášel sexem. Ale od vysílání souboje s pamětí, jako když utne. Moc lidí zajímalo, proč právě mě si do toho vybrali. Souboj s pamětí je, to bylo vždycky moje. Hnedka po svatbě to začalo. Co to bylo za tu ordinární blondýnku, co si táhnul včera do toho činžáku v Michli? Blondýna? Bojuju s pamětí? Ale drahoušku, to byl náměstek Venkrbec. Trošku jsme to natáhnuli. Aha, a kdo pak je to kousnul? Kousnul? Bojuju s pamětí. Ale drahoušku, co pak si neslyšela, jaký je Venkrbec na lidi pes? A protože jsem věděl, že Ararat je hora, ne burský voříšky. Už mi u nás v ulici říkají náš druhej palackej. A nejen to, začal jsem dostávat i korespondenci. Vážen pane Štercl, vážím si vašich vědomostí, napsal mě pan Jukajda z Osoblahy. Rád bych s váma uzavřel sázku, jestli víte, co je to pidiďuk. Napište. Vyhrál jste 100. Když nevíte, prohrál jste, pošlete 100. Napíšu vám, co je to pidiďuk. Pátral jsem po pidiďukovi 2 dny. Nic. Poslal jsem teda 100 a obratem jsem obdržel odpověď. Vážen pan Štercl, už si tolik nevážím vašich vědomostí. Pidiďuk je trouba, který se kvůli každý pitomosti nechá připravit o 100.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik souboj s pamětí a Jaroslav Štercl zůstává na Ačku, na Bčku nastupuje František Nepil, tak si vyberte humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900 a teď nám zaspívá Petra Janů.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje, dnešní posádka Jitka Němcová a Pavel Kučera. Náš tým dnes nastoupil v bledě modré, to musíme říct posluchačům, ať mají představu.
3: Ano, já mám tu modrou, já mám tu modrou hezčí.
2: Dobře, si žena, já to uznávám. Nebudu se s tebou dohadovat. Dobře. Ty máš dneska hádavou, tak dobrý, necháme to tak. Přátelé, vyhádejte si, koho chcete dál. Jaroslava Štercla nebo Františka Nepila. Ptáme se vás na telefonu, přidáváme hlasy. Dobrý den.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Němcová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle.
2: Dobrý den.
4: A budem pokračování.
2: Děkujeme. Děkujeme pěkně, hezký den. Zůstaňte svěží, o to tady běží, jak říkáme ve vedrech. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
5: Ano, já zdravím Galantního Patrika a šaramantní paní Němcovou.
3: Mm-hmm. Dobrý den.
2: Dobře, děkujeme. Já taky zdravím Galantního Patrika, tady Pavlík, a jdeme na další telefonát. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, já vás moc zdravím, moji oblíbenkyně speciálně, paní Němcovou.
2: No
6: a jestli můžu poprosit pana Nepila.
2: Prosit, já vás ani taky nemusíte.
3: Moc, já vás taky moc zdravím, děkuji.
2: A děkujeme.
6: Děkuji. Příjemné vysílání.
2: Nápodobně, díky moc. Dobré odpoledne, kdo je tady?
7: No dobrý den, tady je posluchač z Vysočiny. Oba vás pozdravuju. Mm-hmm. Chtěl bych dvojku pana Nepila.
2: Mm-hmm.
7: A můžu jednu vzpomínku k paní Němcové?
3: Určitě, pokud nebude...
2: Těším se na to.
3: Pokud nebude choulostivé.
7: Ne, je to asi tak 5 let, byli jsme s příbuznýma, s malýma dětma v Praze na výletě a šli jsme do Zemědělského muzea. A šli jsme po letných, po letenských sadech.
3: Ano.
7: A protože jsme nevěděli kudy kam, tak jsme se zeptali nějakých dvou dam, který venčili psa. Dostali jsme radu a pak, když jsme odešli dál, tak mě moji příbuzní říkali, kdo to byl? No to byla přece Němcová od Vávy.
3: Výborně. A všimnul jste si i pejska?
7: Všimnul jsem si i pejska, nevím, jestli máte pořád toho stejného.
3: Mám českýho fouska pořád.
7: Ano.
3: Dobře.
2: Tak to, tak to souhlasí, to tak to byla ona.
3: Ano.
2: Paní režisérka. A vaše křestní jméno ještě, ať máme k této historce?
7: Aleš.
2: Aleš.
3: Tak ahoj, tak. Aleši. A děkuji za vzpomínku.
2: Děkujeme. Děkujeme. Tak Jitka ve volném čase ještě dělá průvodkyně poletné.
3: No protože já tam bydlím, víš.
2: No já vím, mě no, to došlo.
3: Došlo ti to, děkuju. No. Já tě dneska fakt napadám.
2: Ne.
3: Dobře.
2: Mě napadají taky věci, ale jo. O tom potom. Tak přátelé, Jarda Štercl nám to vyhrál, v tuto chvíli bude pokračovat.
8: Už od malinka jsem byl povaha zvídavá. Už tenkrát snažil jsem se odpovědět popravdě na všechny mi kladené otázky. Už jako dítě jsem jednou porazil jednu paní na kole. Když jsme vstali, dala mi pár facek a otázala se. To neumíš zvonit? Zvonit jo, odvětil jsem, ale jezdit ne. Pamatuju se, jak jsem již ve druhé třídě základní obecné školy otřásl autoritou pana učitele před celou třídou, když jsem ho upozornil, že kecal není jenom dohazovač prodaný nevěstě, ale kvatemálská měnová jednotka. Ve třetí třídě jsem udivil pedagoga, že Lahore není pouze indické knížectví, ale také slovenský country song. Vstávaj, milá hore, už se rozednívá. A že široko není jenom příslovečné určení místa, ale hlavně horkej vítr v oblasti Středozemního moře. Všichni spolužáci tenkrát věděli, že je Puč populární střelec Slávjev. Ale nikdo netušil, že to taky ozbrojený převrat a zvolání v nouzi nejvyšší. I spolužáci, kteří se v životě dopracovali daleko významnějších postavení než já, ještě dnes si pletou poligámy z Polynézií. Snad proto, že Polynézii tolik neužijou. Mnohokrát jsem se nedočkal vděku za správnou odpověď. Pamatuju, když jsem se s ředitelem Kucbabou vrátil ze služební cesty a celý zničený říká manželce, tak mě, Věruško, někdo v trokadéru vytáhl portmonku. Jaká byla tá, že se zděšeně manželka? Taková vysoká blondýna. Řekl jsem popravdě, ale víckrát mě na služební cestu už sebou nevzal. Ani tenkrát jsem se nezavděčil, když ten pán v nádražní restauraci se ptal vrchního. Pane vrchní, proč je ten řízek tak malej? Já mu řekl, to aby vám neujel vlak, dětino. Ale se zadosti učiní musím přiznat, že ve třetí třídě dostala paní učitelka nervový šok, když jsem jí upozornil, že kusimansa není japonský hudební nástroj, ale pucholovitá šelma a veselá kopa, že je 60 komiků na druhém kanálu. Ale jinak přicházím do zajímavých situací. Tudy, když pozim klepal na okno, zastavila mě v modřanech dívenka. No takovýhle oči. Velká rozkošná. Nádherně vyvinutá mládež. A prej, pane Štercl, vy všecko znáte. Vy všecko umíte, culila se jako Mataháry. A hnedka do lesíčka. Když jsme došli k Mítince, nad kterou by Karel Hynek Mácha zajásal. Dívenka se zapířila. Zvedla ty kukadla a špitla. Vy všecko víte, pane Štercl, kde tady rostou Václavky. Ovšem nejhorší je, když pražská informační služba má obsazený telefon, lidi mě volají domů. Moc zajímavý dotazy mě dávají. Včera jsem šla po Karlově mostě. Jsou to tam všecky sochy pravý, nebo jedna z nich je můj úplně tvrdý starý? Jana Ňosf mě telefonovala, že její manžel si jen tak z legrace začal na zahrádce v Nuslích kopat soukromou podzemní dráhu. A že se dostal dál než oficiální instituce. Humoriáda.

0: Marek Ztracený, zastav mě. Tak my se zastavíme v tuto chvíli u momentu, kdy vyhlašujeme soutěž humoriádnickou. Hrajeme o knihy z edice Humoriády a ještě o šanci v pátečním losování získat digitální rádio. 731 800 900 jsme připraveni, tak kdo pak se dovolá na naše číslo v tuto chvíli. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ano, kdo volá, odkud?
1: Jana z Pardubic.
0: Janu z Pardubic, zdravíme. Otázka se týká Jitky Němcové, našeho dnešního hosta, paní režisérku tu máme. No a ta nám režírovala hodně věcí, ale také mimo jiné seriál Přejděte na druhou stranu, kde hrála hlavní roli za A. Jiřina Bohdalová, za B. Jiřina Jirásková.
1: Je, tak tohle nevím. Jiřina Jirásková.
0: Tak, bohužel. Byla to ta druhá Jiřina. Tak jo. Mějte se hezky přesto. Naschledanou, děkujeme za účast. Tak, Jiřina Bohdalová v hlavní roli seriálu Přejděte na druhou stranu. Byl to satirický seriál o práci jednoho pražského obvodního podniku bytového hospodářství, takzvané OPBH. Tak co nám k tomu Jitka řekne jako režisérka?
2: Jako režisérka k tomu řeknu, že to byla moc hezká práce. Bohužel ten seriál měl 13 dílů, ale oni to stopli po 6.
0: Byl moc kritický?
2: Moc neunesli. Zaprvé skvělý herecký obsazení. Byl Čepek, přeučil.
0: Všechny,
2: absolutně skvělý herecký obsazení, protože jsme se bavili.
0: A byl to rok 88, abychom to doplnili?
2: Byl to rok 88 a ještě navíc jsme to trošku přehnali, že jsme opravdu udělali to OPBH, jak je to zoufalý. Přeučil sedí přece na hlavní třídě na WC, protože sehnal záchod před Vánocem a prostě všichni se optají, co tady děláte, že jo?
0: Jak se tehdy říkalo, kritizovat se smí, ale ne moc.
2: Ale ne moc. Ani ta Jiřina to nezachránila. To se stoplo a šli jsme od válu.
0: No, přesto se to leckde opakuje na různých kanálech televizních, takže přejděte na druhou stranu,
2: ale
0: můžete
2: to mě
0: vidět.
2: Ale to mohlo mít ještě pokračování, ale nemohlo, takže mě oznámili, že takhle nesoudružko.
0: Tak dobře, tak to stopneme, tuhletu událost. Nevyhráli jsme, nevadí, jedeme dál.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: A takhle, jo, milá paní režisérko, koho vybereme dál? Posluchačům?
2: Já, no. Protože zase další můj oblíbenec, ale tak když už jsme v té vzpomínce, no tak dáme samozřejmě Vladimíra Menšíka, ne?
0: Ano, s Lubomírem Kostelkou, teda, to byli velcí kamarádi, že?
2: Oni ale teda byli, protože si chodili spolu na víno.
0: A pili na další věc.
2: A pili ho.
4: Jenomže, Lenzo, tímhle bobličem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a strašit dělá velice dobře.
5: No a co?
4: No co?
5: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde. Ty mě každý pozná.
5: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: No já budu dělat Jelena v dálce.
5: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
4: Ne, to po mě nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
5: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Abych nespolk. Plže.
5: Zkusí to. Tak to by nešlo.

0: To by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
1: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
0: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
1: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
0: Kamaráde, já mám všechno promyšlený. Podívej se, co je to?
1: Kaviár.
0: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
1: Na mou duši. No. Jsou to jelení bobky a praví.
0: Hlava, hlava, kamaráde. Nesvalí, tady to musím být. No.
2: Lojzo. A kde tolika ti množství přišel, prosím?
0: Kde jsem tolik boků nazbíral? No, kamaráde, včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si.
1: No počkej. Na jedno si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
0: To si myslíš, papejta?
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak přátelé, pojďme pokračovat. Zveme k dalšímu hlasovacímu kolu Vladimír Menšík, by tady byl tentokrát s Jiřinou Bohdalovou, výše jmenovanou, budou odcházet do opery, anebo Miloš Kopecký s dalšími kolegy. Můžete si vybrat SMS-kou Humor Mezera a Humor Mezera B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda je v plném proudu, stejně jako hlasování. V tuto chvíli Vladimír Menšík nebo Miloš Kopecký je otázka i na naše posluchače na telefonu. Dobrý den.
3: Hezké, i když horké odpoledne, přeji vám, Pavle.
2: Děkuji.
3: Posluchačka Stanislava. A srdečně zdravím paní Jitku.
4: Děkuji.
3: Jste správná žena a kromě zdraví vám přeji hodně úspěchů ve vaší plodné práci.
4: Já vám děkuji.
3: A vybírám Pavle Ačko.
2: Mějte máme zapsáno. Děkujeme správné děkujeme. Posluchačce. Díky moc. Tak správná žena ve studiu, to jsem netušil, koho tu dneska máme.
4: Nech si toho.
2: Máš to zpátky. Tak dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady František, já bych měl tu tabou. Zdravím.
2: Zdravíme.
5: Paní Němcovou hlavně, poněvadž úžasná empatická dáma.
4: Já vám děkuji.
5: Tam častěji, Pavle. A jinak bych vám přál všem zdravíčko a hlavně dejte tu jedničku.
2: Dobře, máme
5: a
2: zapsáno.
5: Pavle, ještě vám musím říct, že jsme se shodli s mnoha lidma, že máte hlas jako Pavel prezident.
2: Ne.
5: Podobný hlas.
2: No, no a navíc Petr a Pavel budeme slavit pondělí svátek. No výborně. Tak to je báječné.
5: No vidíte, ale tak vám přeji stále zdraví, díky.
2: Děkuji.
4: Děkujem.
2: Tak, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Karel Bojkovič, zdraví vás, Pavle, i vaši... Já jsem zapomněl to...
2: Milou paní ve studiu, Jitka Němcová, já vám pomůžu. Pohodě.
6: Milou paní Němcovou a já bych si přál pokračovat, Menšíka.
2: Máme zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Dobrý den, celý den.
7: Dobrý den, celý den, Honza Slukavý, zdravím vás, Pavle, i paní Němcovou.
4: Dobrý den.
2: My vás.
7: A já bych teď znocoval pro pana Menšíka.
2: Děkujeme pěkně. Ano, díky moc, naslyšenou. Hezký den. Tak přátelé, přičteme všechny hlasy, které dorazily SMS-kami a tak dále a výsledek zní. Odchod do opery, scénka ze Silvestra 1977, Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
8: Já se přece nebudu prosit, abych tě dovzdělával. Já budu sám. Ty jsi tu, viď? A já co půjdu, já pojedu sám.
9: Ty a operám se nedělej. Tam jdeš stejně, protože tam jde ředitel. To je velká klika, že některý z tvých vedoucích nedělá do parašutismu, jinak byste už na placku.
8: Nazvedni, oj.
9: Co? Co je?
8: Otevři pusu. Já mám klíče.
9: Ale...
8: A u těla kuklíče, jak to?
9: Tak nikam nechoď. Koupíme si lahvinku a vyspíváme si doma, no.
8: Prosím, nevyrožuj, buď tak laskavá.
9: Emile, ty jsi ty klíče ztratil třeba.
8: Jak já můžu ztratit?
9: Já tam třeba.
8: Ne, no. Ty bys mohla třeba ztratit
9: já,
8: klíče.
9: Určitě.
8: Ale já ne.
9: Já všechno.
8: Protože já mám systém, 10 let. Z jednoho saka vyndávám a rovno do druhého dávám. Když je to v létě, tak do košil. Vyndá jsem kapesík, mám ho tady. Peněženku mám i tady. Lístky na opeum. Lístky já musím mít ty klíče v ruce. Proč si mi dal? Do kapsičky, kde jsem měl patrně nějaký starý lístek od čatničky. No.
9: No a ten lístek tam máš?
8: A ten lístek tam taky nemám.
9: No ten lístek tam totiž mít nemůžeš.
8: Ale tam byl ten lístek.
9: No, ten lístek mám totiž já. Víš?
8: To znamená, že máš taky moje klíče, tak
9: no, to taky.
8: Povídá, dej mi ty moje klíče.
9: Ani mě nenapadne, nejprve mi vysvětlí, jak to, že ten lístek jako by od šatny je od parkoviště na Hradčanech a řekneš mi, já se ptám, co dělal náš vůz 10.11. od 15 do 19 u hradu na parkovišti. Teď řekneš, že je to.
10: To nemyslíš vážně.
9: No to myslím vážně.
10: Boženko, co tak asi může auták dělat na parkovišti? Stavit si sněhuláka?
9: No
10: parkovat
9: tam asi, ne? Ale to vím taky, na to se neptám. Já se ptám na to, co jsi tam dělal ty. To by mě zajímalo.
10: Jsem zaparkoval z úhradu.
9: No.
10: A chtěl jsem ti ten hrad Ježíšku koupit. Ale teď už ti ho nekoupím, až jsem to nebylo překvapení, ty. Loupa!
9: Jseš podvodník!
10: Boženko, kontroluj se.
9: Neříkej mi, Boženo! Pro vás, otrubo, jsem už zas jen slečna biskupová!
10: Miláčko, posaď se.
11: Držajme.
10: Já ti to říkám, ty máš něco buď s Eustachovou klubicí nebo s hlavou. Máš takovýhle nesmysle, bys mě nemohla pořád do nekonečna říkat. No přece já si můžu svý auto zaparkovat kde chci, nebo ne? Já si tě budu přát, nebo co?
9: Ale to bys nesměl mít napsáno v diáři, že jsi hrál v Kobylicích od 15 do 20 šachový turnaj v Kobylicích.
10: No, je to hotový, no tak jsem hrál šachový turnaj, no. A co má být, jsi šachista, tak si to zahrál šachový turnaj, no, tak co?
9: Takže ty jsi hrál v Kobylicích turnaj a parkoval si na Hradčanech, to si povídal někomu jinému. Prosím tebe, tak padla na hlavu, já nejsem víc. Ale trapec.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik odchod do opery a taky šachisti v Kobylisích. Tak přátelé, na to všechno nemá Jitka Němcová určitě čas, protože na něčem pracuje. Teď nám prozradí, na čem, na co se můžeme těšit.
2: Jakože nemám čas chodit do opery, že jo?
1: Nikam.
2: No nikam vlastně.
1: Protože píšeš.
2: Protože píšu, no píšu paměti, píšu to s paní Lucí Vajsovou, taky pracovala v Českém rozhlase, takže na tom děláme, ale už na tom děláme dlouho, ale teď jsme řekli, že to musíme dodělat. Jsou to paměti Jitky Němcové, jmenuju se Nic si nepamatuju. Jo, paměti Jitky Němcové,
1: jmenuju se kniha?
2: Nic si nepamatuju.
1: To je jenom jako, že...
2: Je to pracovní název.
1: Ano.
2: A vlastně to začíná tím, že jsem po té hrůze toho covidu, jak jsem byla ve špitále celý rok, a když mě teda nakopali a probrali mě z umělého spánku, tak se mě sestřička, když mě zrovna cefkovala, zeptala, jaký to bylo s tím panem režisérem Otakarem Vávrou. Já jsem říkala, s kým? No s tím Vávrou. Já jsem říkala, s kým? No vy jste žila přece s režisérem Otakarem. Jo, to si děláte srandu s takovým starým pánem. No to nepřichází úvahu, takže nic si nepamatuju.
1: Mm-hmm.
2: To jsou ty paměti, mají už asi 180
1: ale
2: stránek.
1: Ale už jsi změněná, už si pamatuješ, už se ti to překlopilo, abychom nepostrašili posluchače.
2: Ne, neboj, mně se to tam vrátilo, ale jo. Ono se to postupně, já ho odkryvám v té hlavě.
1: Mm-hmm.
2: Takže je to zajímavý docela.
1: Dobře. Jo. Tak piš. Až to bude, tak si to tady všechno povíme.
2: Dobře,
1: budeme se těšit. Přátelé, na co se můžete těšit vy v Humoriádě? František Nepil, vracíme ho do hry, anebo Miloš Kopecký by tu byl. Vyberte si SMS-kou, připomenu opět spojení 90 011 04 SMS ve tvaru humor, mezera A nebo B, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. V tuto chvíli vybíráte, připomenu, Františka Nepila nebo Miloše Kopeckého. Tak Jitka už má také sluchátka, sluší velmi a může vás poslouchat na našem telefonu. Kdo je tam? Dobrý den.
2: Dobrý den. Tady Antonín Pospíšil z Bedějoště a prosil bych pana Františka Nepila.
1: Děkujeme za váš hlas, pane.
3: Děkujeme.
1: Mějte se pěkně.
2: Naschle.
1: Naslyšenou, naschledanou. Kdo pak se nám hlásí dál? Dobrý den.
4: Tady Iveta z Teplic. Zdravím vás, Pavle, i paní Jitku.
3: Dobrý den.
4: Přeju jí hodně sil na dopsání těch pamětí a pak třeba zase na nový film nějaký námět pěkný.
3: To máme. Děkujeme.
4: A hlasuju za Bčko.
1: Miloš Kopecký má váš hlas a my děkujeme. Hezký den. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady Petr Veskytí.
1: No, slumíme rádio, Petře, trošku. Tak.
5: Zdravím vás i paní Němcovou.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: A chtěl bych Františka Nepila.
1: My ho nemusíme pouštět, vy nám ho uděláte tady naživo. Tak dobře, děkujeme pěkně. Tak naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady Jana a já bych si dala Františka Nepila.
1: Jo, taky, tak jo. A dodržujte pitný režim, když jsme u toho samozřejmě. Nepil, ale my pijeme. Nealko samozřejmě.
3: Dobře.
1: Jiska má čistou vodu, já taky. A vy si dejte.
6: Paní Němcovou, mějte se.
1: No, ona vás slyší, takže je pozdravena přímo od vás.
3: Já vás slyším.
1: Bezva. Tak, a koho máme dál? Dobrý den. Připojujeme.
7: Jo, ano. Mhm. Dobrý den, já vás zdravím a oba dva. A prosím pěkně paní Němcové, chci poděkovat za celoživotní její práci.
3: Děkuju.
7: A do další hodně zdraví.
1: Ano,
3: jdeme do toho.
7: Hromadu, ano. A přála bych si Ačko.
1: Dobře,
7: pana...
1: Nepila.
7: Nepila, ano, děkuju pěkně.
1: Děkujeme.
7: Mějte se hezky, naschle.
1: Děkujeme
3: tak
1: krásně.
3: Hezký den.
1: Tak to bylo hezké přání, hezké vyznání. A teď bude hezký František Nepil na téma vlasy.
8: Vlasy, to je taková krása. Vy si jich neumíte dost vážit, ale já, když přišel na vojnu, tak nám ostříhali hlavu na bleskovku. Měli jsme ji jako koleno. Podíval jsem se do zrcadla a pochopil jsem, že člověk to někdy nezní hrdě, že člověkem je možno pohrdat. To je takové zvláštní. Lidé přece mají pleš také normálním, tedy chronologickým pochodem. A to vám je něco úplně jiného. Ona je tou pleší obdařena vždycky hlava, nějak esteticky tvarovaná, kulturně tvarovaná a jí absence vlasového porostu naopak prospívá. Jenže to mluvím o vlasech mužů. Vlasy jsou u muže s jakoukoliv hlavou nakonec něčím zbytným. Ale vlasy žen, to je ta taková krása. Jsou o nich celé legendy, ale spíše než legenda, mě od malička fascinovala představa posledních dnů Kartága, jak se město připravovalo k nerovnému boji s Římany a jak si Kartáginianky stříhali své krásné vlasy a pletli z nich pevné tětivy pro luky bojovníků. Když jsem si však vzpomněl na tu svou ostříhanou hlavu, říkal jsem si, ty museli chodinky vypadat. Když je Kartáginané spatřili, to jim asi klesla bojová morálka. Kdo ví, jestli by to s Kartágem nedopadlo úplně jinak, kdyby Kartáginianky šly místo toho raději k holiči a před zahájením útoku obešly načesané hradby, aby obránci viděli, za co, či lépe za koho budou bojovat. No nevím, to víte, já jsem taky jako každý jiný, co po bitvě bývá generálem. Jenže já jenom v Kartágu.
1: Tak tolik František Nepil, jsme v závěru dnešní humoriády. Jitka Němcová byla milým hostem, děkujeme.
3: Já taky děkuju, opatrujte se. A co je důležitý, všechny starosti hoďte za hlavu a užijte si leta.
1: A on to pak někdo uklidí, tu hromadu starostí.
3: On to pak někdo uklidí, zamete.
1: Dobrá, přátelé, hezké léto přejeme Jitce Němcové. Pavel Kučera se loučí, přeju dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Firmy a zaměstnanci napříč Zlínským krajem bojují s horkem. Ve Zlínské kovárně pomáhají mlžítka i zmrzlina. V Uherském Hradišti dnes začne desetidenní festival Slovácké léto. Vystoupí na něm skupiny Rybičky 48, Čechomor nebo třeba písničkář Pokáč. Zemědělcům začali žně, řidiči mohou na silnicích častěji potkávat kombajny. Dnes očekáváme v regionu převažující jasno a na teploměru naměříme až 34 stupňů. Ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Neradilek. Pěkný pátek. S aktuálními tropickými teplotami se vyrovnávají i náročné provozy ve firmách. Zaměstnanci častěji využívají klimatizované odpočívárny a firmy zajišťují pitný režim. Za Zlínskou kovárnu Viva pokračuje hlavní personalistka Martina Pravdová.
6: Máme tady ta ochlazovací místa, větráme v těch budovách, máme speciálně upravená vrata, aby byl průvan, aby opravdu se tam nekumulovalo horko, ochranné nápoje, které mají speciální složení z pohledu minerálů a ostatních látek. Máme zmrzlinovou středu a zaměstnanci dostávají nanuka, aby jsme jim zpříjemnili tady tohleto období.
5: Festival Slovácké léto dnes v Uherském Hradišti zahájí koncert kapely Rybičky 48. Během 10 dnů organizátoři připravili zhruba 20 koncertů. Vystoupí i písničkář Pokáč, Kapitán Demo nebo skupiny Čechomor, Alkohol, Iné kafe a další. Představí se také 9 sportovních odvětví, říká jedna z organizátorek Petra Kučerová.
7: Na pískové hřiště na Masarykově náměstí letos zamíří český pohár v beach volejbalu. Od 3. do 5. července se tak představí nejlepší dvojice z celé republiky v kategorii žen i mužů. Chybět ale nebudou ani turnaje v plážovém fotbalu nebo šipkách, pétank, běžecké závody nebo třeba cvičení fitness.
5: Zemědělcům v Česku začaly žně. Termín sklizně je letos podle agrární komory podobný jako v předchozích letech. Zemědělci teď sklízejí seno a chystají se na ozimé plodiny, jako je pšenice nebo žito. Mluvčí agrární komory České republiky Barbora Pánková upozorňuje, že na silnicích úpolí tak mohou řidiči častěji potkávat zemědělskou techniku.
8: Kombajny, traktory s přívěsy i nákladní vozy zajišťují sklizeň a odvoz úrody z polí. Žně jsou často spojené se zvýšeným provozem, prašností i hlukem. Prosíme proto řidiče i obyvatele venkova o trpělivost a ohleduplnost vůči zemědělcům, kteří v tomto období využívají každé vhodné počasí k zajištění sklizně.
5: Při cestách do zahraničí se nedá stoprocentně spoléhat na evropskou kartičku zdravotní pojišťovny. Ty upozorňují na to, že kryje jen nezbytné lékařské zákroky a v případě zdravotních problémů hrozí dokonce i v řadě evropských států doplácení vysokých spoluúčastí na péči i léky. Většinu rizik pokryje cestovní pojištění a jeho součástí jsou navíc i asistenční služby. Ty jsou podle Vlastimila Divokého z cestovní pojišťovny Ergo velmi důležité.
9: Velmi dobře znají to medicínské prostředí v té dané zemi, kde se člověk nachází a podle toho už naplánují ty jednotlivé kroky. Pošlou za vámi lékaře, nebo vám zajistí sanitku nebo taxíka k lékaři a hlavně vás propojí s tím lékařem, který ho mají nějakým způsobem prověřenýho.
0: Počasí.
5: Dnes bude ve Zlínském kraji převažující jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit malá oblačnost. Povane slabý proměnlivý vítr, aktuálně měříme 23 až 14 stupňů. Nejvyšší teploty se dnes vyšplhají na 31 až 34, v nížinách na jihu a západě kraje ojediněle naměříme až 35 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: V Pozlovicích na Zlínsku jsou zúžené jízdní pruhy. Důvodem jsou práce na inženýrských sítích. A to už bylo ze zpráv vše. Teď Český rozhlas Zlín přeje dobré ráno všude tam, kde posloucháte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na startu nového dne vás, milí posluchači, zdraví taky Petr Uhřík. Doufám, že se vám stává do pohody a i tentokrát se nám podaří dobré ráno. Dnes je pátek, u data 26. června se už za chvíli zastavíme historicky. Zatím jenom připomínám svátek Adriany a hudebně se odrazíme od písničky Dua Camélie. Teď je 5 hodin a 5 minut.
0: Český rozhlas Zlín.

0: U probouzení do pátku 26. června vás, milí posluchači, zdravím na vlnách Českého rozhlasu Zlín a přeju dobré ráno. Nahlédneme do kalendária, dnes je Mezinárodní den boje proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi. Vyhlášen byl na podnět valného shromáždění OSN před 39 lety. V roce 1885 se narodila herečka Antonie Nedošínská. Proslavila se už v době němého filmu, dodnes jsou známé například snímky Otec kondelík a ženich Vejvara nebo Velbloud uchem jehly. Před 108 lety se narodil Jiří Krejčík, režisér a scénárista. K filmu původně nechtěl, toužil se stát pilotem, dokonce absolvoval velmi náročné zkoušky. Když se ale zavřeli vysoké školy, šel si přivydělávat na Barrandov a tam objevil magický svět filmu. Kdyby tehdy nezůstal, nevznikly by později filmy jako Vyšší princip, Svatba jako řemen nebo Penzion pro svobodné pány. 86. narozeniny dnes oslaví Tibor Lenský, zpěvák orchestru Gustava Broma. Narodil se na Slovensku, se zpěvem začínal v Novém Městě nad Váhom, později přijal angažmá v Brně. Blízké jsou mu české taneční písně a hlavně swingové skladby. 77. narozeniny by dnes oslavila herečka a zpěvačka Laďka Kozderková. První písničku natočila v rozhlase už jako 11letá. Od roku 73 se její domovskou scénou stalo hudební divadlo v Karlíně, v pouhých 37 letech ale podlehla rakovině. Dnes je to 13 let, kdy se v Brně otevřel tehdy nejvyšší dům České republiky, 111 metrů vysoký AZ Tower. A ještě rok 1977 v aréně Market Square se konal poslední koncert rock'n'rollového krále Elvise Presleyho. V té době mu zbývaly necelé 2 měsíce života.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Hudební veterán Rod Stewart nás na chvíli vrátí do roku 91. Tehdy vydal svoje už 16. album a hudební postup písničky Rhythm of My Heart je vlastně adaptací básně Loch Lomond. Zajímavé jsou dudy z Great Highlandu a taky to celé dělal můj oblíbený zvukový mistr Trevor Horn. Prostě dobře zaspívané, zahrané i smíchané.

0: 5 hodin 18 minut a pátek v kalendáři 26. červen. Dobré ráno přející Český rozhlas Zlín. Zastavíme se u počasí, které meteorologové pro několik dalších dnů popisují slovem tropické. Možná by se hodil i výraz extrémní. Než otevřu krátkou předpověď, ještě nahlédnu na ranní teploty.
1: Počasí.
0: 18 stupňů je teď v Kroměříži a ve Starém Městě, 17 v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem, ve Zlíně, Bojkovicích a ve Valašském Meziříčí. Kateřinice Ojčná hlásí 22, Maruška Hostýnské Vrchy už 23 stupňů. V Hošťálkové a ve Velkých Karlovicích je to 13. Vizovice a Vsetín mají 14 stupňů Celsia, z Luhačovic a ze Strání přišel údaj 15 stupňů, Valašská Senice, Rožnov pod Radhoštěm a Horní Bečva, to je hodnota 16 stupňů. Dnes nás čeká převažující jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit malá kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 31 až 34, v nížinách na jihu a západě kraje ojediněle až 35 stupňů. Slabý proměnlivý vítr bude mít nepatrnou rychlost mezi 1 a 4 metry za sekundu. Rozpilové podmínky jsou teď ráno a zase bude to stejně později večer místy mírně nepříznivé, jinak přes den dobré, můžou být až velmi dobré, upřesníme si. Biozátěž, ta je vysoká, na 3. stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: S rubrikou Co v učebnicích nebylo se dnes vydáme do českého Středohoří. Martin Písařík nás tam zavede k jedné dýmající hoře.
2: Jaké to je projít část Portugalska pěšky jen s batohem a mapou? Hela a Jiří Holubovi z Otrokovic to vědí přesně. V loni absolvovali svatojakubskou cestu a letos se vydali na další několika set kilometrový dálkový pochod. Ten si naplánovali jen sami pro sebe. Jak ho zvládli a co všechno cestou zažili, řeknou v Naplno s Věrou Hotařovou. Premiéru rozhovoru si můžete poslechnout v pondělí 29. června v 15 hodin a 20 minut.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že vrch Boreč v Českém středohoří nedaleko Lovosic v zimě vypadá, jako by se pod ním probouzela sopka? Tento přírodní úkaz je ve skutečnosti ohromujícím fyzikálním procesem probíhajícím uvnitř znělcového masivu. Hlavní roli zde hrají ventaroly, systém hlubokých skalních puklin a průduchů, které propojují úpatí hory s jejím vrcholem. Celý kopec funguje jako obří tepelný výměník. V zimě nasává studený vzduch u země, ten se průchodem skrz masiv ohřeje o teplo akumulované v hornině a nahoře vyfukuje ven jako horká pára. Díky těmto výdechům vrchol hory nikdy nezamrzá a drží si stabilní teplotu kolem 10 stupňů. To vytváří specifické mikroklima, kde se daří unikátní teplomilné rostlině játrovce borečce vzácné, jejímž domovem je Středomoří a která by jinde u nás nepřežila. V létě se proces obrátí. Nahoře se nasává teplý vzduch, který se uvnitř hory ochladí a úpaty kopce pak příjemně mrazí. Boreč je zkrátka důkazem, že příroda nepotřebuje elektřinu, aby vytvořila dokonalou klimatizaci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: A s nimi je tu Matěj Nradilek. Veterinární opatření kvůli newcastlské chorobě ve Zlínském kraji včera skončila. Stalo se tak přesně po měsíci od jejich vyhlášení. Rozhodla o tom státní veterinární správa. Opatření měla zamezit šíření nebezpečné nemoci drůbeže, známé také jako pseudomor drůbeže. Záchranné a chovné centrum Lvův ZOO Zlín získalo hlavní cenu v kategorii staveb občanské vybavenosti v soutěži Stavba roku Zlínského kraje. V letošním ročníku se utkalo celkem 58 staveb. Centrum, které ZOO otevřela v loňském roce jako první svého druhu v České republice, slouží nejen k chovu lvů konžských, ale také k péči o zvířata odebraná z nevhodných soukromých chovů. Jeho výstavba vyšla na 90 milionů korun. Sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr se dnes sejde na neveřejném jednání. Členové si budou volit místopředsedu a sestavovat plán vyšetřování. Komise vedená poslancem za SPD Jindřichem Rajchlem má za úkol prověřit okolnosti korupce mimo jiné v pražském dopravním podniku. Fotbalisté Německa na letošním mistrovství světa poprvé prohráli. V závěrečném utkání skupiny E je porazil Ekvádor 2-1, probojoval se do play-off. Tam si zahraje také Pobřeží Slonoviny, které porazilo Curaçao 2-0. Aktuálně na šampionátu hraje Paraguay s Austrálií. Nizozemsko porazilo Tunisko 3-1 a ovládlo skupinu F. Postup do play-off slaví po remíze 1-1 Japonsko i Švédsko. Dnes bude ve Zlínském kraji převažující jasno, v průběhu dne se může přechodně vytvořit malá oblačnost. Povane slabý proměnlivý vítr. Aktuálně měříme 23 až 13 stupňů, nejvyšší teploty dnes 31 až 34, v nížinách na jihu a západě kraje ojediněle naměříme až 35 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Zlínským krajem se dnes ráno jede bez nehod. Pohodovou cestu přeje Český rozhlas Zlín.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Teplé počasí přeje letním kinům, na Valašsku pod širým nebem začínají projekce hned na několika místech. Včera večer se poprvé promítalo ve Valašském Meziříčí. Více nabídneme v reportáži už za chvíli, teď je 17:30.

0: teď si to u přání dobrého rána představuju. Teplý večer, deka na klíně, plátno pod širým nebem. Ve Zlínském kraji začala sezona letních kin. Diváci včera přišli do amfiteátru ve Valašském Meziříčí. Letos se na Valašsku bude promítat na rekordním počtu míst, existuje ale jedna výjimka. Filmové projekce nebudou u přehrady Bystřička.
1: Dobrý den, třikrát, prosím.
2: Tak 450, poprosím.
1: Ano, kartu.
3: U pokladny před letním kinem stojí fronta lidí, další desítky už sedí uvnitř amfiteátru. Čekají na letošní první promítání letního kina.
4: Udělalo se dobré počasí, nehrozí žádný déšť. Vybral jsem rodinný film, který je přístupný mladistvím a pro nás s manželkou by to mohlo být romantické.
3: Říká Pavel, který přijel s rodinou z Lipníku nad Bečvou, hned vedle něj pokládá deku na lavičku amfiteátru pár z Valašského Meziříčí. Kdo koho vytáhl?
5: Já jsem začala.
6: Ne, musel jsem souhlasit, ale dobrovolně jsem šel. No.
3: Kolikrát se tady ještě za léto vrátíte do amfiteátru na nějaké promítání?
5: Podle programu chceme ještě jednou určitě jít na Bardotky.
6: A to asi já nepůjdu.
3: Na to, jestli budou mít návštěvníci důvod vrátit se tady do letního kina, se ptám dramaturga a ředitele kina Ondřeje Kalába.
7: Tak pro děti máme nachystané, už teď jsou veliké hity Toy Story 5 a mimo ně. Pro ženy například Bardotky, které budou mít premiéru vlastně přímo v letním kině 23. července. A pro chlapy máme třeba nachystaný film Bojovník, což je vlastně o bojovníku MMA v srpnu.
3: Amfiteátr se pomaličku začíná plnit. Jaká bývá obvyklá návštěvnost během léta?
7: Právě že loni jsme se pohybovali jenom kolem 50 lidí, předchozí roky to bylo 70 až 80 lidí na projekci, takže doufám, že se vrátíme zase zpátky na ty čísla z roku 2023 například, kdy byla vlastně Barbie, Oppenheimer, One Man Show, velmi silné filmy.
3: Je to právě o té nabídce filmů. Kdyby si měli lidé udělat volno, aby se alespoň jednou do toho kina tady do Valašského Meziříčí podívat?
7: Určitě Spider-Man, to očekávám, že bude obrovský hit.
3: Gong oznamuje začátek promítání, přesouvám se do Rožnova pod Radhoštěm, kde mne za knihovnou čeká manažerka Valašského letňáku Petra Kavková. Zajišťuje, aby se promítací plátno a ozvučení během léta přesouvaly mezi jednotlivými obcemi. Techniku si obce pořídili společně a díky ní můžou promítat po celé léto pod širým nebem.
8: Valašský letňák letos bude promítat v 9 obcích. Chystáme na léto cca 30 projekcí a promítáme například v Rožnově u Uniparu celou projekci krásně osvětlit.
3: Další filmové večery přinese Vajanovo letní kino z Halenkova, které bude promítat v Karlovském údolí a promítání pod širým nebem si diváci užijí taky ve Vsetíně. Na Dolním náměstí budou filmy uvádět každý čtvrtek. Naopak po desítkách let se letos poprvé nebude promítat v kultovním letním kině u přehrady Bystřička. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Před minutou bylo 6:45. Dobré páteční ráno přeje Český rozhlas Zlín. Dál nás bude zajímat vývoj teplot, případná oblačnost, tedy letní scénář podle meteorologů.
1: Počasí.
0: Na úvod krátké předpovědi se ještě podívám na údaje měřících stanic. 18 stupňů je v Kroměříži a ve Starém Městě, 17 v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem, ve Zlíně, Bojkovicích a ve Valašském Meziříčí. Kateřinice Ojčná hlásí 22, Maruška Hostýnské Vrchy už 23 stupňů. Hošťálková a Velké Karlovice, včetně Štítné nad Vláří, ale pouhých 13 stupňů ve srovnání s tím. 17 stupňů jsme probrali, 15, to vidím tuto hodnotu v Luhačovicích a ve Strání, Vizovice a Vsetín uvádějí 14 stupňů, Valašská Senice, Rožnov pod Radhoštěm a Horní Bečva, tady je společná teplota 16 stupňů. Dnes očekávejme převažující jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit malá kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů, v nížinách na jihu a západě kraje ojediněle až 35. Slabý proměnlivý vítr bude mít rychlost pouze do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno, večer taky to tak bude, místy mírně nepříznivé, jinak přes den dobré až velmi dobré. Ovšem biozátěž vysoká na trojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Za chvíli nám doktorka Kateřina Cajdhamlová a Patrik Rozehnal prozradí, co budou řešit v dnešním vydání pořadu Vesele a zdravě po 13. hodině.

0: 8 minut do 6. hodiny. Je pátek, dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se konkrétně dnes bude rozebírat.
1: Hezký páteční den přejeme vám oba.
2: Budeme mluvit o vložkách do bot.
1: Jak vybrat ty správné, jak poznat, jestli je potřebujete i kam pro ně zajít.
2: Před časem jsme si o tom povídali a vy jste nás zavalili spoustou dodatečných dotazů a tak na ně chceme odpovědět a přidat další nové informace.
1: Poradíme babičkám a maminkám, jaké boty zvolit pro ty nejmenší.
2: Seniorům zase, jaké vložky pro ně budou nejvhodnější a proč by si je měli pořídit.
1: Dozvíte se, kde jsou vaše nohy na chodidlech nejzranitelnější a jak o ně správně pečovat.
2: To vše v pořadu Vesele a zdravě už dnes odpoledne po 13. hodině.
1: Naši poradnu samozřejmě najdete i na webu veseleazdravie.cz a můžete se stát také našimi fanoušky na Facebooku Vesele a zdravě.
2: Aspoň vám nic neunikne a budete vědět i o všech tématech dopředu a přečtete si rady na každý den.
1: Těšíme se na vás.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

napiš mi brzy dopis čtyřstránkový, jak se ti stýská a jak ti moc schází. Napiš dopis dlouhý,

nebo pošli aspoň telegram na účet adresáta. Prusvih stop, necekej stop, nemůžu přijet stop. A já už budu vědět, že něco doma asi táta.

0: Zajedeme dnes na ty trosky?
1: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Koeny na Fargo.
0: Že bych vyrazil za váma?
1: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš touhu nebo pianistu. A večer budou Démanty noci.
2: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
3: www.lfs.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Bylo 6 hodin.
6: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Na sled československých letadel zamíří do Kunovic na Uhersko-Hradišťsku rekordní počet strojů. Nový přístroj v kroměřížské nemocnici urychlí diagnostiku infekcí. Poslanci by se měli znovu vrátit k projednávání zákona o státních zaměstnancích. Dnes očekáváme v regionu převažující jasno a na teploměru naměříme až 34 stupňů. Matěj Nradělek je tu s vámi a začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín. Letiště v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku ode dneška hostí 13. sled československých letadel. Přihlášených je rekordních 150 nejen historických letounů, které přiletí nejen z Česka a Slovenska, ale například i z Estonska, Nizozemí, Švýcarska, Německa, Polska nebo Maďarska. Pokračuje hlavní organizátor akce Michal Masař.
7: Já bych řekl, že je to i tím, že letos vlastně je to na místě, který se říká kolebka letectví, což jsou Kunovice, zároveň kunovický Let Aircraft Industry slaví 90 let. Takže i tohle ty věci přispěly a určitě ta lokace, protože to přilákalo hodně moc zahraničních účastníků, protože třeba z východu to mají blíž.
5: Na obloze budou moct lidé vidět například letouny značek Aero, Zlín nebo Let. Zhruba polovina z nich přiletí dnes, zbytek pak v sobotu, kdy je naplánovaný i společný let zhruba 25 letadel. Oddělení lékařské mikrobiologie kroměřížské nemocnice využívá nový přístroj, který významně zrychlí a zpřesní identifikaci původců infekčních onemocnění. Nová technologie u některých vzorků zkrátí čekání na výsledek i o desítky hodin. Lékaři tak mohou rychleji zahájit cílenou léčbu. Pokračuje mluvčí nemocnice Kristýna Pospíšilová.
8: Technologie MALDI-TOF využívá princip hmotnosti spektrometrie a umožňuje během několika minut identifikovat bakterie, kvasinky i vláknité houby. Přístroj porovnává charakteristické proteinové spektrum mikroorganismů s rozsáhlou referenční databází a dokáže rozpoznat více než 4000 různých druhů.
5: Poslanci by se dnes měli vrátit k závěrečnému čtení zákona o státních zaměstnancích. Připravila ho skupina koaličních poslanců. Nahradit má současný služební zákon. Norma by podle koalice měla přinést flexibilnější státní správu. Jednodušší má být zaměstnávání, ale i propouštění státních úředníků, jako při běžném pracovním poměru. Opozice návrh kritizuje hlavně proto, že podle ní povede k politizaci státní správy. To odmítá poslanec za SPD Libor Vondráček.
9: My naopak omezujeme možnosti třeba těch vrchních vedoucích, protože dosud mohly být straníky politických stran v tom současném našem návrhu. Nebudou smět být ty vrchní úředníci, nemohou být ani politickými straníky. To znamená, ten vliv těch politických stran by se naopak v tomto smyslu měl omezit.
5: O návrhu jednali poslanci už ve středu, k hlasování se ale nedostali. Vysoké teploty komplikují práci hasičům, náročnější jsou hlavně zásahy při požárech. Třeba při středečním požáru rodinného domu ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku museli několik hasičů kvůli přehřátí ošetřit záchranáři. Jihomoravští hasiči v souvislosti s tropickými teplotami zavádí například častější střídání. Pokračuje jejich mluvčí Jaroslav Mikoška.
10: V některých případech může velitel zásahu také snížit stupeň ochrany, to znamená hasiči si například odloží kabáty. Často se tak stává u požárů v přírodním prostředí, ale ne vždy to právě možné je. Spolupracujeme na místě třeba i se záchrannou službou, kontroluje zasahující hasiče.
6: Počasí.
5: Dnes bude ve Zlínském kraji převažující jasno. V průběhu dne se může přechodně tvořit malá oblačnost. Povene slabý proměnlivý vítr. Aktuálně měříme 23 až 13 stupňů. Nejvyšší teploty se dnes vyšplhají na 31 až 34. V nížinách na jihu a západě kraje ojediněle naměříme až 35 stupňů Celsia.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: Na dálnici D55 na 17. kilometru ve směru na Zlín je vozovka zúžena na jeden jízdní pruh. A po zprávách Českého rozhlasu Zlín dál pokračuje naše ranní vysílání.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Aktuální pranostika nám sděluje, že svatý Burian mlátí bez cepů, což naznačuje krupobytí. Jak ale víme od meteorologů, před námi je slunečný tropický den, takže prozatím se podobný scénář odkládá. Vítám vás, milí posluchači, do pátku. Přání dobrého rána se týká 26. června, svátek oslaví Adriany. Za chvíli doplním taky historii přes kalendárium a na dobrý start už posílám nestárnoucí písničku Olympiku. Teď je 6 hodin 5,5 minuty. Za mikrofonem stabilně Petr Uhřík.
6: Český rozhlas Zlín.

0: probouzení do pátku 26. června vás, milí posluchači, zdravím na vlnách Českého rozhlasu Zlín a přeju dobré ráno. Nahlédneme do kalendária. Dnes je Mezinárodní den boje proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi. Vyhlášen byl na podnět valného shromáždění OSN před 39 lety. V roce 1885 se narodila herečka Antonie Nedošínská. Proslavila se už v době němého filmu. Dodnes jsou známé například snímky Otec Kondelík a ženich Vejvara nebo Velbloud uchem jehly. Před 108 lety se narodil Jiří Krejčík, režisér a scénárista. K filmu původně nechtěl, toužil se stát pilotem a dokonce absolvoval velmi náročné zkoušky. Když se ale zavřeli vysoké školy, šel si přivydělat na Barrandov a tam objevil magický svět filmu. Kdyby tehdy nezůstal, nevznikly by později filmy jako Vyšší princip, Svatba jako řemen nebo Penzion pro svobodné pány. 86. narozeniny dnes oslaví Tibor Lenský, zpěvák orchestru Gustava Broma. Narodil se na Slovensku, se zpěvem začínal v Novém Městě nad Váhom a později přijal angažmá v Brně. Blízké jsou mu české taneční písně a hlavně swingové skladby. 77. narozeniny by dnes oslavila herečka a zpěvačka Laďka Kozderková. První písničku natočila v rozhlase už jako 11letá. Od roku 73 se její domovskou scénou stalo Hudební divadlo v Karlíně, v pouhých 37 letech ale podlehla rakovině. Dnes je to 13 let, kdy se v Brně otevřel tehdy nejvyšší dům České republiky, 111 metrů vysoký AZ Tower. A ještě rok 1977 v aréně Market Square se konal poslední koncert rock'n'rollového krále Elvise Presleyho. V té době mu zbývaly necelé 2 měsíce života. Kalendárium uzavírám a vracím se do regionu. Mlžné brány, pítka, slunečníky, vějíře anebo rozprašovače. Organizátoři festivalu Zlín žije, který začíná už dnes odpoledne, hledají na poslední chvíli způsoby, jak návštěvníkům ulevit od horka. O víkendu totiž můžou teploty, jak víte, vystoupat až na 39 stupňů Celsia. Podrobněji si o tom řekneme za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Vydáme se do roku 84, Bryan Adams zaspívá svou krásnou baladu Heaven. Jenom připomenu, že tato legenda světového roku se vrátí do pražské O2 arény 13. prosince. Další zastávka na jeho turné bude jistě zážitkem.

0: Teď je přesně 7:15. Dobré páteční ráno. Tropické teploty a přes 15 000 návštěvníků. Ve Zlíně dnes začíná největší multižánrový pouliční festival Zlín žije. Meteorologové na víkend hlásí až 39 stupňů a organizátoři proto připravují opatření, která mají návštěvníkům pobyt na festivalu co nejvíce zpříjemnit.
1: Nemá být úplně horko, má být doslova vedro, takže jsme na poslední chvíli posílili ulice o mlžné brány, o různé osvěžovače vzduchu, jednáme s technickými službami a řešíme kropící vůz.
2: Popisuje opatření proti tropickému počasí organizátorka festivalu Veronika Jurčová.
1: Na našem stánku v parku Komenského budou k dostání taky rozprašovače, vějíře, kloboučky, sluneční brýle, takže snad všechno dobře dopadne.
2: Ten program se ve většině odehrává právě v parcích ve Zlíně. Hraje to taky roli, že třeba se ten program nerušil, ale právě z toho důvodu té zeleně se může realizovat?
1: Ty parky v centru města jsou obrovská výhra, tady ve stínu stromů nám bude fajn.
2: Na bezpečnost návštěvníků budou dohlížet také záchranáři. V centru města vznikne několik stanovišť první pomoci označených Červeným křížem. O dalších opatřeních mluví za organizátory Jana Kubáčová.
3: Přidáváme určitě stínící prvky, jako jsou slunečníky, i na místa, která nedisponují takovým množstvím stromů, abychom vytvořili podmínky pro pohodlné strávení chvil na festivalu Zlín žije.
2: Přiblížila byste, na jakých místech všude ve Zlíně lidé ten program toho festivalu najdou?
3: Určitě velká část toho programu se uskuteční tady, kde právě stojíme v parku Komenského. Krásná undergroundová scéna bude naproti Baťově vile. Skvělý program je kolem zámku v Sadu svobody.
2: Právě tam se představí například Tom Artway, Buty, Prago Union nebo skupina Noha. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
4: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
5: Šetři se osle, napoví poloměr země. Věta Ivan vedl Ksenii lesní cestou do města, zase oživí římské číslice. To jsou dvě ukázky takzvaných mnemotechnických pomůcek. Ty mohou pomoci zapamatovat si i nemyslitelné. Jak na to? Poradí trenérka paměti Marta Fojtíková. A to 26. června ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
4: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
6: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Je pozdě v noci, všude je klid, jen moje srdce nějak moc buší, prosím, namaluj, Bože, už sluneční svět. Ty její oči zas vidět musím. Zas vidět musím. Hledám tě ve snech, ale dnes nějak nesním. Asi to bude tím, že vůbec nespím. Vím, že to nejde postrčit čas, přesto to zkouším.

ženu se za tebou mlhou bílou jak sníh, ani ten vlak na mě nemá. Jsem tak rychlej, že ani nevrhám stín, letím za tebou. Rozrážím větve a už vidím síl, je to ten dům s hnědou střechou. Hledím ti do očí, ty vracíš ten úsměv, který jsi mi dala na rozloučenou.

Až zase někdy pojedu pryč, byť se mi z toho už teď kufr zvedá, i kdyby na den nebo až na měsíc nemůžu dočkat.

0: znova.
1: Za necelých 9 minut bude 6:30. Volám do Českého hydrometeorologického ústavu a tím je obsah dalších věd jasně daný. Poslechneme si předpověď na pátek i celý víkend. Podrobné informace má pro nás připravené meteoroložka Andrea Kvapilová. Zdravím vás a přeju dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Na dnešní ráno ve Zlínském kraji se podívejme nejdřív, jak nám popíšete aktuální stav.
2: Tak ty aktuální teploty se nám nejčastěji pohybují od 19 do 15 stupňů, ale v těch vyšších polohách tam zůstalo tepleji, tam je to spíše kolem 22 stupňů. Máme jasno nebo skoro jasno a k tomu nám vane vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
1: Řekněme si, jak bude dnešek probíhat až do okamžiku, kdy slunce zapadne. Asi tušíme, ale vy nám ten letní scénář jistě upřesníte.
2: Tak bude nám spíš převažovat takové jasno, tam jenom potom v průběhu dne se nám můžou vytvořit takové ty malé kupovité obláčky. Ty nejvyšší teploty od 32 do 35 stupňů na Vsetínsku, tam čekáme trošinku nižší hodnoty, lokálně spíše jenom kolem 31 stupňů. K tomu nám bude vát vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
1: Vysoké teploty rovná se vysoká biozátěž, jdou mé myšlenky správně?
2: Ano, je to tak. Máme stupeň číslo 3, což je vysoká zátěž.
1: Pojďme na víkend. Sobota a neděle nám podle vašich předchozích zpráv znovu nabídnou tropický průběh. Kam se tedy můžou dostat maximální teploty obou volných dnů?
2: Tak v sobotu ty nejvyšší teploty očekáváme od 34 do 37 stupňů. Zase Vsetínsko, tam lokálně mohou zůstat ty hodnoty spíše kolem 33 stupňů. Ty nejnižší teploty od 21 do 18 stupňů, v údolích ale mohou sklesnout až k 15 stupňům. Vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.

0: pondělí, v úterý k nějaké změně?
1: Tak tam už potom v pondělí čekáme, že začátku malá oblačnost, od západu nám začne té oblačnosti přibývat a hlavně teda v závěru dne by už se mohly vyskytnout i nějaké přehánky, případně bouřky. U nich se teda nedá vyloučit, že by mohly být takové trošinku silnější. Ty nejnižší teploty v pondělí 23 až 19, ty nejvyšší od 35 do 38 stupňů. No a úterý, tam už to vypadá, že už by mělo být té oblačnosti více, větší šance na přehánky, případně bouřky a i ty teploty nižší.
0: Na závěr teplotní rekordy, krátký návrat do historie 26. června. Prozraďte, Andreo, prosím, jaké hodnoty se týkají přímo našeho Zlínského kraje.
1: Tak ta nejnižší hodnota 2,6 stupně Celsia je z roku 1944. Naměřili jsme ji na stanici Valašské Klobouky. A maximum 35,2 stupně Celsia máme z roku 1935 a zaznamenali jsme ho na stanice Zdonky.
0: To už byla o počasí poslední informace. Podrobnou předpověď do vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Andrea Kvapilová. Děkujeme, přejeme hezký pátek i víkend a zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezký víkend naslyšenou.
2: České písničky od rána do večera.
3: Když jsem já byl tenkrát kluk.
2: Opravdové šlágry.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich dobré ráno přeje Matěj Radilek. V Uherském Hradišti dnes začíná festival Slovácké léto. Nabídne desítky koncertů a sportovních i kulturních akcí. Vzhledem k horkému počasí však pořadatelé lehce pozměnili plánovaný program. Festival začne dnes, zahájí ho jumping maraton na trampolínách a koncerty kapely Rybičky 48. Festival potrvá až do neděle 5. července. Ve Zlínském kraji začala promítat letní kina. První diváci včera přišli do amfiteátru ve Valašském Meziříčí. Tady se pod širým nebem bude promítat po celé léto. Podle ředitele a dramaturga kina ve Valašském Meziříčí Ondřeje Kalába by se díky nabídce filmů mohla návštěvnost vrátit k silnějším ročníkům. V Česku bude ode dneška oficiálně působit nová ruská velvyslankyně Anna Ponomarjovová. Na Pražském hradě předá pověřovací listiny prezidentu Petru Pavlovi. Ponomarjovová v Praze střídá Alexandra Zmejevského, kterého ruský prezident Vladimír Putin z postu oficiálně odvolal loni v prosinci. Fotbalisté Nizozemska ovládli na mistrovství světa skupinu F. Tunisko porazili 3-1 a prošli do play-off z první pozice. Vyřazovací fázi turnaje si po remíze 1-1 zahrají i Japonsko a Švédsko. Ve skupině E si zajistil postup Ekvádor, který vyhrál nad Německem 2-1. Dnes bude ve Zlínském kraji převažující jasno. V průběhu dne se může přechodně tvořit malá oblačnost. Povane slabý proměnlivý vítr. Aktuálně měříme 24 až 14 stupňů. Nejvyšší teploty dnes vyšplhají na 32 až 35 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Brumově Bylnici na Zlínsku v ulici Amálie Kutinové je až do konce srpna omezen průjezd. Z důvodu rekonstrukce je totiž zcela uzavřen most přes řeku Nedašovku. Takové byly zprávy a teď dobrý pátek přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Mimo dopravní záležitosti ještě připomenu rok 1980. Pro někoho pravěk, ale my si někteří dobře pamatujeme na Spartakiádu, která právě začala na pražském Strahově. Tato věta se mi do kalendária pro 26. červen nevešla, proto malé doplnění a už posílám na dobré ráno písničku Leony Machálkové. Je 6:30 a 3 minuty.

0: Půl sedmé a 9 minut, je tu pátek, přání dobrého rána posílá Český rozhlas Zlín k datu 26. června. Sprcha pro ochlazení a zmrzlina, tak bojují kováři ze zlínské kovárny Viva proti tropickým teplotám, které teď panují v Česku. Přímo do areálu kovárny vyjela i naše redaktorka Tereza Chrastinová. Její příspěvek uslyšíte před půl osmou. Dnes odpoledne můžete s naší regionální stopařskou redaktorkou Petrou Sedláčkovou vyrazit na pátý ročník největšího zlínského pouličního festivalu Zlín žije, který potrvá až do neděle. Přímo z terénu se Petra poprvé přihlásí, co mám informace, do odpoledního vysílání po 15. hodině. A já už za chvíli nabídnu další krátkou předpověď. Podíváme se na páteční počasí.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za 2:45. Dívám se do aktuální předpovědi a ta nám jenom potvrzuje tropický průběh dalších dnů. Upřesním a na úvod jenom nahlédnu na současné teploty.
1: Počasí.
0: Většinou se v regionu pohybujeme do 20 stupňů, ale celá ta škála teploty je momentálně mezi 14 a 24. Očekávejme převažující jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit malá kupovitá oblačnost, takže slunečno s tropickými teplotami, upřesním, nejvyšší 32 až 35 stupňů, na Vsetínsku lokálně kolem 31. Slabý proměnlivý vítr bude mít rychlost pouze od 1 do 4 metrů za sekundu, takže lehký vánek. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé, později večer by to mělo být stejně, ale přes den jak většinou dobré. S biozátěží vysokou, takže dnes počítáme s trojkou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

jsem přízrak půj, chybí mi Julia, ach, moje Julia, Julia. Horké moře vítr zdáli, šeptá mi Julia,

0: Při práci v Národním památkovém ústavu ho obklopuje historie neustále. Petr Hudec z Kroměříže ji přetváří v romány i povídky a právě chystá křest své poslední vydané knihy z prostředí velehradského kláštera Legenda o snu. Slavnostní představení se koná dnes od 17 hodin ve velehradském kostelíku Cyrilka. O knize si s Petrem Hudcem ve včerejším vysílání povídala moje kolegyně Markéta Macháčková. Část rozhovoru si teď můžete poslechnout.
1: Vy jste tedy lektor, jste spisovatel, autor řady knih, jste dobrovolník v Czech National Trust. Na co jsem ještě zapomněla?
2: Baví mě muzika a fotografování.
1: Ale já vím, že i to psaní vás velice baví, protože teď tady máme před sebou vaši knihu, která teď spatřila nově světlo světa. Jak moc je čerstvá?
2: No, popravdě řečeno jsem do Zlína cestoval přes Velehrad, kde ráno přistál nákladní vůz se zásilkou knih. Takže jsem ještě skládal paletu knížek a pak teprve jel sem.
1: Takže my máme tady opravdu čerstvou legendu o snu a neb dobrodružný příběh ze středověkého velehradského kláštera. My si podrobně řekneme, o čem vlastně kniha je, no ale ten Velehrad není pro vás zastávkou jen tak náhodně, protože vy se tam hodně pohybujete v prostředí tohoto významného poutního místa, prostředí, které opravdu dýchá historií. A právě tam čerpáte inspirace do svých knih.
2: Je to tak, že se Velehradu celoživotně věnuju, ať už uměleckým památkám nebo jeho historií. A i když teď bydlím v Kroměříži, tak také v blízkém Zlechově, kousíček od Velehradu nebo Uherského hradiště, jsem vyrůstal.
1: Je pravda, že vy nepíšete jenom o samotném velehradském klášteře, ale vy se zaměřujete na celou tu takzvanou cisterciáckou krajinu. Pojďte nám vysvětlit ten pojem, takže na okolí Velehradu.
2: Cisterciáčtí mniši prosluli svojí schopností obhospodařovat krajinu, nevybírali si vždycky jenom špičkovou půdu nebo místa, která by si běžně v té době vybrali jiní, ale třeba i nějaká problematická bažinatá údolí, kterým se lidé vyhýbali a oni z takových míst teprve tu kulturní krajinu vytvářeli a byli na to skutečně mistři. A tak, jak působili na Velehradě, tak působili také na mnoha jiných místech po celé Evropě. To bylo několik stovek cisterciáckých opatství. No a vytvářeli jakousi síť, takovou ošklivé slovo asi korporaci středověkou, protože mezi těmi kláštery panovaly intenzivní vztahy. No a na tuto středověkou síť navázala v dnešní době moderní síť, která se jmenuje Cisterscapes. Několik, myslím, že 17 klášterů ze střední Evropy společně požádalo Evropskou komisi o udělení prestižního označení Evropské kulturní dědictví. Od předchozího roku také Velehradská klášterní krajina nese toto hrdé označení. Pro posluchače by to bylo možné připodobnit k takovému evropskému UNESCO.
1: Protože my jsme spolu spolupracovali i na natáčení pořadu Záhady a tajemství Zlínského kraje, což naši posluchači určitě ví, že v jednom z dílů se také objevuje Velehrad a také vy tam povídáte o velice zajímavé etapě z dějin Velehradu, a to o 15. století a o velice dramatické události, která Velehrad postihla. Jak se propsala ta událost do tady té knihy, kterou mám před sebou, do Legendy o snu?
2: Já se profesně zabývám tím, jak srozumitelně a atraktivně prezentovat kulturní dědictví, zejména dětem a mládeži, a často k tomu vede příběh. Chtěl jsem představit čtenářům, jak vypadalo 24 hodin v životě mnichů. Takový jako běžný den mnicha, co dělali od okamžiku, kdy vstávali uprostřed hluboké noci až do chvíle, kdy šli spát. Kdybych ovšem napsal knížku na toto téma, tak by to byla nuda.
1: Pojďte mi Legendu o snu představit.
2: Hlavním hrdinou je mnich Fortunát, což je vlastně takové latinské slovo, které lze obsat v češtině jako štěstěna, takže vlastně jako by jsme dali někomu jméno Štístko, a přitom je to smolář, trošku se hledá. Přál si být písařem ve skriptoriu, ale jak je v tom klášteře pořád zima, tak má věčně skřehlé ruce, to je částečně autobiografické, tento detail, a tak vlastně má s tím všejaké průšvihy, vždycky tam něco zmastí, rozlije, a i když je to vlastně takový nešíka, tak nakonec on zachrání celý klášter, protože historické informace nás poučují o tom, že Většině mnichů se při tom husitském vpádu podařilo zachránit a pouze opat a čtyři mniši byli upáleni uprostřed velehradského klášterního kostela. Tak já v té knize vysvětluju, jak je to možné, že se těch zbývajících několik desítek řeholníků zachránilo útěkem do Uherského Hradiště.
0: Celý rozhovor s historikem Petrem Hudcem si můžete poslechnout na našem webu zlín.rozhlas.cz, konkrétně v audioarchivu v záznamu včerejší 11. hodiny. Za chvíli to budou nové zprávy, 7 minut a bude 7 hodin. Dobré páteční ráno.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Ve Zlínském kraji skončila opatření kvůli newcastleské chorobě. Začínají promítat letní kina. Dnes si žáci a studenti po celé republice přebírají vysvědčení. Ve Zlínském kraji očekáváme převažující jasno a na teploměru naměříme až 35 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Radilkem. Veterinární opatření kvůli newcastleské chorobě ve Zlínském kraji včera skončila. Stalo se tak přesně po měsíci od jejich vyhlášení. Rozhodla o tom státní veterinární správa. Opatření měla omezit šíření nebezpečné nemoci drůbeže, známé také jako pseudomor drůbeže.
3: Ohnisko nemoci zjistili veterináři na konci května v drůbežím chovu v Brumově Bylnici na Zlínsku. Hned poté vydali opatření. Hospodáři v Brumově i v okolních obcích měli své chovy uzavřít tak, aby jejich drůbež nepřišla do kontaktu s volně žijícím ptactvem. Choroba je totiž vysoce nakažlivá. David Jabůrek, Český rozhlas.
2: Ve Zlínském kraji začíná sezona letních kin. Promítat se bude v řadě obcí v regionu. Připravena je letní scéna ve Vsetíně a taky amfiteátr ve Valašském Meziříčí. Filmové večery nabídne v údolí Velkých Karlovic Vojanovo letní kino z Halenkova a na Rožnovsku Valašský letňák.
4: Letní kino ve Valašském Meziříčí láká na největší hity sezóny, říká ředitel Ondřej Kaláb.
5: Pro děti máme nachystané Toy Story 5 a Mimo ně, pro ženy na Pardotky, pro chlapy máme třeba nachystaný film Bojovník, což je vlastně o bojovníku MMA v srpnu.
4: Na Rožnovsku putují plátno a ozvučení po celé léto mezi obcemi, stará se o ně manažerka Petra Kavková.
6: Valašský letňák letos bude promítat v 9 obcích. Chystáme na léto cca 30 projekcí.
4: Pravidelné čtvrteční promítání připravili ve Vsetíně. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
2: Ve Strážnici na Hodonínsku pokračuje mezinárodní folklorní festival. Pořadatelé musí řešit i horké počasí. Například pódia s programem v zámeckém parku se snaží rozmístit pod stromy a do stínu. V amfiteátru Bludník bude většina vystoupení až k večeru. Podobně jako loni budou v areálu i mlžné brány, říká prezident festivalu Martin Šimša.
7: Posílili jsme o 3 nové mlžné brány, jednu další v areálu skanzenu, další 2 tady v areálu zámeckého parku. Hlavně pro děti si věřím tomu, že to je osvěžení, jinak samozřejmě na všech sociálních zařízeních je možné si natočit vodu, všechna je to voda pitná.
2: Žáci základních a středních škol dnes dostanou vysvědčení a uzavřou tak další školní rok. S tím se pojí i hodnocení celoroční práce žáků, a to známkami nebo i slovním hodnocením. Učitelé připomínají, že je důležité přistupovat k výsledkům s nadhledem a řešit je v klidu společně s dítětem. Podle Markéty Holišové ze základní školy náměstí Kyriových je o prázdninách na místě odpočinek. Nicméně některým dětem se může hodit i lehké procvičování.
8: Určitě jít jinou formou, než je klasicky zvyklý ve škole, nějakou hravou, zajímavější, například vypracovat nějaký projekt ze svých prázdninových zážitků, ze své oblíbené knihy, na kterou měl čas přes ty prázdniny. Zkrátka trochu hravou formou zůstat v procesu učení, ale trochu jinak, než je zvyklý v tom formálním vyučování.
0: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji převažující jasno, v průběhu dne se pak může přechodně tvořit malá oblačnost, povane slabý proměnlivý vítr. Aktuálně měříme 24 až 14 stupňů, nejvyšší teploty se vyšplhají na 32 až 35 stupňů Celsia. Na Vsetínsku lokálně bude kolem 31 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Starém městě u Uherského hradiště v ulici Kostelanská je hlášena dopravní nehoda. Další zelená vlna za půl hodiny a teď už Český rozhlas Zlín přeje pohodové páteční ráno všude tam, kde posloucháte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Venku už zase vidíme přesvědčivé náznaky žhavého léta, školáci půjdou pro vysvědčení a pracovní týden jisté části posluchačů vrcholí. Tu máme krátké rezime, když si přejeme dobré páteční ráno. K datu 26. června jenom připomenu, že svátek oslaví Adriany. A zvu na další kolo soutěže, kde se bavíme u moravského nářečí, odhalujeme význam slov, která se v naší nespisovné mluvě stále objevují. Cedu věnuje Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži. Je to kniha s názvem Příběhy stromů, mapující náš Zlínský kraj v období let 1918 až 2018. Taková je dnešní nabídka. Po písničce Karla Zicha prozradím, jaký úkol musíte pro získání velmi zajímavé knihy splnit. Teď je 7 hodin 5,5 minuty. Od mikrofonu zdraví jako obvykle Petr Uhřík.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Je 7 hodin 8 minut. K běžnému všednímu ránu už neodmyslitelně patří soutěž, jak se u nás mluví. A nejinak tomu bude i dnes, v pátek. Pokud rádi hádáte a chcete, milí posluchači, vyhrát hezkou cenu, připravte si telefony. Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Kroměříži věnuje za správnou odpověď knihu s názvem Příběhy stromů.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín. 221 555 210.
0: Jiří Gavenda z Luhačovic má pro dnešní ráno slovo, které bude předmětem hádání. Tak si ho samozřejmě pořádně poslechneme, ale napřed hlas někoho z vás, kdo se dovolal. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín, dopak je tam.
2: No dobré ráno, tady je Jirka z Trnavy.
0: Pane Jirko, zdravím. Mozek by ještě v těchto chvílích neměl být úplně zavařený horkem, tak si vyzkoušíme vaše reakce. Souhlasíte?
2: Ano, souhlasím.
0: Dobře, tak hned pojďme k soutěžní otázce.
3: Čemu se říká cecula?
0: Cecula. Slyšel jste to někdy? Cecula.
2: Cecula?
0: Cecula.
2: To jsem neslyšel, to není určitě z Valašska, kam to je ten pán?
0: Z Luhačovic.
2: Čuhalovice. To
0: Luhačovice.
2: Tak já tomu říkám Čuhalovice.
0: Čuhalovice? No tak může být, dobře. No. A proč tomu tak říkáte, tomu městu?
2: Proč tak mu říkám?
0: No.
2: Protože jsou to Čuhalovice, že někde něco tam čuhá za rohem.
0: Zajímavá dedukce, no dobře. Tak víte co, pojďme k té otázce. Cecula.
2: Jo.
0: Cecula, jak jsem pochopil, nevíte nebo neznáte správnou odpověď?
2: Tuším, ale to bude něco z nějak jako něco cecůlat, to znamená obtůlat, líbat nebo natávat.
0: Mě zase napadl Laco Deči a Selula New York, ale to je úplně něco jiného, tak jo. To jsme u ušlechtilé muziky. No, tak jo. Dobře, co může toto podivné slovo znamenat? Možnosti dávám, ano?
2: Ano, dávejte.
0: Tak buď to je to právě narozený králík, nebo druh lokomotivy, a nebo je to láhev s dudlíkem. A teď vybírejte.
2: No tož to je láhev s dudlíkem.
0: Jo. C-čko?
2: No určitě.
0: Určitě? Rozhodně říkáte, že je to C-čko láhev s dudlíkem.
2: Jo.
0: Cecula, ano? Takže
2: ano.
0: Dáme C-čko, dobře?
2: Dáme C-čko.
0: Jiří Gavenda, zadavatel této otázky, bude souhlasit?
3: Cecula se říká lokomotivě rady 478.1.
2: No, Ježíš,
0: to jsou věci, podívejte.
2: To je za blbost. No, dobře.
0: Já vám to za chvilku vysvětlím, jo? Ale v každém případě, pane Jirko, vaše odpověď nebyla správná, takže knížku si nechávám zatím ve studiu, ale děkuju vám za soutěžení.
2: Jo, nechte, knížku si nechte, dejte ju někomu potřebnějšímu.
0: No, tak někomu, kdo vyhraje v pondělí třeba. Ano?
2: Ano.
0: Tak jo, děkuju, pěkný den a nashledanou.
2: Jo, taky, mějte se, nashledanou všichni posluchači.
0: Děkuju za ně. No, ještě malý dovětek, jestli dovolíte. Asi jste pochopili, že pan Jiří Gavenda je velkým železničním nadšencem, ten člověk, co nám vymyslel tu otázku, a já na něj prozradím, že u sebe ve sklepě s kolegou postavil v celku velkou železniční minitrať. Motorové lokomotivě T478.1 se pak díky výrazně tvarovanému čelu z laminátu říká nejen cecula, což bylo zadání dnešní soutěže, ale taky bardotka nebo zmrzačená. Takže jenom tak ještě dovětek.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Královna popu Madonna. Její hitové začátky připomene skladba Like a Virgin a co vím, tak ten syntezátorový úvod měl být původně v opačném pořadí not od zdola nahoru, takže ta-da-da, ta-da-da. A až producent po několika dnech nahrávání řekl, otočme to, přehoďme. No výsledek slyšíte.

0: Je přesně 7:45. Zastavíme se u počasí, které meteorologové pro několik dalších dnů popisují slovem tropické. Možná by se hodil i výraz extrémní. Než otevřu krátkou předpověď, ještě nahlédnu na ranní teploty.
1: Počasí.
0: Teď už se ve Zlínském kraji pohybujeme v rozmezí 16 až 25 stupňů. Předpověď je stručná, převažující jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit malá kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů, na Vsetínsku lokálně kolem 31. Slabý proměnlivý vítr bude mít skutečně malou rychlost, jenom do 4 metrů za sekundu, a u toho jsou prozatím místy mírně nepříznivé rostlové podmínky. Ta situace by se pravděpodobně měla zopakovat zase později večer, jinak přes den by měly být ale většinou dobré. Biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Kováři ze zlínské firmy Viva bojují proti horku jontovými nápoji nebo zmrzlinou, všelijakými jinými způsoby. Podrobnosti už za chvíli uslyšíme v reportáži Terezy Chrastinové.
2: Poslední červnovou neděli se opět můžete s Českým rozhlasem Zlín ohlédnout za kulturním děním v našem kraji. V měsíčníku Na túře v kultuře nás tentokrát například dojme povídání představitelky pohádkové Arabely, herečky Jany Naďové. Svoji výstavu nám představí komiksový kreslíř, autor legendárního zeleného Raula Štěpán Mareš, a budeme moct blíže poznat osobnost úspěšného mladého klavíristy z Kroměříže, držitele prestižního ocenění BBC Music Magazine Award Jana Schulmeistra. V neděli 28. června vás od 17 hodin opět rád provede Na túře v kultuře Pavel Vacek.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Sprcha pro ochlazení a zmrzlina. Tak bojují kováři ze zlínské kovárny Viva proti tropickým teplotám, které teď panují v Česku. Přímo do areálu kovárny se vypravila i naše reportérka Tereza Chrastinová.
1: Právě vstupujeme do výrobního areálu naší firmy a poprosím vás, je to náročný provoz, takže buďme opatrní.
2: Říká Martina Pravdová, vedoucí personálního úseku v kovárně Viva ve Zlíně. Pracuje tady celkem 430 lidí, z toho 80 kovářů. Ti se tady střídají ve směnném provozu. Už ráno teploty v budovách šplhají k 35 stupňům. Firma tak přistoupila k určitým opatřením.
1: Máme tady ta ochlazovací místa, větráme v těch budovách. Máme speciálně upravená vrata, aby byl průvan, aby opravdu se tam kumulovalo horko, ochranné nápoje, které mají speciální složení z pohledu minerálu. Máme zmrzlinovou středu a zaměstnanci dostávají nanuka, aby jsme jim zpříjemnili tady tohleto období.

0: Taky. Na místní lince pracuje i předák Milan a je to opravdu nefalšovaný kovář.
1: Ano, jmenuji se Milan Kovář. Já tady pracuji 21 let a pracuji jako předák. Starám se o chod celé linky a o zaměstnance pode mnou. Tak je to těžké tady v té horka, jako už jsem si zvykl za ty roky. Máme přísun k nápojům, automaty, jontové nápoje, tady třeba sprchy, takové ty mlhy, na svačinárkách a tak jsou všade klimatizace. A když jsou úplně ty největší horka, tak je možnost udělat si bezpečnostní přestávky.
0: To přijde vhod nejen místním kovářům, ale i dalším pracovníkům kovárny. Ze Zlína Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Zlín. I na stránkách zlín.rozhlas.cz.

Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme

0: Český rozhlas.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy,
1: které připravil Matěj Naradilek. Ve Zlíně dnes o 3:45 odpoledne začne největší multižánrový pouliční festival s názvem Zlín žije. Meteorologové ale na nadcházející dny předpovídají tropické teploty, které mohou vystoupat až na 39 stupňů. Organizátoři proto na poslední chvíli přidávají řadu opatření, která mají návštěvníkům pobyt v centru města zpříjemnit. Oddělení lékařské mikrobiologie kroměřížské nemocnice využívá nový přístroj. Ten významně zrychlí a zpřesní identifikaci původců infekčních onemocnění. Nová technologie u některých vzorků zkrátí čekání na výsledek i o desítky hodin. Lékaři tak mohou rychleji zahájit cílenou léčbu. Dnes se poprvé sejde sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Její členové mají naplánovat svůj postup a zvolit si místo předsedu. Podle Heleny Válkové z ANO tak určí termín, dokdy předloží závěry šetření ostatním poslancům. Komise má mimo jiné prověřit fungování pražského dopravního podniku nebo Všeobecné zdravotní pojišťovny v souvislosti s korupční kauzou. Fotbalisté Turecka vyhráli na závěr skupiny mistrovství světa nad Američany 3-2. Do play-off ale na rozdíl od domácího týmu nepostupují. Vyřazovací fázi si zahraje Austrálie, která remizovala s Paraguají 0-0. Japonsko a Švédsko po remíze 1-1 a Nizozemsko, které porazilo Tunisko 3-1. Play-off čeká i Ekvádor po výhře 2-1 na vítězi skupiny E z Německa a Pobřeží slonoviny, které porazilo Curaçao 2-0. Dnes bude ve Zlínském kraji převažující jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit malá oblačnost, povane slabý proměnlivý vítr, aktuální teploty 24 až 14 stupňů, nejvýše naměříme 32 až 35, na Vsetínsku lokálně kolem 31 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Ve Starém městě u Uherského Hradiště v ulici Kostelanská nákladní automobil srazilo chodce. Na silnici 1/55 v Uherském Hradišti na třídě maršála Malinovského je dnes prováděna sanace trhlin a spár. Krátké zprávy končí a vy posloucháte ranní Český rozhlas Zlín.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Za chvíli pokračujeme kulturou, přidám několik tipů na chystané letní akce. Teď je 7:30, jenom připomínám 26. červen a na dobré páteční ráno posílám písničku Karla Kahovce.

0: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
1: Byla krásná, byla milá, byla chytrá, zkrátka fajn. Na zahrádce něco rila.

0: osmé, k tomu 9 minut, to je přesný čas pro pátek 26. června, do kterého se na vlnách Českého rozhlasu Zlín vítáme a přejeme si dobré ráno. Pokračujeme kulturou, mám několik zajímavých tipů. Přijít se můžete rozloučit s 80. sezónou Městského divadla Zlín, pobavit se pod širým nebem na nádvoří za divadlem. Tradiční hudební večer, kdy se herci promění v muzikanty a zpěváky pod názvem Tančírek, začíná v 17 hodin. Soutěže kosení trávy ruční kosou jsou oblíbenou valašskou folklorní a sportovní tradicí. Hodnotí se nejen rychlost, ale i čistota a kvalita posečení. 27. ročník sečení luk na Soláni se koná dnes od 18 hodin na louce u korytářů. Dnes pořádá klub Starý pivovar v Kroměříži od 20 hodin koncert z cyklu Léto na nádvoří. Představí se kapela Progress 2. Tato legendární brněnská artrocková skupina, založená v roce 68, patří k průkopníkům české rockové hudby a Big Beatu. S novou kolekcí obrazů se v Domě kultury v Kroměříži po čase opět představí malířka Milada Ivánková, která tvoří fantazijní motivy s andělskou tématikou. Vernisáž výstavy Andělé a jiné neskutečnosti začíná v 17 hodin. Na počest významného regionálního spisovatele a novináře začínají oslavit 100 let narození Ludvíka Vaculíka v Brumově Bylnici. Bohatý dvoudenní program zahájí představení brněnského hadivadla v 19 hodin. Divadelní hru podle románu Ludvíka Vaculíka Sekera režíruje Břetislav Rychlík. Oslava pokračuje v sobotu celodenním programem v Městském muzeu v Brumově Bylnici od 9 do 20 hodin.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za minutu 7:45 dál nás bude zajímat vývoj teplot, případná oblačnost, tedy letní scénář podle meteorologů.
1: Počasí.
0: Na úvod krátké předpovědi se ještě podívám na údaje měřících stanic. 20 stupňů je teď v Kroměříži, ve Starém Městě, v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem, ve Vizovicích, Bojkovicích, Luhačovicích a ve Strání. 23 stupňů hlásí Kateřinice Ojičná, Maruška Hostýnské Vrchy už 25 stupňů, v Hošťálkové, ve Valašském Meziříčí, ve Valašské Senici, ve Velkých Karlovicích a v Horní Bečvě je to 18 stupňů. 19 vidím ve Zlíně a v Rožnově pod Radhoštěm. Štítná nad Láří uvádí 17 a Vsetín 16 stupňů. Dnes očekávejme převažující jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit malá kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 32 až 35, na Vsetínsku lokálně kolem 31 stupňů. Slabý proměnlivý vítr bude mít rychlost pouze do 4 metrů za sekundu. U toho máme prozatím teď ráno mírně nepříznivé rozptylové podmínky, ta situace se pravděpodobně později večer zopakuje, jinak přes den by měly být ale většinou dobré. Biozátěž vysoká, na 3. stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Účastníky cyklistického závodu Obr-Drásal čekají v okolí Holešova na Kroměřížsku profilově snadnější trasy než v minulých letech. Proč pořadatelé tratě tímto způsobem upravili, uslyšíme za okamžik.
2: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života, i ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.

0: 10 minut do 8 hodiny s Českým rozhlasem Zlín jdeme za sportem. Obr Drásal slaví Kristova léta. Jestli vám tato slova nedávají smysl, tak na mysli máme to, že maratonský závod horských kol, tradičně konaný na začátku prázdnin v Holešově a okolí, čeká v sobotu 33. ročník. Oproti těm předchozím připravili pořadatelé jednu změnu, která ulehčí život závodníkům na všech 6 variantách trati. Trasa je upravená tak, že na ní chybí tradiční úvodní stoupání z Holešova na Lysinu.
1: Vlastně jsem si uvědomil, že na ty závody už nejezdím a většina lidí to tak samozřejmě pochopitelně má, že nejezdí úplně kvůli tomu výsledku, ale i kvůli tomu kontaktu s ostatníma závodníkama, kvůli jízdě ve skupině, kvůli tomu, aby ten závod měl nějaký takový ten sociální parametr.
2: Vysvětluje organizátor Ondřej Fojtík, proč se spolu s kolegy rozhodl zjednodušit trasy jednotlivých závodů bike maratonu Obr Drásal a vynechat tradiční úvodní výšlap z Holešova na Lysinu. Ten totiž v minulých letech rychle rozděloval startovní pole na jednotlivce. Letos to má vypadat jinak.
1: Budou moct vytvářet větší skupiny, ve kterých můžou spolupracovat a zároveň ty skupinky nebudou hned od začátku od sebe vzdáleny větším časovým rozestupem, ale bude vlastně možnost spolupracovat a dotahovat se na skupinky a bude ten závod mít úplně jinou dynamiku.
2: To ale neznamená, že letošní ročník bude snadný. Nejdelší závod na víc než 160 kilometrů se po několikaleté pauze opět pojede i jako mistrovství České republiky v ultramaratonu na horských kolech. A i když účastníci této nejdelší trasy vyjedou v sobotu už v 6 ráno, čeká je podle předpovědi horké počasí s teplotou až přes 35 stupňů ve stínu.
1: Samozřejmě budeme posilovat množství vody, množství dobrovolníků nebo brigádníků, kteří nám tam pomáhají a na dvou místech bude mít cisterny právě i pro osvěžení závodníků, aby mohli schladit, aby prostě nějak snesli to počasí, které asi v sobotu bude.
2: V Holešově se Fojtík jako pořadatel na trať nedostane, jinak jde ale stále o aktivního cyklistu, který na Drásalovi několikrát triumfoval. Nedávno absolvoval závod v Africe, který částečně vedl i přes Saharu.
1: Dá se říct, že tady to české léto nebo ty podmínky, které panují teď momentálně, tak jsou v mnohem ještě náročnější vlastně než na té Sahaře, protože tam ten vzduch je suší, takže tady ta pocitová teplota je výraznější. Prostě díky té vlhkosti je tady to počasí, si myslím, že náročnější než tam na poušti.
2: Letošní Obr Drásal nabídne celkem 6 tras od té už zmíněné nejdelší až po rodinný závod na 16 kilometrů. Ten odstartuje půl hodiny popolední a pro lidi z Holešova je účast zdarma. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Honzík se dozví, že se rodiče chtějí rozvést. A František přivezl babi Bětě trochu hrůzostrašné překvapení. Seriál Vyprávěj. ČT2. Láska nebo zákon? Catherine Deneuvová jako krásná gangsterská holka a Alan Delon jako policajt. A ČT Art uvádí vizuálně opulentní multimediální koncert populární české skupiny Tata Boys. Páteční večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Firmy a zaměstnanci napříč regionem bojují s horkem. Horké počasí lehce pozmění i program festivalu Slovácké léto v Uherském Hradišti. Ze železničních dopravců ze začátkem letních prázdnin vychází informace o posílení kapacity vlaků. Dnes očekáváme v regionu převažující jasno a na teploměru naměříme až 34 stupňů Celsia. Matěj Neradělek a začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín. S aktuálními tropickými teplotami se vyrovnávají i náročné provozy ve firmách. Zaměstnanci častěji využívají klimatizované odpočívárny a firmy zajišťují pitný režim. Za zlínskou kovárnu Viva pokračuje hlavní personalistka Martina Pravdová.
4: Máme tady ta ochlazovací místa, větráme v těch budovách, máme speciálně upravená vrata, aby byl průvan, aby opravdu se tam nekumulovalo horko, ochranné nápoje, které mají speciální složení z pohledu minerálů a ostatních látek. Máme zmrzlinovou středu a zaměstnanci dostávají nanuka, aby jsme jim zpříjemnili tady tohleto období.
2: V Uherském Hradišti dnes začíná festival Slovácké léto. Nabídne desítky koncertů a sportovních i kulturních akcí. Vzhledem k horkému počasí pořadatelé lehce pozměnili plánovaný program. Pokračuje mluvčí festivalu Petra Kučerová.
5: V sobotu se neuskuteční půlmaraton, místo něj se ale účastníci můžou přihlásit na 10 nebo 5-kilometrovou trať, které se poběží beze změn. V úterý odpoledne pak přesuneme rodinný den se spoustou zábavy z Masarykova náměstí do parku ve Smetanových sadech.
2: Festival dnes zahájí jumping maraton na trampolínách a koncert kapely Rybičky 48. Akce potrvá do neděle 5. července. České dráhy posilují na začátku letních prázdnin kapacity vlaků. Cestujícím nabídnou stovky míst k sezení navíc. Hlavně na spojích z Prahy na Moravu, ale i z hlavního města do českých Budějovic, na západ Čech nebo do východočeského regionu. Na kratší vzdálenosti doporučuje národní dopravce využít regionální spoje, a to kvůli vytížení jednotlivých spojů. Další rady přidává mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
6: Doporučujeme cestujícím včasnou rezervaci místa a využívat spoje mimo přepravní špičku a sledovat aktuální informace o provozu například v aplikaci Můj vlak.
2: Soukromý dopravce RegioJet podle mluvčího Lukáše Kubáta na víkend žádná speciální opatření nechystá. Kapacity vlaků posiluje na vnitrostátních i mezinárodních linkách už od května. Dvě zemětřesení na severozápadě Venezuely nepřežilo asi 235 lidí. Zraněných je víc než 1500. Záchranné týmy dál hledají lidi uvězněné pod sutinami budov. Stát vyhlásil stav nouze. Podle předsedy Národního shromáždění Jorgeho Rodrigueze míří do Venezuely záchranné týmy ze zahraničí.
7: Svá letadla vyslali Spojené státy, Mexiko, Španělsko, Katar a skupina záchranných expertů OSN.
8: Venezuela přijala pomoc i od českého týmu pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin. Veřejné sbírky na pomoc jihoamerické zemi spustily například humanitární organizace Člověk v tísni, Charita Česká republika, Červený kříž a ADRA. Lidé zasažení zemětřesením mají taky na měsíc získat bezplatné internetové služby společnosti Starlink amerického podnikatele Elona Muska. Uvolnění prostředků pro humanitární pomoc podle agentury Reuters povolilo i americké ministerstvo financí, které jinak vůči Venezuele uplatňuje sankce. Karolína Lásková, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji převažující jasná obloha. V průběhu dne se ale může přechodně vytvořit i malá oblačnost. Povane slabý proměnlivý vítr. Aktuálně měříme 25 až 16 stupňů. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 32 až 35. Na Vsetínsku lokálně kolem 31 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Starém městě u Uherského Hradiště v ulici Kostelanská nákladní automobil srazil chodce. A vy jste slyšeli zprávy Českého rozhlasu Zlín. Teď přejeme dobré ráno.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Organizátoři festivalu Zlín žije, který začíná už dnes odpoledne, hledají na poslední chvíli způsoby, jak návštěvníkům ulevit od tropického vedra. Mlžné brány, pítka, slunečníky, vějíře nebo rozprašovače. O víkendu totiž můžou teploty vystoupat až na 39 stupňů, podrobnosti přidáme za chvíli. A pak dostane slovo náš pravidelný turistický průvodce Arnoš Lukeš, doporučí zajímavou trasu Valašskem před 8:30. Teď nás hudebně potěší Plavci, Petr Uhřík stále přeje pohodové páteční ráno do 26. června. Je 8 hodin 5,5 minuty.
3: Český rozhlas Zlín.

0: tropické teploty a přes 15 000 návštěvníků. Ve Zlíně dnes začíná největší multižánrový pouliční festival Zlín žije. Meteorologové na víkend hlásí, jak víme, až 39 stupňů a organizátoři proto připravují opatření, která mají návštěvníkům pobyt na festivalu co nejvíce zpříjemnit.
1: Nemá být úplně horko, má být doslova vedro, takže jsme na poslední chvíli posílili ulice o mlžné brány, o různé osvěžovače vzduchu, jednáme s technickými službami a řešíme kropící vůz.
2: Popisuje opatření proti tropickému počasí organizátorka festivalu Veronika Jurčová.
1: Na našem stánku v parku Komenského budou k dostání taky rozprašovače, vějíře, kloboučky, sluneční brýle, takže snad všechno dobře dopadne.
2: Ten program se ve většině odehrává právě v parcích ve Zlíně. Hraje to taky roli, že třeba se ten program nerušil, ale právě z toho důvodu té zeleně se může realizovat?
1: Ty parky v centru města jsou obrovská výhra, tady ve stínu stromů nám bude fajn.
2: Na bezpečnost návštěvníků budou dohlížet také záchranáři. V centru města vznikne několik stanovišť první pomoci označených Červeným křížem. O dalších opatřeních mluví za organizátory Jana Kubáčová.
3: Přidáváme určitě stínící prvky, jako jsou slunečníky, i na místa, která nedisponují takovým množstvím stromů, abychom vytvořili podmínky pro pohodlné strávení chvil na festivalu Zlín žije.
2: Přiblížila byste, na jakých místech všude ve Zlíně lidé ten program toho festivalu najdou?
3: Určitě velká část toho programu se uskuteční tady, kde právě stojíme v parku Komenského. Krásná undergroundová scéna bude naproti Baťově vile. Skvělý program je kolem zámku v Sadu svobody.
2: Právě tam se představí například Tom Artway, Buty, Prago Union nebo skupina Noha. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín.

0: volám do Českého hydrometeorologického ústavu a tím je obsah dalších věd jasně daný. Poslechneme si předpověď na pátek i celý víkend. Podrobné informace má pro nás připravené meteoroložka Andrea Kvapilová. Zdravím vás a přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Řekněme si, jak bude dnešek probíhat až do okamžiku, kdy slunce zapadne. Asi tušíme, ale vy nám ten letní scénář jistě upřesníte.
1: Tak bude nám spíš převažovat takové jasno, tam jenom potom v průběhu dne se nám můžou vytvořit takové ty malé kupovité obláčky. Ty nejvyšší teploty od 32 do 35 stupňů na Vsetínsku, tam čekáme trošinku nižší hodnoty, lokálně spíše jenom kolem 31 stupňů. K tomu nám bude vát vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
0: Vysoké teploty rovná se vysoká biozátěž, jdou mé myšlenky správně?
1: Ano, je to tak. Máme stupeň číslo 3, což je vysoká zátěž.
0: Pojďme na víkend. Sobota a neděle nám podle vašich předchozích zpráv znovu nabídnou tropický průběh. Kam se tedy můžou dostat maximální teploty obou volných dnů?
1: Tak v sobotu ty nejvyšší teploty očekáváme od 34 do 37 stupňů. Zase Vsetínsko, tam lokálně mohou zůstat ty hodnoty spíše kolem 33 stupňů. Ty nejnižší teploty od 21 do 18 stupňů, v údolích ale mohou sklesnout až k 15 stupňům. Vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu, případně bezvětří a stále takové podobné převažující jasno a zase v průběhu dne se může nám začít tvořit taková ta drobná kupovitá oblačnost a neděle tam taky spíše bude převažovat jasno nebo skoro jasno, ale odpoledne se nám tam zase může začít na některých místech vytvářet kupovitá oblačnost, ty nejnižší teploty od 23 do 20 stupňů a v údolí zase mohou klesnout lokálně na hodnoty kolem 18 stupňů a neděle ta bude nejteplejším dnem, 35 až 39 stupňů nejvyšší teploty.
0: Nahledněme ještě za víkend. Jaké jsou prozatím vyhlídky na začátek nového týdne? Dojde v pondělí, v úterý k nějaké změně?
1: Tak tam už potom v pondělí čekáme, že začátku malá oblačnost, od západu nám začne té oblačnosti přibývat a hlavně teda v závěru dne by už se mohly vyskytnout i nějaké přehánky, případně bouřky. U nich se teda nedá vyloučit, že by mohly být takové trošinku silnější. Ty nejnižší teploty v pondělí 23 až 19, ty nejvyšší od 35 do 38 stupňů. No a úterý, tam už to vypadá, že už by mělo být té oblačnosti více, větší šance na přehánky, případně bouřky a i ty teploty nižší.
0: Na závěr teplotní rekordy, krátký návrat do historie 26. června. Prozraďte, Andreo, prosím, jaké hodnoty se týkají přímo našeho Zlínského kraje.
1: Tak ta nejnižší hodnota 2,6 stupně Celsia je z roku 1944. Naměřili jsme ji na stanici Valašské Klobouky. A maximum 35,2 stupně Celsia máme z roku 1935 a zaznamenali jsme ho na stanice Zdonky.
0: To už byla o počasí poslední informace. Podrobnou předpověď do vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Andrea Kvapilová. Děkujeme, přejeme hezký pátek i víkend a zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezký víkend naslyšenou.
2: Také vás někdy svazuje strach ze změny, z budoucnosti, z něčeho neznámého? Na pohovce Jožky Kubáníka v sobotu od 17. vám s terapeutem Adamem Schmidtem poradíme, kde se bere strach a jak s ním pracovat. Na mé hosty i na vás se těší Jožka Kubáník.
3: Šetři se, osle, napoví poloměr země. Věta Ivan vedl Ksenii lesní cestou do města zase oživí římské číslice. To jsou dvě ukázky takzvaných mnemotechnických pomůcek. Ty mohou pomoci zapamatovat si i nemyslitelné. Jak na to? Poradí trenérka paměti Marta Fojtíková. A to 26. června ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
4: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Teď vás pozveme na projížďku po okruhu vedoucím z Bystřice pod Hostýnem přes Tesák a zpět. Na kolo usednou průvodce Arnoš Lukeš ze spolku Valachian Touring Team a také kolega Pavel Vacek.
1: Dnešní pozvánka k výletu na vlnách Českého rozhlasu Zlín bude pro cykloturisty. Nevím, jestli na kole dorazil i Arnoš Lukeš, nebo jestli přišel pěšky, každopádně je v tuto chvíli u mikrofonu Českého rozhlasu Zlín, aby nám poskytl všechny informace, které budeme potřebovat k příjemné a bezpečné projížďce. Hezký den.
2: Hezký den vám i posluchačům. Vyjedeme z Bystřice pod Hostýnem od nádraží po ulici Sokola Tůmy až ke kruhovému objezdu. Tady se napojíme na cyklotrasu 5037. Ta vede okrajem Chvalčova. V Chvalčově žije asi 1600 obyvatel. Nejvýznamnější stavbou v katastru obce je bazilika na svatém Hostýně. Pojedeme kolem hotelu Říka. Za ním se trasa začne znatelně zvedat a tak to bude až na Tesák, kde dosáhneme nejvyššího bodu výšky. Stoupání je asi 460 metrů. Na Tesáku se můžeme vydýchat a trochu se občerstvit. Oblíbená horská chata před několika lety vyhořela, na novou se dělala sbírka, ale ještě nestojí. Je tu provizorní občerstvení. Vrátíme se asi 100 metrů k cyklistickému rozcestníku a dáme se po cyklotrase 5120 směr do Rajnochovic. Pojedeme kolem Teodorovy studánky a jedle Bělokoré, která svou výškou přes 42 metrů a obvodem kmene téměř 4 metry je památkově chráněna. Po obou stranách trasy jsou přírodní rezervace. U Hájenky Rosošné přejdeme na cyklotrasu 5034. Ta vede přes Rajnochovice s možností občerstvení v restauracích.
1: Tak se občerstvíme a třeba doplníme i tekutinu do cyklolahví a můžeme se tady i chvilku zdržet. Co je zde k vidění, pane Lukeši?
2: Obec je centrem turistického ruchu. Domov tu má asi 500 obyvatel. V obci je kostel narození Panny Marie a Anny. Chrám byl vystaven v letech 1711 až 1716 podle projektu italského architekta Tensala. Nahradil původní dřevěný kostelík svaté Anny zřejmě z 12. století, který schátral. Pokračujeme přes podhradní Lhotu. Jméno dostala podle dvou hradů, které byly ve středověku nad obcí. Dnes tu žije asi 450 obyvatel. V obci je několik památných lip. Za kapli svatého Floriána přejdeme na cyklotrasu 5037, která nás povede severozápadním směrem do Chvalčova a posléze do Bystřice pod Hostýnem. Středně náročná trasa měří 35 km a překonává převýšení 437 metrů. Převážná část vede lesem.
1: Arnoš Lukeš jel ve vysílání Českého rozhlasu Zlín v čele pomyslného velkého pelotonu všech posluchačů, kteří se za ním vydají na kolech po trase z Bystřice pod Hostýnem na Tesák a zpět. Tak děkujeme za rozrážení vzduchu i za všechny informace k trase a pojďme pěkně šlápnout do pedálu.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy,
0: které přináší Martin Radilek. Hezký pátek. Letiště v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku ode dneška hostí 13. slet československých letadel. Přihlášených je rekordních 150 nejen historických letounů, které přiletí z Česka, ale i ze Slovenska, ale dále například taky z Estonska, Nizozemí, Švýcarska, Německa, Polska nebo Maďarska.

0: Švýcarska. Záchranné a chovné centrum Lvův Zoo Zlín získalo hlavní cenu v kategorii staveb občanské vybavenosti v soutěži Stavba roku Zlínského kraje. V letošním ročníku se utkalo celkem 58 staveb. Centrum, které zoo otevřela v září loňského roku jako první svého druhu v České republice, slouží nejen k chovu lvů konžských, ale také k péči o zvířata odebraná z nevhodných soukromých chovů. Jeho výstavba vyšla na 90 milionů korun. Více než 1,5 milionu žáků a studentů dnes dostává vysvědčení a ukončuje tak školní rok. Některé školy je hodnotí pomocí známek, jiné pak udělají slovní hodnocení. Učitelé doporučují, aby rodiče k hodnocení přistupovali s nadhledem a řešili jej s dětmi v klidu. Do lavic se školáci znovu vrátí v úterý 1. září. Poslanci se dnes znovu vrátí k návrhu zákona o státních zaměstnancích. Ve středu se k hlasování o něm nedostali. Norma má nahradit dosavadní služební zákon. Opozice plánovanou změnu kritizuje. Obává se, že by mohla vést k politizaci státní správy. Podle předpokladatelů z vládní koalice ale nový zákon zajistí větší flexibilitu. Propouštění i zaměstnávaní státní úředníci by měli být nově jednodušší, podobně jako je to v komerční sféře. Dnes bude ve Zlínském kraji převažující jasno. V průběhu dne se může přechodně tvořit malá oblačnost. Povane slabý proměnlivý vítr. Aktuálně měříme 25 až 21 stupňů. Nejvyšší teploty se mají vyšplhat na 32 až 35 stupňů Celsia. Na Vsetínsku lokálně jen kolem 31 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/57 mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím je dnes prováděna údržba a s ní související opravy mostů. Ať se vám jede naším krajem dobře, přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A ještě datum 26. června pohledem do kalendáře, kde si potvrdíme svátek Adriany. Podle volného překladu by nositelka tohoto zajímavého jména mohla být i mořskou vílou, příjemnou, okouzlující a zářivou, jako je voda Jadranského moře, které zmiňují záměrně. Oslavenkyň máme podle domácí statistiky přibližně 7,5 tisíce. Oblíba jména, jak si všímám, v posledních letech poměrně významně stoupá. Blahopřeju k svátku a posílám písničku Báry Basikové.

Trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled.

0: Někdy se to v muzice přihodí, že si skupiny vypůjčí zpěváky nebo přizvou ke spolupráci další členy, aby došlo k zajímavé fúzi. Dnes mám pro vás případ, který se povedl, když skupina UB40 vzala za mikrofon hosta a Robert Palmer mezi chlapy zapadl naprosto úžasně. V této kombinaci, aby to bylo ještě zajímavější, vzali písničku Boba Dylana z roku 67 a pustili se do nahrávání předělávky I'll Be Your Baby Tonight. Zajímavá byla reakce hudebního magazínu Music Week, tam se v roce 90 psalo doslova toto. Neinspirativní pop nikdy nikam nevede. Úspěch bude záviset na doprovodném videu. My už dnes po té dlouhé době víme, že se povedlo obojí. V řadě zemí byl singl v hitparádové horké desítce, na Novém Zélandě dokonce číslem 1. Abych to zhrnul, zahrají nám UB40, ale zpívat nebude pouze jejich frontman Ellie Campbell. O hlavní parce postará vynikající hostující krasavec, držitel ceny Grammy Robert Palmer. Bohužel už přes 20 let v hudebním nebi. Poslední věta. Kdybyste chtěli slyšet českou verzi, tak i kdysi hráli Greenhorns, ale trvalo mi fakt asi půl písničky, než jsem poznal, co hraje, odkud to znám.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Robert Palmer nás pěkně letně rozhoupal za výdatné pomoci skupiny UB40. Před minutou bylo 8:45, dívám se do aktuální předpovědi a ta nám jenom potvrzuje tropický průběh dalších dnů. Upřesním a na úvod nahlédnu na současné teploty.
1: Počasí.
0: Teď už se ve Zlínském kraji pohybujeme mezi 20 a 25 stupni. Očekávejme převažující jasno. V průběhu dne se může přechodně tvořit malá kupovitá oblačnost, takže slunečno s tropickými teplotami, které teď upřesním. Maxima 32 až 35, na Vsetínsku lokálně kolem 31 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr, a to slovo slabý je na místě, rychlost jenom mezi 1 a 4 metry za sekundu. Ráno a později večer místy mírně nepříznivé rozptylové podmínky, takže v těchto chvílích ještě trvá tento stav, jinak přes den by měly být ale většinou dobré. S biozátěží počítejme vysokou na trojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

Jak si udržet paměť v kondici i ve vyšším věku? Dozvíte se dnes v poradně s Českým rozhlasem Zlín. Hostem Kristýny Fuchsové bude trenérka paměti Marta Fojtíková, která prozradí několik triků, jak si věci lépe zapamatovat a taky bude odpovídat na vaše dotazy. Poradna začíná v našem vysílání dnes v 11 hodin. Srdcovky už za chvíli po zprávách. Petr Uhřík přeje pohodu sledování všech dalších pořadů. Mějte se, milí posluchači, fajn. Po víkendu se na vás budu těšit zase brzy ráno v pondělí.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Zlíně ve čtvrtek naměřili nejvyšší teplotu v historii. Rožnov pod Radhoštěm koupí budovu České pošty v centru města. Pokračuje valné shromáždění Evropské vysílací unie. V regionu očekáváme jasnou oblohu a až 34 stupňů Celsia. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Nradilek. Čeká nás další horký letní den a možná opět padnou rekordy. Ve Zlíně už včera teploty pokořily dosavadní maximum z roku 1961. Meteorologové ve městě naměřili 31,8 stupně Celsia, o 1,5 stupně víc než před 65 lety. Na dalších místech ve Zlínském kraji, kde jsou dlouhodobě v provozu meteorologické stanice, teplotní maxima pro 25. červen odolala.
2: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu bylo v regionu nejtepleji ve Starém městě na Uhersko-Hradišťsku, kde rtuť teploměru vystoupala na 33,3 stupně Celsia. O víkendu by podle předpovědi mohly teploty stoupat až k 39 stupňům. Michal Sladký, Český rozhlas.
0: Zastupitelé Rožnova pod Radhoštěm schválili odkup areálu České pošty na Masarykově náměstí. Za hlavní budovu, vedlejší objekt s provozovnami a garážemi a okolní pozemky dá město 630 milionů korun. Radnice teď chce otevřít diskuzi o tom, jak by měl celý prostor v centru města v budoucnu fungovat.
3: Po koupi budovy bude následovat zpracování odborné studie, která prověří možnosti jejího budoucího využití i úpravy okolního prostoru v centru. Jednou z variant je přeměna objektu na městské nájemní bydlení. Po rekonstrukci by v budově mohlo vzniknout více než 30 bytů. O konečné podobě projektu rozhodnou rožnovští zastupitelé. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
0: V Praze pokračuje valné shromáždění Evropské vysílací unie. 96. ročník organizují Česká televize a Český rozhlas. Mezi tématy letošního valného shromáždění jsou například technologický vývoj a důvěryhodnost médií. Setkání vrcholným představitelům evropských veřejnoprávních médií navštívil taky český prezident Petr Pavel.
4: Sport.
0: Utkání Egypta s Íránem bude v noci na zítřek na fotbalovém mistrovství světa součástí festivalu hrdosti sexuálních menšin. Fotbalové svazy obou zemí neuspěly se snahou toto zakázat.
5: Egyptský trenér Hossam Hassan prohlásil, že jde o záležitost FIFA a stejně jako íránský kouč Amir Galenei mluvil o tom, že se soustředí na fotbal. Hlavně iránská asociace se i na poslední chvíli ještě snažila, aby FIFA projevy podpory sexuálních menšin při zápase zakázala. Ta ale potvrdila, že duhové vlajky jsou lidskoprávní symboly a na stadionu budou povolené. Heda McLendon z místního organizačního výboru Českému rozhlasu řekla, že očekává hodně fanoušků, kteří přijdou slavit měsíc hrdosti i na stadion a že je důležité, aby tam lidé jakékoliv sexuální orientace mohli být sami sebou. Ze Seattlu Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převládat jasno, místy se může vytvořit malá oblačnost a nejvyšší teploty vyšplhají na 31 až 35 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Frištáku na Zlínsku v ulici Souhrady je hlášena nehoda. Počítejte zde s omezením provozu. Ze zpráv vše.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Opět krátce po deváté zdravím davy rozehřáté. I dnes budu nerušeně hrát vám všem, zvlášť jedné ženě. Ani pátek neodpáře dárek pro ty z kalendáře. Song, co zbrousí ostré hrany, bude znít pro Adriany. Na světě holt větší není, než z písniček potěšení. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.
7: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, květy.

Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pátek 26. června roku 2026. Datum začíná 26. Končí 26. To se stane něco hezkého, výborného. Zatopili nám, máme nádherné léto. No a když se dívám do kalendáře, takže svátek mají Adriany. Takže všem ženám, dívkám, dámám, nositelkám tohoto krásného, dálkou vonícího jména Adriana. Vinšujeme všecko nejlepší. A taky bych chtěl popřát hodně úspěchů a krásné prázdniny všem študákům, žákům, žáčkům, paním učitelkám, učitelům, protože dnes je poslední školní den a začínají prázdniny. Děti dostanou vysvědčení, doma je pochválí, no a už se můžou těšit na prázdniny. Takže a ti, co končí devátou třídu, tak se zase těší už na další stupeň svého vzdělávání, ať už je to nějaký hezký učňovský obor, anebo nějaká střední škola. Takže, moji milí žáčkové, užijte si léto, dávejte na sebe pozor, ať se nezraníte, ať si neublížíte. No a já už tady mám první přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Zahrajte prosím pěknou píseň našemu panu faráři Stanislavu Kovářovi, který si v těchto dnech připomíná 50. výročí svého kněžského svěcení. Děkujeme mu za jeho obětavou službu. Farníci ze Ždánic, Lovčic, Nechvalína a Ostrovánek. Moji milí farníci, jak rád vám zahrají pro pana faráře. No ale vy jste mu nevybrali písničku? Milí farníci, zas to necháváte na mě. A co když já se netrefím a vy se na mě budete zlobit, co? No, nedá se nic dělat, mám tady druhé přáníčko z mailové adresy. A to zní takto. Dobrý den, milé srdcovky, prosím o zahrání písničky pro paní Alžbětu Humlíčkovou, které všichni říkají Marcelko. Naše Marcelka se v úterý 23. června 2026 po 40 letech přestěhovala z Bystrce do Střelic do penzionu pro důchodce. Marcelko, přejeme ti krásné bydlení v novém působišti, blízko tvých nejbližších, hodně nových přátel v penzionu a bude nám moc chybět tvoje veselá povaha, tvoje kuchařské umění. Ale neboj, budeme tě navštěvovat. Vlasta a Tonda Machálkovi. Tož, moji milí Machálkovi, jako ti farníci, zahrej Junák písničku, ale abyste vybrali pro paní Marcelku nějakou hezkou, to vás ani nenapadne. No, nebojte se, moji milí, mám tady těch písniček, jak se říká Habakuk. Takže přáníčka byla vyslovena a já už vám posílám Jitku Zelenkovou.

Tož, moji milí posluchači, dneska nám končí školní rok. A to znamená jediné. Děti školou povinné dostávají vysvědčení. Kdo z nás si na to nepamatuje? Ten papír, co jste si šli od paní učitelky přebrat na stupínek a pak jste na něj koukali jako na rozsudek. Jedničky potěšily. Čtyřka z matematiky se dala přežít. Ale jak to říct doma tatínkovi nebo mamince? To byla teprve zkouška. Já na školní léta vzpomínám rád. Já jsem nebyl až tak komplikovaný dítě, já jsem spíš měl problémy s chováním, takže občas přiletěl pohlavek od maminky, ale že by třeba nás otec řezal nějak nebo byl vyznavačem tělesných trestů, to až tak nebylo. Víceméně výchova spočívala na mamince a maminka to řešila výborně, prostě zákazem. A ona věděla, na čem my, děcka, prostě lpíme a co nám dělá radost, tak prostě to zakázala a řekla, dokud si tu známku nespravíš, tak nic. Já jsem v podstatě na devítiletce na základní škole měl samý jedničky. To maximálně třeba, já nevím, v osmé třídě jsem měl třeba dvě dvojky nebo tak, ale jinak jako opravdu samý jedničky vyznamenání. A když jsem končil sedmou třídu, tak jako maminka se mě zeptala, co bych si přál a já říkám, mami, já bych chtěl favorita. Kolo favorit, to bylo s těmi beranami takový, měl jsem vyhlednutýho modrýho favorita, byl jako v takové modré metalíze, no prostě úžasný. A maminka řekla, dobře, tak si šetři a když budou sami jedničky, já ti přidám s tatínkem a koupíme ti ho. No a já jsem dřel celý rok, pomáhal jsem dědečkovi, sbíral jsem rybíz, chodil jsem do jahod, do brambor, prostě sbírat mandelinku bramborovou, no a tam jako jsem dostal k narozeninám 3 korunu modrou od babičky a tamhle jsem dostal zelenou 5 korunu, to byla papír, mluvím o papírových bankovkách, a já jsem si to všechno střádal, no a za ten rok přišlo vysvědčení a já měl sami jedničky. A maminka řekla, kolik Zdeničku máš? Já jsem řekl, maminko, já mám 260 korun. A maminka řekla, výborně, šeli jsme a koupili favorita, stál 780 korun. To bylo peněz jako hrom. A nebo pak byla 9. nebo 8. třída a to jsem si zase přál kytaru. Zase jsem si našetřil a když jsem měl hezké vysvědčení, maminka mi koupila kytaru takovou tu obyčejnou, tenkrát stála tuším 120 korun, říkali jsme jim pádlo. Takže v podstatě všechno bylo za něco. Maminka se o nás starala, ale to, ta její starost a to všechno, že ona nám, jak se říká, ne sloužila, ale vlastně vyhověla nám ve všem, tak my jsme museli taky jí pomáhat. To znamená na zahrádce, na poli, vynést odpadky a tak dál, umývat nádobí třeba, že jo, vysát a všechno bylo vykoupeno, prostě maminka říká, já pro vás a vy taky pro mě. Ovšem pak se to trošku zhoršilo, když jsem nastoupil na střední školu. Jeminkote, to už lítali trojky, číry, jeminkote, to bylo. No první vysvědčení na gimplu v prváku, to si pamatuju do dneška, o pololetí 6 čtverek a na konci roku jsem to teda stáhl na 2 čtverky. No potom ve druháku, to už jsem si zvykl na ten drill a na ten způsob té školy nebo té výuky a tam už to bylo jenom tělo do těch trojek, ale přesto občas 4 sardel neboli kula neboli 5 přiletěla a to pak byl doma pohlavek a nikam. Třeba v sobotu, v neděli jsme s klukama jezdívali na Břestek, kytary, že jo, pod Širák a maminka řekla, dobře, nikam. Kytaru vzala, zavřela do skříně a já jsem musel sedět doma. To byl trest nad všechny tresty. Tož tak, přátelé. Ale jedno se přece jen změnilo. Zazvoní a začínají prázdniny. A to je známka, která udělá radost snad každému. Nejen školákům, takže moji milí školáci. Já vám přeji krásné pohodové prázdniny. Užijte si je ve zdraví, dávejte na sebe pozor, nepředvádějte se před holkama, že tamhle to přelezete, tamhle to přeskočíte, tamhle se vyšplháte. Ne, může se něco stát a vy si zraníte. V nejlepším případě třeba si zlomíte malíček na pravé ruce, ale co když to bude něco horšího? A vy, milí rodičové, když přijde 1, 4, 3, nezlobte se. Pohlaďte dítě po hlavě a řeknete, miláčku, to se spraví, neboj se, my ti s tátou věříme. Tož tak, už vám pouštím písničku.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Holky z Gimplu a Vítězslav Vávra. No a já už tady mám přáníčko ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Pane Junák, zahrajte prosím 26.6. v pátek všem spolužákům u příležitosti 60 let získání výučního listu obor číšník, tehdejší podnik restaurace a jídelny Uherské Hradiště, Raj Gottwaldov a Interhotel v roce 1960.

0: 63 až 66, nynější Zlín. Prosím písničku Jarošovský, pivovar od spolužáků z Uherského Hradiště. Děkuji za všechny spolužáky, Anička z Uherského Hradiště.
1: Milá Aničko, rád splním vaše přáníčko, to je dokonce ve verších, a Jarošovský pivovar, to je moje obrovská vzpomínka, protože tam jako gymnazista jsem po 2 roky vždycky o prázdninách byl na brigádě. Tož Jarošovský pivovar.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: písnička dozněla a moji milí posluchači, já už od pondělka avizuji, že tento týden srdcovky budou kratší, že už v pátek budeme odtajňovat naši celotýdenní hádanku, protože v sobotu vysíláme živě ze Strážnice, protože tam probíhá folklorní festival. A Miloš Jenkýř, editor Českého rozhlasu Brno, už je ve studiu, ale než začneme otajňovat, má pro nás velmi, velmi smutné oznámení. Miloši, prosím.
1: Ve věku 91 let včera zemřela brněnská historička Milena Flodrová. Potvrdili mi to před chvíličkou zástupci internetové encyklopedie dějin Brna, u jehož zrodu stála. Pro mě je to, možná je to cítit na hlase, poměrně dost smutná událost, protože jsme si s paní Flodrovou byli, ano, Troufám si říct, blízcí, a je mi moc líto, že nás tato velká Brňanka opustila, a co říct víc, k tomu asi není moc co jiného říci, takže je to tak. Více samozřejmě informací k tomu, jaké bude rozloučení, asi nebude, protože si přála rozloučení skromné, soukromé, ale určitě další informace přineseme, protože jejím přáním by určitě bylo, aby každý, který na ní vzpomíná s láskou, a třeba udělal něco pro to město, které měla tak ráda.
0: Takže zahrajeme písničku, já myslím, že by ji potěšila, potěší všechny, protože paní doktorka byla srostlá s městem Brnem, takže Sedmi krásky nad Brnem ji určitě potěší.

dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klu...

0: dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku bych ti dát.
1: Písnička dozněla a Miloši, já tě ještě jednou srdečně vítám. Vím, že to je smutné, ale takový už je život.
2: Takový je život.
1: Nedá se nic dělat. Naši posluchači určitě čekají, jak to s celotýdenní hádankou kdo kdy, kde dopadlo. Musím říci, že tohle kolo hodně typovali pouze naši posluchači, padaly různé odpovědi a třeba někdo si dokonce myslel, že se jedná o Karlštejn, já si myslím, že k tomu naváděla středeční indicie, ale to bylo vedle, jak se říká, jak ta jedle. Takže správná odpověď je...
2: Strážnice.
1: Strážnice. A jak jste k tomu měli dospět? V pondělí zněla tato indicie. Ve 20. století se stěhoval obří kostel. Ve 21. století více než 300 kilometrů odtud polozničená kaplička.
2: Ten kostel, který se stěhoval, byl kostel v Mostě. Takže to asi většina lidí uhodla, ale málo známé je, že v roce 2015 ve Strážnici poškodil kamion tamní kapličku a oni ji poté, když ji opravovali, tak ji posunuli o pár desítek metrů.
1: Úterní indicie zněla takto. 35 let starý zákon číslo 553 tyhle ženy znají velice dobře.
2: To je zákon o obecní policii a členky obecní policie jsou zdenku...
1: Strážnice se jim říká.
2: Přesně, ano.
1: Ale já musím ti říct, že když jsem četl ten, jako tu indici a říkám zákon, to bude možná třeba teď, ať se strážnice neurazí, jakože třeba něco o vykřičených ženách, víš, které stojí někde na silnici, na pomezí hranic našich slovenských a českých. Ne, je to opravdu, jsou to strážnice. No a středeční indicie tam mě potěšila. Zní takto. Sem posílá Jaroslav Marvan i Zdeněk Junák. Přestože se tam pije, hrají a hrají vrchcáby.
2: Tak Zdenku, kam v roli Purkrabího v muzikálu Noc na Karlštejně posíláš Alenu?
1: Ano.
2: Neteř svoji.
1: Tam je taková scéna, kdy prostě já mám trošku upitov, že jo, a Alena tam poskakuje a říkám a teď já volám, pane Pešku, dost už ani slovo. Ten neřád stráví noc na strážnici. Odvést, zavřít, pověsit na hák. A ona říká, za co? Pro mě, za mě, třeba za vousy. Takže ano, prostě je to strážnice. Tam ji posílám. No a poslední čtvrteční indicie zněla takto. Ne každé město může tvrdit, že se počet jeho obyvatel na pár dnů v roce z několika násobí. Kam vás to celý týden i v sobotu zveme?
2: Strážnice má přes 5000 obyvatel, ale na festival přijíždějí desítky tisíc lidí a budeme tam v sobotu i my dva, protože sobotní srdcovky vysíláme živě.
1: Ano, takže tam bude 10 000 plus dva. Budeme tam s Milošem. Vy všichni jste soutěžili o audioknihu s názvem Spalovač mrtvol Ladislava Fuchse. V ní můžete slyšet hlasy herců Davida Novotného, Ivana Trojana, Petry Špalkové a řady dalších. No a kdo se stal tím šťastným výhercem či výherkyní? Šťastnou výherkyní se stává paní Eva Michalicová z Mikulčic. Takže paní Evo, my vám blahopřejeme a ať vás cena potěší. A teď si pustíme písničku.

Moji milí posluchači, máme po 9:45 a já tady mám ještě jedno přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Dobrý den, pane Junáku, zahrajte prosím mému manželovi Petrovi pro radost a zasmání písničku Doňa Broňa. Písničku zahrajte prosím v pátek 26. června. Děkuji i za váš bezva pořad. Zdraví Slávka ze Šumperka. Milá paní Slávko, rád splním vaše přáníčko. Vybrala jste hezkou písničku, takže už je tady Los Brňos a Doňa Broňa. We'll be right back.

Nož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky pomaly linku končí. Ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji indicí. Nezopakuji, protože už jsme vyluštili a na tu další musíme počkat do pondělí. Takže pokud chcete, abych vám hrál a plnil vaše přáníčka, musíte mi to dát vědět. Máte tyto možnosti. Buď mi to namluvíte na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. Mějte se moc a moc hezky a zítra v sobotu ze Strážnice po 11. hodině opět naschledanou.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Děti ve Zlínském kraji si převzali vysvědčení, začínají jim prázdniny. V Uherském Hradišti dnes začíná desetidenní festival Slovácké léto. Zemědělcům v Česku začínají žně, úrodu zřejmě ovlivní suché jaro. Dnes očekáváme v regionu převažující jasno a na teploměru naměříme až 34 stupňů. Matěj Neradělek ve studiu a jsou tady zprávy Českého rozhlasu Zlín. Děti ze základní školy v Prostřední Bečvě na Vsetínsku patřily mezi první ve Zlínském kraji, které si dnes odnesly vysvědčení. To děti dostali už o 7:30 ráno. Podle ředitelky Pavlíny Petruškové bylo emotivní hlavně loučení s páťáky. Ti totiž přecházejí na druhý stupeň do škol v okolí.
2: Je to takové rozpačité, na jednu stranu mám radost, že se blíží naše dovolená a na druhou stranu je mi smutno, protože odcházejí žáci, kteří u nás byli 5 let a přece jenom jsme si vytvořili společné pouto a ještě jsem tam i učila, takže je to vždycky ten konec takový dojemný.
0: Festival Slovácké léto dnes v Uherském Hradišti zahájí koncert kapely Rybičky 48. Během 10 dnů organizátoři připravili zhruba 20 koncertů. Vystoupí i písničkář Pokáč, Kapitán Demo nebo třeba skupiny Čechomor, Alkehol, Iné kafe a další. Představí se ale i 9 sportovních odvětví, jak říká jedna z organizátorek Petra Kučerová.
3: Na pískové hřiště na Masarykově náměstí letos zamíří český pohár v beach volejbalu. Od 3. do 5. července se tak představí nejlepší dvojice z celé republiky v kategorii žen i mužů. Chybět ale nebudou ani turnaje v plážovém fotbalu nebo šipkách, pétank, běžecké závody nebo třeba cvičení fitness.
0: Do polí vyjeli kombajny, začaly totiž žně. V prvních dnech sklízely hlavně plodiny, jako je vojtěžka nebo jetel. Teď vyjíždějí i do polí s ječmenem nebo pšenicí. Podle mluvčí agrární komory České republiky Barbory Pánkové letošní výnosy zřejmě ovlivní suché jaro.
4: Už nyní je zřejmé, že porosty obilovin a řepky ovlivnila kombinace několika nepříznivých faktorů. Dubnové mrazy vystřídalo výrazné sucho, které patřilo k nejhorším od začátku měření. Přestože v polovině června přišly srážky, na řadě míst už nedokázaly dřívější škody významně zmírnit.
0: Evropské země se dál potýkají s extrémním vedrem. To výrazně zasáhlo Francii. V Paříži jsou podle tamní policie kvůli vedrům naplněné kapacity nemocnic. Město dnes zakáže odpoledne i v noci prodávat alkohol a pít ho na veřejných místech.
5: Výjimku ze zákazu budou mít podle stanice BBC jen restaurace a bary. Stejné opatření pak bude platit i zítra. Záchranná služba v Paříži řešila za jeden den 4x víc srdečních zástav než obvykle. V celé zemi podle tamních médií v souvislosti s rekordními teplotami umřely desítky lidí. Francie tento týden už 2x po sobě překonala historický teplotní rekord. Kvůli horku v zemi mimo jiné odstavili i 3 jaderné elektrárny. Španělsko hlásí od neděle v souvislosti s horkem víc než 200 mrtvých. S extrémně vysokými červnovými teplotami se potýká například i Británie a Německo. Tam dnes taky čekají prolomení historicky nejvyšších teplot. Karolína Lásková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převažující jasno. V průběhu dne se ale může přechodně tvořit i malá oblačnost. Povane slabý proměnlivý vítr. Nejvyšší teploty naměříme mezi 31 a 35 stupni. Na Vsetínsku lokálně bude jen kolem 31 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D1 na 258. kilometru ve směru na Brno je na vozovce roztrhaná pneumatika. Na silnici 493 u Petrůvky na Zlínsku osobní automobil srazil zvěř. Ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku havaroval autobus. Mezi Frištákem a Lukovem na Zlínsku se střetl motocykl s osobním autem. Na silnici 1/50 u Zlechova na Uhersko-Hradišťsku bourala 3 osobní vozidla. Na silnici 1/50 v Uherském Brodě v ulici U Korečnice hoří vozidlo. A to už je ze zpráv vše. Klidné dopoledne přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné páteční dopoledne, milí posluchači Českého rozhlasu Zlín. Po 10. hodině k jeho mikrofonu usedá Kristýna Fuchsová a těším se na společný čas. Čím ho dnes naplníme? Například vám představíme další soutěžní recept výročního pochoutkového roku. A to konkrétně likérové řezy s broskvemi a šlehačkou. Nebo vám popíšeme program festivalu Zlín žije, který začíná v krajském městě dnes. Bude toho ale mnohem víc. Tak příjemný poslech.

0: Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem a proto spolu s vámi, posluchači, hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Recepty výherců z jednotlivých let si připomínáme týden co týden. Už je ale nedělají oni sami. Všech 36 jich připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli to budou likérové řezy s broskvemi a šlehačkou od Aleny Doskočilové z Drnovic. Recept ze 3. místa roku 2022. Připraví je cukrář Josef Maršálek. Patrik Rozehnal se ho ptal, jaké to je péct podle někoho.
1: Jdu do toho s tím, že si to absolutně užiju, protože jídlo je bez diskuze naším kulturním bohatstvím.
2: Ty máš novou troubu, ne?
1: Jde do ní vidět.
3: No,
1: konečně to někdo ocení. Konečně někdo ocení to, že jde vidět do trouby. Já si toho vážím hodně. Trvalo to jenom 7 let, přátelé, ale už vidím do trouby. Takže jsem tak jako klidnější, jo? Do té doby jsem byl vyzenovaný a teď jsem vyzenovanější.
2: Radost nám při pečení udělala i ta obyčejná domácí žlutá vejce.
1: To domácí? K Peťovi babičky. Letos snáší hodně. Nevím, jak se to stalo, ale prostě snáší, tak to oslavujeme tím, že děláme tady recepty pro rozhlas.
2: Pepu rozesmálo i moje komentování pudinkového krému.
4: To je, když tam padá silikon.
1: Tak a Patrik je dneska samá chvála, samý kompliment.
2: Ale byl i dojatý, to když kvůli nám musel koupit polohrubou mouku, protože z ní on nikdy nepeče.
1: Ale když teď to tady připravuju, jo, tak přesně babička Josefka dělala roládu takhle a taky to dělala z polohrubé mouky. No tak, takový jenom sentiment tady na mě pad. Tak, pečte teď!
4: Likérové řezy, piškot, krém, šlehačka, ovoce.
1: Těším se na to, protože já jsem na řezech na plech vyrostl.
0: A tyhle likérové řezy naučí cukrář Josef Maršálek i vás. Stačí si poslechnout už tuto neděli po 10. hodině pořad Pochoutkový rok. Ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní likérové řezy budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Také vás někdy svazuje strach ze změny, z budoucnosti, z něčeho neznámého? Na pohovce Jošky Kubáníka v sobotu od 17. vám s terapeutem Adamem Schmidtem poradíme, kde se bere strach a jak s ním pracovat. Na mé hosty i na vás se těší Joška Kubáník.
1: Jaké to je projít část Portugalska pěšky jen s batohem a mapou? Hela a Jiří Holubovi z Otrokovic to vědí přesně. V loni absolvovali svatojakubskou cestu a letos se vydali na další několika set kilometrový dálkový pochod. Ten si naplánovali jen sami pro sebe. Jak ho zvládli a co všechno cestou zažili, řeknou v Naplno s Věrou Hotařovou. Premiéru rozhovoru si můžete poslechnout v pondělí 29. června v 15 hodin a 20 minut.
2: S rubrikou Co v učebnicích nebylo se dnes vydáme do Českého středohoří. Martin Písařík vás tam zavede k jedné dýmající hoře, už po písničce.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že vrch Boreč v Českém středohoří nedaleko Lovosic v zimě vypadá, jako by se pod ním probouzela sopka? Tento přírodní úkaz je ve skutečnosti ohromujícím fyzikálním procesem, probíhajícím uvnitř znělcového masivu. Hlavní roli zde hrají ventaroly, systém hlubokých skalních puklin a průduchů, které propojují úpatí hory s jejím vrcholem. Celý kopec funguje jako obří tepelný výměník. V zimě nasává studený vzduch u země, ten se průchodem skrz masiv ohřeje o teplo akumulované v hornině a nahoře vyfukuje ven jako horká pára. Díky těmto výdechům vrchol hory nikdy nezamrzá a drží si stabilní teplotu kolem 10 stupňů. To vytváří specifické mikroklima, kde se daří unikátní teplomilné rostlině játrovce borečce vzácné, jejímž domovem je Středomoří a která by jinde u nás nepřežila. V létě se proces obrátí. Nahoře se nasává teplý vzduch, který se uvnitř hory ochladí a u paty kopce pak příjemně mrazí. Boreč je zkrátka důkazem, že příroda nepotřebuje elektřinu, aby vytvořila dokonalou klimatizaci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Tři dny plné muziky, pouličního umění a setkávání slibuje pátý ročník zlínského multižánrového festivalu Zlín žije. Podrobnosti dodáme za chvíli.

0: Ulice krajského města Zlína tento víkend zpestří multižánrový festival Zlín žije. Jeho pátý ročník začíná dnes a potrvá až do neděle. Slibuje 3 dny plné muziky, pouličního umění a setkávání. Více nám teď prozradí ředitelka pořádající městské organizace Živý Zlín Jana Kubáčková, kterou zdravím do parku Komenského po telefonu. Dobrý den.
1: Přeji vám krásný den posluchačům.
0: Festivalový program začne prvními vystoupeními dnes o 15:30 odpoledne a odstartuje tak naplněný víkendový seznam koncertů. Kolik hudebníků nebo kapel se letos do Zlína sjede?
1: Do Zlína se přijede obrovské množství hudebníků, souborů, vystoupí tady kapely různých žánrů, bude to asi kolem 500 účinkujících, plus minus. Budou to žánry od big beatu přes pop, po funky, DJ scéna se tady představí, je to obrovsky rozmanitá škála pestra, kterou tady nabídneme jak v hudbě a zároveň ten náš program nabídne i další různé aktivity pro celé rodiny.
0: Ze kterých hostů máte vy obzvlášť radost?
1: Je to pro mě nejtěžší otázka, protože já se těším úplně na všechny. Tady v parku Komenského to bude naprosto famózní. My teda začínáme, jak jste říkala, 15:30, Yellow Sisters, Huso, Štěpán Holík s Bossa Bandem bych ráda pozvala, Anky tady vystoupí. Těším se na F-Dur Jazz Band, kultovní zlínskou kapelu, která jako hraje famózně, Elišku Lajdovou, nebo Josoy Indigo. Jinam bych pozvala třeba na hlavní scénu před zámek, a tam to bude opravdu velké. Dneska začínáme Tomem Artwayem s jeho kapelou Prago Union, a zítra tam vystoupí třeba do Tap Tap, Dušan Vlk, Buty, Noha, taneční party. Michal Prokop zavírá neděli a sváteční pop před zámkem a pak máme fantastickou scénu ještě pod Lipama, trošku undergroundovou, kapela Tokyo, Free Fall, Midmine, New Orleans Band, no prostě nádhera. Já vůbec nevím, co bych si vybrala první, takže budu přebíhat z těch zón.
0: Škoda, že se nemůžete roztřetit, nebo kolik budete mít vůbec pódií, protože takové množství hudebníků se určitě nevejde, nestihne vystřídat na jednom.
1: Pódií máme mnoho, letos jsme se rozrostli, budeme se pohybovat vlastně na 7 různých místech ve Zlíně. Ty hlavní už jsem řekla, to je Sad Svobody před Zlínským zámkem, pak Park Komenského, kde se právě nacházím, další scéna bude pod Lipkama, pak máme krásnou DJskou scénou s pouliční kapelou v sobotu, to je Tržiště pod Kaštany, ale jsme dnes také na Zlínském náměstí a ve spolupráci s Městským divadlem jsme také za Městským divadlem na jejich tančírku. A pak máme takovou krásnou perličku ještě. Tak kdybyste nevěděli, jak přijet do Zlína a chtěli jste to zkusit historickým vláčkem, který mimochodem bude i hudební, protože i tam jsme si dovolili nějakou hudební složku, tak ten bude jezdit mezi Kroměříží a Vizovicema zítra po celý den.
0: To zní velice lákavě, ale možná někoho odradí trochu ty tropické teploty, které předpovídají meteorologové, ale vím, že vy se na ně trochu připravujete. Povězte jak.
1: Máme intenzivní přípravy. Já teda musím říct, jak tady v parku žijeme už celý týden, tak vlastně je nám tady daleko lépe než kdykoliv v interiéru, protože je tady stín. Ten náš festival se nachází v zelení na několika hektarech v centru města, takže nejenom ten stín, ale my posilujeme nějaké mlžné brány, přidáváme slunečníky, k dispozici budou vody. Dokonce máme možnost si tady zapůjčit vlastní osvěžovač, rozprašovač, deky, takže děláme všechno pro to, aby návštěvníci měli pohodlí a samozřejmě posilujeme i ty bezpečnostní věci, typu zdravotníci, máme k dispozici více vody, kdyby náhodou se cokoliv dělo, někomu se neudělalo úplně dobře, tak jsme připraveni ve všech zónách s tady těmito prvky. A do toho teda máme ještě krásnou spolupráci s technickými službami, které nám vypustí kropící a osvěžovací vůz do ulic města a ten bude korzovat mezi našimi scénami a osvěžovat nám ten náš festival.
0: Takže vytvoříte takovou malou oázu uprostřed toho vedra. Ještě mám poslední otázku. Kde mohou zájemci najít kompletní program festivalu Zlín žije?
1: Protože jsme řekli jenom zlomek, jak zapomněli jsme říct, že v parku Komenského bude kolem 40 různých organizací, komunit, pohybových aktivit, že máme spoustu jako krásných gastro jídel a gastro záležitostí připravených pro festival, tak bych doporučovala všem, včetně toho informací o tom jízdním řádu našeho vláčku, ať se podívají na webové stránky festival.kulturazlín.cz. a tam najdou úplně všechno potřebné. Takže těšíme se na všechny, kdo chtějí přijet do Zlína a užít si to tady s námi.
0: Tolik Jana Kubáčková, ředitelka organizace Živý Zlín, který festival Zlín žije pořádá. Díky za pozvání a naslyšenou.
1: Já moc děkuji, mějte se krásně, nashledanou.
0: Já ještě připomenu, že Zlínský festival začíná dnes odpoledne a potrvá až do nedělního večera.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života, i ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody, než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín.

0: I o tom, jak se vyhnout nepříjemným důsledkům pocení, bude následující příspěvek.
1: Babské rady.
2: Pocení je zcela přirozený proces, bez kterého by lidské tělo nedokázalo regulovat svoji teplotu. Potní žlázy produkují tekutinu, která se odpařuje z povrchu pokožky a tím organismus ochlazuje. Průměrný člověk má 2 až 4 miliony potních žláz. Jejich počet je dán geneticky a během života se výrazně nemění. Samotný pot tvoří z více než 99% jen voda. Zbytek představují minerální látky a další stopové složky. Zajímavé je, že ženy se obvykle potí méně, ale mají více aktivních potních žláz než muži. Při intenzivním sportu nebo vysokých teplotách může člověk vypotit i více než 2 litry tekutin za hodinu. Proto je důležité dodržovat pitný režim. Mnoho lidí se domnívá, že pot sám o sobě zapáchá. Ve skutečnosti je téměř bez zápachu. Nepříjemný pach vzniká až tehdy, když bakterie na pokožce rozkládají látky obsažené v potu. Proto je hygiena a pravidelná výměna oblečení důležitější než samotné množství vypocené tekutiny.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Blíží se 11 hodin a to znamená, že kolega Matěj Neradilek už finišuje s přípravou aktuálních zpráv a za mikrofon se s nimi posadí v celou. Pak přijde na řadu pravidelná páteční poradna Českého rozhlasu Zlín. Dnes s trenérkou paměti Martou Fojtíkovou o mnemotechnických pomůckách. Zůstaňte s námi.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zprávy v 11 hodin a Český rozhlas Zlín. Ve Zlíně včera naměřili nejvyšší teplotu v historii. Ve Zlínském kraji začínají promítat letní kina. Policisté pátrají po 13-leté dívce Stachovska. V regionu očekáváme jasnou oblohu a až 34 stupňů Celsia. Matěj Neradělek vás zdraví od mikrofonu. Čeká nás další horký den a možná opět padnou rekordy. Ve Zlíně už včera teploty pokořily dosavadní maximum z roku 1961. Meteorologové ve městě naměřili 31,8 stupně Celsia, o 1,5 stupně víc než před 65 lety. Na dalších místech ve Zlínském kraji, kde jsou dlouhodobě v provozu meteorologické stanice, teplotní maxima pro 25. červen odolala.
2: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu bylo v regionu nejtepleji ve Starém městě na Uhersko-Hradišťsku, kde rtuť teploměru vystoupala na 33,3 stupně Celsia. O víkendu by podle předpovědi mohly teploty stoupat až k 39 stupňům. Michal Sladký, Český rozhlas.
0: Ve Zlínském kraji začíná sezona letních kin. Promítat se bude v řadě obcí. Připravena je letní scéna ve Vsetíně a taky amfiteátr ve Valašském Meziříčí. Filmové večery nabídne v údolí Velkých Karlovic Vojanovo letní kino z Halenkova a na Rožnovsku pak Valašský letňák.
3: Letní kino ve Valašském Meziříčí láká na největší hity sezóny, říká ředitel Ondřej Kaláb.
4: Pro děti máme nachystané Toy Story 5 a mimo ně, pro ženy na Bardotky, pro chlapy máme třeba nachystaný film Bojovník, což je vlastně o bojovníku MMA v srpnu.
3: Na Rožnovsku putují plátno a ozvučení po celé léto mezi obcemi, stará se o ně manažerka Petra Kavková.
5: Valašský letňák letos bude promítat v 9 obcích. Chystáme na léto cca 30 projekcí.
3: Pravidelné čtvrteční promítání připravili ve Vsetíně. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: V okolí Kojetína na Přerovsku dělníci staví silniční obchvat města. Povede od kruhového objezdu u průmyslové zóny, kolem místní části Popůvky a naváže na silnici do Měrovic. 3-kilometrová trasa by měla být hotová v příštím roce. Město ale pomůže jen částečně, říká lidovecký místostarosta Jaroslav Bělka.
6: Město se vyhne tranzitní doprava, která teďka jezdí kolem vlastně 3 škol, a takovýma dvěma nepříjemnýma křižovatkama, hlavně ta pod kostelem, která už je dost značně rozbitá. A bohužel ta tranzitní doprava se nám vrátí zase zpět přes náměstí Svobody, Vyškovskou ulici na původní trasu.
0: Policie hledá 13-letou Natálii Špačkovou Stachovska. Měří 165 až 170 cm a je hubené postavy, říká policejní mluvčí Iva Vršecká.
7: Dívka byla naposledy spatřena včera 25. června kolem 15. hodiny v místě svého bydliště. Má dlouhé, rovné blond vlasy a zelené oči. Naposledy na sobě měla oblečené růžové tričko a černé šortky.
0: Fotografie hledané dívky jsou na serveru irozhlas.cz. Jakékoliv informace volejte neprodleně na linku 158.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převažující jasno. V průběhu dne se může přechodně tvořit malá oblačnost. Povane slabý proměnlivý vítr. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 32 až 35 stupňů. Na Vsetínsku lokálně jen kolem 31 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/35 v Rožnově pod Radhoštěm na nábřeží Dukelských Hrdinů havarovala dvě osobní vozidla. Mezi Frištákem a Lukovem na Zlínsku se střetl motocykl s osobním autem a na silnici 1/50 u Zlechova na Uhersko-Hradišťsku bourala tři osobní vozidla. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín to bylo všechno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: V 5. pátek 26. června po 11. hodině vám dělá společnost Český rozhlas Zlín a za jeho mikrofonem zůstává Kristýna Fuchsová. Ve studiu už mám ale posilu, konkrétně zlínskou trenérku paměti Martu Fojtíkovou, která bude hostem dnešní poradny. Vítám vás, dobrý den.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
8: Bavit se budeme o mnemotechnických pomůckách. Jak fungují a s čím konkrétně nám mohou pomoci v běžném životě, uslyšíte v rozhovoru už po písničce. Ptát se můžete i vy, a to na mailu studio.zlin@rozhlas.cz nebo si zapište telefonní číslo 220 555 210. Začneme hned, jak dospívá Karel Zich. Příjemný poslech.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Hostem dnešní poradny je zlínská trenérka paměti Marta Fojtíková a je připravená odpovídat i na vaše dotazy. Dnes o mnemotechnických pomůckách paměti. Své dotazy pište na mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 221 555 210. Ještě jednou ho zopakuji. 221 555 210. A my jdeme na první otázku. Když se řekne mnemotechnika, co si pod tím mají posluchači konkrétně představit?
1: Tak vy už jste uvedla, že souvisí s pamětí a ono je to sousloví mnemos a technikus je starých řeckých slov a vztahuje se k paměti, protože mnemosyne například byla bohyně paměti už ve starém Řecku. A tím jsme se vlastně dostali k tomu, jak dlouho mnemotechniky fungují, protože opravdu i že staří Řekové používali tyto pomůcky a když bychom se podívali na tehdejší Ateny například, tak tam byli senátoři a politici, kteří mluvili celé hodiny a neměli žádná čtecí zařízení. Měli žádné počítače, kde by se mohli opřít, ale pomáhali si právě tím, že i v těch dlouhých debatách nebo monolozích využívali těch mnemotechnických pomůcek. A ono je to velmi jednoduchá pomůcka, člověk si tím pomáhá sám. Například, když si všimnete, jak zlidovilo takové ten nápis nad dveřmi, co máme KMB, jako pozdrav tří králů, tak lidé dneska říkali, aha, nezapomenout, klíče, mobil, brýle. Takže člověk si vytváří vlastně v průběhu života na základě svých zkušeností i takové pomůcky, tak jak si pomáháme tím, že člověk vynalezl nějakou páku a pak nějakou nakloněnou rovinu a došel až k tomu, že dneska máme umělou inteligenci, tak stejně tak si dovede poradit i v tom, co se týká těch mentálních výkonů, nejenom těch fyzických.
0: Takže je to taková léty prověřená pomůcka nebo metoda, ale je to spíš trik, anebo je to způsob, jakým naše mysl funguje přirozeně?
1: Je to způsob právě, že využíváme toho přirozeného fungování, protože my máme spoustu informací uložených v paměti a někdy v tom přehršeli těch informací, chceme vyhledat tu správnou. A takový malinká nápověda, tak jak to známe ze školy, když nám spolužák hodil takzvaně tu udičku, že jsme věděli, o co dostačilo jedno slovo a my jsme se dostali právě do toho balíčku těch informací, které jsme potřebovali otevřít. A to je, není to tedy trik, je to opravdu využívá toho, čeho je schopen lidský mozek, ale trik a mnemotechnika má také něco společného. Kdybych například byla kouzelnice, což já někdy tak dělávám, a vybrala bych si vás jako médium, tak my bychom spolu pracovali na systému mnemopomůcek a pak by se diváci nebo publikum divilo, jak je možné, že vy uhodnete všechny předměty, které oni ukázali, jenom tím, že já vás budu navádět, že vám převádím tu myšlenku. Aha. Tam je ten trik, ale všechno je to založeno na té mnemotechnice.
0: Mnemotechnických metod je celá řada. Pojďme si je představit na konkrétních příkladech. Jak si například zapamatovat nákupní seznam bez papírku, bez mobilu?
1: To jste uvedla zrovna příklad, který není zrovna nejlepší na mnemotechniky. Aha. Já vám hned řeknu proč. Protože my ty mnemotechniky často využíváme k souhrnu informací, které jsou ustálené. Například 7 barev duhy nebo 6 žen Jindřicha 8. anglického panovníka. V případě 100 čísel za desetinnou čárkou pí, minimálně tedy těch 100, když se je chceme naučit. Ale to jsou věci, které se nemění. Mm-hmm. A podobně třeba učitelé využívali v chemii nebo ve fyzice různých vzorců právě ty mnemotechnické pomůcky, ale říkám, to je něco stálého. Mm-hmm. Nákupní seznam, ten se nám mění pořád. Tam je to právě nejhorší, ale zase si můžeme využít i kombinaci některých těch pomůcek a dokázat se připravit vždycky na ten konkrétní nákup. Já když teď vyjmenuju ty pomůcky mnemotechnické, tak ty nejjednodušší jsou zkratky neboli akronyma, pak to akrostich je taková pomůcka, kdy si začáteční slabiky nebo písmena zařadíte do nějaké věty, která je nějak zajímavá, vtipná, směšná a ona se dobře pamatuje. Pak je to takzvané porcování, kdy si informace dělíme na menší části a nejdeme do velkého souboru informací, abychom s jistotou si zapamatovali. Pak je to další metoda kategorizace, kde si zase ty informace skládáme do kategorií, anebo jsou to metody loci a metoda legendy. A ty jsou složitější možná trošičku, ale jsou účinné a jsou zábavné a dokážeme s nimi opravdu dělat zázraky. A právě já bych využila tu metodu loci v tom, když jdu na nákup. Zaměřit se na to, že loci znamená místo. Když známe dobře své místo a zpravidla chodíme nejvíc na nákupy, které se týkají potravin a vybavení domácnosti. Takže když projdeme chladničku, otevřeme a řekneme si, co nám tam chybí, potřebuji dokoupit. A řeknu to nahlas a zavřu chladničku, půjdu do komory, nebo má tedy spíš, nebo něco, já mám komoru, tak tam vidím, co mě tam chybí, co potřebuju dokoupit. A zase si to tam všechno řeknu nahlas, zavřu tu komoru, pak otevřu můj metabox, kde mám takové ty suché potraviny jako rýži, těstoviny a podobně, zkontroluju, co potřebuju dokoupit a zase si to zopakuju. A podobně ještě, než odejdu z domu, stavím se na toaletě nebo v koupelně umýt ruce a tam si ještě projdu, co je potřeba tam z nějakých těch hygienických pomůcek. A takhle jsme vybaveni vlastně tím, že si v tom nákupním středisku někde v tom obchodě budeme otevírat pomyslně tu chladničku, tu komoru, ten metabox a to, co jsme si tady uvedli. Takže to je metoda loci, která se dá využívat.
0: Marta Fojtíková, zlínská trenérka paměti, je mým dnešním hostem. Své otázky na ní pište na mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 221 555 210.
2: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.

0: Hostem páteční poradny Českého rozhlasu Zlín je zlínská trenérka paměti Marta Fojtíková. Tématem jsou mnemotechnické pomůcky. S vlastními otázkami nám zavolejte na číslo 221 555 210 nebo je napište na mail studio.zlin@rozhlas.cz. Kdo má platební kartu, musí mít i PIN kód, kdo má telefon, má k němu číslo. Kolem nás je spousta čísel. Jaké metody se dají použít k jejich lepšímu zapamatování?
1: Čísla jsou úžasná, protože čísla jsou exaktní, tam nemůžeme nic změnit, ale kolem nich můžeme vytvářet celou řadu různých legend a pomůcek a můžeme si pomoci kombinací mnemotechnických metod. A například u těch pinů zpravidla jsou to jenom čísla 4, ale telefonní čísla máme 9-místná, když opomenu taková ta předčísla, co nepoužíváme tak často. A nebo například identifikační čísla organizací i či mají 8 čísel a tam je dobré si to rozdělit právě těmi porcemi 3, 2, 3. U telefonních čísel 3, 3, 3. Ale já se vrátím ještě k těm pinům. Když jsem začínala jako trenérka paměti a obraceli se na mě známí, jako jak jim mám pomoci, tak jsem vždycky říkala, zkuste s těmi čísly pracovat, že pod nimi máte nějakou představu. A protože já mám na to ženský pohled, tak já jsem například těm jedničkám dala v představě bič, tak jak jsem to nosívala ze školy, jako z pravidla tedy. Když vidím dvojku, já už tam vidím nádhernou labuť, já jsem někde v představě jako nějakého krásného labutího jezera. A trojka pro mě může být taková ta dětská prdýlka, když přebalujete plinku a vidíte tam ty obloučky toho zadečku. A už bych tam mohla pokračovat, například osmička pro mě je sněhulák, který se zamiloval a ztratil hlavu, takže musí být jenom ty dvě koule. Když jsem pak mluvila se svými kolegy o tom, jak je možné, že si pamatuju tolik jejich telefonní čísla a podobně tolik jiných čísel, tak jsem byla překvapená, když můj jeden z mých kolegů to zkoušel úplně jinak. Říká, víš, já to vidím jinak. Já třeba tu dvojku, to labuť mi nic neříká, ale taková modelka s dlouhýma nohama a římská dvojka, jako to vidím takto. A teď má ohon dlouhý, blondětý dole až na záda, jak i jednička. No trojku, to jsou přeplněné bikiny, tedy ta horní část. A osmička, to je ta modelka takhle přeštípnutá v pase. Vidíte, jaký je úhel pohledu toho, jak si pomáhají třeba muži nebo ženy. Když jsem to pak zmiňovala své kamarádce, jako ten mužský úhel pohledu, tak ona mi říkala, to je dobrý nápad, já mám teď nový telefon, potřebuju PIN. A říkala mi, ani jednou jsem se nespletla. Už byla přes 60 a jako PIN si dala 4061 a říká, když mi bylo 40, to ten sex byl ještě na jedničku. Takže ono, přistupovat k tomu je dobré trošinku polechtat naše základní pudy. A to je takové to jako jídlo a dobré pití a samozřejmě i ta sexualita, protože to k nám patří, pocit bezpečí, rodina. Tam se nám dobře právě s těmi informacemi pracuje, protože to je nám velmi blízké. A nebo emoce. Mm-hmm. Emoce, ať jsou to negativní, že máme špatné vzpomínky a využijeme třeba to datum nebo něco. A nebo třeba ty příjemné, že si můžeme jako PIN udělat, kolik mi bylo, když jsem měla první pusu a když pak přišlo to první, například. Takže ono, tak to je, tak to jde využít i to, jak jsme jako člověk postavení, že máme nějaké základní pudy a ty jsou nám všem společné, takže tam víme všichni, jako, jak s tím se dá pracovat.
0: Takže vy, když si chcete vybavit nějaké telefonní číslo, tak se vám vybaví dva biče, jeden sněhulák.
1: A nebo k tomu jde ještě jinou metodou. Pokud mi to nepasuje, tak si vytvořím jinou metodu a například vy tady pořád opakujete to číslo toho studia. A já jsem si říkala, tak to je do zlínského rozhlasu. Jako Český rozhlas Studio Zlín. Nutně musíme jít do Zlína. A mě hned napadá, jako Zlín to je Baťa, ale nejenom jeden. Oni byli dva, Tomáš a Jan Antonín. Čili mám dvojku. Teď symbol Zlína nutně je 21, mrakodrap. Takže mám 221.
0: První
1: tam
0: trojčísli.
1: Jsou ty tři pětky. My možná z křesťanské věrouky známe ďábelské číslo 666, ale to je více známé než 555. A 555 křesťané tomu významu dávají jako boží ochrana nebo přízeň. A já si myslím, že ti Baťovi měli tu boží přízeň, že se jim podařilo vybudovat takový Zlín, jak ho známe dnes a jaký byl v 20. letech minulého století a rozvíjel se dál a dál.
0: A doufáme, že i Český rozhlas má tu boží přízeň.
1: vidíte. A já ještě k tomu teda božímu, když boží přízeň, tak mě napadne boží oko. A oko je slovo, které v karbanu, v hraních karty, znamená 21. Takže máme dva baťové, 21 mrakodrap, 555 a jejich boží přízeň. Teď mám tam to oko 21, no a přece ti baťové nebyly žádné nuly. Ne. Takže jsme to ukončili nulou.
0: Takže já ještě řeknu našim posluchačům, že klidně můžou volat na toto krásné číslo 221 555 210. A tématem i pro mě jsou například hesla k různým účtům. Bezpečnější je mít hesla různorodá, to znamená velká, malá písmena, číslice, někde i nějaká interpunkční znaménka, některé společnosti přímo vyžadují. Jak si tato hesla zapamatovat?
1: To je velký problém, protože když tady ta doba digitalizace začínala, moc si to pamatuju, to by ještě možná chodila do mateřské školky, tak my jsme zpravidla využívali jedno heslo všude. Jenomže tak, jak vy říkáte, jak se mění ty různé platformy a chtějí jiná jištění, například internetové bankovnictví nabízí klientům tak, aby byl vstup do účtu bezpečný. Tam je potřeba pracovat s tím, že vy si můžete právě ta hesla oživovat tím, že si vztahnete například bankovní účet, musíte vědět, že to je pro vás důležité, že tam jsou vaše prachy, vaše sny a možná, že jako třeba heslo konto snů a teď nějakou částku, jako byste chtěla za sebe utratit, že to můžete takhle kombinovat a pak se vám to bude dobře navazovat na to, že to je ten vstup do té banky. Podobně jako jestli máte nějaké zdravotní pojišťovnu nebo nějaké takové záležitosti spojené se zdravím, tak tam dáte něco, co se týká třeba vašich neduhů, které vnímáte jenom vy, protože to heslo má být tajné. A ideálně je potom pracovat třeba v poštách různého typu, jako jsou maily, že tam můžete dávat spíš to, co souvisí s emocemi, protože zpravidla komunikujete se svými přáteli a tam to jistíte tím, že tam budou nějaké ty vztahy mezi těmi přáteli, takže tam mohou být ty vzpomínky právě, co bylo pro vás v životě důležité a podobně. Takže ono jsou velké možnosti, jak vy můžete s tím pracovat, ale zase tady stejně vždycky trošku na bezpečnost, že si dáváte někde, jako to máte sepsané a tak je to. To je složitá záležitost hesla.
0: Radí trenérka paměti Marta Fojtíková ze Zlína. Poradna bude pokračovat i po písničce. Neváhejte se na nás obracet i s vlastními dotazy k tématu, a to na mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo na číslo 221 555 210.
2: Začalo léto, teploty stoupají a tak bychom měli věnovat pozornost našim zahradám. Jak o ně pečovat, aby jim horko co nejméně ublížilo? Na to se v pondělní poradně s Českým rozhlasem Zlín budu ptát Františka Václavíka, školitele Českého zahrádkářského svazu. Uslyšíme se 29. června a prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání s Františkem Václavíkem i s vámi se těší Anna Randárová.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: Po písničce jsme zpět s páteční poradnou. Dnes si procvičujeme paměť s její trenérkou Martou Fojtíkovou ze Zlína. Pokud se chcete na něco zeptat, můžete na adrese studio.zlina@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 221 555 210. Ještě jednou telefonní číslo 221 555 210. Zajímalo by mě, když si chci zapamatovat jména lidí, co mám udělat během prvních pár vteřin, kdy toho člověka potkám, protože já často si třeba buď zapamatuju tvář, ale jméno ne, nebo naopak.
1: Velmi důležité. Já jsem se to učila dost dlouho při potě a zjistila jsem, že nejvíc mi funguje, když se vzájemně představujeme a že za to představení poděkuju, těší mě a zopakuju to jméno toho, kdo mi ho řekl.
0: Jak jste to říkala i u toho ano, nákupního seznamu, zopakovat
1: ano,
0: si to.
1: Jako my si podáme ruce a vy jste Kristýna Fuchsová a já řeknu, těší mě, paní redaktorko Fuchsová, a tím, že to zopakuju, tak ono mi to víc utkví a já si to identifikuju. Mm-hmm. Ono, když se nepotkáme častěji, tak ono to vyvane, ale kdybych, já bych jednou týdně zmiňovala, já jsem tam byla s tou Kristinkou, taková sympatická holka a řekla bych to jméno, jo, tak by se mi ta informace udržovala déle. Mm-hmm. A pak je to o té právě četnosti toho, jak se potkáváte s lidmi, čím častěji s nimi jste, tím je to jistější, že si to jméno pamatujete. A na to jsou i takové dobré rozcvičky, že například tento týden měla svátek Zdenka a vy si můžete hned ráno říct, jo, Zdenka má svátek a já jsem přála mojí kamarádce Zdence, ale pak si říkám, které já znám ještě Zdeny, a teď to může být ta Zdena Studenková herečka, Zdena Mašínová nedávno odešla, Zdenka Hadrbolcová taky herečka a už mi budou, a je to taková rozcvička toho, že si vzpomínáte konkrétně a vám se oživují ta jména a zároveň tam funguje nějaké to centrum takzvané osobní identity, což je přitom právě, jak se pamatují jména, tak v mozku je trošičku jiný postup vstřebávání té informace, než je to u běžného obecného pojmu.
0: Mm-hmm. Jakou roli v mnemotechnických metodách hraje představivost?
1: Velkou. Když jsem zmiňovala řadu těch metod, tak například legenda, nebo i to místo, ta metoda Loci, čím víc máte představu toho a vnímáte to místo a dovedete si ho barvitě představit, tím větší je šance, že uložená informace pomocí takovéto metody dobře funguje. A ono je to, jako by příroda obdarovala takové ty kreativce a fantasty, protože oni zpravidla jsou to takové chaotické, roztěkané osobnosti, které by to chtěli velmi stihnout a všechno vnímají a jsou to úplně. A právě proto mají problémy si něco zapamatovat, ale jsou úspěšnější v tom, jak si vytvářejí ty mnemotechniky. Naopak takoví ti realisté, analytici výborně třeba si pamatují čísla anebo exaktní informace typu nějakých vzorců chemických a nějakých vědeckých výroků Archimedem počínaje a Einsteinem končí možná. Takže to je. Nejsme všichni v tomto stejní, ale představivost je určitě velmi, velmi účinná.
0: Dá se pomocí mnemotechnik usnadnit i učení cizích jazyků?
1: Určitě ano, a zase to může být formou vytváření různých asociací. Vy například vidíte to slovíčko a nemůžete si ho zapamatovat, tak si k němu přiřadíte něco, nějakou vaši představu, zkusíte to porovnávat s tím významem toho slovíčka. Můžete si

0: anebo naopak si vytvoříte pomůcky tak, že zapojíte více smyslů do vnímání toho slovíčka. Na malé kartičky napíšete slovíčka, můžete si je zpívat, jako jo, že sluchově opakujete si je hlasitě. Takže tady už to není ani tak možná o těch mnemotechnikách, i když ty dobře fungují, ale... Já mám třeba svoje vlastní příklady a to už je dávno, když jsem se začínala učit angličtinu. Spíš bych šla na to jako pomoci všemi možnými smysly, jako tam je to pak efektivnější.
1: Říká trenérka paměti Marta Fojtíková. Jsme tady i pro vaše dotazy k tématu. Číslo do studia je 221 555 210 nebo nám pište na mail studio.zlin@rozhlas.cz.
2: Posloucháte Dobré rady s Českým rozhlasem Zlín.

0: Ve studiu Českého rozhlasu Zlín je se mnou trenérka paměti ze Zlína Marta Fujtíková a ráda odpoví na vaše dotazy o mnemotechnických pomůckách. Můžete je psát na mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo nám ještě teď máte poslední možnost nám zavolat do studia na číslo 221 555 210. Mě by zajímalo, jestli funguje mnemotechnika stejně pro děti a stejně tak i pro seniory, nebo je třeba ten přístup k učení trošku přizpůsobit věku.
1: Mnemotechnika jako metoda funguje výborně i pro děti, případně studenty jak na středních, tak vysokých školách. A pro lidi v produktivním věku a pro seniory akorát si musí použít jiný ten kontext a jiný obsah, přizpůsobit té dané skupině. Potkala jsem ve své profesi řadu vynikajících takových těch par excellence učitelů, kteří využívali mnemotechniky v chemii, ve fyzice, jako na ty různé vzorce a všichni známe, jak je to s tím poloměrem naší země koule, šetří se osle a to je taková jedna z mála příkladů. Ale já například, když si jednu mnemotechnickou pomůcku, kterou se učíme my všichni trenéři paměti, jako mezi prvním, když děláme tu přípravu, tak je zapamatovat si planety v tom pořadí, jak jdou od slunce. A na to je vytvořena, to už udělali zakladatelé České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. My všichni zemědělci máme jistou stravu u nás. Jenomže řekněte takovou pomůcku dětem. Já když jsem měla na příměstském táboře skupinu dětí a když jsem jim říkala o tom, že trénuju paměť, tak oni chtěli se něco naučit, tak jsem upravila tady tu pomůcku. My všichni zeměkoulané milujeme jupí, super úžasné nebe. A teď vidíte ten rozdíl. Jako ten vážný člověk, který už starší člověk možná potřebuje mít jistotu, že se dobře nají, je úplně jinak postavená ta pomůcka, než je to u těch dětí, kde jim vysvětlíte i proč Mars má to slovo milujeme, první písmeno M, protože Mars je nazýván rudou planetou a rudá souvisí s tím naším srdíčkem a to je symbol lásky, takže to je jasné. A když volají Jupi, už tam mají nápovědu na Jupitera, takže ono to, a zeměkoulané je pěkný název pro nás obyvatele naší planety. Takže tak to například. Výborně pomáhají mnemotechniky studentům medicíny při tom, kdy se učí anatomii, mají znát všechny ty kosti a ještě k tomu i latinsky. A to je taky jsem se potkala s takovou metodou, že stačí jenom kapka vody, která vám spadá na temeno hlavy a rozteče se dozadu do týla a už máme temení, týlní kost a teď vám po čele kost čelní a vy si ji rozečete na spánky, to jsou párové dvě kosti, spánkové a na lících máte další trochu vody. Ona vám dokonce kapka spadla do klína a to je klínová kost a vidíte, máte jednu část zadní lebky složené touto mnemotechnickou pomůckou, kde využíváte tu znalost svého těla tak, jak vám se roztéká ta kapka. Takže to například je ukázka. A nebo pak s těmi seniory já využívám hodně toho, že zapojuju více i smyslu. Já jsem třeba je chtěla naučit 7 evropských trpaslíků těch maličkých státečků, jako je Vatikán, Monaco, San Marino, Liechtensteinsko, Malta, Andora a Lucembursko. 7 státečků malých, nejmenších, říká se jim evropští trpaslíci. Já jsem na to vymyslela takové dvousloví. Vamosali mandlu. No jenom, že to nic není. Ale já říkám, pojďte si dokázat, že to zvládnete a my jsme to zpívali, jako vamosali mandlu, vamosali
0: mandlu. Jako španělština trochu.
1: My jsme si to rozstříhali na papírkách, my jsme to kreslili, psali, my jsme to dostali to za domácí úkol. Příští lekci přišel jeden klient a říká, paní lektorko, já jsem se to tak naučil. Vamosali mandlu, já jsem se to tak naučil. Já to umím, kdybyste mě o půlnoci zbudila. Akorát jsem zapomněl, proč jsem se to měl naučit. To už je jiná věc, ale vidíte, že trénování paměti je zábava. My se opravdu zasmějeme. Takže ještě ono, o trénování paměti mývají zájem i manažeři, kteří bývají přetížení a tam spíš jde ale takový psychologičtější přístup. Takže s těmi věděla bych jak na to, ale nepracuju s těmito skupinami, ale je to možné ve všech věkových skupinách.
0: Zajímalo by mě, jestli mají mnemotechnické metody své limity.
1: Samozřejmě, že mají, a protože to je práce s naším mentálním výkonem, tak jde o to, jaký je konkrétní stav. Vy, když budete mít den, kdy vám není dobře, z důvodu, že máte nějaké problémy vztahové, nebo naopak fyziologicky zrovna u žen je to může být jako takové dny, kdy se necítíte nejlíp, tak tenkrát tam nefunguje dobře, protože ani vaše psychika dobře nefunguje, ani ten mentální výkon jiný. Podobně jak klesá mentální výkon, tak i ty mnemotechniky může dojít k výpadku toho vzorce, který jste se nějak naučili, jo, anebo prostě nesoustředíte. A to je právě to, že lidé si kolikrát myslí, že mají špatnou paměť, a ono je to spíš o tom, že nejsou soustředění, že jsou příliš roztěkaní, a že chaoticky kolem nich běží spousta informací. Takže to je ten limit potom vnější, ale i ty naše vnitřní limity jsou nepříjemné pro jakýkoliv mentální výkon, nejenom pro ty mnemotechniky.
0: Dnes na dotazy odpovídala zlínská trenérka paměti Marta Fojtíková a náš čas už se nechýlil, trošku jsme se zapovídali, tak posluchačům jenom připomenu, že jsme se bavili o mnemotechnických pomůckách. Ještě vám dám ale poslední otázku. Jaké byste dala základní tipy pro trénink paměti?
1: Určitě nehledat jako nějaké trénování paměti jenom sám pro sebe, že si nakoupíte knihy a budete rušit křížovky i sudoku. No sice to je fajn, to je taková fajn kratochvíle, ale vždycky je lepší najít si skupinu a spolu v té skupině vytvářet jako ten svůj přístup k tomu tréninku paměti, k tomu, jak pracovat s těmi mnemotechnikami, protože ve skupině, když se vytváří mnemotechniky, tak se užijeme spoustu legrace a vidíme, jaké má limity a vzájemně si třeba umí pomoct. Takže a mimo jiné třeba právě v tom seniorském věku je i důležitý sociální kontakt, který vám nejenom to, že vám zpříjemní to potkávání se s druhými lidmi, ale on podpoří i ten mentální výkon, protože vy jste tam najednou zodpovědní za sebe, jak před tou skupinou vystupujete. Takže máte i větší aspirace k tomu, abyste se zapojovali, abyste se třeba zamýšleli více a nebo četli více, četli nahlas doma a podobně. Takže to bych doporučovala.
0: Děkujeme za vaše odpovědi a nashledanou zase.
1: Já ještě jednou děkuju za pozvání, bylo to příjemné s vámi.
0: To byla zlínská trenérka paměti Marta Fojtíková. Doufám, milí posluchači, že to pro vás byl inspirativní čas. A pokud byste si chtěli poradnu poslechnout znovu nebo ji doporučit jiným, její záznam najdete později na našem webu zline.rozhlas.cz.
2: Poslední červnovou neděli se opět můžete s Českým rozhlasem Zlín ohlédnout za kulturním děním v našem kraji. V měsíčníku Natuře v kultuře nás tentokrát například dojme povídání představitelky pohádkové Arabely, herečky Jany Naďové. Svoji výstavu nám představí komiksový kreslíř, autor legendárního zeleného Raula Štěpán Mareš a budeme moct blíže poznat osobnost úspěšného mladého klavíristy z Kroměříže, držitele prestižního ocenění BBC Music Magazine Award Jana Schulmeistera. V neděli 28. června vás od 17 hodin opět rád provede Natuře v kultuře Pavel Vacek.

Páteční dopolední vysílání se pomalu chýlí ke konci. V uplynulých minutách jste mohli slyšet poradnu o mnemotechnických pomůckách paměti. Po víkendu se můžete těšit na další poradnu. Bude o tom, co potřebuje zahrada v tropických teplotách. Anna Randárová se na to zeptá odborného instruktora Českého zahrádkářského svazu Františka Václavíka z Machové na Zlínsku. Poslouchejte Český rozhlas Zlín v pondělí po 11. hodině. Dnes už se loučí Kristýna Fuchsová. Díky za společný čas.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Nový přístroj v kroměřížské nemocnici urychlí diagnostiku infekcí. Výstraha před velmi vysokými teplotami přiměla organizátory festivalu Zlín žije přidat mlžné brány, rozprašovače i další možnosti ochlazení. Policisté hledají pohřešovanou dívku z Tachovska. Dnes bude v regionu slunečno, tropické teploty až 35 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Dobré poledne. Oddělení lékařské mikrobiologie kroměřížské nemocnice využívá nový přístroj, který významně zrychlí a zpřesní identifikaci původců infekčních onemocnění. Nová technologie u některých vzorků zkrátí čekání na výsledek i o desítky hodin. Lékaři tak mohou rychleji zahájit cílenou léčbu, pokračuje mluvčí nemocnice Kristýna Pospíšilová.
3: Technologie MALDI-TOF využívá princip hmotnosti spektrometrie a umožňuje během několika minut identifikovat bakterie, kvasinky i vláknité houby. Přístroj porovnává charakteristické proteinové spektrum mikroorganismů s rozsáhlou referenční databází a dokáže rozpoznat více než 4000 různých druhů.
2: Ve Zlíně dnes odpoledne začíná největší multižánrový pouliční festival Zlín žije. Meteorologové ale na víkend předpovídají tropické teploty, které můžou vystoupat až na 39 stupňů Celsia. Organizátoři proto na poslední chvíli přidávají řadu opatření, která mají návštěvníkům pobyt v centru města zpříjemnit. Mluví o nich za organizátory festivalu Veronika Jurčová.
4: Mlžné brány, různé osvěžovače vzduchu, jednáme s technickými službami a řešíme kropící vůz. A na našem stánku v parku Komenského budou k dostání taky rozprašovače, vějíře, kloboučky, sluneční brýle.
2: Organizátoři během víkendu očekávají na akci až 15 000 návštěvníků. Policie pátrá po pohřešované 13-leté dívce. Hledaná Natálie Špačková z Tachovska má světlé rovné vlasy, zelené oči a měří asi 170 cm. Naposledy ji viděli včera okolo 15. hodiny v místě jejího bydliště. Na sobě měla růžové tričko a černé kraťasy. Fotografie Natálie je na serveru iRozhlas. Pokud máte jakékoliv informace, volejte linku 158. Komunální volby budou společně s prvním kolem senátních voleb 9. a 10. října. O vyhlášení voleb rozhodl prezident Petr Pavel, jak informoval Hrad na svém webu. Teď musí usnesení spolupodepsat premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Komunální volby se konají jednou za 4 roky ve všech obcích Česka. Ve větších městech lidé vybírají zástupce i do městských obvodů nebo částí.
1: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji slunečno, místy oblačno s tropickými teplotami 31 až 35 stupňů a vítr povane slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a nyní už začíná pořad Morava krásná zem s Ivanou Slabákovou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín

To byla Sokolka ze Šachovic a právě tato kapela vás dnes pozvala k poslechu Moravy krásné země. Na přivítanou zahrála polku Vladimíra Fefra Kdože ti má milá. Pohodový, klidný den vám přeje Jiřina Ostrá. No a hned se ptám, kdože to má dnes svátek? No, jak u nás, tak na Slovensku Adriany Adrianové. Blahopřeji. A dnes obdrželi děti vysvědčení. Skončil jim další školní rok a začaly prázdniny. Tak milé děti, mladší i starší, nyní vysvědčení dejte někam do šuplíku a užijte si následujících 2 měsíců. A když už je řeč o prázdninách, tak samozřejmě i letos budou prázdniny u babičky. Začínají hned v pondělí a my se těšíme na jistě zdařilé výkony našich zpěváčků. Nyní už telefonní číslo 726 46 520. No a lidové nám zaspívá Joška Černý.

0: Jožka Černý dospíval, doprovodila ho kapela Petra Olivy a už tady mám první telefonáty. Tak paní Věro, ještě jednou dobrý den.
1: Dobrý den, já bych prosila o krásnou písničku našim kamarádům, kteří se v těchto dnech dožívají 45 let společného života, Zdeňkovi a Majce Konečným ze Žabháč.
0: Tak a paní Věro, řekněte mě jejich křestní jména, příjmení, kde bydlí.
1: Tak je to Zdeněk a Majka Koneční ze Žabárny u Fryštáku. Tak bych jim chtěla popřát hodně štěstí, zdraví, ať jim to dobře jezdí a ať se jim daří.
0: Tak jo.
1: To jim všechno přejí kamarádi elektrokolaři.
0: Aha, takže šťastnou cestu na elektrokolech a dávejte na sebe pozor, paní Věro.
1: Ano.
0: Někdy zase nashledanou.
1: Děkuji moc.
0: Nashledanou. A teď už paní Mrázová z Lanžota. Dobrý den.
2: Dobrý den vám přeju. Prosím vás, já bych chtěla poděkovat paní, která mě našla u Lidlu kabelu. Já jsem ji zapomněla v košíku a odevzdala ji na pokladně. Pravděpodobně je to paní z Poštorné, dojela šedým autem, odjela. Moc a moc má mocí jeho děkuju, protože tam byly veškeré moje doklady a všechno.
0: Dobří lidé ještě žijí, paní Mrázová, a ti si zaslouží opravdu velké poděkování, protože ztráta dokladů, ty peníze už člověk potom nějak tak oželí, řekněme, ale ta ztráta dokladu je velmi nepříjemná záležitost. Takže všechno dobře dopadlo díky této, dá se říct, neznámé paní, která paní Mrázové pomohla o těch útrap, které by musela prožívat se zařizováním těch dalších dokladů. Takže snad ti to někdo vyřídí, paní Mrázová.
2: Ano, moc krát ti děkuju, moc krát.
0: Krásné poděkování, bude krásná písnička, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: No a tady mám přání od okresního sdružení hasičů Kroměříž. No a blahopřeje bratru Josefovi Budíkovi, protože tento bratr má v sobotu 27. června 89. narozeniny. Je to zasloužilý hasič z Lískovce. Takže milý bratře Josefe, nebo Pepíku, nebo jak vám říkají, nebo Pepo, mějte se moc hezky. Hasiči vám děkují za všechnu tu vaši práci, kterou jste pro ně odvedl. No a dole dalších vám přeji, ať jste šťastný, ať zdraví moc nezlobí. Prostě přeji vám už jenom klid a spokojenost. Písnička, říkala jsem, je moc pěkná, Můj rodný kraj.

0: To byla krásná písnička Josefa Grufíka, hrála přes Polanka. No ale teď už si můžeme poslechnout další milé posluchačky. Tak nejprve zdravím paní Zdeňku. Dobrý den.
1: Já vám přeji krásný den a chtěla bych vám poprosit vás o písničku a velké poděkování. Senátor Zdeněk mě veze z nemocnice z Kyjova, kde mě udělali operaci a moc na oční kliniku. Posílám písničku všem lékařům, všem sestřičkám za neuvěřitelně krásný přístup, až prostě člověk úplně si myslí, že to není ani možný. Ale oni krásně se chovají, pan doktor, paní doktorka, všichni, tak bych jim chtěla vaší cestou poslat písničku, určitě jim to někdo vyřídí. A ještě, já bych vás moc poprosila, paní Ostrá, dnešní den 26. se narodili moji pravnoučci a je to Šimonek Kosina z Velkých Němčic, Simonka a tatínek Ivánek, se jim narodil syn Šimonek 26. ve čtvrtek v 11 hodin a později se narodila jejich princeznička vysněná Maruška. Také se narodila ve čtvrtek 26. také v 11 hodin, ale rozdílem, že Šimonek je dneska 4 roky a princeznička Maruška je rok. Takže Simonko, Ivánku, přejeme vám hodně, hodně štěstí. Ať se vám vše vydaří, tak ať táhnete za jeden pro vás tak, jak to doteď děláte. A hlavně také poděkování Simončiným rodičům, protože ty jim pomáhají, jak se může. Tatínek Zdeněk, maminka Iveta a Ivetka jako sestra, kmotřenka těchto dětí.
0: Tak jo, paní Zdeňko, Šimonka. Už je toho moc, ano, protože na tom děkuji. Dalším telefonu už čeká.
1: Ano, děkuji, tak. Takže jim to přeji.
0: Tak a vy se uzdravte rychle, ať očička dobře slouží.
1: Nashledanou.
0: Nashledanou a teď už paní Marie z Lanžhota. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Jiřínko, zdravím vás a i vašich spolupracovníků a všech dobrých lidí, kteří poslouchají tento krásný pořad. Protože už budeme poslouchat děti, tak já to trošku předběhnu, protože v pondělí je Petra a Pavla a mám toho víc, ale já to zhrnu všechno dohromady, nebojte. Tak já bych potřebovala pozdrav ten hudební od vás poslat Pavlovi a Petrovi Ciprisových, Pavlovi a Petrovi Uhrových, Petrovi Škrobáčkovi, Petrom Škapíkových, Petrovi Benešovi, Petrom Zapletalovým, Petrovi Královi a všetkým tým, co mě znají, protože by to bylo opravdu hodně dlouho, všetkým přeju hodně zdraví, štěstí a hlavně to jsou vesměs paní Jiřínko řidiči, tak aby se šťastně vracali ke svým rodinám. Já jim za všecko děkuju, co pro nás dělají, jak nás vyvážají na zájezdy a tak dále. A vám srdečně a srdečně děkuju za ten prostor. A no, myslím si, že
0: a já vám, paní Marii, děkuji, ano, také, že jste to takto ukočírovala všechna ta přání. A já jsem se tak trošičku zalekla, protože vy jste mluvila o prázdninách u babičky a řekla jste, já to tedy trochu předběhnu, tak já jsem myslela, že už nám teď začnete zpívat.
2: Ne, já
0: fakt, ale tak
2: víte,
0: prosím vás, teď je to jenom do 18 let, to byste se tam vešla do toho věkového limitu, paní Marie, ale tak, teď už se rozloučíme.
2: Paní Jiřínko, já už mám 70 po.
0: No, tak to jste ještě mladá.
2: Tak děkuji vám.
0: Nashledanou. Nashledanou. No a písničkový pozdrav i pro maminku Marii a tatínka Romana ze Zdislavic u Kroměříže. Jen tak o dcer Marie a Michály. Sladkou pusu babičce a dědovi posílají vnoučata z Hovoran a z Věžek. Písnička poletí také pro paní Zdeňku Babkovou z Brna Lesné k jejímu úternímu svátku od paní učitelky Marušky a už nastupuje mistřiňanka.

0: Tak to byla mistříňanka. V jejím podání zazněla písnička Josefa Uhra. Zaspívali si písničku. No ale my teď budeme poslouchat slova dalších milých posluchaček. Nejprve paní Věry Němcové. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Já vás zdravím z Lysy a chtěla bych popřát mému synovi, on má zítra narozeniny, teda svátek je Ladislava, tak bych mu chtěla popřát hodně zdraví, hodně štěstí, hodně ujetých kilometrů bez nehody a aby byl prostě, je to hodnej kluk. A přeju mu to já jako maminka a manželka Jitka a bratr s rodinou. Děkuji.
0: No předpokládám, že se jedná o Ladislava Němce, ano?
1: Ano. Tak jo.
0: Dobře, takže pošleme písničku, nashledanou. A ještě paní Zdena ze Štěpánova. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zahrejte prosím písničku pro pana Ladislava Hemzala z Ráječka, který zítra 27. června oslaví svátek. Pevné zdraví, mnoho spokojenosti, klidu a pohody přejí manželka Emilka, dcera Lenka s rodinou, dcera Eva s rodinou, Helenka Menšíková a manželé Vávrovi. V pondělí 29. června bude mít svátek pan Petr Menšík z Bíkovic. Srdce naplněné štěstím, radostí, hodně lásky, spokojenosti a zdraví přejí syn Radek, dcera Petra s rodinou, manželka Lenka, maminka, rodiče Hemzalovi a Zdena s Jirkou. Pradědečkovi a dědečkovi posílají pusu, Kubík a Maty. Paní Ostrá, děkuji a v těchto horkých dnech se opatrujte.
0: Snažíme se všichni. Naschledanou, naschledanou. No a další přání. Dnes slaví tatínek, muzikant, bývalý kapelník Juráčkovců, pan Antonín Hakala z Lanžhota 82. narozeniny. No a 13.7. pak slaví narozeniny jeho manželka, naše maminka, paní Marie Hakalová z Lanžhota. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, jim přejí děti Jana, Tonda a Jitka s rodinami. No a kdo jiný si teď zahraje, budou to samozřejmě Juráčkovci.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: No a teď už Morava krásná zem, telefonní číslo k nám do studia 726-46-520. No ale mám tady telefonát ze Vsetína. Dovolala se paní Černá. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. Srdečně vás tam všetkých zdravím. Poslouchám a Tonda z Maženku, že mají narozeniny. Tondo a Maženko, přeji vám všechno nejlepší, hodně zdravíčka a vydržte tady ty horka. Aha. Až někdy přijedu, tak se stavím, jo?
1: Jo, a kdo to je ten Tonda s Mařenkou? Já to tady rychle hledám.
2: No Hakalovi, Hakalovi.
1: Jo, ano, Tonda, Hakala. Ano, Marie Hakalová. Jasně, tak aby zaznělo ještě jednou jejich příjmení. Určitě, z vašeho přání, paní Černá, mají velkou radost a věřím, že i poslouchají.
2: Ano, určitě poslouchají, no. Tak se mně to podařilo, tak jsou ráda.
1: Výborně, no. A já vám přeji hezký chladný den, paní Černá.
2: No, tady je dobře, paní Ostra, tady je dobře.
1: Fakt?
2: Na Vsetíně.
1: No, to mě neříkejte.
2: No, ano, tak každý no, trochu lepší, jak na té míhu.
1: Tady je to teda opravdu síla.
2: No, já vím.
1: Paní Černá, někdy zase naschledanou, potěšila
2: ano,
1: jste Hakalovi, naschledanou.
2: Ano, naschledanou a děkuju.
1: A volala také paní Josefka Stehlíková, taky moc zdravím, je to naše opravdu stálá posluchačka, poprosila mě o jistou písničku Ze srdce ráda vyhovím, no ale přání k zítřejšímu svátku panu Ladislavovi Kolaříkovi do Rudic. Přejeme mu hlavně zdravíčko, na rybách obří štěstíčko, když zrovna ryby neberou, velne si s dovolenou to poberou. A doma? Tam ho zahrada baví, pořád tam něco pěstuje a sází pro zdraví. Ať se ti tati skvěle daří a úsměv na tváři pořád září. No a tomu přeje celá rodina. Tak je čas na písničku, dáváme prostor hovoranům.

Tak to byly hovorané písnička Jaroslava Brhela a Stanislava Pěnčíka, Kdyby mě tak pámbu. No já se omlouvám paní Benešové, kterou jsem tedy utnula, protože už bohužel tedy končila ta písnička, ale doufám paní Benešová, že jsme si určité věci vyřídili. Říká se, že písničky se vám líbí, tak si jich užívejte. No a hezkou písničku nebo hezká písnička zaletí i do Boršic u Blatnice. Patří bývalému kolegovi a kamarádovi panu Františkovi Galuškovi k jeho dnešním krásným 68. narozeninám. Fanoušku, přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a mnoho sil při tvých oblíbených pracích na zahradě a kolem slepiček, kterým musíš každý večer umýt nohy. Zvedáme číše a připíjíme na tvé zdraví. Luboš a Jarmilka z Bílovic. A i tady cituji, milá teto Marie Špačková, k tvým dnešním narozeninám ti přejeme ze srdce všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho krásných chvil v kruhu rodiny. A tě stále provází tvůj milý úsměv, který rozdáváš všem kolem sebe. Přejeme ti ještě spoustu krásných procházek s pejskem, bohaté houbařské úlovky v lese a mnoho radostných okamžiků s rodinou. S láskou a s přáním všeho nejlepšího rodina Ševčíkova z Březové, Dolního Němčí a Nezdenic. A teď Frištátská Javořina a krásná písnička Libora Mikla Na prádlech.

0: Dozněla písnička v podání Frištátské Javořiny a beru si další dopis a čtu. Zvukovému mistru do studia krásný slunečný den i vám, paní Ostrá ze Slavičína. Chtěli bychom vaší cestou popřát třem jubilantům. Všichni jsou zdolní lhoty u Lohačovic a jsou to pan Alois Martinec, ten oslaví zítra krásných 80 let. Přejeme mu do dalších let hodně zdraví, božího požehnání, štěstí a rodinné pohody. Dalšími oslavenci jsou manželé Alois a Zdeňka Berčíkovi. Zdeňka oslavila v úterý na svůj svátek také narozeniny. Manžel Alois slaví zítra krásných 75 let. Přejeme oběma oslavencům do dalších let hodně zdraví, lásky, pohody a božího požehnání. Manželé Removi a ještě je tady napsáno, vy hoši, nechte to dobře schladit. Tak a teď se ještě podívám do studiových mailů. Chtěli bychom vaším prostřednictvím poblahopřát naší vnučce, teď už paní doktorce, Teresce Ševelové z Kyjova k úspěšnému ukončení studia na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Studovala s vyznamenáním a na včerejší slavnostní promoci jí byl udělen červený diplom. Teresko, přejeme ti pevné zdraví, spokojenost, pohodu a spoustu spokojených pacientů. To přejí babička a děda ze Šardic, kteří jsou samozřejmě patřičně hrdí na svoji vnučku Teresku. No a to si určitě zaslouží pěkné písničky, takže si zaspíváme s kolegou Karlem Hegnerem.
1: Český rozhlas Zlín.

Tak kolega Karel Hegner dospíval, doprovodila ho cymbálová muzika Aleše Smutného. Doufám, že jste si zaspívali tyto známé lidové. No ale pohled na hodiny mě říká, je 12 hodin 55 minut, že polední část Moravy krásné země končí. Užijte si, přátelé, dnešní den hlavně někde ve stínu s osvěžující limonádou nebo třeba prostou vodou. No a já se těším na shledanou krátce po 18. hodině. Za pozornost vám děkuje Jiřina Ostrá. No samozřejmě zbývá ještě závěrečná orchestrální skladba a věřte, přátelé, že jen tak hraje Stříbrňanka.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Honzík se dozví, že se rodiče chtějí rozvést. A František přivezl babi Bětě trochu hrůzostrašné překvapení. Seriál Vyprávěj. ČT 2. Láska nebo zákon? Catherine Deneuvová jako krásná gangsterská holka a Alan Delon jako policajt. A ČT Art uvádí vizuálně opulentní multimediální koncert populární české skupiny Tata Boys. Páteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Firmy a zaměstnanci napříč Zlínským krajem bojují s horkem. Na sled československých letadel zamíří do Kunovic rekordní počet strojů. Policisté hledají 13-letou Natálii, 8-letého Filipa ze Zlínska již našli. Dnes bude v regionu slunečno, tropické teploty až 35 stupňů. Odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Žáci ve Zlínském kraji dnes dostali vysvědčení a začali jim prázdniny. V prostřední Bečvě na Vsetínsku se rozloučili na školní zahradě. Sešlo se na ní 90 dětí z 5 ročníků i jejich rodiče.
4: Na školní zahradě začal ceremoniál repem, který si na poslední chvíli připravil učitelský sbor. Loučili se tak s žáky 5. třídy, kteří odcházejí do větších škol v okolí, říká ředitelka Pavlína Petrušková.
5: Na jednu stranu mám radost, že se blíží naše dovolená, a na druhou stranu je mi smutno, protože odcházejí žáci, kteří u nás byli 5 let.
4: Na prázdniny se těšili nejen děti, ale také rodiče.
6: Konečně nemusím chystat svačiny. A já nemusím tak brzo ráno stávat.
4: Asi po hodině děti dostali vysvědčení. A škola se vyprázdnila. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
2: Letiště v Kunovicích od dneška hostí 13. sled československých letadel. Přihlášených je rekordních 150 nejen historických letounů, které přiletí z Česka a Slovenska, ale i z Estonska, Nizozemí, Švýcarska, Německa, Polska nebo Maďarska, pokračuje Michal Masař.
7: Já bych řekl, že je to i tím, že letos vlastně je to na místě, který se říká kolebka letectví, což jsou Kunovice, zároveň kunovický Let Aircraft Industry slaví 90 let. Takže i tohle ty věci přispěly a určitě ta lokace, protože to přilákalo hodně moc zahraničních účastníků, protože třeba z východu to mají blíž.
2: Policisté hledají Natálii Špačkovou z Tachovska. Má světlé rovné vlasy, zelené oči a měří asi 170 cm. Naposledy ji viděli včera okolo 15. hodiny v místě bydliště. Na sobě měla růžové tričko a černé kraťasy. 8letý Filip Tomšíček ze Zlínska je již nalezen a v pořádku. Fotografie Natálie je na webových stránkách policie. Pokud o ní máte jakékoliv informace, volejte na linku 158. Evropská komise navrhla prodloužit dočasnou ochranu pro ukrajinské uprchlíky o další rok, tedy do března 2028. Návrh ale zároveň počítá s částečným omezením. Dočasnou ochranu by už neměli dostat nově příchozí muži, pro které platí branná povinnost a kterým Ukrajina nepovolila zemi opustit. Nová opatření musí být podle komise flexibilní a musí zohledňovat schopnost Ukrajiny zajistit vlastní obranu proti ruské agresi.
3: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji slunečno s tropickými teplotami 31 až 35 stupňů a vítr povane slabý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Valašských Kloboukách v ulici Brumovská na Zlínsku se srazila multikára se skútrem. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín nyní navazuje pořad Vesele a zdravě. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hitmánková.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
8: Vítejte u dalšího dílu. My jsme se na vás moc těšili. Tady je Patrik Rozehnal.
9: A doktorka Kateřina Cajthamlová. Je to díky tomu, že jste nám poslali velkou spoustu dotazů na téma
8: vložky do bot, ty špatné, anebo možná poradit i s těmi dobrými.
9: Tak.
8: Když už jsme u těch vložek a nohou. Mami, děti se mi smějou, že mám velké nohy. Ale nemáš. Dej si boty do garáže a pojď obědvat.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem. Nezvá.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. My se v tom dnešním dílu vracíme k vložkám do bot. Už jsme to před časem řešili, ale stále vás to trápí. Zůstalo mnoho dotazů a tak se jim budeme postupně věnovat. Než k tomu dojde, budeme si povídat o tom, že moderní vložky do bot přináší úlevu od bolesti i pohodlí při dlouhém stání. Kolik druhů vložek vlastně existuje? Na to se naše redaktorka Bára Kvapilová ptala fyzioterapeuta Jindřicha Vocilky z kliniky Spinesio.
1: Důvody, proč si lidé pořizují speciální vložky do bot, se různí a tak existuje i mnoho druhů nejrůznějších vložek pro nejrůznější účely. To, čemu bychom mohli říkat obecně zdravotní vložky do bot, bych rozdělil podle materiálu, ze kterého jsou vložky vyrobené, na vložky buď pěnové, gelové, korkové nebo kožené.
2: Které jsou nejobvyklejší?
1: Každý materiál má svoje výhody a nevýhody a je skvělé, že máme možnosti si dnes vybrat, co potřebujeme. Osobně se nejvíce setkávám s pěnovými vložkami do bot, které jsou lehké, dobře tvarovatelné, ale ne už tak vhodné třeba pro korekce délky končetin.
2: Prý jsou i písmenné kategorie šířky chodidel.
1: Ano, šířka chodidel se dá rozdělit na standardní šířku označenou písmenem G, užší označenou písmenem F, širší pod písmenem H a extra širokou pod označením K. Pokud by někdo chtěl tyto kategorie použít pro výběr bot bez předchozího vyzkoušení, úplně bych to nedoporučoval. Výrobci si často určují šířky bot podle svých norem a tak nezbývá, než si boty stejně osobně vyzkoušet.
3: Proč jsi přišla?
4: Přišla jsem za tebou kvůli nohám. Jsou ploché.
3: Jo.
5: To jsem ještě neviděla.
3: Vážně? No a uměla bys je opravit?
2: Panenka Barbie se s problémem plochých nohou obrátila ve filmu na specialistku.
1: Nechci, aby to znělo jako kliše, ale pravdou zůstává, že pokud si někdo plánuje vložky do bot pořídit z těch zdravotních důvodů, pak vždy doporučuji se nejdřív poradit s odborníkem. Je taky důležité mít na paměti, že i slavní lidé, slavní běžci, například Usain Bolt, má ploché nohy a tomu to výrazně nevadí.
6: Mám ploché nohy po tetě a fantazí po svém strýci.
2: Co říkáte tomu, že pánové si dávají do bot vložky, aby vypadaly vyšší, třeba o 3, o 4, o 5 cm?
1: No, řekl bych, že je vidět, že stále platí rčení, že pro krásu se musí trpět. Z pohledu zdraví bych však takové vložky doporučoval používat obezřetně.
2: Co veselého se komu stalo s vložkami do bot?
1: Když připravuju vložky na míru pro své klienty, z vnitřku bot vždy vysypávám nečistoty, zejména u dětí se stává, že i přes velké úsilí rodičů zůstává v botě pod původní vložkou značná část pískoviště, což bývá velké překvapení.
7: Vesele a zdravě.
0: Slyšeli jsme reportáž, chcete k tomu, paní doktorko, něco dodat?
8: No, vzhledem k tomu, že minule jsme povídali o těch typech vložek a povídali jsme, jak je správně vybrat, tak dnes bych se trošku věnovala té ploché noze, která dominuje tomu vlastně povídání.
0: Proč takže máme ty vložky?
8: Ano, takže ona je plochá noha, je to deformita, která vlastně vzniká v období růstu a je to vinou toho, že vazy, které jsou strašně četné v té klenbě nožní, se povolí a dochází k oploštění buď podélné klenby a pak dochází k tomu, že se vykloní naše patní kost. To znamená, že máme ty ploché nohy podélně ploché, to je ta nejčastější diagnóza. A pak jsou ploché nohy, ta příčná klenba, a to zas nejčastěji mají nositelky lodiček. Protože v tu chvíli, kdy chodí pořád po špičkách, tak ta klenba nohy, která je za prsty vlastně, to je ta příčná, tak ta se zhroutí a dojde k takzvanému vzniku toho palce vbočeného, který vlastně se snaží jako těm ostatním prstům a zbytku pomoct té klenby pomoci. Klinické projevy, pokud dojde ke snížení podélné klenby nožní, tak se projevují tím, že máme patu, která je vykloněná směrem ven. Další, co se děje, tak vlastně často ta chůze na plochých nohách je taková trošku kachní, tak tam už jsou potřeba ortopedické vlastně vložky.
0: A o vložkách bude řeč v našem pořadu Vesele a zdravě právě dnes.
7: Vesele a zdravě. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Téma našeho dnešního pořadu nám opět připomene básničkou posluchač Petr. My moc děkujeme.
1: Před očima mžítky skáčí z toho, jak mě v botách tlačí. Asi nemám správné vložky, když tak rýjí do pokožky.
0: Vracíme se dnes ve Vesele a zdravě k vložkám do bot, abyste zvolili ty správné a ty špatné třeba zahodili. Je to proto, že spousta otázek nám z předchozího dílu takto věnovanému zbylo a my se chceme ještě věnovat vašim otázkám. Za malou chvíli, než na to dojde, tak bych rád vyspovídal doktorku Kateřinu Cajdamovou k tomuto tématu dnes.
2: Ano.
0: Jak vlastně ty vložky do bot fungují? Oni mají něco jako přizvednout nebo zabránit nějakým otlakům, něco stimulovat?
2: Ano, báječná otázka. Zaprvé se velmi přikláním k tomu, co říkal pan doktor na začátku, čili je potřeba udělat nejprve vyšetření plantogramem anebo podoskopem, to znamená zjistit, jak fakt chodíme. A vlastně je vidět, kde ta noha tlačí na tu podložku víc, než by měla. A v tu chvíli ta vložka ji odlehčuje, protože ten problém s plochou nohou není jenom problém chodidla, jak by se zdálo, nebo prstů, ale protože ta šlapka naše je nosná část celého těla, tak se to velmi brzy začne projevovat výš. A nejčastěji kolenní kloub, kyčelní kloub, postavení pánve, postavení dokonce celé páteře.
0: Prostě to, jak chodíme, kývavě, šmajdáme, někdy ano, máme špatné otaky, může to mít vliv třeba i na orgány, protože já nevím, čínská medicína pracuje s tím, že na chodidlech je spousta bodů.
2: No jasně, no to víte, že jako, jo.
0: Že když budeme chodit třeba vykloněni nějak na stranu s těmi šlapkami, no, tak budeme mít třeba problém, já nevím, z játry nebo ze srdce.
2: No, spíš budeme mít problém s pánevními orgány, to ano. Znamená, může ta pánev poklesat, může dojít ke změnám vlastně inervace vinou toho, že ta páteř se vlastně jakoby zakloní, udělá skoliózu, prostě skřiví se a zmáčkne kořeny nervů. Některých nervů, které jdou do vnitřního prostředí. To znamená, může to působit zácpu, změny peristaltiky střeva, může to změnit funkci třeba pánevních orgánů.
0: No a může to tedy mít i vliv na to, že třeba dámské a pánské vložky budou vypadat trochu jinak?
2: To ne. Naštěstí ne. Tady vložky jsou teda bez nějakého specifika sexuálního. Ano, on teda, promiňte mi, ani prsa, ani penis tolik neváží, aby to muselo změnit.
0: No ne, vy jste říkala, že to může mít vliv na oblast pánevního dna, tam každý ano, máme něco jiného, že?
2: To je sice pravda, ale to držení, to pánevní dno dělá stejně. Ta hmotnost těch orgánů není tak rozhodující.
0: Jinak se zeptám, bude se lišit výběr dobrých vložek u dětí a u dospělých?
2: To určitě ano, protože jsme povídali, že vlastně zhruba od 2 let už je vidět, že tam je plochonoží a v tomto okamžiku se nedávají úplně vložky, ale nejdřív se dělá cvičení. Plus se musí zkontrolovat botičky, protože řada dětských botiček má už tu vložku integrovanou, to jsou ty takzvané ortopedické. To znamená,
0: a je to dobře?
2: No právě, pokud to povolí ortoped, tak ano. Ale u dítěte s plochonožím, kde vlastně rodič jako nepřemýšlí o tom, jak ty boty, kde ty boty, tak může dojít k problému. Já bych tady doporučovala, jakmile to dítě začne šmajdat, tak se poradit nejprve s pediatrem, protože celé držení těla těch dětí, zejména ve chvíli, kdy už chodí, proto se to projevuje.
0: Rozhoduje o tom, co bude v dospělosti.
2: Rozhoduje o tom, jak bude páté, jak bude držení těla, jaký bude i třeba sebevědomí a jaký bude styl chůze a jak dlouho nám vydrží ty klouby. Hmm. Ať už kotníky, ať už kyčle, ať už kolena. To znamená, je to strašně důležité podchytit to včas.
0: Myslíte si, že jsou lidé i dospělí, kteří nosí třeba vložky do bot zbytečně?
2: No, ono totiž, když byste nosil vložky do bot zbytečně, tak vás leccos začne bolet. Jo, začne vás bolet hlava. Jedna z věcí, pokud mám tu klenbu v pořádku, to znamená, ty všechny vazy a svaly mi fungují dobře, tak ta noha funguje dynamicky. Kdykoliv já tam dám nějakou oporu, ono to je trošku jako sádra, to znamená, že to jako uleví těm částem, které by jinak byly propadlé a tlačily by příliš, ale ono to zároveň jako neposiluje tu svalovou hmotu.
0: Takže preventivně to nepůsobí?
2: Nepůsobí, tam je důležité, důležité, pokud chceme něco dělat preventivně, zásadně cvičení.
0: Už za chvíli se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou budeme věnovat vašim dotazům na to dnešní téma. Řešíme vložky do bot.
3: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: písničce se vracíme do studia pořadu Veselé a zdravě za doktorkou Kateřinou Cejdamovou a teď i za vámi a vašimi dotazy.
1: Dobrý den, paní Jana z Plzně. Chtěla jsem se zeptat, jestli paní doktorka neví, když mám lymfatické otoky, plochou nohu a potřeba bych ušít boty. Můžu normálně jako ve zdravotních potřebách a nějakých jako jsou boty jako už i v obě dvě stejný. Jelikož mám tu levou nohu jako širší, i dole ty otoky, tak se do těch bot nevejdu. A potom je to přes léto, je to ještě horší, ty lymfatické otoky kolem jako dokola, kolem kotníků a dole. A ta bych potřebovala ty boty ušít. A tady nikde v Plzni jako není žádný obuvník, který by ty boty ušil. A říkají, že pouze vložky do bot. Ale když ty boty nemám, tak nemůžu ty vložky chtít, abych potřebovala ty vložky ušít na každou tu nohu jako jinak, aby se mi dobře chodilo. A potom, když ty nohy otékají, tak jednou je to ta levá, s tou levou se pak nemůžu nikde obout ani do těch směrovacích bot.
2: Tohle je každá rada drahá. Většinou ortopedická obuv, která se dělá na míru, je obuv, která je doporučená přímo tím ortopedem, který člověka má v péči. A já se domnívám, že existuje možná možnost ve zdravotnických potřebách sehnat ty boty, které mají tu velikost K, protože ta velikost, která je dostupná v normálním obchodě, je do H, ale pokud by to bylo to K, tak tam už se ty vložky dají dát a obecně boty, které se přizpůsobují svou velikostí, jsou ty, které mají takový ten suchý zip, to znamená, že já tu botu můžu rozšířit nebo ji můžu jako stáhnout. Jsou to boty často, které jsou sportovní a jsou z tkaniny, nikoli z kůže a tyhle ty bych jako to přechodné řešení teda velmi doporučovala.
0: Své dotazy jste nejenom volali na záznamník, ale psali i přes stránky veseleazdravie.cz.
2: Paní Pavla se ptá, ráda bych se zeptala, jaké koupit vložky do kopaček pro 12-letého syna. Často ho po zápasech bolí paty a celkově nohy, někdy má puchýře na malíčkách. Prosím pěkně, paní Pavlo, vemte syna k ortopedovi. Vzhledem k tomu, že synovi je 12, má před sebou exponenciální fázi růstu, to znamená tu, kdy ty děti rostou až o 10 cm za rok. A tam je strašně důležité, aby ty vložky byly naprosto perfektně sedící. A ten ortoped může udělat vyšetření a může i doporučit individuálně udělané vložky. Takže zejména, protože fotbal je strašně náročný sport, kde se hodně běhá a já předpokládám, že když má kopačky, hraje fotbal, tak doporučuji opravdu k ortopedovi.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdamlová poradí i dalším, kteří nechali vzkaz na našem záznamníku nebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde se můžete věnovat zdravotnické tématice.
3: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou.

0: Posloucháte stále Veselé a zdravě. Připomínám, že se obracíte na nás s mnoha dotazy a často i po skončení pořadu na nějaké téma. Stalo se tak i u vložek do bod, proto se k ním vracíme v této chvíli a odpovídáme na další dotazy. Ty telefonní.
1: Dobrý den, tady Vajdíková. Je mě 80 let. Mám problém s nohama. Prostě ve spod, jako to mám tak, jak kdybych měla desky. A bolí mě ty nohy ke kotníkům. Na levé noze prsty prostě jako těžko ohnu. Mám teda cukrovku, užívám glyklazin, folgin, glukopán. A to prostě ty nohy mě nějak neslouží. Chodím, jak kdybych měla desky na spod. Hlavně na té levé straně, ale nemám jich opuchlé. Prosila bych vás, co s tím teda mám dělat?
2: Tak tadyhle to zní jako typický vlastně komplikující faktor cukrovky a je to takzvaná polyneuropatie. Paní říká, že cítí, jako by měla desky na nohách. Polyneuropatie znamená, že onemocní nervy dolních končetin, mění se vlastně citlivost těch nohou a tohle to teda zase bez porady s ortopédem samotné vložky nemusí úplně řešit. Mohlo by to řešit lepší léčení cukrovky vzhledem těch prášků, co paní říkala, slyšela jsem tam glukofáž, takže je možné, možná, že by paní potřebovala stabilizovat víc hladinu inzulínu, případně brát vitaminy skupiny B na regeneraci těch nervů. Čili to není úplně o vložkách, pokud vložky, tak opravdu až po poradě s ortopedem a spíš pěnové.
0: Další dotaz přes stránky Veselé a zdravě, CZ dorazil.
2: Paní Valerie se ptá velmi stručně, jestli existují ortopedické vložky na patní ostruhy, takže existují, ale nejsou to celé vložky, ale je to vlastně taková jako vložka do boty, která zabraňuje tomu, aby ta ostruha se dotýkala spodku. To znamená, že je to vlastně takový oblouček, který
0: takový jako kruh, jak na plavání?
2: Ano, něco jako

0: jako kroužek, který se vkládá. Někdy to mají, měli by to mít ve zdravotnických potřebách a mohou to mít tam i ve formě vložky, na které už to je udělané.
1: Vykroužený otvorek.
0: Čili zeptat se ve zdravotnických potřebách.
1: Dejme prostor dalšímu telefonátu.
2: Dobrý den. Já mám vnuka, který nosí botičky takový s tou tenionkou podrázkou, říkají, že to strašně zdraví, protože když chodí po nějakých kamínkách, tak znova se mu dobře tvaruje, že je to v pořádku. Myslíte si, že je to opravdu v pořádku, že ty děti tady tyto boty mají nosit? Děkuji vám, nashledanou.
0: V dnešní době je moderní takzvané bosonohé chození, což se chodí právě v takových těch tenoučkých botičkách, které mají tu pevnou část, nebo ona není pevná, ona je spíš gumová, aby se neporanili. No, pokud je to človíček, který nemá problém s páteří, konkrétně se skoliózou, tak je to ideální trénink, protože my jsme původně bosonozí. To, že nosíme nějaké boty, tak to vlastně tu klenbu spíš zhoršuje. Čili určitě, pokud od malička se chodí, ať už na boso, říká se, že pro rehabilitaci svalů a vazů v oblasti toho chodidla je dobré chodit třeba po trávě na boso. Tam je jediný problém, pokud takhle chodím v těchto botách po pevném povrchu, zejména teda po asfaltu, tak to úplně tak jako není ono. Ta stimulace je lepší, když chodím po površích nerovných, čili třeba říkávalo se chodit po kamíncích v potoce nebo chodit po nějaké trávě a podobně. Takže určitě ano.
1: Další dotazy ještě zbývají a odpovíme na ně velmi rádi po písničce, která je nachystána.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Jste s námi v pořadu Veselé a zdravě, je tu hlavně doktorka Kateřina Cajdamlová a připomínám téma, které dnes posloucháte a my jsme ho do vysílání zvolili na základě vašich přání a žádostí, protože dotazů bylo hodně, vložky do bot. Ptáte se, tady je další dotaz telefonní.
1: Dobrý den, jmenuji se Marie, jsem ze Zlína a mám takový dotaz na paní doktorku. V různých časopisech a novinách se objevují inzeráty, nedávno to bylo v Metru, vložky od profesora Kaneka, které mají nějaké magnety přímo v těch vložkách a tvrdí, že 5 feritových biomagnetů zlepší naše zdraví, krevní oběh, klouby, všechny možné stimuluje samogeneraci tkání a tak dále a tak dále. Máme vůbec my v Česku nějaké informace o těchto výrobcích a doporučila byste to?
2: Kdykoliv chceme ověřit nějakou věc takovéhohle typu nebo třeba různé kouzelné preparáty na hubnutí a podobně, tak doporučuji stránky www.sukl.cz anebo www.szu.cz. Sukl je Státní ústav pro kontrolu léčiv, ten se týká víc těch preparátů, které užíváme vnitřně, a Státní zdravotní ústav je právě i pro tyhle ty kouzelné věci. Já bych doporučila, pokud byste měla zájem, protože tam je otázka, jestli opravdu jako jsou magnetické, to bych jako zkusila s něčím, jestli to něco přitahuje.
0: Paní je spíš zvažuje se vůbec pořídit, asi je nemá, aby to zkontrolovala.
2: No, to zjistíte, jestli něco je magnetické.
0: No to jo, ale musíte je mít doma, paní, jestli je třeba chce zvažuje objednat.
2: No tak si k tomu přidám, jo takhle, objednat. No tak prosím, po internetu bych to nekupovala, ale my máme 30 dní, ovšem ne všichni internetoví prodejci dodržují český zákon, jo, takže my máme normálně 30 dní na vrácení, takže když to domů přijde, zkusila bych k tomu přiložit nějaký kovový předmět, jestli to teda magnetuje nebo ne. Jinak ta věc, která funguje, tak je určitá akupunktura, kterou dělá nějaký člověk, který to vystudoval, anebo nějaké formy vlastně čínské medicíny, ale je to vždycky renomovaný člověk a je dobré, když má nějaký certifikát. Takže ten vám i poradí, protože se může stát, že vy si budete něco stimulovat vložkou a bude vám hůř než líp. Jo? Takže pokud má něco účinek, může to mít bohužel i vedlejší.
0: Ptali jste se dál, paní doktorka má přichystán dotaz z našich stránek internetový.
2: Ano, pan Radim píše, že má čitelné nohy, píše, že je má do O, jenom jsem chtěla říct, ty ploché bývají častěji do X, taky jsou čitelné. A poslední dobou cítí, jak špatně nás šlapuje a nohy ho bolí i při kratším chození. Ano, on si zatěžuje víc tu vnější klenbu. V okamžiku, kdy ty nohy jsou do O, tak vlastně stojí víc na té vnější klenbě. Někde se takhle projevují vlastně poruchy v oblasti třeba kolenního kloubu. Takže já bych doporučovala, než on píše, že se snaží naslapovat lépe, ale tím je bolest silnější, uvažuje o vložkách do boty, já bych nejdřív nechala vyšetřit kolenní klouby a zašla bych za ortopédem a zeptala bych se, jestli je v mém věku vhodné a jakými vložkami korigovat, ale ta korekce je potřeba dělat velmi pomalu. A spíš tady asi budou nějaké spíš ty měkčí vložky, které by pomohly odfiltrovat tu přílišnou zátěž na té vnější klenbě.
0: Ještě nějaký dotaz?
2: Ano, ještě pan Jan, ten se ptá, mohl by mi někdo vysvětlit vložky do bot, proč a kdy je potřebuju? V minulosti jsem se nikdy neobtěžoval vyměňovat vložky do bot za nějaké specifické, vždycky jsem používal ty, co byly, vyměnil je, když se opotřebovali. Ano, toto je správný postup, to znamená, v okamžiku, kdy nemáme problém, tak je zbytečné ho řešit. Už jsme tady na začátku říkali, že preventivně nic takového nefunguje, a říká, že vlastně to poskytuje lepší odpružení, podporu pro nohu, to se týká pouze o sportovní obuvi a ty vložky, které mají být odpružovací, tak musí být měkké, nesmějí být pevné, tvrdé. Tady jenom doporučuju, že pokud ho bolí nohy na dlouhých turách, jak píše, a spíš vepředu než na patě, ale nakonec obojí, vždycky si myslel, že je to normální součástí turistiky. Ano, je to normální součástí turistiky. A tady bych normálně spoléhala jenom na běžné měkké vložky do sportovních bot, které už tam dává ten, kdo je vyrábí. Čili asi má nohy v pořádku. Nosí boty Kintargi, protože to byly jediné, které mu v obchodě seděly na širší nohu. A myslím si, že děláte všechno správně, pane Jane.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Závěrečné povídání v pořadu Vesele a zdravě shrne to dnešní téma vložky do bot, na co tedy hledět, čeho si všímat, případně možná říci, jaké jsou nejčastější chyby, které paní doktorko Cajdamlová děláme, když si vložky vybíráme.
1: Nejčastější chybou je, že si vybereme příliš tvrdé vložky a potom nás vlastně ta vložka jako kdyby nese, to je jak ta sádra, a může nám nějakým způsobem změnit držení těla. Další, co za chybu velmi často slyším, že lidé dělají, že bez porady se svým lékařem, který by zkontroloval páteř, začnou chodit to bosonožství a pak je začne páteř bolet, protože v okamžiku, kdy vlastně začneme chodit jiným způsobem, což s tou bosou nohou chodíme jinak, no tak zatěžujeme jiné části páteře než předtím.
0: Je to tak, že už jsme si, vy jste říkala, v dětství zvykli na určitý typ chůze, že už se jako nepředěláme v té dospělosti takhle?
1: Jako předěláme, ale někdy to dost bolí, takže bych doporučovala to bosonožství zkoušet vždycky přidávat třeba
0: chvíli.
1: Jako každý den třeba půl hodiny a pak zase po týdnu třeba to prodloužit na 3/4 hodiny a koukat, jestli se nám nerozjede u bolesti hlavy, bolesti zad, bolesti kyčlí nebo kolen.
0: Jak poznáme, že jsme zralí na vložky do bot?
1: No tak většinou víme, že máme buď teda nějakou ortopedickou vadu, nebo nás začne bolet páteř, nebo se nám začne dělat skolioza, nebo prostě doktor řekne, hele, pravděpodobně začíná plochonoží, protože si všimne toho vbočeného palce. To znamená, buď si toho můžeme všimnout my sami, a to je nějaká bolest, nebo nějaká změna držení těla, jedno rameno výš, nebo šikmá pánev podobně, nebo začne bolet nějaké koleno. Nejčastěji to bývá po úrazech. To znamená, pokud máme zlomeninu té dolní části, tak může docházet k tomu, že potom potřebujeme třeba na přechodnou dobu na jednu stranu, třeba na tu bývalou zlomenou nohu, nějaké odlehčení a tu vložku.
0: Ale vždycky k lékaři a poradí ano. Vám, co a jak a jaké vložky jsou ty nejlepší.
1: Ano.
0: Vrátit se k tématu můžete i na našem webu veseleazdravie.cz, najdete nás a můžete být i fanoušky našeho pořadu na Facebooku, na stránce Vesele a zdravě, a ve vysílání jsme každý pátek v tomto čase, tak se na vás zase za týden těšíme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Děkuji moc.
1: Já taky. Naschledanou.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšipneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšipneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Ve Zlínském kraji skončila opatření kvůli newcastlské chorobě. Rožnov pod Radhoštěm koupí budovu České pošty v centru města. Policisté našli 13-letou dívku z Tachovska. Dnes bude v regionu jasno, tropické teploty až 35 stupňů. Odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hitmánková. Veterinární opatření kvůli newcastlské chorobě ve Zlínském kraji včera skončila. Stalo se tak přesně po měsíci od jejich vyhlášení. Rozhodla o tom státní veterinární správa. Opatření měla zamezit šíření nebezpečné nemoci drůbeže, známé také jako pseudomor drůbeže.
4: Ohnisko nemoci zjistili veterináři na konci května v drůbežím chovu v Brumově Belnici na Zlínsku. Hned poté vydali opatření. Hospodáři v Brumově i v okolních obcích měli své chovy uzavřít tak, aby jejich drůbež nepřišla do kontaktu s volně žijícím ptactvem. Choroba je totiž vysoce nakažlivá. David Jabůrek, Český rozhlas.
2: Zastupitelé Rožnova pod Radhoštěm schválili odkup areálu České pošty na Masarykově náměstí. Za hlavní budovu vedlejší objekt s provozovnami a garážemi a okolní pozemky dá město 36 milionů korun. Radnice teď chce otevřít diskuzi o tom, jak by měl celý prostor v centru města v budoucnu fungovat.
5: Po koupi budovy bude následovat zpracování odborné studie, která prověří možnosti jejího budoucího využití i úpravy okolního prostoru v centru. Jednou z variant je přeměna objektu na městské nájemní bydlení. Po rekonstrukci by v budově mohlo vzniknout více než 30 bytů. O konečné podobě projektu rozhodnou rožnovští zastupitelé. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
2: Vlna veder se zatím v energetické síti v Česku příliš neprojevila a její provoz by ani neměla ohrozit. Zhodují se na tom distributoři. Například podle ČES se v odpoledních časech zvedá spotřeba kvůli spuštěným klimatizacím maximálně o 2%. Zatížení je ale pořád výrazně nižší než přes zimu, kdy domácnosti vytápějí. Potvrzuje to taky pražská energetika a EGD s tím, že zatím nebylo nutné přijímat mimořádná provozní opatření. Sítě jsou totiž připravené na výrazně vyšší zatížení. Policisté odvolali pátrání po 13-leté dívce z Tachovska. Popolední ji našli a předali do péče záchranářů. Potvrdila to mluvčí plzeňských policistů Iva Vršecká. Kvůli začínajícím prázdninám policisté upozorňují na hustý provoz na silnicích. Řidiči by se taky měli připravit během léta na víc policejních hlídek než obvykle. V dopoledním rozhovoru na Radu žurnálu to řekl ředitel dopravní policie Michal Hodboť.
6: Těch opatření celá řada, větší jsou vždycky na začátku, pak v průběhu jsou spíš ty lokální, protože to zase ve specifikách těch jednotlivých regionů. Ono to není jenom o tom dohledu jako takovém, o těch pokutách, ale je to spíš i o té plynulosti silničního provozu. Si nesmíme zapomenout, že policie zajišťuje nejenom bezpečnost, ale i plynulost silničního provozu.
2: Kvůli aktuálním vysokým teplotám, které se můžou o víkendu dostat až ke 40 stupňům, by řidiči taky měli během jízdy dodržovat pitný režim a pravidelné přestávky.
3: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji slunečno s tropickými teplotami 31 až 35 stupňů a vítr povane slabý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V Napajedlích na nádražní ulici na Zlínsku se srazila 3 osobní auta. Jezděte opatrně. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Pavel Vacek.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Spousta důvodů k radosti 26. června. Jednak je to pátek, což obzvlášť pracující jistě těší samo o sobě. Velký důvod k radosti mají žáci a studenti, kterým začínají prázdniny. Většinu z nich, věřím, potěšilo i vysvědčení. Tady bych rád moc pochválil svoje 2 děti. Na své vysvědčení se dnes těšili i děti ze základní školy v Prostřední Bečvě na Vsetínsku. U jejich loučení se školou byla na zahradě školy i naše reportérka a vy se k tomu víc dozvíte v reportáži už za chvíli, která zprostředkuje tamní atmosféru. Někoho možná dokonce těší i ty vysoké teploty, které v našem kraji panují. Tady bych si ale nebyl až tak jistý tím počtem. Pro většinu z nás už je to možná až dost toho teplíčka. Tak se svlažujte, dodržujte pitný režim, buďte na sebe opatrní a poslouchejte Český rozhlas Zlín. Tam je zaručena pohoda a ta pomůže v jakémkoliv počasí.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Když volně navážu na Petra Koláře, tak můžu říct ještě, že máte Český rozhlas Zlín, protože takhle víte, co se děje v našem kraji, a to třeba i ve školních třídách. Základní a střední školy ve Zlínském kraji dnes žákům předali vysvědčení a pro školáky začaly letní prázdniny. Mezi prvními si ho převzali děti v základní škole v Prostřední Bečvě na Vsetínsku. Kvůli návaznosti autobusových spojů tam totiž vyučování začíná už v 7:30 ráno. Se školou se dnes sloučili taky žákyně 5. třídy, které od září přestoupí na druhý stupeň do školy v Horní Bečvě. Pojďme se tam podívat.
1: Já se bojím na tu Horní, takže bych tady ráda ještě zůstala.
2: Já se taky bojím, ale zároveň se taky těším, protože poznám nové lidi, ale bojím se, protože mě bude čekat něco zase úplně jiného než tady.
3: Říká Aneta, nemáte kytičku?
1: No tak my se hlavně skládáme na jednom velkém dárku.
2: No hlavně mamky se skládají a oni se domluvili, že ostatním, jakože i kuchařkám, paní učitelce a paní ředitelce dáme nějaký větší dárek, že teďka doneseme jenom drobnosti.
3: Složku na vysvědčení teď otevírá Aneta. Vy jste se za třídou nedomlouvali? Ne?
2: Nedomlouvala.
3: Každý bude mít ten svůj.
2: Uh-huh.
3: A ty máš?
2: Já mám propisky a kytičky.
3: Asi zbytečná otázka, jak se těšíte na prázdniny.
4: Totálně hodně.
3: Co vysvědčení? Jste nervózní z toho, jak to dneska dopadne?
4: Hodně.
3: Co by tam mohlo být?
4: Trojka z matiky.
3: Ajajaj, jak se to stalo?
4: Nevím, já se nerad učím.
3: Říká Vojta. A co ty?
5: Jedna dvojka.
6: Poslouchejte, odneste si do třídy všechny věci a pak půjdeme na tu zahradu, jo? Ať to tady nemačkáte si na tom šatně.
3: Cházím na školní zahradu, kde už stojí v trávě nastoupených 90 dětí ze všech 5 tříd školy.
7: Škoda, že u toho nebudem taky.
3: Na školní zahradě začal ceremoniál repem, který si na poslední chvíli připravil učitelský sbor. Loučili se tak s žáky 5. třídy, kteří odcházejí do větších škol v okolí, říká ředitelka Pavlína Petrušková.
8: Na jednu stranu mám radost, že se blíží naše dovolená, a na druhou stranu je mi smutno, protože odcházejí žáci, kteří u nás byli 5 let.
3: Na prázdniny se těšili nejen děti, ale také rodiče.
9: Konečně nemusím chystat svačiny.
10: A já nemusím tak brzo ráno stávat.
3: Před nastoupenou školou rozdávala ředitelka pochvaly.
8: Děti jsou velice šikovné, my hlavně dbáme na to, aby se k sobě hezky chovali. A na té malé škole se to daří, protože pracují v týmech a vzájemně se učí jeden od druhého a pomáhají si. A ono se to projevuje potom i o těch přestávkách, že si dokáží podat pomocnou ruku, když uvidí, že někdo je v nesnázi.
3: Páťáci ještě předávají učitelskému sboru květiny se sladkostmi.
11: Pančelko, to je pro vás.
12: Jo, děkuji.
11: Prosím.
3: Asi po hodině děti dostali vysvědčení a škola se vyprázdnila. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: Setřeme slzu dojetí a navážeme tématem, které k prázdninám neodmyslitelně patří. Zemědělci vyjeli do polí z kombajny, a to znamená jediné, začínají žně. Na Znojemsku už sklidili třeba pole s jetelem. Víc za chvíli v reportáži.
13: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Téměř 17 minut po 14. hodině nahlédneme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín kousek za hranice našeho kraje. Máme k tomu dobrý důvod. Zemědělcům v Česku začínají žně. Jejich hlavní část, tedy sklizeň obilí, začne naplno příští týden. Už teď je ale možné zahlédnout kombajny, jak na polích sečou třeba vojtěšku nebo jetel. Do polí zemědělci vyjíždějí například na Znojemsku.
1: Do polí u Olexovic na Znojemsku dnes kombajn vyjel sklízet travní semena. Nedaleké pole s jetelem už má posečené. S agronomem místního zemědělského družstva Michalem Reiterem jsme se přesunuli na pole s ozimou pšenicí. Tu bude kombajn sklízet příští týden.
2: Čekáme, až se nám utvoří vlastně zrno. Si můžeme jít podívat, že už vlastně je hotové, ale ještě se dá rozmáčknout, takže ještě to bude nějaký čas chtít.
1: Žně brzy čekají taky ozimý hrách na vedlejším poli. Ten už je na první pohled skoro celý žlutý.
2: Tam se budeme pohybovat, teďka nás čekají úmorné teploty, takže tam se budeme pohybovat taky asi v příštím týdnu, koncem příštího týdne by se dal sklízet asi.
1: Michal Reiter letos počítá spíš s podprůměrnými výnosy z plodin. Poznamenalo je totiž nebývale suché jaro.
2: Loni touhle dobou jsme měli asi 200 mm srážek za půl rok, letos jsme na nějakých 160, takže tam pokles o nějakých 40-50 mm a hlavně to rozložení srážek. Letos to prostě spadlo v květnu 40 mm, teďka nám spadlo 10. června asi 15 a to rozložení srážek je nepřívětivé pro nás.
1: Plodiny se podle Michala Reitera díky nedávným dešťům trochu vzpamatovaly, nedostatek vláhy z předchozích měsíců se ale úplně nevykompenzovaly.
2: Nemyslím si, že by to měl být úplný propadák, ale budeme se bavit o srovnání třeba s minulýma rokama, že budeme asi o tunu, o půl tuny níž na výnosech u těch obilovin.
1: To, že kvůli suchu by letošní výnosy mohly být nižší, potvrzuje i mluvčí agrární komory Barbora Pánková.
3: Přestože v polovině června přišly srážky, na řadě míst už nedokázaly dřívější škody významně zmírnit. Zemědělci už nyní upozorní, že v některých regionech mohou být letošní výnosy nižší než obvykle.
1: Termín začátku žní je podle Pánkové podobný jako v předchozích letech. Zemědělci se teď kromě ozimé pšenice chystají na sklizeň ječmene, na řadu pak přijdou další plodiny, například řepka. Na celkové hodnocení sklizně je podle Pánkové pořád ještě brzy. Šimon Franz, Český rozhlas.
4: Těleso, ve kterém se spojuje preciznost, radost ze zpěvu a nakažlivá energie. Zlínský smíšený pěvecký sbor Dvořák těší milovníky hudby už víc než 100 let. Ve kterém období sbor nejvíc zářil? A která etapa v jeho historii byla naopak nejnáročnější? Dozvíte se v dalším díle cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí o 14:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
5: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
6: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
5: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín,

0: Valdemar Matuška vám, věřím, rozproudil krev v žilách. Možná vám ji také trošku rozproudí i to počasí, které máme v našem kraji. Jak bude se dál vyvíjet, tomu teď budeme věnovat pozornost ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Počasí.
0: Informace nám do dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín přinese meteoroložka Bára Kučerová. Pěkné odpoledne přeji.
2: Pěkné odpoledne.
0: A laicky by se dalo asi to počasí shrnout v našem kraji jedním slovem. Teplo. Vy ale těch slov ještě několik přidáte a popíšete nám to, ten aktuální stav, trošku zevrubněji, že ano?
2: A můžu se vynasnažit, ono teplo, případně horko je asi nejvýstižnější, ale já k tomu přidám informaci o tom, že buď pokud není na obloze zcela jasno, tak často je momentálně polojasno, tvořené malou nebo menší kupovitou oblačností a teploty, ty se nejčastěji teď pohybují mezi 31 a 34 stupni Celsia.
0: Ano, to je na mě tedy celkem dost. Nicméně já jsem schválně použil ten výraz teplo, protože horko, to si musíme trošku pošetřit možná ještě na další dny, než se k ním dostaneme. Jak bude v noci?
2: A noc by měla být postupně jasná nebo skoro jasná, takže ta oblačnost, kterou teď máme, tak se postupně bude rozpouštět a ani noc nám asi nepřinese velkou úlevu, protože ty ranní teploty budou mezi 21 až 18 stupni Celsia v údolích, tam se to zatím vypadá, že by mohly být ty ranní minima lokálně až i 15 stupňů Celsia, takže tam trošičku chladněji, ale na některých místech opravdu ta noc zůstane tropická.
0: Tropická noc a po ní tropický den?
2: Přesně tak. I zítra ty teploty denní budou dosti vysoko. Konkrétně mezi 34 a 37 stupni Celsia na Vsetínsku mohou lokálně zůstat kolem 33 stupňů Celsia. A zítřek bude na obloze dosti podobný tomu dnešku, to znamená převážně jasno, ale v průběhu dne se na přechodnou dobu může opět vytvořit drobná kupovitá oblačnost. A stejně jako dnes, tak i zítra bude vát nejčastěji slabý proměnlivý vítr.
0: Ten nás tedy příliš neschladí a asi nepomůže ani biozátěži. Je to na zítřek trojka?
2: Ano, je to na zítřek trojka, tedy vysoká zátěž.
0: Není těžké odhadnout, proč. Ano, vysoké teploty a ty budou panovat i v neděli, že ano?
2: Ano, měly by. A neděle vlastně zůstane podobná jako dnešek i zítřek, převažující jasno nebo skoro jasno, odpoledne opět zase tvorba, možná tvorba lokální kupovité oblačnosti a ty teploty postupně vyšplhají mezi 35 až 39 stupňů Celsia. Noc ta bude ještě teplejší než ta na zítřek a konkrétně 23 až 20 stupňů Celsia v údolích, opět trošičku chladněji kolem 18 stupňů Celsia a vítr vydrží vát slabý, přes den by mohl vát mírný, jihovýchodní až jižní, ale s rychlostmi do 20 km v hodině.
0: A jaký je výhled na ten příští týden? Vidíte tam nějakou vláhu, kterou by náš kraj jistě velmi potřeboval?
2: A zatím to vypadá, že by možná mohly první srážky se objevit v pondělí a to v závěru dne, a i když to pondělí ještě zůstane docela horké, ty maxima zatím očekáváme mezi 34 a 38 stupni Celsia a úterý už očekáváme převážně oblačné, opět se mohou objevit přehánky nebo případně i bouřky a to, jak v pondělí, mohou být i silné. Ty srážky se v úterý s větší pravděpodobností budou vyskytovat během noci z pondělka, pak znovu v odpoledních hodinách v úterý a ty maximální teploty v úterý už by měly být trošku nižší, 30 až 34 stupňů Celsia.
0: Tak, děkujeme, to alespoň trošičku zní optimisticky, ale leckoho to může schladit a pomoci třeba vydržet ty dnešní vysoké teploty, které ale možná nejsou úplně rekordní. Podívejte se do svých záznamů na 26. červen a schlaďte nás i těmi nejnižšími.
2: A takto maximum je ze Zdounek z roku 1935, tehdy tam naměřili 35 stupňů a dvě desetiny a to je maximum ze stanice, která neměřila úplně 30 let, což je teď považováno za standard, aby se daly vyvodit nějaké extrémy, opravdu, aby se ta stanice vyrovnala, takže to Maximum za tu 30-letou alespoň délku měření je z Holešova z roku 2019 33 stupňů a 3 desetiny. Naopak minimum to pochází z Valašských Klobouk z roku 1944. Teploměr se zastavil 2 stupně a 6 desetin nad nulou.
0: Já, tak třeba tato informace opravdu někoho trošičku schladila v tom teplém dni. Mějte se hezky, paní Kučerová. Přeji hezký nejen zbytek pátku, ale i celý víkend a naslyšenou zase někdy na vlnách Českého rozhlasu Zlín.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: dnešní tip na výlet se Zdenkem Urbanovským nás na vlnách Českého rozhlasu Zlín přivede na místa plná pověstí, na místa, kde v minulosti řádili loupežníci a kde se podle pověstí nacházely také poklady. Přeji hezký den, Zdenku.
1: Přeji ti taky krásný den a zdravím naše posluchače.
0: Jaká tajemství nás tedy čekají na dnešním výletě? Kam nasměruješ kroky našich posluchačů?
1: Dneska bychom se mohli vydat na dvě velmi zajímavé hradní zříceniny, a sice na zříceninu hradu Sehradu a na Starý Světlov. Oba hrady leží, respektive ležely ve Vizovických vrších nedaleko Luhačovic. Oba v minulosti sloužili nejen svému účelu, tedy poskytovali ochranu v případě nebezpečí, ale také se oba dva staly útočištěm loupeživých rytířů. A tam, kde byli loupežníci, tam zcela jistě jsou i poklady.
0: No to je zajímavá úvaha. Ještě si říkám, jaký je rozdíl mezi zbojníkem a loupeživým rytířem. Tak možná se dá říct, že oba dělali v podstatě totéž, jen rytíř byl původně asi takzvaně z lepší rodiny. Zkusme si říct, odkud se na výlet vydat.
1: Řekněme si na začátku, že ten výlet je koncipován jako 11 km dlouhá jednosměrná trasa z Horní Lhoty k Luhačovické přehradě, respektive 14 km dlouhá trasa do Luhačovic. Můžete se rozhodnout. Společným výchozím místem obou výletů je Tutkovské sedlo. To je místo, kde je autobusová zastávka Horní Lhota Hájenka a zastavují zde spoje ze Zlína, Slavičína, Valašských Klobouků, Luhačovic či Vizovic. A od této zastávky se vydejte po modře značené turistické trase na zříceninu Sehrad. To je něco přes 2 kilometry. A u hradu, respektive terénních vln, zbytků příkopů, valů a dalších příznaků toho, že zde kdysi hrad stával, si všimněte malého jezírka, které je prý nekonečně hluboké a také v něm kdysi řádil vodník. A potom pokračujte po modrém značení dále na zříceninu Starého Světlova. Zde se můžete seznámit jak historii hradu, tak i s pověstmi o chodbách z poklady. Je zde několik panelů s množstvím informací, jistě si vyberete tu správnou. A po prohlídce hradu potom pokračujte po modrém značení klesající cestou do Pozlovic. V Pozlovicích u kostela se můžete rozhodnout, zda půjdete po červeném značení přehradě, zde potom je autobusová zastávka Pozlovice nad přehradou, anebo budete pokračovat po modré do Luhačovic na autobusovou zastávku Luhačovice pošta.

0: a poklady po cestě také najdete. Máme je v kouzelné krajině, příznivém klimatu, přírodním bohatství a dobrých lidech, kterými tento kraj oplývá. Jeden z nich, Zdeněk Urbanovský, dnes zamířil také k mikrofonu Českého rozhlasu Zlín, aby nás pozval na nádherný výlet k Sehradu a na Starý Světlov. Děkujeme.
1: Na shledanou.
2: Zítra.

0: Dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín se s rubrikou Co v učebnicích nebylo, dnes vydáme do českého Středohoří. Martin Písařík nás tam zavede k jedné dýmající hoře. Za chviličku.
1: Český rozhlas Zlín,

0: V honbě za zajímavostmi z různých oborů se dnes ve vysílání Českého rozhlasu Zlín v seriálu Co v učebnicích nebylo vydáme s Martinem Písaříkem za jednou velmi zajímavou, skoro až záhadnou horou.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že vrch Boreč v Českém středohoří nedaleko Lovosic v zimě vypadá, jako by se pod ním probouzela sopka? Tento přírodní úkaz je ve skutečnosti ohromujícím fyzikálním procesem probíhajícím uvnitř znělcového masivu. Hlavní roli zde hrají ventaroly, systém hlubokých skalních puklin a průduchů, které propojují úpatí hory s jejím vrcholem. Celý kopec funguje jako obří tepelný výměník. V zimě nasává studený vzduch u země, ten se průchodem skrz masiv ohřeje o teplo akumulované v hornině a nahoře vyfukuje ven jako horká pára. Díky těmto výdechům vrchol hory nikdy nezamrzá a drží si stabilní teplotu kolem 10 stupňů. To vytváří specifické mikroklima, kde se daří unikátní teplomilné rostlině játrovce borečce vzácné, jejímž domovem je Středomoří a která by jinde u nás nepřežila. V létě se proces obrátí. Nahoře se nasává teplý vzduch, který se uvnitř hory ochladí a u paty kopce pak příjemně mrazí. Boreč je zkrátka důkazem, že příroda nepotřebuje elektřinu, aby vytvořila dokonalou klimatizaci.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
3: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života, i ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody, než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.

0: Drásal slaví Kristova léta. Jestli vám tato slova nedávají smysl, tak na mysli máme to, že maratonský závod horských kol, tradičně konaný na začátku prázdnin v Holešově a okolí, čeká v sobotu 33. ročník. Oproti těm předchozím připravili pořadatelé jednu změnu, která ulehčí život závodníkům na všech 6 variantách trati. Trasa je upravená tak, že na ní chybí tradiční úvodní stoupání z Holešova na Lysinu. Jak teď také zjistíte z vysílání Českého rozhlasu Zlín, kde se tématu budeme věnovat podrobněji v reportáži.
1: Vlastně jsem si uvědomil, že na ty závody už nejezdím a většina lidí to tak samozřejmě pochopitelně má, že nejezdí úplně kvůli tomu výsledku, ale i kvůli tomu kontaktu s ostatníma závodníkama, kvůli jízdě ve skupině, kvůli tomu, aby ten závod měl nějaký takový ten sociální parametr.
2: Vysvětluje organizátor Ondřej Fojtík, proč se spolu s kolegy rozhodl zjednodušit trasy jednotlivých závodů bike maratonu Oberdrásal a vynechat tradiční úvodní výšlap z Holešova na Lysinu. Ten totiž v minulých letech rychle rozděloval startovní pole na jednotlivce. Letos to má vypadat jinak.
1: Budou moct vytvářet větší skupiny, ve kterých můžou spolupracovat a zároveň ty skupinky nebudou hned od začátku od sebe vzdáleny větším časovým rozestupem, ale bude vlastně možnost spolupracovat a dotahovat se na skupinky a bude ten závod mít úplně jinou dynamiku.
2: To ale neznamená, že letošní ročník bude snadný. Nejdelší závod na víc než 160 kilometrů se po několika leté pauze opět pojede i jako mistrovství České republiky v ultramaratonu na horských kolech. A i když účastníci této nejdelší trasy vyjedou v sobotu už v 6 ráno, čeká je podle předpovědi horké počasí s teplotou až přes 35 stupňů ve stínu.
1: Samozřejmě budeme posilovat množství vody, množství dobrovolníků nebo brigádníků, kteří nám tam pomáhají a na dvou místech bude mít cisterny právě i pro osvěžení závodníků, aby mohli schladit, aby prostě nějak snesli to počasí, které asi v sobotu bude.
2: V Holešově se Fojtík jako pořadatel na trať nedostane, jinak jde ale stále o aktivního cyklistu, který na Drásalovi několikrát triumfoval. Nedávno absolvoval závod v Africe, který částečně vedl i přes Saharu.
1: Dá se říct, že tady to české léto nebo ty podmínky, které panují teď momentálně, tak jsou v mnohem ještě náročnější vlastně než na té Sahaře, protože tam ten vzduch je suší, takže tady ta pocitová teplota je výraznější. Prostě díky té vlhkosti je tady to počasí, si myslím, že náročnější než tam na poušti.
2: Letošní Oberdrásal nabídne celkem 6 tras od té už zmíněné nejdelší až po rodinný závod na 16 kilometrů. Ten odstartuje půl hodiny popolední a pro lidi z Holešova je účast zdarma. David Nekvinda, Český rozhlas.

netušících, že se všechno mění. Stačilo pár okamžiků, 15 let, to vlastně tolik není.

0: lesu se podívá a řekne, je to dobrý, ještě hoří.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Zlín prověřuje, jestli zimní stadion Luďka Čajky zrekonstruuje nebo postaví novou multifunkční halu. Ve Zlínském kraji začala sezona letních kin. Meteorologové varují před rizikem požárů. Výstraha bude od zítřka platit na většině území. Dnes je ve Zlínském kraji jasno, tropické teploty až 35 stupňů. Odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Město Zlín zahájilo předběžnou tržní konzultaci, která má ukázat, jakým směrem se vydá budoucnost zimního stadionu Luďka Čajky. Radní zvažují dvě varianty. Přestavbu současné Trinity Bank Areny na moderní multifunkční halu nebo výstavbu nového sportovně kulturního komplexu v lokalitě Březnická. Do konzultace se můžou až do 10. srpna zapojit investoři, projektanti, provozovatele sportovišť i finanční instituce. Ve Zlínském kraji začala promítat letní kina. První diváci včera přišli do amfiteátru ve Valašském Meziříčí, kde se pod širým nebem bude promítat po celé léto. Podle ředitele a dramaturga kina ve Valašském Meziříčí Ondřeje Kalába by se díky nabídce filmu mohla návštěvnost vrátit k silnějším ročníkům.
2: Loni jsme se pohybovali jenom kolem 50 lidí, předchozí roky to bylo 70 až 80 lidí na projekci, takže doufám, že se vrátíme zase zpátky na ty čísla z roku 2023 například, kdy byla vlastně Barbie, Oppenheimer, One Man Show, velmi silné filmy.
1: Extrémní teploty a sucho zvyšují riziko požárů, varují před nimi meteorologové. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu bude od zítřka platit pro většinu Čech. Na jihu Moravy je už od středy. Zákaz rozdělávání ohně v přírodě vyhlásil třeba Olomoucký kraj. Podle meteorologů požáry nehrozí jen kvůli aktuálnímu tropickému počasí. Hodnotí taky suchost vegetace, množství srážek nebo vítr. Meteorologové upozorňují, že v sobotu i v neděli můžou padnout nové teplotní rekordy. Teploměr může ukázat až 41 stupňů. Poslanci schválili ve třetím čtení zákon o státních zaměstnancích. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle vládní koalice by se mělo zaměstnávání státních úředníků přiblížit soukromé sféře, a to díky zjednodušení zaměstnávání i propouštění. Opozice se změnou nesouhlasí a snažila se ji ve sněmovně blokovat. Podle ní jde o politizaci státní správy. Návrh teď dostane k projednání Senát.
0: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji slunečno, tropické teploty 31 až 35 stupňů a vítr povane slabý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Porouchané nákladní auto stojí ve Starém městě na dálnici D55 na 48. kilometru ve směru na Zlín. Pozor si dejte u obce Morkovice Sližany na Kroměřížsku. Osobní auto zde havarovalo do příkopu. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už pokračuje Dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Jak můžete vědět, i z vysílání Českého rozhlasu Zlín meteorologové očekávají ve Zlínském kraji o víkendu teplotní rekordy. Teploty na většině míst přesáhnou 37 stupňů, místy se můžou přiblížit i ke 40. Jaká jsou dosavadní maxima a jak se v takovém počasí chovat? To probereme už za chvíli, protože podobných rad není nikdy dost. A s naším regionálním stopařem se také vydáme na pátý ročník pouličního festivalu Zlín žije, který právě teď začíná. Uděláme to kolem 15:45. A následně budeme pokračovat také v cyklu rozhovorů ke 150. výročí narození Tomáše Bati. Dnes se zaměříme na charakter slavného podnikatele a na možnosti jeho stvárnění na divadelním jevišti. A to s hercem Městského divadla Zlín Gustavem Řezníčkem, který světového obuvníka stvárnil v inscenaci Baťa Tomáš živý. Teď vás věřím potěší Iveta Bartošová svojí písní Nekonečná. Ať je nekonečná i vaše radost při poslechu, přeje jménem celého týmu, který chystá naše vysílání, Pavel Vacek.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Na extrémní horka se před víkendem připravují zdravotníci i organizátoři akcí ve Zlínském kraji. Kde budou teploty nejvyšší a jak se o sebe co nejlépe postarat, to teď proberu v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín s reportérem Davidem Jabůrkem, kterého zdravím přímo do horkého terénu. Hezký den.
1: Krásné horké odpoledne.
0: Davide, začneme aktuální předpovědi. Jaký je výhled počasí na příští dny?
1: No, už noc na sobotu bude na většině míst tropická, tedy s teplotami nad 20 stupni. Zítřejší teplotní maxima pak mají dosáhnout ve Zlínském kraji až k 37 stupňům. V noci na neděli by méně než 20 stupňů nemělo být už takřka nikde. A právě neděle bude zřejmě nejteplejším dnem. Teploty by na většině míst měly přesáhnout právě 37 stupňů. Podle modelu Aladin může hlavně v jižním okraji regionu, tedy zejména na Uhersko-Brodsku, padnout i 40 stupňů. Hranice. Naproti tomu v hornatější oblasti Vsetínska a Rožnovska by teploty nemusely přesáhnout 35 stupňů. Na většině území kraje lze ale čekat teploty kolem 38. A velmi podobná bude situace také v pondělí, dodává Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V závěru dne by už se mohly vyskytnout i nějaké přehánky, případně bouřky. U nich se teda nedá vyloučit, že by mohly být takové trošinku silnější. No a úterý, tam už to vypadá, že už by mělo být té oblačnosti více, větší šance na přehánky, případně bouřky a i ty teploty nižší.
0: Padnou teplotní rekordy pro Zlínský kraj, Davide?
1: U většiny měřících stanic je to nanejvýš pravděpodobné. Navíc dost možná už v sobotu a znovu překonané budou i v neděli. Dosud vůbec nejvyšší naměřená teplota v kraji byla 37,8 stupně. To je rekord ze srpna 2013 ze Starého Města na Uhersko-Hradišťsku. Červnové maximum je pak ještě výrazně nižší. V roce 1994 naměřili v Bystřici pod Hostýnem 36,5 stupně.
0: A pojďme ještě k důležitým radám, k prevenci, co mají lidé v takovém počasí dělat.
1: Víc než jindy bude tento víkend potřeba myslet na sebe a své blízké. Zejména popolední by se lidé měli vyvarovat pobytu na slunci i v rozpálené zástavbě, zcela se vyhnout větší fyzické i psychické zátěži, větrat by měli jen brzy ráno. Důležité je také nenechávat děti ani zvířata v zaparkovaných autech, nastavit klimatizaci tak, aby teplotní rozdíl nebyl vyšší než 8 stupňů, ale také se vyhnout rychlému ochlazení těla skokem do vody.
0: A úplně základní rada na závěr. Jak si poradit s pitným režimem?
1: O tom více mluví mluvčí krajské nemocnice Tomáše Bati Dana Lipovská.
3: Existuje jednoduchý vzorek k určení množství tekutin. V horkých letních dnech bychom měli váhu člověka násobit 0,04 a vyjde nám množství vhodných tekutin v litrech na 24 hodin. Pít je třeba pravidelně už od rána, nejlépe po menších porcích 1 až 2 deci, maximálně v půlhodinových intervalech.
1: Když tuhle radu převedu do příkladu, tak při váze 75 kg by měl člověk vypít přesně 3 litry vody. Doporučuje se také ideálně nepít alkoholické ani slazené nápoje. V případě zdravotních obtíží by pak lidé neměli váhat a co nejrychleji vyhledat lékařskou pomoc.
0: Rekordně horké dny zasáhnou o víkendu Zlínský kraj. Teploty můžou místy vystoupat i ke 40 stupňům. Lidé by měli pít dostatečné množství vody, vyhýbat se slunci a dohlédnout na své blízké, zejména na děti a seniory. Tak takové informace jsme teď probrali s reportérem Davidem Jabůrkem. Rádi zopakujeme a hlavně jsme za ně vděční a budeme se jimi řídit. Měj se hezky, Davide, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Před chvílí začal 5. ročník Zlínského pouličního festivalu Zlín žije. Návštěvníkům nabídne 3 dny plné koncertů, pouličního umění i setkávání. Ten letošní ročník ale přináší také, jak už jsme teď říkali, tropické počasí s teplotami, které budou stoupat opravdu hodně vysoko, v neděli dokonce k 39 stupňům. Jak se organizátoři připravili právě na horké dny a kde se budou moct lidé během festivalu ochladit? To zjišťuje také naše regionální stopařka Petra Sedláčková, se kterou se přímo z festivalu spojíme už za chviličku.
4: Český rozhlas Zlín, písničky

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Léto dorazilo naplno a spolu s ním i tropické teploty. Ve Zlíně dnes začíná třídenní festival, který většinou oplývá už tou letní atmosférou. Zlín žije. Ten do ulic přiláká tisíce návštěvníků. Organizátoři proto myslí nejen na hudbu a program, ale také na to, jak si lidé můžou festival užít i v tomto horkém počasí. Přímo na místě je teď naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, a já tě zdravím do centra festivalové hodění. Kde to žije ve Zlíně? Ahoj.
2: Krásné odpoledne, Pavle, ze Zlínského parku Komenského. Tady je už opravdu cítit taková ta prázdninová atmosféra. Pódia na vystoupení se chystají, první návštěvníci přicházejí, krásně už tady leží na trávě, odpočívají, nasávají atmosféru. A vzhledem k tomu, že meteorologové na dnešek předpovídají až 34 stupňů Celsia, hodně se řeší také to, jak zvládnou tady ty tropické teploty.
1: A organizátoři na to podle všeho myslí.
2: Přesně tak. Na několika místech festivalu jsou připravené mlžné brány, které návštěvníky příjemně ochladí, a jsou k nalezení na náměstí práce v parku Komenského u klubu 204 nebo v parku u Zlínského zámku nedaleko hlavní festivalové scény.
1: Jenže samotná mlžítka asi v takovém vedru stačit nebudou.
2: To určitě ne. Lidé se také mohou napít z pítek v parku Komenského nebo na tržnici pod Kaštany. No a samozřejmě nechybí ani stánky s občerstvením a během dne budou festivalová místa kropit technické služby Zlín. Na stánku Živého Zlína navíc rozdávají vějíře, rozprašovače, kloboučky i slunečníky do ruky. A zmíním taky, že na místě je naše hosteska Českého rozhlasu Zlín, která má pro návštěvníky také připraveny například vějíře.
1: Je, i to může být lákadlo. Takže kdo dorazí, měl by myslet hlavně na pitný režim a pokrývku hlavy, možná se jí ovívat.
2: Je to tak, já už vějíř mám, jsem vybavená. No a organizátoři samozřejmě doporučí všem návštěvníkům, aby nezapomínali na dostatek tekutin, právě tu pokrývku hlavy a občas se schovat i do stínu. No a protože festival Zlín žije hlavně o kultuře a zábavě, ve čtvrt na šest se ve vysílání Českého rozhlasu Zlín podíváme přímo za hudbou, pouličním uměním a také festivalovou atmosférou.
1: Těšíme se. To byla naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková ze Zlínského festivalu Zlín žije, konkrétně z parku Komenského. Tak tedy po páté hodině, Petro, naslyšenou.
2: Naslyšenou, krásný den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
3: Také vás někdy svazuje strach? Ze změny, z budoucnosti, z něčeho neznámého? Na pohovce Jošky Kubáníka v sobotu od 17. vám s terapeutem Adamem Schmidtem poradíme, kde se bere strach a jak s ním pracovat. Na mé hosty i na vás se těší Jožka Kubáník.
1: Poslední červnovou neděli se opět můžete s Českým rozhlasem Zlín ohlédnout za kulturním děním v našem kraji. V měsíčníku Na túře v kultuře nás tentokrát například dojme povídání představitelky pohádkové Arabely, herečky Jany Naďové. Svoji výstavu nám představí komiksový kreslíř, autor legendárního Zeleného Raula Štěpán Mareš, a budeme moct blíže poznat osobnost úspěšného mladého klavíristy z Kroměříže, držitele prestižního ocenění BBC Music Magazine Award Jana Schulmeistera. V neděli 28. června vás od 17 hodin opět rád provede Na túře v kultuře Pavel Vacek.

0: Posloucháte Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. 3. dubna tohoto roku uplynulo přesně 150 let od okamžiku, kdy se narodila jedna z nejvýraznějších osobností nejen našeho kraje, Tomáš Baťa. My se od té doby pravidelně věnujeme baťovským tématům v našich pátečních rozhovorech. Do aktuálního tématu nás vždy vpraví ředitelka nadace Tomáše Bati Gabriela Končitíková. A tak tomu bude i dnes.
1: Osobnost Tomáše Bati, postava Tomáše Bati na prknech, která znamenají svět. V současnosti existuje už mnoho divadelních počinů a plánuje se i filmový počin, které stvárňují osobnost Tomáše Bati. Já se přiznám, že jsem byla osobně velmi překvapená před x lety tady zlínskou inscenací, kterou připravoval Dudu Gümber a hlavní roli tam stvárnil Gustav Řezníček, protože jsem čekala a měla možná malinko předsudky k tomu, jak je možné vystihnout příběh Tomáše Bati, kdy je to 38 let podnikatelské činnosti, 56 let života člověka, který prošel mnoha tvrdými a nepříjemnými životními zkušenostmi, vybudoval firmu světového jména z lokální řemeslné výroby, ale také prošel velmi hlubokou osobní transformací, kdy opravdu z člověka, který je přesvědčen o tom, že úctu a uznání si dokážete zajistit u druhých lidí, když se budete správně oblékat a potkávat se s vlivnými lidmi, se změní v člověka, který ví, že úctu a uznání není možné si nejenom koupit, ale ani vynutit. A musím se přiznat, že to, jak to Dudu Gümber pojal, a vlastně se jednalo o těch pár vteřin, než si člověk uvědomí nebo možná neuvědomí, že zemřel, bylo něco, co mě zcela ohromilo. A toto divadelní stvárnění já jsem viděla, tuším, 12krát. Pro mě to bylo velmi silné, protože najednou dokážete toho Tomáše Baťu konečně přinést na světlo lidským způsobem a takovým, jaký možná opravdu byl. Protože často, když se hovoří o Tomáši Baťovi, tak já jsem malinko nervózní z toho, že se popisují pouze všechna ta pozitiva, které on se sebou prostě přináší a čím je nám inspirací. Přitom ta pozitiva se neobjevila sama od sebe a ty jeho osobnostní rysy určitě nebyly ukotveny ve věku, kdy mu bylo 20, 30, 40 let, ale přicházelo to postupně s pokorou a s osobními zkušenostmi, které mnohdy nebyly jednoduché. A právě tady třeba Dudu Gümber to dokázal skvěle vystihnout, že dokázal také vystihnout tu Baťovu urputnost, svéhlavost, které v určitý moment mohou být skvělé a mohou být tím, co tu firmu tvoří a mohou být také ale momenty, kdy je to na škodu a lidem okolo to ubližuje. Ukázal také velikost toho, jak je těžké být první a být tím, na koho se vždy spoléhá a tím, u koho se vždy očekává, že bude silný. Ale samozřejmě tato zlínská inscenace není jediná. Teď je velkým tématem také třeba letní scéna Kampa, Klan Baťa, ale taky Baťman divadla Na Jezerce. A to jsou opravdu počiny, kdy já si velmi vážím toho, že tvůrci scénářů dokázali osobnost Tomáše Bati nastudovat. Samozřejmě na prknech, která znamenají svět, se objevují také další osobnosti z baťovského odkazu, jako jeho bratr Jan Antonín Baťa, syn Tomáš Baťa mladší. A musím říct, že jsem vždy velmi překvapená, jak velmi lidským způsobem k tomu autoři přistupují a osobně si toho velmi vážím.
0: A my se prostřednictvím perspektivy představení Městského divadla Zlín Baťa Tomáš živý, které zmínila ředitelka nadace Tomáše Bati Gabriela Končitíková, podíváme v širším kontextu na charakterové rysy slavného obuvníka a na to, jak s nimi pracoval představitel titulní role, herec Gustav Řezníček. Rozhovor s ním začne v Dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín už po písničce.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: V rozhovorech, které se tematicky odkazují na 150. výročí narození Tomáše Bati, se dostáváme k něčemu možná stěžejnímu, a sice k tomu, jaký měl velký podnikatel charakter, jaký byl člověk. Tohle musel dohloubky zkoumat herec Městského divadla Zlín Gustav Řezníček, když slavného obuvníka stvárňoval v inscenaci Dodo Gombára Baťa Tomáš živý. A my teď budeme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín jednak trochu vzpomínat na tuto velmi úspěšnou hru, jednak nahlížet, jak se říká, do herecké kuchyně, ale hlavně budeme zkoumat vlastnosti Tomáše Bati. Vítám u mikrofonu svého divadelního kolegu. Ahoj, Gustave.
1: Dobrý den, ahoj, Pavle.
0: Než se na Baťu zaměříme právě perspektivou jeho uměleckého zpracování, tak co pro tebe osobně, jako Gustava Řezníčka, rodáka z Otrokovic, znamená Tomáš Baťa?
1: No právě proto, že jsem rodák z Otrokovic, takže vlastně už od dětství mě Tomáš Baťa nějak jako provází. Musím se dokonce přiznat, že na základní škole jsem vytvářel něco, to mělo to charakter jako kdyby diplomové práce, ale to byla nějaká olympiáda nebo něco. Já jsem zpracovával národní podnik Svit, kde jsem vycházel z nějakých informací, jaký byl Baťa prostě vydřiduch a dřel z lidí kůži. Už to se mi zdálo být takové nějaké přitažené za vlasy v tom dětském věku, ale v podstatě jsem to bral tak, jak mě to paní učitelky jako řekly. Mm-hmm. Ale že už jsem se vlastně v tu dobu zajímal, jako, nebo jsem s tím byl nějak konfrontován. Pamatuju si, že na Mezinárodní den žen jsme chodili recitovat ženám do národního podniku Svit, jako většinou do koželů žen. Zajímala mě tam vždycky ta výroba těch krémů na boty, tam to tak zvláštně jako vonělo, smrdělo. To mě vždycky fascinovalo. No a Baťa mě vlastně na každém rohu, když vlastně tady všechny ty baťovské stavby a baťovský styl je nejenom jako architektura a to rozložení toho města, ale i vlastně ten styl toho uvažování, který naštěstí v některých bývalých absolventech Baťovy školy práce nebo v těch, co tady prostě pod Baťou pracovali, tak zůstal. A to je dobře.
0: Zůstal tedy i v tobě a evidentně tě Baťa provází od dětství. Pak ale nastal okamžik, kdy si podle mě ten vztah posunul ještě mnohem dál. Od posledního uvedení inscenace Tomáš Baťa živý uběhlo zhruba před měsícem 10 let. Pro mě to bylo dost překvapivé. Od premiéry to je dokonce téměř 12 let.
1: Čas běží.
0: Je to tak. Přesto předpokládám, že máš tuhle inscenaci stále v živé paměti. Považuješ tuto roli za jednu ze stěžejních ve své herecké kariéře?
1: Určitě. Musím říct, že já vlastně mám rád, když můžu se zabývat nějakou postavou nějakého konkrétního člověka. Kdy prostě se začnu jako zajímat o to, jak žil a z toho nějak vycházet. Vlastně jsem začal absolventskou roli na JAMU, kdy jsem hrál France Kafku, přestože jsem neměl fyziognomické vlastnosti Kafky, tak ty myšlenkové, ty duševní, ty mi byly jako blízké. Mm-hmm. A než jsem vůbec jako začal aspoň trochu nějak chápat jeho tvorbu literární, tak jsem si začal vlastně číst o něm.

0: A to mě natolik jako naladilo, že jsem potom daleko líp najednou vnímal tu jeho tvorbu literární. No,
1: takže se stvárněním tady těch skutečných předloh máš tedy své zkušenosti?
0: Ano, a baví mě to, jako jo, vlastně zabývat se duší a myšlením toho člověka. No, ale musím se přiznat, že když jsem se dozvěděl, že v divadle budeme dělat inscenaci o Tomáši Baťovi, tak jsem se nejdřív zhrozil, protože jsem si myslel, že to bude nějaká taková jako didaktická, nudná hra, která bude poučovat jako a stavět na pomník vlastně neživou figuru nějakého Tomáše Bati, na kterého jsme za komunistů zapomněli nebo nadávali nebo byli nuceni jako nějak o něm mluvit negativně. A po revoluci se to samozřejmě okamžitě změnilo a zase všichni byli úplně jako nadšení a až tak to na mě působilo trochu křečovitě. Aha. No a když jsem se pak dozvěděl, že toho Baťu mám hrát já, tak jsem se zděsil ještě víc. Říkal jsem si, no tak to mě budou všichni ti žáci a žákyně těch škol, na které na to potom na tu inscenaci budou chodit nesnášet a tak. A, no a
1: chtěl jsem si, to jinak.
0: A chtěl jsem si přečíst scénář, protože jsem věděl, že tu hru konkrétně píše Dodo Gombár. A jakmile jsem si přečetl první verzi scénáře, tak jsem naopak to hrát okamžitě chtěl, protože se mi právě líbily ty charakterové zvraty, nebo že tam nebyl ukázaný jenom jako člověk bezchybný, ale v podstatě člověk tvrdý na ostatní, ale i na sebe sama. A některé vlastně jeho životní postupy nebo jeho kréda nebo jako
1: postoje,
0: děkuji, tak ty prostě jsou jako dost jako tvrdé a příkré.
1: A jak pracoval herec Městského divadla Zlín Gustav Řezníček na roli slavného obuvníka Tomáše Bati? To nám ve vysílání Českého rozhlasu Zlín detailněji prozradí ještě za chviličku.
2: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Herec Gustav Řezníček stvárnil před zhruba 10 lety naposledy postavu Tomáše Bati, zakladatele. Pak tedy ještě možná několikrát, i k tomu se možná dostaneme, ale my máme teď možnost nejen zavzpomínat na charakterové vlastnosti velkého podnikatele, ale také se můžeme podívat trošku do herecké kuchyně tohoto herce Městského divadla Zlín. Co všechno jsi tedy musel nastudovat, Gustave, když jsi pracoval na roli Tomáše Bati? Ponořil ses do literatury nebo jsi na to šel odjinut?
1: Já nejsem zase úplně nějaký velký knihomol, což mě teda mrzí a beru to jako svůj handicap. A v podstatě jsem rád, že můžu dělat divadlo, protože to mě vlastně vždycky donutí minimálně něco málo číst, jo. A já jsem vlastně... Dostali se mi do ruky nějaké brožurky, ale to jsem ještě neznal, třeba právě Gabinku Končitíkovou, s kterou jsem se poznal, až když se ta hra hrála, a díky ní a jejím velmi odborně a zároveň velmi lidsky podaným informacím toho člověk najednou o Baťovi zjistil jako hodně, ale musím se přiznat, že i když mám velkou hlavu, tak ty informace dost často mi potom zase jako někam uniknou do zapomnění. Pro mě bylo nejdůležitější, že jsem se snažil jako přistupovat k tomu z té lidské stránky. A protože vlastně do Otrokovic, nejdříve do Zlína, pak do Otrokovic se dostali moji prarodiče, babička s dědečkem, díky tomu, že šli za lepším živobytím, za Baťou. A dědeček tady dělal holiče a kadezníka, což je vtipné v souvislosti s tím, že hrajeme splašené nůžky v divadle. Už 15 let, tak můj děda byl holič kadezník. A babička byla vlastně žena v domácnosti, protože měli dohromady 4 děti. Jo. V podstatě 5, ale první zemřelo hned po narození.
0: Takže a či ti vyprávěli o Baťovi tedy? Nebo zpravovali
1: tě právě tak o Baťovi
0: tématu?
1: Vyprávěla, ale taky vlastně, protože jsem byl vždycky takový upovídaný, tak se možná báli, abych to náhodou někde ty informace potom, protože byl přece jenom jiný režim, nešířil v té jejich verzi dál. A vlastně vždycky měla v sobě takovou tu masarykovsko baťovskou jako výchovu, takže byla velmi šetrná, velmi jako spořivá, velmi taková akurátní, zároveň vždycky měla nějaký plán, všechno si to přesně jakože určovala. Děda byl víc takový bon vivant, byl víc jako umělecky založený, babička byla z určitého pohledu až takový suchar, ale přitom taky jako hrála na klavír a chodila do pěveckého sboru.
0: Promiň, že tě přeruším, ale při studiu Tomáše Bati a jeho postavy si tady měl předzor svoji babičku, nebo
1: přesně.
0: Tam míříš trošku,
1: zní to zvláštně,
0: mi neutíkáš z otázky.
1: Ale zní to zvláštně, ale právě já jsem měl takový vzor pro Baťu, moji babičku, jo, která vždycky, když se třeba rozlobila, tak mi říkala, no říkaj mi zmotiny, jo, a tímto hlasem prostě jako měla vždycky nějaké zvláštní formulace, které nebyly tak až jako typické, a já jsem si to zapamatoval. A když jsme potom zkoušeli toho Baťu, tak já jsem hned v prvních zkouškách, možná i při čtení už jenom té hry, toho textu té hry samotné, jsem začal používat tady tu jistou hlasovou stylizaci, kterou jsem i někde zaslechl na nějakém krátkém projevu Tomáše Bati. Ono jich moc není, ale přece jenom něco málo se dochovalo, víc je toho možná od Jana Antonína Bati, jak šel vlastně i ten čas, že jo, ale... A já jsem si to prostě do toho projevu nějak uložil. Režisér Gombar si myslel, že jsem se zbláznil a dělám si z něj srandu a vypadlo to jako, že prostě, že to neprojde. Nicméně dal tomu trochu čas a já jsem na tom z toho neuhnul a zůstal jsem v tom. A pak se to vlastně podle mě osvědčilo a projevilo se to jako zvláštní styl stylizace a zároveň není to imitace nebo nějaké napodobování, ale je to taková snaha o nějakou větší jakože autentičnost nebo něco. A mně se v tom vlastně potom i dobře ten charakter toho Bati vytvářel. No.
0: Je to vlastně i odraz toho charakteru a teď možná pro spousty lidí, včetně mě, překvapení, že tedy nejen nastudovaný filmový materiál o Tomáši Baťovi, ale v najvišti vlastně promlouvala babička, herce Gustava Řezníčka, když stvárňoval Baťu. A o těch charakterových vlastnostech ještě budeme s Gustavem Řezníčkem mluvit ve vysílání Českého rozhlasu Zlín po další písničce.
2: Jaké to je projít část Portugalska pěšky jen s batohem a mapou? Hela a Jiří Holubovi z Otrokovic to vědí přesně. V loni absolvovali svatojakubskou cestu a letos se vydali na další několika set kilometrový dálkový pochod. Ten si naplánovali jen sami pro sebe. Jak ho zvládli a co všechno cestou zažili, řeknou v Naplno s Věrou Hotařovou. Premiéru rozhovoru si můžete poslechnout v pondělí 29. června v 15 hodin a 20 minut.

0: zasažen.
1: Představitel Tomáše Bati na jevišti Městského divadla Zlín, herec Gustav Řezníček, je milým hostem ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. My tady pořád tak trošku chodíme okolo. Nahlédli jsme tedy do toho, jak jsi pracoval na této roli. Ale ty jsi, jak jsi musel proniknout do těch hlubin Baťovy osobnosti, ho asi poznal trošku blíže, alespoň si neumím představit, že by to bylo jinak i podle toho výsledku. Tak jaký tedy podle tebe Tomáš Baťa byl?
2: Přímý, rovný, poctivý. To se mi vlastně vybavuje, když si řeknu Tomáš Baťa. A byl vlastně možná nekompromisní, ale zároveň spravedlivý. Dovedl ocenit, když někdo prostě poctivě pracoval, poctivě žil a zároveň dovedl asi jako pokárat, že ta disciplina tady musela být. Nevím, nakolik by mě třeba vyhovovalo nějaká jistá uniformita nebo opravdu jako dost přísná disciplína, ale ukazuje se, že ty lidé si dobře vydělali a vlastně byli ochotní to přijmout. A nebyl to jenom podnikatel, který jako buduje firmu a fabriku, ale byl to vlastně, on kultivoval ty lidi, z nich vlastně vytvářel osobnosti vzdělané, moudré, mající jazykovou schopnost vyjadřovat se v angličtině, v jiných jazycích, jezdit po světě a vlastně reprezentovat svým chováním a svým počínáním firmu i naši zemi. Jo?
1: A celkem pochopitelně si opět sklouzl k těm vesměs kladným vlastnostem Tomáše Bati, ale jaké byly ty vlastnosti, které by se daly nazvat negativními, pakliže to můžeme takhle dělit, ale které někdo negativně mohl vnímat?
2: No, byl nekompromisní, jako některé věci neuznával jako lempláctví, jo, asi měl i zvláštní, on teda jako uznával těch 8 hodin spánku, 8 hodin práce, 8 hodin odpočinku, ale všechno to bylo vlastně v jakýchsi jako tabulkách, nebo jakože nějakou náhodilost asi moc jako neměl rád, jo.
1: Čili mohla v tom být i určitá tvrdost.
2: Určitě, ano, tvrdý. On byl tvrdý, ale i k sobě. Vlastně jeden z takových rysů, že svou životní lásku si nakonec nevzal jenom z toho důvodu, že nemohla mít děti, protože vlastně chtěl, aby měl pokračovatele v té firmě a takže vlastně opustil vztah, který byl jaksi autentický nebo přirozený první, jo? Což je taky jako zvláštní, jo? A někdo by mu to mohl jako vytýkat, jo? Ale byl vlastně tvrdý i na sebe a chtěl něčeho dosáhnout, tak na tom prostě poctivě makal, ale jako byl opravdu podle mě spravedlivý.
1: Tím bych ukončil vzpomínání na inscenaci Tomáš Baťa živý Městského divadla Zlín, která je mimochodem stále k dohledání na webu České televize, pokud byste měli zájem se podívat. A trošičku to rozšíříme, to povídání s hercem Gustavem Řezníčkem. Je v tom velký rozdíl, když se herec připravuje na roli, která má skutečnou historickou předlohu, než když je to fiktivní postava. Přistupuješ k tomu jinak?
2: Tak spíš se bojím, aby mě to potom někdo neomlátilo hlavu, že takový ten člověk vůbec nebyl, že jsem si tam něco přimyslel a vždycky jako v podstatě říkám, že to je určitá stylizace, že to je prostě umělecká stylizace a tak, ale tak možná, že víc je člověk limitovaný, pokud ta osoba opravdu existovala nebo existuje, když je to nějaká jako postava románová nebo prostě literární, tak si má možná víc možnost zapojit fantazii vlastní.
1: Čili možná je to v něčem svobodnější. Gustav Řezníček je také vynikající zpěvák, o čemž vás může přesvědčit i dnes od 17 hodin na letní scéně Městského divadla Zlín, kde proběhne rozloučení se sezónou na tradičním tančírku, tak obracím list, pojď říct našim posluchačům, co jsi připravil na večer za písně, či podvečer.
2: Tak jak mi říkal režisér Pitínský, já jsem prostě zpěvák, tak hity Karla Gotta, ty už jsem jako tak jako lehce převzal do svého repertoáru, takže zaspívám osvědčené hitovky, mám Still Chandy, v originále I'm Still Standing od Eltona Johna a potom dám dělovou ránu Karel Gott, dvě písně.
1: Gustav Řezníček je ale také pedagog, vyučuje na literárně dramatickém oboru na základní umělecké škole v Otrokovicích. Jenom stručné zamyšlení, protože přijde mi, že vždycky tak ožiješ, když tohle téma se otevře. Co ti přináší ta práce s mladými talenty?
2: Tak vzhledem tomu, že vlastně děti nemám, tak je to vlastně možnost se setkávat s mladými lidmi, dětmi, a to je vždycky oživení. Někdy je to samozřejmě náročné, i psychicky, i možná i fyzicky, a už to všechno zvládl, ale je to opravdu osvěžení a člověk vidí aspoň, jak vnímají mladí lidé svět.
1: O prázdninách tě čeká co příjemného? Nebo můžeme rovnou skočit až za ně, pokud si tohle chceš nechat pro sebe a říct našim posluchačům, co tě čeká po prázdninách.
2: Po prázdninách budu tak jako v rámci možností cestovat a po prázdninách spolu s tebou se vrhneme na dokončení přípravy nové komedie Městského divadla Zlín Volpone, kde teda hraju postavu Volpona, což je titulní postava, ale hlavní roli hraješ ty, Pavle.
1: Říká Gustav Řezníček s pokorou sobě vlastní ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, kde jsme se ale především zamýšleli nad charakterovými vlastnostmi Tomáše Bati, kterého stvárnil v inscenaci Tomáš Baťa živý. Gustave, děkuji ti za tvůj čas i za tvoje slova. Přeji krásné léto, odpočiň si a ať se ti daří ve všem, do čeho se dál vrhneš.
2: Děkuji moc a přeji všem úspěch v jejich životě a hlavně pevné zdraví. Naschledanou.
1: Říká herec Městského divadla Zlín Gustav Řezníček.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Já věřím, že i vy vnímáte pátek s datem 26. června jako nádherný den, jak před chviličkou dospívali ve vysílání Českého rozhlasu Zlín Věra Špinarová a Václav Neckář. Nicméně ten den je asi na většinu z nás hodně teplý a před námi jsou další teplé dny. Pozitivní především pro pracující může být, že to budou dny volné, a také to, že je můžete trávit dál s Českým rozhlasem Zlín, ale asi ideálně někde v chládku. Co budeme nabízet dál v našem programu, můžete zjistit mimo jiné také na našich webových stránkách zlín.rozhlas.cz. Přeji vám krásný víkend a v pondělí opět naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Nový přístroj v kroměřížské nemocnici urychlí diagnostiku infekcí. Horké počasí lehce pozmění program festivalu Slovácké léto v Uherském Hradišti. Zemětřesení ve Venezuele nepřežilo podle tamní prezidentky přes 580 lidí. V noci bude v našem regionu jasno, nejnižší teploty do 15 stupňů. Jsou tu odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Oddělení lékařské mikrobiologie kroměřížské nemocnice využívá nový přístroj, který významně zrychlí a zpřesní identifikaci původců infekčních onemocnění. Nová technologie u některých vzorků zkrátí čekání na výsledek i o desítky hodin. Lékaři tak mohou rychleji zahájit cílenou léčbu. Pokračuje mluvčí nemocnice Kristýna Pospíšilová.
2: Technologie MALDI-TOF využívá princip hmotnosti spektrometrie a umožňuje během několika minut identifikovat bakterie, kvasinky i vláknité houby. Přístroj porovnává charakteristické proteinové spektrum mikroorganismů s rozsáhlou referenční databází a dokáže rozpoznat více než 4000 různých druhů.
0: V Uherském Hradišti dnes začíná festival Slovácké léto. Nabídne desítky koncertů a sportovních i kulturních akcí. Vzhledem k horkému počasí pořadatelé lehce pozměnili plánovaný program. Pokračuje mluvčí festivalu Petra Kučerová.
3: V sobotu se neuskuteční půlmaraton, místo něj se ale účastníci můžou přihlásit na 10 nebo 5-kilometrovou trať, které se poběží bez změn. V úterý odpoledne pak přesuneme rodinný den se spoustou zábavy z Masarykova náměstí do parku ve Smetanových sadech.
0: Festival dnes zahájí jumping maraton na trampolínách a koncert kapely Rybičky 48. Festival potrvá až do neděle 5. července. Zdravotní pojišťovny upozorňují, že evropská kartička pojištěnce pokryje v zahraničí jen nezbytné lékařské zákroky. Při cestování by se na něj lidé neměli plně spoléhat. Hrozí totiž, že budou doplácet velké částky za péči i léky. Pojišťovny proto doporučují si před cestou sjednat cestovní pojištění. Počet obětí včerejších zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 589. Zraněných jsou skoro 3000. Informovala o tom prozatímní prezidentka země Delcy Rodriguezová. Očekává, že s pokračujícími záchrannými pracemi bude obětí ještě přibývat. Španělský ministr zahraničí José Manuel Álvarez řekl, že o život přišli tři Španělé. 99 se podle něj pohřešuje. Silné zemětřesení zdevastovalo hlavní město Caracas a jeho okolí. Pomoc Venezuele slíbili země z celého světa, včetně Česka. Není ale jasné, jak a kdy odborníci na vyprošťování z USAR týmu odletí.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji nás čeká teplá a jasná noc. Nejnižší teploty 21 až 18 stupňů, v údolí lokálně až 15. Bude bezvětří nebo povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se Zlínským krajem jezdí bez hlášených dopravních nehod. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Příjemný poslech dalšího vysílání.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humor jáda.
4: Jste na správné frekvenci, ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne, především Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Cibulka. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny, ať jste kde jste.
4: Senky, písničky, výhry, humory, vedru navzdory, dáme.
5: No jistě, samozřejmě, a možná přijde i kouzelník.
4: Ne, přijde Jirka Korn a bude zpívat. Žal se odkládá.
5: No, tak co nám
1: Humor jáda.

0: Moriáda začala právě teď. Aleš Cibulka dorazil, má takový, jak by se to řeklo, fresh sestřih. Sluší ti to, omlazen si.
1: Já ti děkuji.
0: Zapomeň už na ty patky a trvalý.
1: To prosím tě, není můj nápad. Já jsem 26 let věrný své kadeřnici Blance Haškové, která mě střihá opravdu už dlouhá léta, ale Michal má svého barbera, ke kterému chodí a který vždycky jako upraví vousy a ty vlasy a všechno tak jako...
0: A řekl, udělej mi něco s tím Alešem.
1: Ale on vždycky, mladý barber, vždycky vzkazuje Kuba a říká, no a kdyby přišel pan Cibulka, já bych mu to ostříhal úplně jinak, já bych mu to vzal víc nakrátko a to. A vždycky, když Michal přijde od toho barbera, tak říká, tak Kuba ti vzkazuje, že by to jako ostříhali ještě víc nakrátko. A teď já jsem doprovázel Michala, prvně jsem ho viděl a Kuba Paško mě zase viděl a říká, no já bych vám to ale ostříhal víc nakrátko. A protože bylo před prázdninama a protože jsem měl čas, tak jsem říkal, tak víte co? Jdem na to, udělejte, co jako myslíte. Je mi to úplně jedno, co budu mít na hlavě. A tohle to mi vyrobil, ale já jsem si říkal, a teď to mám konečně jako ty mladý. A teď jsem se koukal po těch mladých a oni jak nosí ty květáky strašně
0: no,
1: na hlavě.
0: Vepředu,
1: furt si to upravují, ty čupřiny, že jo, furt to
0: tak do mobilu, tam se vidí, že jo.
1: Tak, oni se češou prostě úplně neskutečně. Tak jsem zjistil, že to nemám jako mladý, ale jako my, ty padesátníci, který chceme vypadat jako mladý, rozumíš tomu, takže, ale je to
0: strašně praktický. Zajdu taky, myslím, že Kuba si poradí s tím.
1: Já myslím, že s tím, co máš na hlavě, ale je to na tohle, je to strašně praktický.
0: Jo, nechám mu vousy předělat nějak.
1: No, vyspět. Ale to je, hele, a my jsme tam prodělali i masáž hlavy. Oni tam mají úžasnou slečnu, která tohle to nám ukázala. Jsem nikdy nic takového nezažil. To je to, seš hodinu v ráji.
0: Jo, teď na to koukám, máš i tu hlavu trošku.
1: No, to je taková, jsem zkroutila blahem právě.
0: Hele, milý Blažený, řekni nám, ano. Byste měli akci Rozhlas jede v Čelákovicích,
1: ano.
0: Teď to bylo ve středu, tuším, a posluchači to uslyší, právě ti, co nás teď poslouchají, můžou si užít tuhle tvoji rozhlasovou show, kdo tam byl a kdy to uslyšíme.
1: Já si myslím, že to bude stát za to a tentokrát, protože nám budou začínat prázdniny, to bude už tenhle ten víkend, takže v tradičním čase v sobotu večer od 20 hodin a v neděle od 13 hodin na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Rozhlas jede za vámi z Čelákovic, pan hrabě Kinský tam byl, Světlana Vitovská, Libor Dvořák, samozřejmě náš pan generální ředitel Michal Jagelka, soutěžilo se, bylo tam veselo, no a dobrá zpráva pro ty, kteří teď poslouchají, my během roku vysíláme Rozhlas jede za vámi tady na regionech, ale vždycky slibujeme, že během léta to bude i na dvojce, takže kdo třeba něco propásl, na dvojce Českého rozhlasu během léta, protože tam, na rozdíl od vás, kdo posloucháte regiony, to ještě neslyšeli, to budou mít šanci slyšet včera, dnes a zítra.
0: Já bych zůstal tady na regionech, protože to je lepší signál než na té dvojce.
1: To je no jistě, vy jste stereo, to je úplně samozřejmě no jistě.
0: Tak prosím tě, co nabídneme posluchačům na začátek?
1: Já jsem se díval do toho seznamu a vybral jsem muž, kterého jsem dlouho neslyšel a který by před pár dny, proto jsem na něj vzpomínal i na dvojce, oslavil 85. narozeniny a to je Jan Vodňanský.
0: Ano.
1: Na toho by bylo dobré nezapomenout, takže máte-li tam něco, budu pro.
0: Máme tam něco a dokonce i to začne znělkou, kterou všichni pamětníci dobře známe.
1: Bude plum plum.
0: Bude plum.

0: Běží liška k táboru. Běží liška k táboru, odolává náboru.
1: Ani celé, ani spola. Ani celé, ani spola nebudu vám dělat vola.
0: Jak se Napoleon zove? Jak se Napoleon zove? Bonaparte Kutuzove.
1: Řekl kobyl kobyle. Řekl kobyl kobyle, budem bydlet ve vile. Řekl jí to ve stáji, ještě teď tam chlastají.
0: Kurník, kurník, kurník. Hraješ jako hurník. Jako hurník Ilja, za dvě, za tři kilia.
1: Malíř zabývá se malbou, kulomet ho kryje palbou. Až tu malbu dodělá, tak ho taky oddělá.
0: Běží zajíc z Rakous požádat k nám o azyl. Někoho tam zakous a nerad by narazil.
2: Tady hraju právě ty předěly takový, abyste věděli, kde je konec, protože někdy se to nepozná.
1: Někdy, jak říká kolega, titul tvoří až 50% básně. Deporučík z kasáren, to je taky jedna z těch delších básní právě. Deporučík z kasáren, hlavu plnou prasáren. To právě ještě není konec. Deporučík z prasáren, hlavu plnou kasáren.
0: Naléhavé upozornění těm, kteří dosud plýtvají elektrickou energií. Jenom beznadějný kripl zapne to, co jiný vypl.
3: Zábava z Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik Jan Vodňanský pro tuto chvíli. Můžeme s ním pokračovat. Když posluchači zvolí Ačko, když dají Bčko, budeme v Pidivajzlicí. To je taková vesnice, Aleši, ale ty už si to zažil tady, ne? Pidivajzlice ještě ne.
5: Ne, Pidivajzlice, to je nádherný a moc se mi to líbí.
4: Ano, a navíc má zajímavé obyvatele Josefa Linomaze, Vlastimila Bedrnu, Jiřího Líra. No, je to ze Silvestra 64. Bývají zábavní chlapci z našeho archivu. Mm-hmm. Tak si vyberte, dámy a pánové, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Je tady páteční humoriáda, Aleš Cibulka a Pavel Kučera vás zdraví ze studia. Na telefon zveme všechny, kdo chtějí přidat své hlasy, a to buď pro Jana Vodňanského, nebo pro, a teď se Aleš zase zasměje, pídívaj z lice. Dobré odpoledne. Haló.
4: Miroslav Karviné.
5: Hezký den, pane, hezký den.
4: Dobrý den, i vám, Pavle.
3: Dobrý den.
4: Pro pidi vajzlíčko.
3: No vidíte, jak to hezky říkáte.
5: Mně už stačí tohle, to se musí
3: pouštět. Děkujeme. Naslyšenou, hezký víkend. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, pánové. Zdraví vás Standa Zimník.
5: Zdravíme.
6: Jsi pod velkým vlaským ořechem, teplota plus 35 stupňů. Mm-hmm. Tak dejte pidi vajzlíce.
5: Ano.
3: 35 ve stínu, tak to je tedy dost. Zůstaňme svěží. Dobrý den. Haló.
7: Haló, haló. Haló, haló. Takže Dvora Králové nad Labem.
3: Dobrý
7: jestli
3: den.
7: Jestli vám můžu poradit, taky můžete použít taky sestřih, jestli znáte finskou skupinu Leningrad Cowboys.
5: No.
7: Když se na ně podíváte, ty mají správný takový kohouty na hlavě.
5: Aha.
7: Skupinu znáte.
5: Vidíte, tak na to se hned podívám.
7: Stálo, ta sranda. Mm.
3: Jo, a pak už jenom uniformu z fundusu a je to. No. Tak jo, děkujeme pěkně. A, Ačko, Bčko?
7: Posádku v humoriádě.
5: Děkujem.
7: A dáme si Ačko.
3: Je to tam. Děkujeme. Děkujem. Hezký víkend. Dobré odpoledne. Ozvěnu slyšíme, ano. Ale vás ne. Je tam někdo? Tak nebudeme čekat. Není čas ztrácet čas, jak se říká. Dobrý den. Dalšímu.
8: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, já vás zdravím.
5: Zdravíme taky.
8: Chtěl bych hlasovat pro ty píšvajzlice. A chtěl jsem jenom poprosit pana Cibulku, jestli by mě mohl říct, nebo všem teda, co je jeho nejoblíbenější herec té první republiky? To mě zajímá. A co tak mu dělá největší radost z té první republiky, z té herce?
3: Tak já jdu na svačinu, alež bude jmenovat všechny
5: jako
3: jména.
5: Hercu. Děkujeme, děkujeme. Ano, až bude chvilka, tak odpovím. Řekni. Určitě. Ráno můžu rovnou říct.
3: No,
5: no, pokud jde o herce, já miluju herecké kreace Hugo Haase. Hugo Haase je pro mě král komiků, Vlasta Burian. Snad pro mě, ale pokud jde o ty chlapy Hugo Haase, Oldřich Nový samozřejmě. No a pokud by to bylo celkem i s dámami, tak vítězí Nataša Golová.
3: No, tak to je jasné. Vždyť no, si on napsal jako... nejednu knihu, dvě
5: ano,
3: nebo tři?
5: Ano, tři, no, tři, ale tak jako, dokonce jsme otevřeli sál Nataši Golové v Sulické, v domově seniorů, takže té zůstávám věrný. Hmm.
3: Tak jeho jsem se zamyslel, zaspomínal jsem
5: já
3: si,
5: koukám,
3: ale...
5: Já koukám, ano.
3: Máme součet?
5: No.
3: Víš, kam jdeme?
5: Do Pidi Vajzlic. Je.
3: Přivítání Shakespearea v Pidi Vajzlic.
5: Je.
9: Dotančit. Já prosím plesový výbor, aby poděkoval dámám. Opakuju. Nechte být ženský a poté sem. Svolávám vás k důležitý schůzi. Vítám zástupce zdravotnického střediska. Vítám zástupce místního národního výboru. A vítám taky zástupce našich pidivajzlických obětavých požárníků.
10: Moment! Jste si vědomi toho, že když já tady schůzuju, že je v pidivajzlicích puštěnej červený kout ze řetězu?
9: Samozřejmě, Coldru. Samozřejmě.
7: Děkuji vám.
9: Proto taky ta schůze bude krátká, na nejvíc tak do půlnoci. Tak. O co nám vlastně jde?
11: No, já myslím, že musíme lépe, radostněji a s větším úsilím.
9: Ale počkej tou druhou. Já myslím, o co nám jde teď momentálně?
11: No tak to nás neučili, já to znám jenom vyhlídkově.
9: Soudruzi, helejte, jde o tohle. Dostal jsem telefonát z okresu, že máme taky u nás v Pidivajzlicích přivítat pana Shakespeara. Teď jde o to. Za A. Jak ho přivítáme? A za B. Kdo to vlastně je?
11: Ne. No. Hele, moje holka něco říkala o nějakým anglickým umělcovi.
12: Ojele! My máme dost patalí s našima umělcema, že nám pijou a budeme se starat ještě o nějaký anglický alkoholiky.
9: A nevěř to. Ovšem, soudruzi, já myslím, že to žádný umělec nebude.
11: Proč myslíš?
9: Já mám takovej dojem, že to bude nějaký shake, ten pan Spír. My jsme jim tam asi postavili cukrovár, tak jsme jim za to zavázaný.
11: Ať je to, kdo je to, když to přišlo z okresu, tak musíme dát najevo svou radost, jak je nám...
9: To je správně.
11: Jak je nám ten člověk vzácný, jo, že přijede, protože jinak by nám zvýšili dodávky.
9: Správně, tohle myslím, že je velmi správně nanesený, soudruzi.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak v Pidivajzlicích probíhají velké přípravy na přivítání Shakespeara. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Pokud zvolíme Ačka, pokud dáme Bčka, tak tady bude Richard Genzer s Karlem Šípem a téma Prodavač palačinek. Na co máš chuť? Na palačinky nebo
5: Pidivajzlice? No, palačinku bych si dal, ale Pidivajzlice mě naprosto dostali, tak bych, myslím, potřeboval vědět nutně, jak tahle ta schůze skončí. Takže kdybych měl hlas, jakože ho nemám, tak jsem pro Shakespeara v Pidivajzlicích, protože to je geniální nápad.
3: To je Ačko, humor mezera A, SMSka pro Pidivajzlice, Bčko, humor mezera B, Richard Genzer, prodavač palačinek, 90 011 04, číslo pro SMS, telefonáty směřujete na 731 800 900, tak Sindel X zpívá dřevo.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: léto.
1: Letošní léto, no, zdá se mi poněkud horké, ale jako my Češi, jak pořád na něco nadáváme, když zase byla zima, když bylo to loňské léto.
0: Sluníčko,
1: ne, takhle je to ideální. Ale zrovna nedávno jsme vzpomínali s Michalem doma, jak to bylo zvláštní, když byla polovina 80. let. My jsme byli někde na letním táboře, já si to vybavím jak dneska, a hlásili, že bude 30. Že bude 30 stupňů Celsia. A to vím, že jsme jako čekali během toho dne, co se stane, co se bude dít, protože to jsme nezažili do té doby. Nebyly to běžné teploty a teď je 40 naprosto jako úplně běžné.
0: Ale většinou taky po tom horkém dni, po tom dusnu, večer, odpoledne už přicházely ty
1: bouřky. Byla bouřka, no jistě, no jistě.
0: Takže se to vyčistilo ten vzduch a zase na novo.
1: To je to globální oteplování.
0: No, tak...
1: Teď jsem trefil úplně
0: tam, kde jsme nechtěli být. Jdeme do Pidivajzlic nebo za prodavačem palačinek. Ptáme se našich posluchačů, tak uvidíme, kdo pak se nám dovolal. Dobrý den. Haló.
2: Ano, dobrý den.
1: Zdravíme, dobrý den.
2: Tady Pepa ze Štětí.
1: Zdravíme.
2: Číslo 2. Já to říkám všude, kamarád říká jedničku a chtěl bych Pidivajzlice.
0: Dobře, děkujeme. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Ano, hezké odpoledne, i když horké odpoledne.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, Aleši, přeji vám, Pavle, a
0: děkujeme.
3: Srdečně zdravím vás, Aleši, teda.
1: Děkuji moc.
3: Se s námi, ráda vás poslouchám a přeji vám hodně osobních i pracovních úspěchů.
1: Děkuji moc.
3: Ano,
0: mm-hmm.
3: A dám si Ačko.
0: Máme zapsáno. Děkujeme, hezký víkend vám. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, já bych prosila Bčko. Mm-hmm. A děkuju, že nám v těch horkých dnech takto se snažíte to odpoledne zpestřit. A jestli pak víte, že je dneska takové zajímavé datum. 26.6.26.
1: Ano,
0: jenom dvojky a šestky, nám to připomíná.
1: No jistě.
4: Mějte se pěkně.
0: Děkujeme pěkně, hodně štěstí, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Jirka z Brodku Upřerova.
1: Dobrý den.
5: Mezera a přeji krásný odpoledne všem.
0: Ano, a Gencera, jsem zaslechl správně. Dobře, máme zapsáno a já už bych to sečet, ať osvěžíme posluchače dalším humorem.
1: Tak povídej.
0: Doděláme toho Shakespeara.
1: Fakt jo, výborně. Omlouváme se panu Genzerovi příště.
0: Ano. A nebo možná ještě dneska.
1: Jo, to je vlastně pravda. Ano, když zbyde. Čas.
0: Nezbyde, protože máme ještě soutěž a máme losování. Máme toho hodně, Aleši.
1: Ano, tak Genzer nebude.
0: Bude Shakespeare.
6: Tak koukněte, soudruzi. Já myslím, že po úvodním přípitku bychom mu jako mohli ukázat náš kravín. Co vy na to?
7: No jo, ale kde jsou ty 4 čistý krávy, které vždycky delegacím ukazujeme?
8: No ty jsme půjčili do Hunťákovic, mají prý tam delegaci afrických pionýrů.
6: Jo, tak hele, já navrhuju, aby jsme umyli další 4 krávy.
7: Hele, co to? Vodou se musí šetřit kvůli požáru. Já navrhuju, aby jsme ho místo toho krajina vzali k nám do sklípu na jednu u nás v Pidivajzlicích pálenou.
6: To je schváleno. Tak za druhý si myslím, že by se třeba taky rád podíval na naše muzeum místních památek.
8: Nice, kam dáme ty slepice?
6: Ale to slepice, co ta nová slepičárna?
8: A to by nám moc zaneřádili, znáš přece slepičák záděj, ne?
6: No jo, to je...
7: No tak já navrhuju, aby jsme ho místo toho vzali do našeho sklípku na ještě jednu skleničku.
6: Ano, správně, schváleno, soudruzi. No a teď si myslím, helejte, soudruzi, co vy na to, jestli mě podpoříte v tomhle tom, co ho vzít takhle mezi lidi? Myslím také na tancovačku. Aby ho provedla některá z našich ženských.
8: Ale která?
6: Hele. To Mirovická z mlíkárny.
9: No jo, to ano.
6: Počkej, ta je sice moc hezká, to víme, že ano, ale ona to zase nemá moc politicky dobře jako ujasněný.
9: Aha, hele, tak v tom případě bych navrhnul Barkalovou ze svazu.
6: No vidíš to je dobré. To má sice politicky jasno. No a teď jde zase o to, jestli pan Shakespeare pozná, že to je vůbec ženská.

0: kolejničko.
1: Skromně, ano. Schváleno, soudruzi. Tak a hlejte, teď se zamysleme, jestli se u nás opravdu nenajde něco pozoruhodného, něco, co by stálo za to.
2: No, pozoruhodný je u nás to, že když je suchý rok a neurodí se, tak je s tím problém. A když je mokrý rok a urodí se, tak je ještě větší problém. To je teda pozoruhodný.
1: Ale já myslím něco hmatatelného.
3: Hmatatelného, jo?
1: No.
3: Tak v tom případě jedině Mirovická.
1: Ale soudruzi, co pak se u nás nenajde něco opravdu kulturního, něco zajímavého?
2: No tak já navrhuji, aby jsme místo toho vzali na ještě jedno skleničko.
1: To je správně, ano. Schváleno, soudruzi.
3: Ale moment, já tady nejsem přes čísilka, jo, to já ne. Ale jak tak počítám ty frťánky, tak mám dojem, že ten dotyčnej bude rád, když najde svýho šoféra.
1: No jo.
2: To je jasný. To, aby se nestalo, jako tady byl ten delegát přes ty lidský práva, po čtvrtém frťánku nám honil zootechnika po návsi rozparku.
1: No právě. No.
4: To je staro.
1: Já vám děkuju, že jsme se s tím tak brzy vyrovnali.
4: Prosím.
1: A vítám tímto pana Shakespearea u nás v Pidivadlici.
5: Ať žije pan Shakespeare! Ať žije pan Shakespeare!
6: Humoriáda.

0: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli. Čas na soutěž. Přátelé, víte, že hrajeme o knihy z edice Humoriády podle vašeho výběru. Jednu z nich si můžete vybrat. Máme tady Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Uršulu Klukovou, Naďu Konvalinkovou nebo Libuši Švormovou. A navíc dneska ještě v závěru bude losovačka o digitální rádio. Aleš Cibulka s napětím sleduje. Je zvědavý na soutěžní otázku, která se ho bude týkat.
1: Samozřejmě. Já jsem napětý, protože může nastat varianta, že nebudu vědět správnou otázku na odpověď o mně.
0: To by bylo špatné.
1: To by bylo špatné.
0: Já to tady mám napsané.
1: Jo, ty máš odpověď, výborně, to se mi velmi ulevilo. Tak to je prima.
0: Já tě zachráním. Tak 731-800-900, kdo tam? Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Tak to mě.
1: Dobrý den.
0: Zdravíme, paní Jiřinku. Tak jste připravená, slyšíme se dobře?
2: Ano.
0: Ano, tak spouštím otázku. Aleš Cibulka se stal v létě roku 2014 kmotrem za A. Aleši...
1: Já nic nekomentuji.
0: Ne. Nové odrůdy jarní cibulky, za B rozhledny cibulky.
2: Ajta krajta.
1: Já nesmím ani naznačovat.
0: Ne.
1: A vy jste z Plzně, mojí milované krajské, vám bych napověděl, ale nesmím.
0: Takže, Jiřino.
2: Můžu ještě jednou, prosím.
0: Nová, Aleš se stal kmotrem nové odrůdy jarní cibulky anebo rozhledny cibulka.
2: Já bych typovala, protože jsem zahradnice, tak tu cibulku. A je to úplně blbě.
1: Vy jste mě neviděla, jak nenápadně kývu, jakože ne?
0: Aleš se držel, seč mohla, ani obočím se nesnažil naznačit.
1: Ani brvu jsem, i brvu jsem sklidnil, ano.
0: Tak to je mi líto. No, tak jo, tak se mějte hezky.
2: Hodně vás tam zdravím.
0: Děkujeme. No, my vás a zůstaňte nám věrná i přesto, že jsme vám to takhle zkazili.
1: Ne, paní posluchačka z Plzně už cibulku nepoužije ani v kuchyni, ani na
0: rozhlednu nepůjde. Ale my přesto můžeme pozvat na tu rozhlednu. Všechny posluchače jsou prázdniny, můžou si udělat výlet na šibeniční vrch u Oloví na Sokolovsku.
1: Ano, nedaleko mého rodiště, kóta 666 a je to nádherná opravdu rozhledna, můžete se podívat po okolí a mě udělalo velkou radost, že právě postavili rozhlednu a tu po mně pojmenovali. To mě prostě úplně jako fascinuje, protože toho se běžně nedočkáš za života, nebo tak
0: a
1: jako,
0: jak na tebe
1: že
0: přišli,
1: máš
0: jak to rozhlednu.
1: Prosím tě, řeknu ti pravdu. Ta rozhledna na začátku se mnou neměla vůbec nic společného, ale v Oloví na tomhleto místě na šibeničním vrchu rozhledna bývala, ta nějakým způsobem už dosloužila a byla vypsána jakási architektonická soutěž. Mladá paní architektka vyhrála a ona udělala tu rozhlednu tak, že nahoře opravdu je taková báň jako by cibulka a to je to místo, kde se člověk rozhlíží. Proto vypadala ta rozhledna jako cibulka, pojmenovala ji cibulka a někoho v Oloví napadlo, že když už se ten cibulka narodil v Sokolově a je ten jakoby místní rodák, mohl by být kmotrem, takže jsem kmotrem rozhledny cibulka. Taková malá zajímavost, ve chvíli, kdy jsme ji pokřtili, opravdu jsme vzali tu flašku šampaňského a tak se jako šouplo, že se rozbila. Rozhledna byla pokřtěná a trvalo asi týden, než místní obyvatelé rozkradli všechno, co nebylo přimontováno. Dřevěná madla, kusy té rozhledny musela být zavřena a zrekonstruována už asi po týdnu. Čech, jak někde něco vidí na tom šibeničním vrchu, už to bylo pryč.
0: A to nemuseli být místní třeba, abychom zase nedělali zlou krev.
1: Jakože to bylo nedaleko hranic, že to ukradli z Německa. Já myslím, že ty nemají nic jiného na starosti, než přebíhat na šibeničním vrchu. No prostě to někdo tak jako vzal a já jsem si nenechal vůbec nic jako suvenír. Ale už je v pořádku, zajďte se tam podívat.
0: Krimi případy vysíláme jindy.
1: Já dopovím
0: ještě oficiální informaci. Tato 30 metrů vysoká vyhlídková věž nabízí panoramatický výhled na Krušné hory, Slavkovský les i Karlovy Vary.
1: Ano, no, no.
0: Až tam budete, takže cibulka u Olovy.
1: Výborně, zajďte se podívat, fakt to stojí za to.
0: Tak aspoň tip na výlet, když už ne výhra. No a teď nám došlo k zajímavé situaci, přátelé, my to nebudeme natahovat. Vy, co posloucháte každý den, podle pravidel máme z týdenních výherců vylosovat jednoho. Mm-hmm. A my v tomto týdnu máme jenom jednoho.
1: Ano.
0: Pod číslem 3 ve středu vyhrál Milan z Rokytnice v Orlických horách, takže abychom všechno dodrželi, Aleši, vylosuj.
1: Já právě jsem chtěl říct, že to nemůžeme odfláknout, ale že budeme losovat, čili jenom pro rozhlasové posluchače. Mám před sebou skleněnou mísu, která je tak velká,
0: že nikde.
1: Tam bych mohl rozdělat na tři chleby. A v ní je tedy míček s číslovkou trojka. Byla připravená i ta pětka.
0: Ano, kdyby Jiřina uhodla.
1: Tak já se nedívám a jenom takhle, aby bylo. Já to promíchám, aby to bylo.
0: Myslím, že pan Milan je úplně napnutý.
1: Si připadám jak v té soutěži buď a nebo, jak jste tam šahli a vytahli pračku nebo nic, nebo všechno.
0: Tady je, tak. Vytáhneš digitální rádio.
1: Tak pozor, mám v ruce pingpongový míček a je to číslo, ještě budu chvilku napínat, je to číslo 3.
0: Já jsem netušil, že to stvárníš až tak dramaticky. Každopádně pan Milan má digitální rádio.
1: To jsem nečekal.
0: Může nás poslouchat bez šumů, naprosto čistý signál. Tak gratulujeme a rozhlas jede.
3: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
0: Tak na řadě je náš dnešní host Aleš Cibulka se svým výběrem.
1: Ano, a protože jsem u vás dostal opět dobrou kávu, chtěl bych ukázku s názvem Marša, tedy Jiří Labus.
0: Ale ta naše nebyla stuchlá, či co?
1: Není mi po ní úplně dobře. Ne, byla výborná, nebo už nikdy nic nedostanu.
0: Konec komedie, teď si dáme Jirku Labuse Marša. A scénku Marša.
4: Bílý nebo černý? Jsou ti černý?
5: Černý, mědej. Sváděla jsi to?
4: Zapomněla jsem.
5: Od koho je káva?
4: Od Žida.
6: Od Žida?
5: A proč ne ze spolku?
4: Měli zavříno tehda, no to rozumí.
6: Měli zavříno.
5: Tohle je stuchá, nebo co?

0: otrávila.
1: Otrávila? A ja taká devočka, cingilingiling, rada pijem vinečka, cingilingiling, rada pijem, rada...
2: Babi!
1: Co je?
2: Proč nemám dědečka?
1: Každý jako ten ščor přileze a répne, až krev v žilách se zastaví. Běž si hrát. Rada pijem...
2: Babi, ty mluvíš jako ta paní včera v divadle.
1: Která?
2: Mariša.
1: Bože, kdybych do toho kamenia mluvila, spíš by se ustrnul.
2: Cože?
1: Vidličky a nože. Jako ti sršni. Všichni se na člověka sesypo a tak dlouho bžodajo, až čípajo, až už čípajo.
2: Co to meleš?
1: Kávu. Kávy není nikdy dost. A neřáde jeden. Celý Francek.
2: Babi.
1: Co zas?
2: Stejně vím, jak to bylo s dědečkem.
1: Co se stalo, stalo se. No. Tady máš sirky a běž si hrát do stohu.
2: Babi.
1: Co zas?
2: Když mi seženeš C-čka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
1: Dáš si kávu?
2: Dáš si čaj.
1: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
2: A od koho je káva?
1: Od žida.
2: A proč ne ze spolku?
1: Měli zavříno.
2: Tahle je stuchláči, co? Já jsem z toho ze všeho tak otrávaný. Babi!
1: No?
2: Jdu do toho stohu.
3: Non-stop, já chci žít non-stop.
0: Děvči jsou nešťastná. To ti jeden vávra nestačil.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tak tolik možná přijde i kouzelník Jiří Lábus, Oldřich Kaiser. Závěrečné hlasování Jiří Lábus nebo Iva Janžurová by se vám hodili v tomto horku. Kdo vás osvěží víc, volte SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 01 04 posílejte nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Hlasování ukončeno, Aleš Cibulka bedlivě sledoval všechno a může vyhlásit toho, kdo nám to vyhrál. Kdo
2: ano,
1: to je?
2: Ano, mohu vyhlásit Jiří Lábus, tentokrát s Karlem Šípem, s panem profesorem Pirkem a změříme si tlak.
3: Tak Jirko, no, já vím, že ty o svoje zdraví pečuješ.
4: Jak to víš?
3: To se tak jako říká o tobě, ano. Jakým způsobem? Jako chodíš pravidelně na kontroly, měříš si tlak?
4: Chodím pravidelně na kontroly, měřím si tlak.
3: Sám doma si měříš tlak?
4: Sám doma, já mám tlakoměr. Mm-hmm. A já se měřím třeba, když mám takový jako záchvat péče, tak se měřím třeba 10x za hodinu. Skutečně. A to je člověče velmi zvláštní. Ono to lítá, teda musím říct. Když takhle to... I když jsem četl, že se to vlastně nemá měřit hnedka za sebou, že jo? To, že se to má měřit po pauzách dosti velkých, že jo? Tlak.
5: Ne.
4: Ne?
5: Ne, naopak. Když přijete k doktorovi, tak jste rozčílený, no tak vám změří tlak a za chvilku vám má změřit hned znova, už ho máte, znova, už máte lepší.
4: No, já jsem si to myslel.
3: Takže to děláš dobře.
4: No, tak to dělám nakonec vlastně dobře. Ano. No.
3: A ty si to píšeš nějak, nebo ty si pamatuješ ty hodnoty?
4: Já si pamatuju ty hodnoty a pak volám lékařům, a jako co mám dělat a SOS a pak beru léky a takhle. No.
3: A už se stalo, že ti to vylítlo někam, kde jsi to neznal, ty čísla vůbec? A co v takovém případě?
4: No já, když jsem si ho začal měřit, tak jsem zjistil,
3: mluvíme,
4: že to...
3: o tlaku pořád,
4: no. No, mluvíme o tlaku. Tak se věče, já jsem zjistil, že jako je dost větší, než jsem slyšel. Skutečně. Tak jsem říkal, Hergot, s tím bych měl něco dělat. Tak jsem zavolal kamarádovi lékaři,
3: ano.
4: A on řekl, že jo, tak jsem k němu přišel a vlastně beru opravdu už asi tak 3 nebo přes 3 roky léky na tlak a už se mi to srazilo, už to, a ty se musí brát celý život, víte, pane profesore, ty léky už potom.
5: Asi ano.
3: Na tlak?
4: No, na tlak. Asi
3: ano. Tyhle ty tlakový
4: no,
3: se berou,
4: no,
3: potom
4: ty se berou celý život, tyhle ty tlakovky.
3: A
4: ty... Já jsem tlakař.
3: Ty jsi tlakař.
4: No, já jsem tlakař.
3: Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
4: Já mám právě vysoký tlak, měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. No, kdyby ho teďka měřili, tak možná mám vyšší, že přece člověk jako je rozrušený, že tady tolik lidí, že tak teď by mi to možná stouplo. Ale ano. Jako... Jinak si myslím, že ten tlak jako...
3: Dneska jsi ho ráno měřil?
4: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
3: Kolik tam bylo?
4: No, teď už to bylo tak 140 na těch 88, tak nějak. No,
5: zdravej člověk.
3: Zdravej člověk,
4: jo, ano. Ale po lécích, to musím, že jako po lécích.
1: Tlak směřen jsme ve finále, Aleš Cibulka, Pavel Kučera se loučí.
2: Ano, a mě to připomnělo, že v 5 beru prášky, prosím tě, já už musím jít a taky jsem si ho dneska ještě nezměřil.
1: Dej si ty správné, ano.
2: Výborně, ano.
1: Krásné léto všem a těšíme se na slyšenou.
2: Mějte se krásně, hezký den.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Ve Zlínském kraji skončila opatření kvůli newcastleské chorobě. Na sled československých letadel zamíří do Konovic na Uhersko-Hradišťsku rekordní počet strojů. Koalice ve sněmovně prosadila změny pro státní zaměstnance. Opozice je kritizuje. Ve Zlínském kraji nás čeká teplá a jasná noc, nejnižší teploty do 15 stupňů. Odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Veterinární opatření kvůli newcastleské chorobě ve Zlínském kraji včera skončila. Stalo se tak přesně po měsíci od jejich vyhlášení. Rozhodla o tom státní veterinární správa. Opatření měla zamezit šíření nebezpečné nemoci drůbeže, známé také jako pseudomor drůbeže.
2: Ohnisko nemoci zjistili veterináři na konci května v drůbežím chovu v Brumově Bylnici na Zlínsku. Hned poté vydali opatření. Hospodáři v Brumově i v okolních obcích měli své chovy uzavřít tak, aby jejich drůbež nepřišla do kontaktu s volně žijícím ptactvem. Choroba je totiž vysoce nakažlivá. David Jabůrek, Český rozhlas.
1: Letiště v Konovicích na Uhersko-Hradišťsku ode dneška hostí 13. sled československých letadel. Přihlášených je rekordních 150 nejen historických letounů, které přiletí nejen z Česka a Slovenska, ale například i z Estonska, Nizozemí, Švýcarska, Německa, Polska nebo Maďarska. Pokračuje hlavní organizátor akce Michal Masař.
3: Já bych řekl, že je to i tím, že letos vlastně je to na místě, který se říká kolebka letectví, což jsou Kunovice, zároveň kunovický let Aircraft Industries slaví 90 let. Takže i tohle ty věci přispěly a určitě ta lokace, protože to přilákalo hodně moc zahraničních účastníků, protože třeba z východu to mají blíž.
1: Na obloze budou moct lidé vidět například letouny značek Aero, Zlín nebo Let. České dráhy na začátku prázdnin nabídnou cestujícím stovky míst navíc. Posílí hlavně spoje z Prahy na Moravu a taky do Českých Budějovic, na západ Čech a do východočeského regionu. České dráhy doporučují kvůli vytížení některých linek na kratší vzdálenosti využívat regionální spoje. Koalice ve sněmovně prosadila změnu pravidel pro státní úředníky. Bude snazší je zaměstnat i propustit. Počítá s tím nový zákon o státních zaměstnancích. Norma má nahradit současný služební zákon. Pravidla zaměstnávání státních úředníků se mají podle koalice blížit běžnému pracovnímu poměru. Opozice návrh kritizuje, umožní podle ní snadnější propouštění nepohodlných úředníků a povede k politizaci státní správy. Pokračuje místopředseda hnutí STAN poslanec Karel Dvořák.
4: Já se obávám, že to vede k tomu, že úředníci státní od doby, kdy bude tento zákon přijat, už nebudou pracovat pro stát, ale budou pracovat pro vládu. Nemyslím si, že to je dobře. Ten zákon ty věci, které je potřeba řešit ve státní správě, tak neřeší a naopak nové problémy přináší.
0: Počasí.
1: Ve Zlínském kraji nás čeká teplá a jasná noc, nejnižší teploty 21 až 15 stupňů. Zítra bude jasno, tropické teploty 33 až 37 stupňů. Převažující vítr povane slabý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V tuto chvíli se Zlínským krajem jezdí bez hlášených nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pohodový poslech dalšího vysílání.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Krásný, horký podvečer vám přeji. Posloucháte Český rozhlas Zlín. Je tady Den v kraji. Máme pátek 26. června a dnes začíná festival Zlín žije. V následujících dnech tak bude v ulicích krajského města znít hudba a připraven je i bohatý doprovodný program. My se na festival vydáme s naší regionální stopařkou. Živě se s ní spojíme před 17:45. Nejdříve ale písnička. Přeji vám příjemný poslech našeho vysílání. Anna Randárová.
0: Český rozhlas Zlín. Den v kraji.

0: To byl Vladimír Mišík a písnička Jednohubky v Českém rozhlase Zlín. Následuje zpravodajský souhrn zajímavých událostí našeho kraje, který dnes připravila Barbora Hejtmánková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Záchranné a chovné centrum Lvův Zoo Zlín získalo hlavní cenu v kategorii staveb občanské vybavenosti v soutěži Stavba roku Zlínského kraje. V letošním ročníku se utkalo celkem 58 staveb. Centrum, které zoo otevřela v září loňského roku jako první svého druhu v České republice, slouží nejen k chovům lvů konžských, ale také k péči o zvířata odebraná z nevhodných soukromých chovů. Zastupitelé Rožnova pod Radoštěm schválili odkup areálu České pošty na Masarykově náměstí. Za hlavní budovu vedlejší objekt s provozovnami a garážemi a okolní pozemky dá město 36 milionů korun. Radnice teď chce otevřít diskuzi o tom, jak by měl celý prostor v centru města v budoucnu fungovat.
3: Jednou z variant je přeměna objektu na městské nájemní bydlení. Po rekonstrukci by v budově mohlo vzniknout více než 30 bytů. O konečné podobě projektu rozhodnou rožnovští zastupitelé. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
2: Město Zlín zahájilo předběžnou tržní konzultaci, která má ukázat, jakým směrem se vydá budoucnost zimního stadionu Luďka Čajky. Radní zvažují dvě varianty: přestavbu současné Trinity Bank Areny na moderní multifunkční halu nebo výstavbu nové sportovně kulturního komplexu v lokalitě Březnická. Do konzultace se můžou až do 10. srpna zapojit investoři, projektanti, provozovatelé sportovišť i finanční instituce. V Uherském Hradišti dnes začíná desetidenní festival Slovácké léto. Organizátoři připravili zhruba 20 koncertů. Vystoupí na něm například Pokáč, Kapitán Demo, Mikolas nebo skupiny Rybičky 48, Čechomor, Alkohol, Iné kafe a IMT Smile. Více sděluje jedna z organizátorek Petra Kučerová.
4: Na pískové hřiště na Masarykově náměstí letos zamíří český pohár v beach volejbalu. Od 3. do 5. července se tak představí nejlepší dvojice z celé republiky v kategorii žen i mužů.
2: Ve Zlínském kraji začíná sezona letních kin, promítat se bude v řadě obcí. Připravené je letní scéna ve Vsetíně a taky amfiteátr ve Valašském Meziříčí. Filmové večery nabídne v údolí Velkých Karlovic Vajanovo letní kino z Halenkova a na Rožnovsku Valašský letňák.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně. Český rozhlas Zlín.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Festival Zlín žije se právě v těchto hodinách koná v centru krajského města. Od parku Komenského přes náměstí Míru, tržiště pod Kaštany až po Zámecký park jsou k vidění a poslechu koncerty, workshopy anebo pouliční vystoupení. Do Vírudění se vydala i naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, kterou zdravím ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
2: Krásné odpoledne ze zlínského tržiště pod Kaštany. Festival Zlín žije odstartoval v 15 hodin a proměnil město v jednu velkou kulturní scénu. A i když je program opravdu nabitý, návštěvníci dnes hodně řeší také počasí, protože venkovní teploty se dnes šplhají hodně vysoko.
1: A organizátoři na to podle všeho reagují, aby se lidé ve městě cítili co nejlépe. Je to tak?
2: Ano, v ulicích jsou umístěny mlžné brány, pítka i stánky s občerstvením. Ve stánku Živého Zlína v parku Komenského jsou pak k dispozici vějíře nebo slunečníky. No a technické služby Zlín průběžně kropí vybrané lokality. Organizátoři samozřejmě návštěvníkům doporučují průběžně doplňovat tekutiny, mít sebou pokrývku hlavy a dopřát si také odpočinek ve stínu, které najdou jak v Zámeckém, tak v parku Komenského.
1: To bychom tedy měli shrnuto, jak se na venkovní pobyt připravit. Pojďme ale k tomu hlavnímu. Co všechno dnes lidé na festivalu Zlín žije, uvidí a uslyší?
2: Hlavní dění se dnes odehrává na několika scénách. Na pódiu u zlínského zámku za malou chvíli vystoupí rodák z Vlachovic, Tom Artway a band a později se návštěvníci můžou těšit třeba na The Prostitutes nebo Prago Union.
1: Program je také v parku Komenského. Ten je určený více pro rodiny s dětmi. Co tě tam zaujalo?
2: V parku Komenského dnes program potrvá do 19. hodiny. No a na své si přijdou děti i dospělí díky kombinaci vědy, tvoření a hudby. Například hvězdárna Valašské Meziříčí nabídne svítící modely slunce, země a měsíce. Nejrůznější spolky a organizace nabízí hudební a taneční workshopy, kreativní dílny, smyslové hraní nebo tetování henou. Nechybí ani hudba, vystoupí třeba Yellow Sisters nebo Huso s kapelou.
1: Petro, festival Zlín žije se odehrává samozřejmě na mnohých dalších místech. Ty jsi aktuálně na tržišti pod Kaštany. Co se právě teď na tomhle místě děje?
2: Zde je takzvaná DJ zóna a také občerstvení, takže se jedná o ideální prostor, kde si návštěvníci mohou trochu odpočinout, osvěžit se a znovu vyrazit do víru zábavy. Celý páteční program je opravdu rozprostřený po celém centru Zlína a platí, že si tu každý najde svůj rytmus. Od rodin s dětmi až po fanoušky klubové hudby. Já ještě zopakuji, že pouliční festival Zlín žije se koná ode dneška až do neděle. No a kdo chce mít kompletní přehled o programu a všech místech, kde se něco děje, najde ho na webu festivalu. festival.kulturazlin.cz.
1: Děkujeme za přehled. Ať to dnes tedy ve Zlíně žije naplno. Petro, naslyšenou.
2: Krásný den, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Zlín. Den v kraji.

0: Začalo léto, teploty stoupají a tak bychom měli věnovat pozornost našim zahradám. Jak o ně pečovat, aby jim horko co nejméně ublížilo? Na to se v pondělní poradně s Českým rozhlasem Zlín budu ptát Františka Václavíka, školitele Českého zahrádkářského svazu. Uslyšíme se 29. června a prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání s Františkem Václavíkem i s vámi se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Zlín, písně.

0: Necelých 24 minut po 17. hodině posloucháte Den v kraji. Teploty dosahují až tropických hodnot. Jak se bude počasí vyvíjet dál? To se ve vysílání Českého rozhlasu Zlín dozvíme právě teď.
1: Počasí.
0: Dnes jsem ve spojení s Bárou Kučerovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Hezký podvečer.
2: Pěkný podvečer.
0: V centru Zlína je tedy opravdu horký den. Je situace podobná na celém území Zlínského kraje?
2: Ano, opravdu to tomu tak je a ty tropické hodnoty dnes spíše dosahovány byly, než že by nebyly. Opravdu většina těch teplot dnes 30 stupňů přesáhla. Teď se teploty už většinou pohybují mezi 32, respektive možná 31 a 35 stupni Celsia a dnešní maximum pochází ze Starého Města, kde bylo naměřeno 35 stupňů a 4 desetiny. Také bylo překonáno několik teplotních rekordů, takže dnešní den je opravdu horký.
0: Řekněte nám prosím, jaké teploty můžeme očekávat dnes v noci?
2: Dnes v noci, respektive zítra ráno, by ta teplota měla klesnout mezi 21 až 18 stupňů Celsia. V údolích tam může teplota klesnout ještě trochu níž, tam lokálně až 15 stupňů Celsia a vydržívat slabý proměnlivý vítr, případně v noci můžeme očekávat nebo si můžeme potkat i s bezvětřím.
0: Jaký potom bude zítřejší den v našem kraji?
2: Ten bude podobný tomu dnešnímu. Bude převažovat jasno a v průběhu dne se může na přechodnou dobu vytvořit drobná kupovitá oblačnost. Zítřejší maximální teploty budou vyšší než ty dnešní, 34 až 37 stupňů Celsia. Na Vsetínsku tam může být lokálně trošku míň, tam kolem 33 stupňů Celsia, ale vydržívat slabý vítr. Zítra to bude vítr proměnlivý.
0: Přesuňme se ještě i k neděli, prosím. Máme se připravit na obdobně vysoké teploty?
2: Ano, připravila bych se, nebo bude potřeba připravit se i na teploty vyšší, protože ty nedělní maxima očekáváme mezi 35 a 39 stupňů Celsia. Stejně tak očekáváme vyšší i ty minimální teploty. Tam to bude v neděli pravděpodobně mezi 23 a 20 stupňů Celsia. V údolích zase trošičku někde méně, tam kolem 18 stupňů Celsia. Ale jinak ten den zůstane podobný tomu dnešnímu a zítřejšímu, to znamená převažující jasno nebo skoro jasno. No a odpoledne se může tvořit zase někde kupovitá oblačnost, která se pak zase do noci bude rozpouštět.
0: Říká Bára Kučerová. Děkujeme vám za aktuální informace a přejeme pohodový večer. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: To byl Daniel Hulka a písnička Ráj v Českém rozhlase Zlín. Posloucháte Den v kraji. V našem vysílání jsme před chvílí mluvili o tom, že jsme aktuálně vystaveni tropickým teplotám, které v Česku panují. Kováři ze zlínské kovárny Viva s nimi bojují s prchou pro ochlazení a zmrzlinou. Přímo do areálu kovárny se vypravila i naše reportérka Tereza Chrastinová.
1: Právě vstupujeme do výrobního areálu naší firmy a poprosím vás, je to náročný provoz, takže buďme opatrní.
2: Říká Martina Pravdová, vedoucí personálního úseku v kovárně Viva ve Zlíně. Pracuje tady celkem 430 lidí, z toho 80 kovářů. Ti se tady střídají ve směnném provozu. Už ráno teploty v budovách šplhají k 35 stupňům. Firma tak přistoupila

0: Takže tam se teď vydáme.
1: Teď opatrně, prosím.
2: V budově míjíme hučící mašiny, pojízdné pásy a velkou robotickou ruku, která přesouvá žhavé kusy železa na jednotlivé výrobní sekce.
1: Ty díly, které jste teď viděla, které koveme na této kovací lince, vlastně jdou do Skánie, takže jsou to nákladňáky.
2: Na místní lince pracuje i předák Milan a je to opravdu nefalšovaný kovář.
3: Ano, jmenuji se Milan Kovář. Já tady pracuji 21 let a pracuji jako předák. Starám se o chod celé linky a o zaměstnance pode mnou. Tak je to těžké tady v té horka, jako už jsem si zvykl za ty roky. Máme přísun k nápojům, automaty, jontové nápoje, tady třeba sprchy, takové ty mlhy, na svačinárkách a tak jsou všade klimatizace. A když jsou úplně ty největší horka, tak je možnost udělat si bezpečnostní přestávky.
2: To přijde vhod nejen místním kovářům, ale i dalším pracovníkům kovárny. Ze Zlína Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
4: Den v kraji. Český rozhlas Zlín.

0: školy ve Zlínském kraji dnes žákům předali vysvědčení a pro školáky začaly letní prázdniny. Mezi prvními si ho převzali děti v základní škole v Prostřední Bečvě na Vsetínsku. Kvůli návaznosti autobusových spojů tam totiž vyučování začíná už v 7:30 ráno. Se školou se dnes loučili také žákyně 5. třídy, které od září přestoupí na druhý stupeň do školy v Horní Bečvě.
1: Já se bojím na tu horní, takže bych tady ráda ještě zůstala.
2: Já se taky bojím, ale zároveň se taky těším, protože poznám nové lidi, ale bojím se, protože mě bude čekat něco zase úplně jiného než tady.
3: Říká Aneta, nemáte kytičku?
1: No tak my se hlavně skládáme na jednom velkém dárku.
2: No hlavně mamky se skládají a oni se domluvili, že ostatním, jakože i kuchařka, paní učitelce a paní ředitelce dáme nějaký větší dárek, že teďka doneseme jenom drobnosti.
3: Složku na vysvědčení teď otevírá Aneta. Vy jste se za třídou nedomlouvali, ne?
2: Nedomlouvala.
3: Každý bude mít ten svůj.
2: Uh-huh.
3: A ty máš?
2: Já mám propisky a kytičky.
3: Asi zbytečná otázka, jak se těšíte na prázdniny.
4: Totálně hodně.
3: Co vysvědčení? Jste nervózní z toho, jak to dneska dopadne?
4: Hodně.
3: Co by tam mohlo být?
4: Trojka z matiky.
3: Ajajaj. Jak se to stalo?
4: Nevím, já se nerád učím.
3: Říká Vojta. A co ty?
5: Jedna dvojka.
6: Poslouchejte, odneste si do třídy všechny věci a pak půjdeme na tu zahradu, jo? Ať to tady nemačkáte si na tom šatně.
3: Cházím na školní zahradu, kde už stojí v trávě nastoupených 90 dětí ze všech 5 tříd školy.
7: Škoda, že u toho nebudem taky.
3: Na školní zahradě začal ceremoniál repem, který si na poslední chvíli připravil učitelský sbor. Loučili se tak s žáky 5. třídy, kteří odcházejí do větších škol v okolí, říká ředitelka Pavlína Petrušková.
8: Na jednu stranu mám radost, že se blíží naše dovolená a na druhou stranu je mi smutno, protože odcházejí žáci, kteří u nás byli 5 let.
3: Na prázdniny se těšili nejen děti, ale také rodiče.
9: Konečně nemusím chystat svačiny.
10: A já nemusím tak brzo ráno stávat.
3: Před nastoupenou školou rozdávala ředitelka pochvaly.
8: Děti jsou velice šikovné, my hlavně dbáme na to, aby se k sobě hezky chovali. A na té malé škole se to daří, protože pracují v týmech a vzájemně se učí jeden od druhého a pomáhají si. A ono se to projevuje potom i o těch přestávkách, že si dokáží podat pomocnou ruku, když uvidí, že někdo je v nesnázi.
3: Páťáci ještě předávají učitelskému sboru květiny se sladkostmi.
11: Pančelko, to je pro vás.
12: Jo, děkuji.
11: Prosím.
3: Asi po hodině děti dostali vysvědčení a škola se vyprázdnila. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
13: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Těleso, ve kterém se spojuje preciznost, radost ze zpěvu a nakažlivá energie. Zlínský smíšený pěvecký sbor Dvořák těší milovníky hudby už víc než 100 let. Ve kterém období sbor nejvíc zářil? A která etapa v jeho historii byla naopak nejnáročnější? Dozvíte se v dalším díle cyklu Kořeny se Sylvií Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí o 14:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které...

0: Bylo 6:15 a posloucháte Český rozhlas Zlín. Obr drásal slaví Kristova léta. Jestli vám tato slova nedávají smysl, tak na mysli máme to, že maratonský závod horských kol, tradičně konaný na začátku prázdnin v Holešově a okolí, čeká v sobotu 33. ročník. Oproti těm předchozím připravili pořadatelé jednu změnu, která ulehčí život závodníkům na všech 6 variantách trati. Trasa je upravená tak, že na ní chybí tradiční úvodní stoupání z Holešova na Lysinu.
1: Vlastně jsem si uvědomil, že na ty závody už nejezdím a většina lidí to tak samozřejmě pochopitelně má, že nejezdí úplně kvůli tomu výsledku, ale i kvůli tomu kontaktu s ostatníma závodníkama, kvůli jízdě ve skupině, kvůli tomu, aby ten závod měl nějaký takový ten sociální parametr.
2: Vysvětluje organizátor Ondřej Fojtík, proč se spolu s kolegy rozhodl zjednodušit trasy jednotlivých závodů bike maratonu Obr Drásal a vynechat tradiční úvodní výšlap z Holešova na Lysinu. Ten totiž v minulých letech rychle rozděloval startovní pole na jednotlivce. Letos to má vypadat jinak.
1: Budou moct vytvářet větší skupiny, ve kterých můžou spolupracovat a zároveň ty skupinky nebudou hned od začátku od sebe vzdáleny větším časovým rozestupem, ale bude vlastně možnost spolupracovat a dotahovat se na skupinky a bude ten závod mít úplně jinou dynamiku.
2: To ale neznamená, že letošní ročník bude snadný. Nejdelší závod na víc než 160 kilometrů se po několikaleté pauze opět pojede i jako mistrovství České republiky v ultramaratonu na horských kolech. A i když účastníci této nejdelší trasy vyjedou v sobotu už v 6 ráno, čeká je podle předpovědi horké počasí s teplotou až přes 35 stupňů ve stínu.
1: Samozřejmě budeme posilovat množství vody, množství dobrovolníků nebo brigádníků, kteří nám tam pomáhají a na dvou místech bude mít cisterny právě i pro osvěžení závodníků, aby mohli schladit, aby prostě nějak snesli to počasí, které asi v sobotu bude.
2: V Holešově se Fojtík jako pořadatel na trať nedostane, jinak jde ale stále o aktivního cyklistu, který na Drásalovi několikrát triumfoval. Nedávno absolvoval závod v Africe, který částečně vedl i přes Saharu.
1: Dá se říct, že tady to české léto nebo ty podmínky, které panují teď momentálně, tak jsou v mnohem ještě náročnější vlastně než na té Sahaře, protože tam ten vzduch je suší, takže tady ta pocitová teplota je výraznější. Prostě díky té vlhkosti je tady to počasí, si myslím, že náročnější než tam na poušti.
2: Letošní Obr Drásal nabídne celkem 6 tras od té už zmíněné nejdelší až po rodinný závod na 16 kilometrů. Ten odstartuje půl hodiny popoledni a pro lidi z Holešova je účast zdarma. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Blíží se 18. hodina a tak je tu pozvánka k poslechu našeho dalšího vysílání. Pokračovat budeme aktuálními zprávami, ve kterých se dozvíte třeba o tom, že úřady na Krymu vyhlásily nouzový režim. Já se s vámi loučím, přeji vám klidný večer a budu se těšit na slyšenou zase příště. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Rožnov pod Radoštěm koupí budovy České pošty v centru města. Nový přístroj v kroměřížské nemocnici urychlí diagnostiku infekcí. Úřady na Krymu vyhlásily nouzový režim. Zítra bude v regionu jasno, tropické teploty až 37 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobrý podvečer. Zastupitelé Rožnova pod Radoštěm schválili odkup areálu České pošty na Masarykově náměstí. Za hlavní budovu, vedlejší objekt s provozovnami a garážemi a okolní pozemky dá město 36 milionů korun. Radnice teď chce otevřít diskuzi o tom, jak by měl celý prostor v centru města v budoucnu vypadat. Oddělení lékařské mikrobiologie kroměřížské nemocnice využívá nový přístroj, který zrychlí a zpřesní identifikaci původců infekčních onemocnění. Nová technologie u některých vzorků zkrátí čekání na výsledek i o desítky hodin. Lékaři tak mohou rychleji zahájit cílenou léčbu, pokračuje mluvčí nemocnice Kristýna Pospíšilová.
4: Technologie MALDI-TOF využívá princip hmotnosti spektrometrie a umožňuje během několika minut identifikovat bakterie, kvasinky i vláknité houby. Přístroj porovnává charakteristické proteinové spektrum mikroorganismů s rozsáhlou referenční databází a dokáže rozpoznat více než 4000 různých druhů.
2: Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD tím, že ho zařadilo do zprávy o extremismu za rok 2022. Nepravomocně o tom rozhodl Pražský obvodní soud. SPD od rezortu požaduje omluvu. Ve zprávě ho totiž rezort popsal jako xenofobně populistickou skupinu, která podněcuje k nenávisti. Podle soudu to ale ministerstvo dostatečně neprokázalo. Ruskem anektovaný Krym se po ukrajinských úderech ocitl bez pohonných hmot, částečně i elektřiny, plynu a vody. Krymské okupační úřady proto dnes vyhlásily nouzový stav.
5: Šéf ruské správy anektovaného Krymu Sergej Aksionov na sociálních sítích vyhlásil režim mimořádné situace. Zdůvodnil to nutností zavést pořádek do finančních záležitostí a půjček v souvislosti s náhradami za způsobené škody. Tato procedura musí být zjednodušená, řekl Aksionov a vyzval všechny ke klidu. Ukrajinské síly dnes zaútočily na loděnice v okupované Kerči, kde poškodili dvě vojenská plavidla a jednu trajektovou loď, oznámilo velení ukrajinské armády. Potvrdilo také výměnu válečných zajatců s Ruskem po 160 osobách z každé strany. Mezi propuštěnými Ukrajinci je téměř 60 důstojníků. Většina vojáků padla do zajetí v roce 2022 při obraně Mariupolu. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: V noci bude v regionu jasno, nejnižší teploty 21 až 15 stupňů. Zítra čekejte také jasno, tropické teploty 33 až 37 stupňů a vítr povane slabý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: U Nového Hrozenkova na Vsetínsku na silnici třetí třídy havaroval cyklista. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hitmánková.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

Stejně jako v poledne, tak i nyní vás zdraví Jiřina Ostrá. No a pozorní posluchači už vědí, že právě začala druhá část dnešní Moravy krásné země. Přeji příjemný poslech. První písnička je za námi. Byla to polka Františka Kohoutka a Dalibora Kozmíka Od srdéčka, hrála Trnkovjanka. No a jaké budou ty další písničky? Jako obvykle prozradím pouze písničky ze srdce. Pro paní Lídu ze Šlapanic to bude přímo Krásný sen. No a pro paní Emílii Ryšánkovou z Rousínova zase Roztočená polka. Doufám, že jmenované dámy jsou napříjmu. A jako obvykle ještě připomenu, že svátek dnes mají jak u nás, tak na Slovensku Adriany a Adrianové. Přeji vše dobré. A pokud snad nevíte, i vy máte možnost blízkým popřát, poděkovat, poslat písničku pro radost. V této hodině můžete i zavzpomínat. Tady je telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už cymbálová muzika Josefa Válka z Čejče a mužský sbor Révoka z Čejkovic.

0: Tak to byl mužský sbor Revoka z Čejkovic a cymbalová muzika Josefa Válka z Čejče zahrála lidové. No já ještě připomínám to telefonní číslo 726465200. Jistě byste milým slovem, já neříkám záměrně hřejivým slovem dneska, milým slovem, laskavým slovem potěšili někoho, koho máte rádi. No ale já už si beru, ale teď vidím, že se tady skutečně rozblíkal jeden z telefonů, tak já si ho vezmu. Dobrý večer, Ostra, kdo pak je u telefonu?
1: Ano? Tady Šepková Neška, prosím vás, já bych potřebovala popřát jim ženám, když už já tam nemůžu dovolat.
0: No, paní Aneško, a představte si, že teď jste se dovolala a vy už jste v živém vysílání a teď už vás všichni slyší, tak můžete klidně už začít přát.
1: Tady Aneška Šepková Borková. A mám tady 82 roku a jsem tak špatně nemůžu chodit. Tak to dávám před to rádio. Prosím vás pěkně, potřeba bych popřát Zdeně Malgoldové, Zdeně Hečové a Zdeně Kučírkové nebo Kuječkové a je to Zdena Maženky Bedřichové sestra. A je to z Babic.
0: Mm-hmm. No a co popřejete těm...
1: Tak mě poprosila, jestli bych jí mohla poslat to. Já říkám tak a hodně zdraví, boží požehnání a čem celé republiky zde nám hodně. A jsou tady mezi námi dlouho a dlouhá léta. A Jirinko, a vám přeju, vašemu manželovi a s vám zdraví, abyste to všechno zvládala, hodně roku.
0: Vy jste moc hodná, paní Aneško. Tak vy také zvládejte ten život i nadále. V 82. narozeniny jste říkala, že jste oslavila.
1: No, 83. bude až na pondělí.
0: No, vidíte, a těm Zdeničkám jste teď přinesla určitě velkou radost. Splnila jste ten slib, který jste dala a já přidám písničku a už teď dopředu prozradím, že nebude jenom jedna, paní Aneško. Takže pěkný večer přeji.
1: Děkuji vám moc.
0: Naschledanou. Nasledanou. A kdo pak je na tom druhém telefonu? Dobrý večer i vám.
2: Barná paní Ostra.
0: Jej, damane, bohužel zase se nám tady vyskytla ta neblahá chyba. Tak já, milou posluchačku, prosím, aby teď zavěsila a zkusila zavolat třeba z jiné místnosti nebo z jiného telefonu. Někdy se to podaří, ale toto bohužel nemohu pustit do vysílání, protože to bychom vám vůbec nerozuměli. Takže se loučím, nashledanou. A dnes slaví 73. narozeniny milá maminka, babička a zanedlouho i prababička paní Naďa Bílková z Ježova, která ve svém volném čase šije a vyšívá lidové kroje. Milá Naďo, přejeme ti k narozeninám tolik zdraví a radosti, kolik květů vykvetlo na tvých krojích. A ti dál pod rukama vzniká taková krása a tvůj život je pestrý jako ta nejhezčí výšivka. Máme tě moc rádi. Děti, vnuci a vnučky, přítel Jenda z Hrušek a celá široká rodina z Ježova, Horního Němčí, Vracova, Kyjova a Vyškova. A už bude hrát Lácaranka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Tak a ty Český rozhlas Brno a Zlín, Jiřina Ostrá, pořad Morava krásná zem. Telefonní číslo to znáte a pěkné písničky mám tady pro vás připraveny. Vybrala jsem je s láskou k vám. Za chviličku zazní ta první písnička ze srdce, takže paní Lída ze Šlapanic už by měla nastražit uši. Ale předtím si vezmu dopis. Přeji krásný folklorní den a rád bych využil a popřál touhle cestou naší babčule Mlynářovic z Bošovic k narozeninám kratičkým přáním. Hodně štěstí k narozeninám. Nedovol nikomu, aby tvrdil, že už jsi stará, zvlášť když nepotřebuješ naslouchátko, aby slyšela, co ti říkáme. Na zdraví. A tak to blahopřejí Hanka, Tomáš, Barča, Amálka a Jarmil. A já už teď zdravím milou paní Lídu ze Šlapanic, naši věrnou to posluchačku, protože ona mě před časem poprosila o písničku, která se jí velmi líbí. Hrají Hornobojani a je to krásný sen.

0: Tak to byl krásný sen, písnička Antonína Ostičky a Jana Janulíka v podání Hornobojanů. No a Hornobojani dnes hráli hlavně paní Lídě ze Šlapanic, protože to byla její písnička ze srdce. Tak paní Lído, krásný večer přeji, kdyby bylo trošku chladněji, tak by to nebylo špatné, no ale vy jste si teď užila té krásné písničky. Za chvíličku už bude druhá písnička ze srdce, ale předtím dávám slovo panu Mirkovi Hauerlandovi z Bánova. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Já chci dneska popřát mojí dcerce, která měla včera 56 roků. Mm-hmm. A dneska by to bylo 30 roků, co mě opustila žena.
0: Tak a teď mi řekněte, jak se dcerka jmenuje.
1: Jitka Čučelová. Mm-hmm. Jitka Čučelová.
0: Ano.
1: Dělá v lékárně v Luhačovicích, ale počúvajte. Já vás poslouchám každý den. Já mám z toho radost, mě srdéčko tuče, tak a srdíčky mám v očách. Co pěkné písničky toto vysíláte. Poslouchajte, někdy byste mě mohli zahrát na přání, kdy jsem já šel dneska ráno přes družstevní pole na přání.
0: Ano, to se jmenuje družstevní pole, já si to píši, milý pane Mirku, družstevní pole. A ještě mě prosím řekněte, jak se jmenovala vaše manželka, abychom mohli společně s vámi...
1: Hauerlandová, Anička.
0: Anička. Mhm.
1: Anička.
0: Tak jo, takže to bylo přání pro vaši dcerku Jitku k 56. narozeninám a vzpomínka na vaši manželku Aničku. Tak jo, tak se můžeme rozloučit.
1: Čujte, tak mě teču slzy, jak vám to vykládám. Děkuji vám za všechno.
0: Tak jsou to, doufám, slzy radosti. Naschledanou. No a o jednu z písniček mě poprosil také před chvilkou pan Milan Masár ze Smolínského, také poslouchá Moravu krásnou zem, což jsme samozřejmě rádi, tak doufám, že ho tyto písničky také těší, jako třeba zrovna pana Mirka z Bánova. No a teď už je na řadě ta druhá písnička ze srdce a je to přímo roztučená polka pro paní Emilii Ryšánkovou z Roustínova, kterou zdravím. Takže teď už Mikulovanka.
2: Český rozhlas z...

0: Tak to byla roztočená polka Karola Porubského a Václava Hortvíka v podání Mikulovánky. Já ještě jednou přeji pěkný večer paní Emilii Ryšánkové z Rousínova. To byla právě ta její písnička Ze srdce. No ale teď už dávám slovo paní Ševčíkové z Morkůvek. Dobrý večer.
1: Dobrý podvečer, paní Ostrá. Přeju vám pěkné posezení. Určitě jste někde ve stínu. Tak krásně by se tancovalo při takových polkách a valčíkách, ale na tom sluníčku při hodech, teďka teda mají být hody v Boleradicích, naši vnuci tam mají být kroji, tak teda nevím, jak se to zvládne.
0: To teda jim nezávidím, Boleradice.
1: Ano, no. Ale mladí to všechno zvládnou. Doufejme teda.
0: Jo.
1: Paní Ostrá, já vám chci poděkovat za ten krásný sen od Hornobojanů. Taky se mě moc líbí, mám to ráda. Ale já mám ještě jeden krásný sen a ten hraje Dambořanka. A to bych vás chtěla poprosit, když by to někdy zase šlo, tak kdybyste ho dali do repertoáru.
0: Krásný sen Dambořanka, jo?
1: Ano. A tam to zpívá náš vnuk s panem Vladimírem Skalickým. Mm-hmm. Takže ráda to uslyším zase.
0: Výborně, paní Ševčíková. Tak ale teď tedy je na řadě Stříbrňanka, to vám nevadí, protože vy jste milovnice pěkných písniček.
1: Všecičko mám ráda, to se vůbec nic nemusíte bát, že by se mě něco nelíbilo.
0: A já doufám, že ty hody...
1: Ano, od mládí to všechno jsme protancovali, to bylo nádherný.
0: Ano.
1: To
0: tak vy jste říkala, jestli my tady jsme ve stínu, no tak dá se říct, že stín tady je. Tak teplo tady taky není, musím říct, že je tady docela jakoby svěže, tak se nám dobře vysílá. No ale jak přijdu nahoru do své kanceláře, tak tam je nedýchatelné horko.
1: No,
0: tak
1: tam,
0: musíme
1: jo,
0: to nějak přežít, paní Ševčíková.
1: Ano.
0: A doufám, že ty hody v těch Boleradicích dopadnou na jedničku a že si tam i všichni
1: zatancují. No kežby, kežby jim to vyšlo všechno.
0: Tak pravda je, že nějaké akce se ruší, že? Kvůli tomu počasí, nebo se přesouvají jinam do, třeba do nějaké místnosti. Ale abychom nezapomněli, paní Ševčíková, komu vy tu písničku pošlete?
1: No tak to pošlu třeba Martinovi, našemu playerovi, ať si to taky poslechne, jestli má možnost. A mé sestře do Boleradic, aby taky to tam všechno zvládla.
0: No,
1: mám taky
0: prostě
1: ráda.
0: Všem těm, které máte ráda. Shrneme to
1: ano,
0: takto.
1: Všem.
0: Výborně.
1: A ať se mají všichni dobře, ať jsou ve stínu a dodržují pitný režim a tak dále.
0: Dobré rady od paní Ševčíkové zazněly. Zdravím, naschledanou.
1: Naschledanou a děkuji.
0: Není zač. No a zítra, 27. června, se dožívá 50 let pan Pavel Turena z Návojné. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a boží požehnání do dalších let přejí rodiče, přítelkyně Hedvika, dcera Verunka, sourozenci s rodinami a kmotřenka Stichova. A jak už jsem říkala, připravená je Stříbrňanka, ta zahraje pěknou písničku Jiřího Vrány a Vladimíra Salčáka Mému městu.

0: Tak to byla písnička Mému městu Jiřího Vrány a Vladimíra Salčáka v podání Stříbrňanky. No doufám, že se i tato písnička líbila, stejně jako vím, že se určitě bude líbit ta další písnička, zvláště pak paní Remové, kterou zdravím a přeji krásný večer, a ona už asi tuší, o jakou písničku jde, a já ji za chviličku představím. No ale mám tady opět vzpomínku od Honzíka Buřila. 26. června 1990 zemřela v léčebně moje prateta paní Amálie Prokešová Rozená Pokorná. S manželem a syny bydlela v Králově Poli, pak se všichni přestěhovali do Černých Polí. Dcera Jitka jí zemřela v 5 letech. Pracovala v kině Jadran, právě v Králově Poli. Ještě je tady napsáno, že jí zemřel v 6 letech vnuk a syn Jiří se o ní staral. Takže to byla vzpomínka na paní Amálii Prokešovou a vzpomínají snacha Bohunka Prokešová, dále vnuk Pavel, vnučka Hana, pravnoučata, prasinovec Honzík a ještě je tady napsáno, měla přezdívku Malča. Tak, ale já už teď zdravím paní Removou, protože já vím, že ona má oblíbenou písničku, kterou nosí v srdci právě tu, kterou nyní zahrají Legruti.
1: Český rozhlas Zlín.

Tak to byla skutečně krásná písnička Antonína Michny, Pojď se mnou. No ale mě tady zbývá ještě klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože dnes má narozeniny paní Anna Gazárková z Vnorov Lidéřovic, takže milá paní Ano, milá paní Aničko, samozřejmě my vám děkujeme za to, že jste si vybrala právě naši stanici, moc nás to těší. No a přejeme vám, ať jste zdravá, šťastná, spokojená, s úsměvem na tváři, proplouváte další krásným životem. A ještě vzpomínka, bohužel tady chybí jakékoliv jméno, ale snad budou vědět. I poslala to, vidím vlastně tady Zdena Rajchová, takže dobrý podvečer, paní Ostrá. Prosíme o pěknou písničku Až na nebeský obláček pro naši maminku, která by se dnes dožila rovných 100 roků. Moc vzpomínáme a máme ji stále v našich srdíčkách. Děkuji dcery s rodinami, vzpomínají dcery s rodinami. No a vzpomínat budeme i při písničce, kterou bude hrát Mikulovanka.

No a píseň nejhezčí nás určitě potěšila, byla to písnička Karola Porubského. No ale Morava krásná zem končí, je 18 hodin 55 minut. Vysílání pokračuje zprávami a pořadem Na pěknou notečku. No a bude strážnické ohlédnutí. Výběr z pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2025 podsta Jaroslavu Juráškovi připravil Jaroslav Kneisel. Víkend tam samozřejmě i blahopřání s písničkou. V sobotu vás pozdraví přímo ze Strážnice Jan Kosík, v neděli pak už z brněnského studia Květa Navrátilová. No ale nyní už chladný večer a ještě chladnější noc přeje Jiřina Ostrá. Na závěr Stříbrňanka, v jejím podání už zní orchestrální skladba Josefa Poncara, Jsou to milenci.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Mně se strašně líbily se Skácelovy tvorby, když jsem byl na gymnáziu. Ty PFK čtyřveršový, který on posílal, a já jsem se tím nechal inspirovat a vlastně jsem taky psal takovýhle PFK. A to jsem pak posílal svým různým kamarádům a vlastně nevím vůbec proč, ale posílal jsem to i na katedru. A pak se mi jednou ozvala profesorka Librová a ona mi říkala: Radku, já ty vaše věci použiju do té knížky, kterou teď píšu.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
3: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Výstraha před velmi vysokými teplotami přiměla organizátory festivalu Zlín žije přidat mlžné brány, rozprašovače i další možnosti ochlazení. Ve Zlínském kraji začala sezona letních kin. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele je už téměř 600. Do země vyráží na pomoc český záchranářský tým. Zítra bude ve Zlínském kraji jasno, tropické teploty až 37 stupňů. U aktuálních zpráv Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobrý večer. Ve Zlíně dnes odpoledne začal největší multižánrový pouliční festival Zlín žije. Meteorologové ale na víkend připovídají tropické teploty, které můžou vystoupat až na 39 stupňů Celsia. Organizátoři proto na poslední chvíli přidali řadu opatření, která mají návštěvníkům pobyt v centru města zpříjemnit. Mluví o nich za organizátory festivalu Veronika Jurčová.
2: Mlžné brány, různé osvěžovače vzduchu, jednáme s technickými službami a řešíme kropící vůz. A na našem stánku v parku Komenského budou k dostání taky rozprašovače, vějíře, kloboučky, sluneční brýle.
0: Organizátoři během víkendu očekávají na akci až 15 000 návštěvníků. Ve Zlínském kraji začala promítat letní kina. První diváci včera přišli do amfiteátru ve Valašském Meziříčí, kde se pod širým nebem bude promítat po celé léto. Podle ředitele a dramaturga kina ve Valašském Meziříčí Ondřeje Kalába by se díky nabídce filmu mohla návštěvnost vrátit k silnějším ročníkům.
3: Loni jsme se pohybovali jenom kolem 50 lidí, předchozí roky to bylo 70 až 80 lidí na projekci, takže doufám, že se vrátíme zase zpátky na ty čísla z roku 2023 například, kdy byla vlastně Barbie, Oppenheimer, One Man Show, velmi silné filmy.
0: Zemětřesení, které ve středu zasáhlo Venezuelu, má zatím nejméně 589 obětí a téměř 3000 zraněných. Desítky tisíc lidí se pohřešují a čísla stále rostou. Do Venezuely míří mezinárodní pomoc z desítek zemí a svůj těžký záchranářský tým vysílá i Česko. Lidem ve Venezuele navíc pomáhají sbírky českých humanitárních organizací.
4: Lidé pátrají po svých blízkých. Americký geologický úřad USGS ale varuje, že konečné číslo obětí může dosáhnout i desítek tisíc. Záchranářům komplikují práci další otřesy a nedostatek techniky. Trosky tak na mnoha místech odklízejí sami obyvatelé. Pomoc do Venezuely posílají v desítky zemí a do postižené oblasti odlétá i český hasičský tým o 68 lidech. Sbírky vyhlásili Člověk v tísni, Charita i Adra. Americká vláda uvolnila v přepočtu přes 3 miliardy korun a dočasně zmírnila sankce, aby šly peníze na pomoc bez problémů. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
0: Na mistrovství světa ve fotbale se Francie utká s Norskem o první místo ve skupině. Zápas začne ve 21 hodin českého času, stejně jako duel Senegalu s Irákem. Ve 2 ráno následující utkání Uruguay Španělsko a Kapverdy Saudská Arábie. V 5 ráno začnou duely Egypt Irán a Nový Zéland Belgie. Počasí. V noci bude v regionu jasno, nejnižší teploty 21 až 15 stupňů. Zítra čekejte také jasno, tropické teploty 33 až 37 stupňů a vítr povane slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dle dopravních serverů momentálně nejsou ve Zlínském kraji na dálnicích a silnicích hlášeny žádné nehody. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce. Příjemný poslech následujícího pořadu na pěknou notečku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Příjemný podvečer opravdu horkého dne vám od mikrofonu přeje Jaroslav Kneisel. Z našeho vysílání určitě víte, že i za pár minut proběhne ve Strážnici slavnostní zahájení 81. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice a také 44. ročníku festivalu Dětská Strážnice. Přiznám se bez velkého mučení, že tento pořad přetáčíme, protože už jsme s celým rozhlasovým týmem připraveni ve Strážnici, ovšem máme pátek, který by měl patřit Brolnu a ten účinkoval ve Strážnici v loni v opravdu vydařeném hudebně tanečním pořadu s názvem Pocta Jaroslavu Juráškovi. Tedy dovolte mi ohlédnout se o rok nazpět a připomenout si program, který se uskutečnil v autorské režii Jana Kysučana k loni z tému výročí narození hudebního dramaturga, redaktora, cymbalisty a upravovatele Jaroslava Juráška. V pořadu účinkovali členové Orchestru lidových nástrojů, dívčího sboru a taneční složka vojenského uměleckého souboru Ondráš a jak už jsem zmínil, také Broln se svými solisty. Broln vedl Petr Varmuža a orchestr Ondráše řídil Dominik Orsák. Předesílám, že se jedná jen opravdu o krátký výběr z celého pořadu. A neodpustím si, abychom dnešní notečku nezačali znělkou Strážnického festivalu. A potom už hraje orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš, zpívá dívčí sbor a mijavský tanec, stejně jako všechny další skladby v úpravách Jaroslava Juráška, zahraje společně Ondráš s Brolnem. Příjemný poslech.

0: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.
1: V našem vysílání posloucháte pořad Na pěknu notečku. Dnes se vracíme o rok nazpět a připomínáme si vydařený pořad, který se uskutečnil v loni v rámci 80. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice a byl věnován poctě cymbalisty redaktora upravovatele Jaroslava Juráška. Na pódiu se postupně střídali muzikanti VUS Ondráš a Brolnu, solisté a také tanečníci Ondráše. Z celého programu jsem dnes vybral ještě tři pěvecké solisty. Michala Janoška a Petra Mičku doprovodí Broln a v závěrečném čísle rusínských písní to bude Lucie Fabišiková s muzikanty obou spojených orchestrů. Vážení a milí, pokud budete o víkendu ve Strážnici, tak se stavte do našeho rozhlasového stanu u zámku. Pokud nebudete, nalaďte si minimálně náš nedělní přímý přenos hudebního pořadu, který začíná v 10 hodin dopoledne. Všechny potřebné informace k festivalu Strážnice najdete na webových stránkách www.festivalstráznice.cz. V každém případě zvládněte dobře následující horké dny, dbejte na příjem tekutin a celý víkend prožijte v naprostém klidu, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu. Pěkné dny přeje s tradiční prosbou Buďme dobří, váš Jaroslav Kneisel.

Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vedra lámou teplotní rekordy, o víkendu může být až 41 stupňů. Český tým hasičů a záchranářů zítra odletí pomáhat do Venezuely. Noc bude jasná a sobota slunečná s teplotami až na 39 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Na třetině stanic v Česku dnes padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové naměřili 38,1 stupně. Ve Středočeském kraji mají nové rekordy 4 stanice. Nejvyšší teplotu zaznamenala Tuháň na Mělnicku, a to 38 stupňů. Rekordy padly také v Poděbradech, Čáslavi a Hulicích. Vedra budou pokračovat i o víkendu. V sobotu může být ve středních Čechách až 39 stupňů. V neděli výjimečně až 1,40. Začínají letní prázdniny a dovolené. Část lidí bude volno trávit splouváním řek. Námi oslovení provozovatelé kempů a půjčoven lodí si zatím sezónu pochvalují. Třeba Sázava od Vysočiny do Týnce nad Sázavou je dobře sjízdná, potvrzuje vedoucí instruktorka půjčovny Bisport Monika Nováková.
3: Tak v tuhle chvíli máme nesjízdný úsek Týnec Pikovice, ale na vyšších úsecích řeky ta sjízdnost je ještě relativně dobrá, jezdit se určitě dá. Všem vodákům bych doporučila opravdu jako plastové kánoje, vynechala bych nafukovací plavidla a hlavně teda rafty.
2: Na začátku sezóny upozorňuje finanční úřad na povinné odvody z prodeje hub, lesních plodů nebo přebytků ze zahrad. Podrobná pravidla zveřejnil na svém webu. Zásadní je 50-tisícový limit pro tuto formu přivýdělku, vysvětluje mluvčí finanční správy České republiky Patrik Madle.
4: Pro správné zdanění se musí každý nejprve posoudit, jestli se u něj jedná o činnost příležitostnou nebo nahodilou. Pokud ano a zároveň jeho celkové příjmy z takových činností za celý rok nepřesáhnou 50 tisíc korun, žádnou daň z nich nezaplatí.
2: Do zemětřesením zasažené Venezuely vyrazí český tým hasičů a záchranářů zítra dopoledne. Z letiště Václava Havla odletí armádní Airbus. Kdy přesně se Češi k záchranným pracím připojí, není jasné. Celkem do Caracasu dorazí 70 specialistů, říká mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
5: Jádro týmu tvoří příslušníci hasičského záchranného sboru České republiky specializovaní na vyhledávání, záchranu a vyprošťování lidí ze sutin a součástí odřadu jsou také statici, specialisté dronové služby, kinologové se záchranářskými psy vycvičenými na vyhledávání osob, dva lékaři a tlumočnice policie České republiky.
2: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu ve středu večer místního času. Zemřelo skoro 600 lidí a asi 3000 je zraněných. Dalších 50 tisíc lidí úřady pohřešují.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno, teploty klesnou na 21 až 17 stupňů, na horách bude kolem 16, sobota bude slunečná a velmi teplá, teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů, na severovýchodě na 33 až 36. V nížinách na západě a severozápadě Čech může být místy i přes 39 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D11 ve směru na Prahu leží u 12. kilometru větší předmět ve vozovce, na D1 u 267. kilometru ve směru na Ostravu se auto srazilo se Srnou. A v Bílovci v Jeremenkově ulici havarovala dvě auta, na silnici vytekly provozní kapaliny. Na všech místech projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
6: Vítejte u dalšího dílu. My jsme se na vás moc těšili. Tady je Patrik Rozehnal.
7: A doktorka Kateřina Cajthamlová. Je to díky tomu, že jste nám poslali velkou spoustu dotazů na téma
6: vložky do bot, ty špatné, anebo možná poradit i s těmi dobrými.
7: Tak.
6: Když už jsme u těch vložek a nohou. Mami, děti se mi smějou, že mám velké nohy. Ale nemáš. Dej si boty do garáže a pojď obědvat.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. My se v tom dnešním dílu vracíme k vložkám do bot. Už jsme to před časem řešili, ale stále vás to trápí. Zůstalo mnoho dotazů a tak se jim budeme postupně věnovat. Než k tomu dojde, budeme si povídat o tom, že moderní vložky do bot přináší úlevu od bolesti i pohodlí při dlouhém stání. Kolik druhů vložek vlastně existuje? Na to se naše redaktorka Bára Kvapilová ptala fyzioterapeuta Jindřicha Vocilky z kliniky Spinesio.
1: Důvody, proč si lidé pořizují speciální vložky do bot, se různí a tak existuje i mnoho druhů nejrůznějších vložek pro nejrůznější účely. To, čemu bychom mohli říkat obecně zdravotní vložky do bot, bych rozdělil podle materiálu, ze kterého jsou vložky vyrobené, na vložky buď pěnové, gelové, korkové nebo kožené.
2: Které jsou nejobvyklejší?
1: Každý materiál má svoje výhody a nevýhody a je skvělé, že máme možnosti si dnes vybrat, co potřebujeme. Osobně se nejvíce setkávám s pěnovými vložkami do bot, které jsou lehké, dobře tvarovatelné, ale ne už tak vhodné třeba pro korekce délky končetin.
2: Prý jsou i písmenné kategorie šířky chodidel.
1: Ano, šířka chodidel se dá rozdělit na standardní šířku označenou písmenem G, užší označenou písmenem F, širší pod písmenem H a extra širokou pod označením K. Pokud by někdo chtěl tyto kategorie použít pro výběr bot bez předchozího vyzkoušení, úplně bych to nedoporučoval. Výrobci si často určují šířky bot podle svých norem a tak nezbývá, než si boty stejně osobně vyzkoušet.
3: Proč jsi přišla?
4: Přišla jsem za tebou kvůli nohám. Jsou ploché.
3: Jo.
5: To jsem ještě neviděla.
3: Vážně?
4: Bleh.
3: No a uměla bys je opravit?
2: Panenka Barbie se s problémem plochých nohou obrátila ve filmu na specialistku.
1: Nechci, aby to znělo jako kliše, ale pravdou zůstává, že pokud si někdo plánuje vložky do bot pořídit z těch zdravotních důvodů, pak vždy doporučuji se nejdřív poradit s odborníkem. Je taky důležité mít na paměti, že i slavní lidé, slavní běžci, například Usain Bolt, má ploché nohy a tomu to výrazně nevadí.
6: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci.
2: Co říkáte tomu, že pánové si dávají do bot vložky, aby vypadaly vyšší, třeba o 3, o 4, o 5 centimetrů?
1: No, řekl bych, že je vidět, že stále platí rčení, že pro krásu se musí trpět. Z pohledu zdraví bych však takové vložky doporučoval používat obezřetně.
2: Co veselého se komu stalo s vložkami do bot?
1: Když připravuju vložky na míru pro své klienty, zvnitřku bot vždy vysypávám nečistoty, zejména u dětí se stává, že i přes velké úsilí rodičů zůstává v botě pod původní vložkou značná část pískoviště, což bývá velké překvapení.
7: Vesele a zdravě.
0: Slyšeli jsme reportáž, chcete k tomu, paní doktorko, něco dodat?
8: No, vzhledem k tomu, že minule jsme povídali o těch typech vložek a povídali jsme, jak je správně vybrat, tak dnes bych se trošku věnovala té ploché noze, která dominuje tomu vlastně povídání.
0: Proč takže máme ty vložky?
8: Ano, takže ona je plochá noha, je to deformita, která vlastně vzniká v období růstu a je to vinou toho, že vazy, které jsou strašně četné v té klenbě nožní, se povolí a dochází k oploštění buď podélné klenby a pak dochází k tomu, že se vykloní naše patní kost. To znamená, že máme ty ploché nohy podélně ploché, to je ta nejčastější diagnóza. A pak jsou ploché nohy, ta příčná klenba, a to zas nejčastěji mají nositelky lodiček, protože v tu chvíli, kdy chodí pořád po špičkách, tak ta klenba nohy, která je za prsty vlastně, to je ta příčná, tak ta se zhroutí a dojde k takzvanému vzniku toho palce vbočeného, který vlastně se snaží jako těm ostatním prstům a zbytku
0: pomoct
8: té klenby pomoci. Klinické projevy, pokud dojde ke snížení podélné klenby nožní, tak se projevují tím, že máme patu, která je vykloněná směrem ven. Další, co se děje, tak vlastně často ta chůze na plochých nohách je taková trošku kachní, tak tam už jsou potřeba ortopedické vlastně vložky.
0: A o vložkách bude řeč v našem pořadu Vesele a zdravě právě dnes.
7: Vesele a zdravě. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Téma našeho dnešního pořadu nám opět připomene básničkou posluchač Petr. My moc děkujeme.
1: Před očima mžitky skáčí z toho, jak mě v botách tlačí. Asi nemám správné vložky, když tak rýjí do pokožky.
0: Vracíme se dnes ve Vesele a zdravě k vložkám do bot, abyste zvolili ty správné a ty špatné třeba zahodili. Je to proto, že spousta otázek nám z předchozího dílu takto věnovanému zbylo a my se chceme ještě věnovat vašim otázkám. Za malou chvíli, než na to dojde, tak bych rád vyspovídal doktorku Kateřinu Cajdamovou k tomuto tématu dnes.
2: Ano.
0: Jak vlastně ty vložky do bot fungují? Oni mají něco jako přizvednout nebo zabránit nějakým otlakům, něco stimulovat?
2: Ano, báječná otázka. Zaprvé se velmi přikláním k tomu, co říkal pan doktor na začátku, čili je potřeba udělat nejprve vyšetření plantogramem anebo podoskopem, to znamená zjistit, jak fakt chodíme. A vlastně je vidět, kde ta noha tlačí na tu podložku víc, než by měla. A v tu chvíli ta vložka ji odlehčuje, protože ten problém s plochou nohou není jenom problém chodidla, jak by se zdálo, nebo prstů, ale protože ta šlapka naše je nosná část celého těla, tak se to velmi brzy začne projevovat výš. A nejčastěji kolenní kloub, kyčelní kloub, postavení pánve, postavení dokonce celé páteře.
0: Prostě to, jak chodíme, kývavě, šmajdáme, někdy ano. Máme špatné otaky, může to mít vliv třeba i na orgány, protože jenom čínská medicína pracuje s tím, že na chodidlech je spousta bodů.
2: No jasně, no to víte, že
0: jako,
2: jo.
0: Takže když budeme chodit třeba vykloněni nějak na stranu s těmi šlapkami, no, tak budeme mít třeba problém, já nevím, s játry nebo se srdcem.
2: No, spíš budeme mít problém s pánevními orgány, to ano. Znamená, může ta pánev poklesat, může dojít ke změnám vlastně inervace vinou toho, že ta páteř se vlastně jakoby zakloní, udělá skoliózu, prostě skřiví se a zmáčkne kořeny některých nervů, které jdou do vnitřního prostředí. To znamená, může to působit zácpu, změny peristaltiky střeva, může to změnit funkci třeba pánevních orgánů.
0: No a znamená, může to tedy mít i vliv na to, že třeba dámské a pánské vložky budou vypadat trochu jinak?
2: To ne. Ne. Naštěstí ne. Tady vložky jsou teda bez nějakého specifika sexuálního. Ano, on teda, promiňte mi, ani prsa, ani penis tolik neváží, aby to muselo změnit.
0: No ne, vy jste říkala, že to může mít vliv na oblast pánevního dna, tam každý ano, máme něco jiného, že?
2: To je sice pravda, ale to držení, to pánevní dno dělá stejně. Ta hmotnost těch orgánů není tak rozhodující.
0: Jinak se zeptám, bude se lišit výběr dobrých vložek u dětí a u dospělých?
2: To určitě ano, protože jsme povídali, že vlastně zhruba od 2 let už je vidět, že tam je plochonoží a v tomto okamžiku se nedávají úplně vložky, ale nejdřív se dělá cvičení. Plus se musí zkontrolovat botičky, protože řada dětských botiček má už tu vložku integrovanou, to jsou ty takzvané ortopedické. To znamená,
0: a je to dobře?
2: No, právě pokud to povolí ortoped, tak ano. Ale u dítěte s plochonožím, kde vlastně rodič jako nepřemýšlí o tom, jak ty boty, kde ty boty, tak může dojít k problému. Já bych tady doporučovala, jakmile to dítě začne šmajdat, tak se poradit nejprve s pediatrem, protože celé držení těla těch dětí, zejména ve chvíli, kdy už chodí, proto se to projevuje.
0: Rozhoduje o tom, co bude v dospělosti.
2: Rozhoduje o tom, jak bude páté, jak bude držení těla, jaký bude i třeba sebevědomí a jaký bude styl chůze, ať dlouho nám vydrží ty klouby. Hmm. Ať už kotníky, ať už kyčle, ať už kolena. To znamená, je to strašně důležité podchytit to včas.
0: Myslíte si, že jsou lidé i dospělí, kteří nosí třeba vložky do bot zbytečně?
2: No, ono totiž, když byste nosil vložky do bot zbytečně, tak vás leccos začne bolet. Jo, začne vás bolet hlava. Jedna z věcí, pokud mám tu klenbu v pořádku, to znamená ty všechny vazy a svaly mi fungují dobře, tak ta noha funguje dynamicky. Kdykoliv já tam dám nějakou oporu, ono to je trošku jako sádra, to znamená, že to jako uleví těm částem, které by jinak byly propadlé a tlačily by příliš, ale ono to zároveň jako neposiluje tu svalovou hmotu.
0: Takže preventivně to nepůsobí?
2: Nepůsobí, tam je důležité pokud chceme něco dělat preventivně, zásadně cvičení.
0: Už za chvíli se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou budeme věnovat vašim dotazům na to dnešní téma. Řešíme vložky do bot.
3: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Po písničce se vracíme do studia pořadu Veselé a zdravě za doktorkou Kateřinou Cejdamovou a teď i za vámi a vašimi dotazy.
1: Dobrý den, paní Jana z Plzně. Chtěla jsem se zeptat, jestli paní doktorka neví, když mám lymfatické otoky, plochou nohu a potřeba bych ušít boty. Je to normálně jako ve zdravotních potřebách a nějakých jako jsou boty jako už i v obě dvě stejný. Jelikož mám tu levou nohu jako širší i dole ty otoky, tak se do těch bot nevejdu. A potom je to přes léto, je to ještě horší ty lymfatické otoky kolem jako dokola, kolem kotníků a dole. A ta bych potřebovala ty boty ušít. A tady nikde v Plzni jako není žádný obuvník, který by ty boty ušil. A říkají, že pouze vložky do bot. Ale když ty boty nemám, tak nemůžu ty vložky šít. Já bych potřebovala ty vložky ušít na každou tu nohu jako jinak, aby se mi dobře chodilo. A potom, když ty nohy otékají, tak jednou je to ta levá, s tou levou se pak nemůžu nikde obout ani do těch směrovacích bot.
2: Tohle je každá rada drahá. Většinou ortopedická obuv, která se dělá na míru, je obuv, která je doporučená přímo tím ortopedem, který člověka má v péči. A já se domnívám, že existuje možná možnost ve zdravotnických potřebách sehnat ty boty, které mají tu velikost K, protože ta velikost, která je dostupná v normálním obchodě, je do H, ale pokud by to bylo to K, tak tam už se ty vložky dají dát. A obecně boty, které se přizpůsobují svou velikostí, jsou ty, které mají takový ten suchý zip. To znamená, že já tu botu můžu rozšířit nebo ji můžu jako stáhnout. Jsou to boty často, které jsou sportovní a jsou z tkaniny, nikoli z kůže. A tyhle ty bych jako to přechodné řešení teda velmi doporučovala.
0: Své dotazy jste nejenom volili na záznamník, ale psali i přes stránky veseleazdravie.cz.
2: Paní Pavla se ptá, ráda bych se zeptala, jaké koupit vložky do kopaček pro 12-letého syna. Často ho po zápasech bolí paty a celkově nohy, někdy má puchýře na malíčkách. Prosím pěkně, paní Pavlo, vemte syna k ortopedovi. Vzhledem k tomu, že synovi je 12, má před sebou exponenciální fázi růstu, to znamená tu, kdy ty děti rostou až o 10 cm za rok. A tam je strašně důležité, aby ty vložky byly naprosto perfektně sedící. A ten ortoped může udělat vyšetření a může i doporučit individuálně udělané vložky. Takže zejména, protože fotbal je strašně náročný sport, kde se hodně běhá a já předpokládám, že když má kopačky, hraje fotbal, tak doporučuji opravdu k ortopedovi.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdamová poradí i dalším, kteří nechali vzkaz na našem záznamníku nebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde se můžete věnovat zdravotnické tématice.
3: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cejdamovou.

0: Posloucháte stále Veselé a zdravě. Připomínám, že se obracíte na nás s mnoha dotazy a často i po skončení pořadu na nějaké téma. Stalo se tak i u vložek do bod, proto se k ním vracíme v této chvíli a odpovídáme na další dotazy. Ty telefonní.
1: Dobrý den, tady Vajdíková. Je mě 82 let. Mám problém s nohama. Prostě ve spod, jako to mám tak, jak kdybych měla desky. A bolí mě ty nohy ke kotníkům. Na levé noze prsty prostě jako těžko ohnu. Mám teda cukrovku, užívám glyklazín, folgin, glukopán. A to prostě ty nohy mě nějak neslouží. Chodím, jak kdybych měla desky na spod. Hlavně na té levé straně, ale nemám jich opuchlé. Prosila bych vás, co s tím teda mám dělat?
2: Tak tadyhle to zní, jak

0: případně brát vitamíny skupiny B na regeneraci těch nervů. Čili to není úplně o vložkách, pokud vložky, tak opravdu až po poradě s ortopedem a spíš pěnové.
1: Další dotaz přes stránky Veselé a zdravě, CZ dorazil.
0: Paní Valerie se ptá velmi stručně, jestli existují ortopedické vložky na patní ostruhy, takže existují, ale nejsou to celé vložky, ale je to vlastně taková jako vložka do boty, která zabraňuje tomu, aby ta ostruha se dotýkala spodku. To znamená, že je to vlastně takový oblouček, který
1: takový
0: se...
1: jako kruh, jak na plavání?
0: Ano, něco jako kroužek, který se vkládá. Někdy to mají, měli by to mít ve zdravotnických potřebách a mohou to mít tam i ve formě vložky, na které už to je udělané.
1: Vykroužený otvorek.
0: Čili zeptat se ve zdravotnických potřebách.
1: Dejme prostor dalšímu telefonátu.
2: Dobrý den. Já mám vnuka, který nosí botičky takový s tou tenonkou podrázkou, říkají, že to strašně zdraví, protože když chodí po nějakých kamínkách, tak z noha se mu dobře tvaruje, že je to v pořádku. Myslíte si, že je to opravdu v pořádku, že ty děti tady tyto boty mají nosit? Děkuji vám,
0: nashledanou. V dnešní době je moderní takzvané bosonohé chození, což se chodí právě v takových těch tenoučkých botičkách, které mají tu pevnou část, nebo ona není pevná, ona je spíš gumová, aby se neporanili. No, pokud je to človíček, který nemá problém s páteří, konkrétně se skoliózou, tak je to ideální trénink, protože my jsme původně bosonozí. To, že nosíme nějaké boty, tak to vlastně tu klenbu spíš zhoršuje. Čili určitě, pokud od malička se chodí, ať už na boso, říká se, že pro rehabilitaci svalů a vazů v oblasti toho chodidla je dobré chodit třeba po trávě na boso. Tam je jediný problém, pokud takhle chodím v těchto botách po pevném povrchu, zejména teda po asfaltu, tak to úplně tak jako není ono. Hmm. Ta stimulace je lepší, když chodím po površích nerovných, čili třeba říkávalo se chodit po kamíncích v potoce nebo chodit po nějaké trávě a podobně. Takže určitě ano.
1: Další dotazy ještě zbývají a odpovíme na ně velmi rádi po písničce, která je nachystána.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Spíš.

0: Jste s námi v pořadu Veselé a zdravě, je tu hlavně doktorka Kateřina Cajdamlová a připomínám téma, které dnes posloucháte a my jsme ho do vysílání zvolili na základě vašich přání a žádostí, protože dotazů bylo hodně, vložky do bot. Ptáte se, tady je další dotaz telefonní.
1: Dobrý den, jmenuji se Marie, jsem ze Zlína a mám takový dotaz na paní doktorku. V různých časopisech a novinách se objevují inzeráty, nedávno to bylo v Metru, vložky od profesora Kaneka, které mají nějaké magnety přímo v těch vložkách a tvrdí, že 5 feritových biomagnetů zlepší naše zdraví, krevní oběh, klouby, všechny možné stimuly, tamogeneraci, tkání a tak dále a tak dále. Máme vůbec my v Česku nějaké informace o těchto výrobcích a doporučila byste to?
2: Kdykoliv chceme ověřit nějakou věc takovéhohle typu nebo třeba různé kouzelné preparáty na hubnutí a podobně, tak doporučuji stránky www.sukl.cz anebo www.szu.cz. Sukl je Státní ústav pro kontrolu léčiv, ten se týká víc těch preparátů, které užíváme vnitřně, a Státní zdravotní ústav je právě i pro tyhle ty kouzelné věci. Já bych doporučila, pokud byste měla zájem, protože tam je otázka, jestli opravdu jako jsou magnetické, to bych jako zkusila s něčím, jestli to něco přitahuje.
0: Paní je spíš zvažuje se vůbec pořídit, asi nemá, aby to zkontrolovala.
2: No, to zjistíte, jestli něco je magnetické.
0: No to jo, ale musíte je mít doma, paní, jestli je třeba chce zvažuje
2: objednat.
0: No tak
2: si k tomu přidám, jo takhle objedna. No tak prosím, po internetu bych to nekupovala, ale my máme 30 dní, ovšem ne všichni internetoví prodejci dodržují český zákon, jo, takže my máme normálně 30 dní na vrácení, takže když to domů přijde, zkusila bych k tomu přiložit nějaký kovový předmět, jestli to teda magnetuje nebo ne. Jináč ta věc, která funguje, tak je určitá akupunktura, kterou dělá nějaký člověk, který to vystudoval, anebo nějaké formy vlastně čínské medicíny, ale je to vždycky renomovaný člověk a je dobré, když má nějaký certifikát. Takže ten vám i poradí, protože se může stát, že vy si budete něco stimulovat vložkou a bude vám hůř než líp. Jo? Takže pokud má něco účinek, může to mít bohužel i vedlejší.
0: Ptali jste se dál, paní doktorka má přichystán dotaz z našich stránek internetový.
2: Ano, pan Radim píše, že má čitelné nohy, píše, že má do O, jenom jsem chtěla říct, ty ploché bývají častěji do X, taky jsou čitelné. A poslední dobou cítí, jak špatně nás šlapuje a nohy ho bolí i při kratším chození. Ano, on si zatěžuje víc tu vnější klenbu. V okamžiku, kdy ty nohy jsou do O, tak vlastně stojí víc na té vnější klenbě, někde se takhle projevují vlastně poruchy v oblasti třeba kolenního kloubu. Takže já bych doporučovala, než on píše, že se snaží naslapovat lépe, ale tím je bolest silnější, uvažuje o vložkách do bot, já bych nejdřív nechala vyšetřit kolenní klouby a zašla bych za ortopédem a zeptala bych se, jestli je v mém věku vhodné a jakými vložkami korigovat, ale ta korekce je potřeba dělat velmi pomalu. A spíš tady asi budou nějaké spíš ty měkčí vložky, které by pomohly odfiltrovat tu přílišnou zátěž na té vnější klenbě.
0: Ještě nějaký dotaz?
2: Ano, ještě pan Jan, ten se ptá, mohl by mi někdo vysvětlit vložky do bot, proč a kdy je potřebuju, v minulosti jsem se nikdy neobtěžoval vyměňovat vložky do bot za nějaké specifické, vždycky jsem používal ty, co byly, vyměnil je, když se opotřebovali. Ano, toto je správný postup, to znamená v okamžiku, kdy nemáme problém, tak je zbytečné ho řešit. Už jsme tady na začátku říkali, že preventivně nic takového nefunguje, a říká, že vlastně to poskytuje lepší odpružení, podporu pro nohu, to se týká pouze o sportovní obuvi a ty vložky, které mají být odpružovací, tak musí být měkké, nesmějí být pevné, tvrdé. Tady jenom doporučuju, že pokud ho bolí nohy na dlouhých turách, jak píše, a spíš vepředu než na patě, ale nakonec obojí, vždycky si myslel, že je to normální součástí turistiky. Ano, je to normální součástí turistiky a tady bych normálně spoléhala jenom na běžné měkké vložky do sportovních bot, které už tam dává ten, kdo je vyrábí. Čili asi má nohy v pořádku, nosí boty Kintargy, protože to byly jediné, které mu v obchodě seděly na širší nohu. A myslím si, že děláte všechno správně, pane Jane.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Závěrečné povídání v pořadu Vesele a zdravě shrne to dnešní téma vložky do bot, na co tedy hledět, čeho si všímat, případně možná říci, jaké jsou nejčastější chyby, které paní doktorko Cajdamová děláme, když si vložky vybíráme.
1: Nejčastější chybou je, že si vybereme příliš tvrdé vložky a potom nás vlastně ta vložka jako kdyby nese, to je jak ta sádra, a může nám nějakým způsobem změnit držení těla. Další, co za chybu velmi často slyším, že lidé dělají, že bez porady se svým lékařem, který by zkontroloval páteř, začnou chodit to bosonožství a pak je začne páteř bolet. Protože v okamžiku, kdy vlastně začneme chodit jiným způsobem, což s tou bosou nohou chodíme jinak, no tak zatěžujeme jiné části páteře než předtím.
0: Je to tak, že už jsme si, vy jste říkala, v dětství zvykli na určitý typ chůze, že už se jako nepředěláme v té dospělosti takhle?
1: Jako předěláme, ale někdy to dost bolí, takže bych doporučovala to bosonožství zkoušet vždycky přidávat třeba
0: chvíli.
1: Jako každý den třeba půl hodiny a pak zase po týdnu třeba to prodloužit na 3/4 hodiny a koukat, jestli se nám nerozjede u bolesti hlavy, bolesti zad, bolesti kyčlí nebo kolen.
0: Jak poznáme, že jsme zralí na vložky do bot?
1: No tak většinou víme, že máme buď teda nějakou ortopedickou vadu, nebo nás začne bolet páteř, nebo se nám začne dělat skolioza, nebo prostě doktor řekne, hele, pravděpodobně začíná plochonoží, protože si všimne toho vbočeného palce. To znamená, buď si toho můžeme všimnout my sami, a to je nějaká bolest, nebo nějaká změna držení těla, jedno rameno výš, nebo šikmá pánev podobně, nebo začne bolet nějaké koleno. Nejčastěji to bývá po úrazech. To znamená, pokud máme zlomeninu té dolní části, tak může docházet k tomu, že potom potřebujeme třeba na přechodnou dobu na jednu stranu, třeba na tu bývalou zlomenou nohu, nějaké odlehčení a tu vložku.
0: Ale vždycky k lékaři a poradí ano. Vám, co a jak a jaké vložky jsou ty nejlepší.
1: Ano.
0: Vrátit se k tématu můžete i na našem webu veseleazdravie.cz, najdete nás a můžete být i fanoušky našeho pořadu na Facebooku, na stránce Vesele a zdravě a ve vysílání jsme každý pátek v tomto čase, tak se na vás zase za týden těšíme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Děkuji moc.
1: Já taky. Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
2: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona na září. Hasiči prohledávají spáleniště po požáru střechy hotelu v centru Prahy. Noc bude jasná a sobota slunečná s teplotami až nad 39 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona a zabývat se s ním bude až po prázdninách. České televizi to dnes řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů. První čtení měla sněmovna původně stihnout ještě v červenci. Zákon má zrušit televizní a rozhlasové poplatky a financování veřejnoprávních médií převést pod státní rozpočet. To silně kritizuje opozice. Podle Šťastného lze proto očekávat, že její projednávání zdrží prosazování jiných zákonů.
3: Zákon o změně financování médií veřejné služby je jasnou prioritou této vlády. My očekáváme poměrně silnou nevoli ze strany opozice, ale musíme ji přečkat.
2: Vláda chce zákon schválit do konce roku. Platit by tak mohl už od 1. ledna 2027. Hasiči už uhasili požár střešní terasy hotelu v Pražské ulici Hybernská. Teď prohledávají spáleniště kvůli případným skrytým ohniskům. Českému rozhlasu to řekl mluvčí hasičů Miroslav Řezáč. Při požáru podle něj nikdo nebyl zraněný. Terasa začala hořet před 6 hodinou odpoledne. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. Tež už většina jednotek z místa odjela. Zůstává tam ale autobus, ve kterém se kvůli vysokým teplotám ochlazují evakuovaní lidé. Pomoc nabídl i Červený kříž, který před hotelem rozdává pitnou vodu a jídlo. Plzeň spustila kampaň Na kole bezpečně. Důvodem je nárůst cyklistů ve městě, a to i díky nové službě sdílených elektrokol. Kampaň je zaměřená především na mladé cyklisty. Připomíná například důležitost helmy. Náměstek plzeňského primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar ze starostů k hlavním bodům kampaně dodává.
4: Názornými nápisy a vzkazy i ilustracemi upozorňujeme, že kdo jede na kole, nesmí pít alkohol, není dovolena jízda na kole po chodnicích a po přechodech pro chodce, že je důležité mít na kole základní výbavu, odrazky a v noci i přední a zadní světlo.
2: Lidé v některých pískovnách na Třeboňsku porušují zákaz koupání. Znečišťují tím zdroje pitné vody. Například pískovna CEP 2 zásobuje vodou Chlum u Třeboně. Za porušení zákazu koupání hrozí až tisícové pokuty.
5: Policisté na Suchdolsku provádějí v blízkosti pískoven kontroly.
6: Říká policejní mluvčí Věra Mžiková.
5: Za parkování v chráněné krajinné oblasti mohou řidičům uložit pokutu až do výše 1500 korun. Koupání v pískovnách je oznamováno jako přestupek příslušnému obvodnímu báňskému úřadu.
6: Jak věc dál řeší báňský úřad, ví jeho mluvčí Jiří Frölich.
7: Ze zákona může báňský úřad fyzické osobě uložit sankci až do výše 15 000 korun.
6: Kromě pískovny CEP 2 slouží jako zdroj pitné vody také pískovna Halámky. Bez zákazu se lidé mohou vykoupat například v pískovně Tušť. Střeboňská Eva Marvanová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Před námi je jasná noc, teploty klesnou na 21 až 17 stupňů, na horách bude kolem 16, sobota bude slunečná a velmi teplá. Teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů, na severovýchodě na 33 až 36. V nížinách na západě a severozápadě Čech může být místy i přes 39 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
8: Zelená vlna.
2: Na D1 ve směru na Brno se tvoří kolona mezi 80. a 84. kilometrem. U kilometru 168 blokuje nehoda dvou aut levý pruh. U Lhoty na Praze východ se srazilo auto s motocyklem, na D3 pak u 89. kilometru ve směru na České Budějovice stojí porouchané auto na odstavné krajnici. Jezděte opatrně.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

0: dnešním country oslavníku se podruhé a naposled vrátím ke skupinám, které se na naší scéně objevily v roce, kdy se narodili letošní padesátníci a padesátnice. V úvodu to byla ještě nedávno aktivní hradecká dělová koule. S vyznáním Františka Špágr Špačka sedím za volantem rád, zatímco náčelník dělové koule Karel Charlie Drtina prozradí, že v Texasu je ode všeho kousek.
1: Je ode všeho kousek a možná ještě o něco.

písničkou Vítr zpíval rád z dílny excelentního baladyka Toma T. Halla se připomněli další padesátníci. Kutnorští brzdaři se solovým Zdeňkem Leberou. I dnes vás pochopitelně zavedu mezi zámořské novinky. I když to zase nějak velká novinka není. Objevila se v diskografii Williho Nelsona už v roce 1994 pod názvem 6 hodin v Pendrenails. Před měsícem vyšla pod jiným názvem Fredici a otevírá jí konstatování: nic se nezměnilo, všechno je při starém.

Karel Charlie Detina, který stál v roce 72 u kolébky dělové koule, a klasické kalifornský blues Jimmyho Rogerse. A zase na chvíli za kutnohorskými brzdaři. Ti vám teď nabídnou bluegrazovou klasiku bratrů Stanleyových If That's The Way You Feel s českým textem Veroniky Lebedové Podzim.

Klasika z dílny Willieho Nelsona je Po Mejdanu, The Party's Over, kterou s ním naspíval v roce 1994 Curtis Potter. Dlouholetý kormidelní kluků z údolí Brazos, western swingového velikána Henka Thompsona, který v roce 61 přivedl do hitparády renovovanou verzi Oklahomský hor Jacka Guthrieho.

Skladatel, pianista a v tomto případě i zpěvák Jaroslav Uhlíř a jeho Severní vítr, protkaný zřetelnou atmosférou country. O 7 let později, tedy v roce 88, se k ní vrátil v přiznání: mám nejhoršího koně.

Písničkou Je cizí se připomněli další letošní padesátníci, trapeři z Rakovníka Vítězslava Vondráška, a hned po nich se hlásí o slovo opět Willie Nelson s dokonale swingujícím Curtisem Pottem a prosbou Nech mě být, ať si můžu zaswingovat.

klasika Johnnyho Cashe I Still Miss Someone v živé nahrávce rakovnických traperů, kteří se sice někdy kolem roku 1984 rozešli, ale tu a tam si stále ještě rádi zahrají. A naposled do alba z roku 1994, které se původně jmenovalo Six Days at Pendernails, ale čerstvě se vrací pod názvem Willie Nelson s mimořádným hostem Curtisem Potterem.

Poslední ze skupin, které letos stále aktivně oslavují 50. výročí vzniku, jsou Holátka, Standy, Michigan a Horníčka ze Šumperka. Nabídli vám jedničku Johna Michaela Montgomeryho Výprodej chlapů a přidají dokonale zvládnutý Další den ze zpěvníku Dona Williamse.

0: Díky všem, kteří jste si se mnou zaspomínali na skupiny, které přišly na scénu naší country před půl stoletím, a příjemný zbytek večera se zprávou Dělové koule odjíždím do Kalifornie. Tak dobrou noc.
1: Mám je.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
3: Sněmovna finálně schválila změnu pravidel zaměstnávání státních zaměstnanců. S příchodem tropických dnů výrazně přibývá výjezdů záchranářů. Noc bude jasná a sobota slunečná s teplotami až nad 39 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Zaměstnávání státních úředníků by se mělo víc přiblížit běžnému pracovnímu poměru. Počítá s tím novela, kterou odpoledne schválila sněmovna. Snažší by nově mělo být třeba propouštění úředníků. Třetí čtení dnes koalice kvůli dlouhým opozičním projevům předčasně ukončila zařazením pevného hlasování.
4: O novele, která se má dotknout zhruba 70 tisíc úředníků, jednali poslanci skoro půl roku. Změny přibližuje za předkladatele Zuzana Ožanová z hnutí ANO.
5: Přinese to zrychlení pracovně právních procesů. Prostě i státní zaměstnanci ve většině věcí pojedou podle zákoníku práce, tak jako každý jiný občan.
4: Skončit má třeba takzvaný bazén, tedy tříměsíční doba, po kterou berou úředníci na odchodu až 4/5 platu. Nově by měli odcházet rovnou. Normu kritizují samotní úředníci i opozice. Podle Karla Dvořáka hnutí STAN povede k politizaci státní správy.
6: Bude mnohem jednodušší se nějakého státního úředníka zbavit, a to až na úroveň referentů.
4: Novela teď zamíří k posouzení do Senátu. Platit má od listopadu. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
3: Jihočeští záchranáři mají kvůli horku až o třetinu víc výjezdů. Nejčastěji ošetřují lidi po kolapsu z vedra nebo v mdlobách. V červnu zasahovali také u 4 případů ušknutí hadem. 3x šlo o děti, nikdo ale nebyl ve vážném stavu. Záchranáři připomínají, že většině potíží z horka se dá předejít. Lidé mají dost pít, vyhýbat se přímému slunci a dávat pozor hlavně na děti, seniory a chronicky nemocné. Další doporučení přidá mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.
7: Fungují jednoduchá opatření, dostatečný pitný režim, omezení fyzické zátěže přes poledne, ochrana před sluncem a udržování chladu v domácnosti. Při podezření na závažné přehřátí, poruchu vědomí nebo kolaps volej ze 155.
3: Nová turbookružní křižovatka u sídliště Kunratická v Liberci bude kompletně hotová 30. června. Jde o teprve druhý turbokruhový objezd v Libereckém kraji. První je v Jestřebí na Českolipsku. Řidiči si ještě před vjezdem musí vybrat směr, kterým chtějí jet. V křižovatce už nepůjde přejet z pruhu do pruhu, což by mělo zrychlit její průjezd. Na kruhovém objezdu přibylo i čtvrté rameno k napojení nového sídliště Kunratická. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta stavbaři na křižovatce dokončují práce.
8: To je od Jablonce, když se jede, tak ten prostřední pruh, který umožní projet rovnou dolů do Liberce, tak vlastně tam dochází ještě k doplnění obrusné vrstvy a zhotovitel bude do konce týdne finalizovat jak vodorovné značení, tak svislí, aby to do toho 30. června bylo.
0: Počasí.
3: V sobotu bude slunečno a velmi horko. Teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů, na severovýchodě na 33 až 36, v nížinách na západě a severozápadě Čech může být místy i přes 39 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na D1 u 85. kilometru ve směru na Bohumín je po hromadné nehodě zastavený provoz. Srazila se dodávka, nákladní auto a 3 osobní auta. Na místě jsou záchranáři, policie a hasiči. Kolona se tvoří i v opačném směru na Brno, zhruba mezi 74. a 84. kilometrem. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, vážení a milí. Bajky, povídky a příběhy, kde hrají důležitou roli zástupci zvířecí říše, ale hlavně a především bohatě naplněných příštích více jak 50 minut. To je to dnešní divadlo pro vaše uši. Jako vždy klidný a ničím nerušený poslech přeje autor pořadu Robert Tamchina.

0: Například ježek.
1: Ezop, La Fontaine nebo třeba Krylov, ruský pajkář, to je asi tak ve stručnosti ta velká trojka v literatuře těch nejmenších příběhů, které často bývají tak správně nastaveným zrcadlem mnoha lidským vlastnostem. Bajky, literární miniatury, které čtenáře baví odedávna. A taky vyprávění, v němž se zvířata chovají vlastně jako lidé a z toho vždycky nakonec plyne nějaké poučení. Některé z těch ezopovských bajek nám dnes připomenou Vojta Dyk, Jiří Lábus a taky Táňa Vilhelmová, která celé to vyprávění otevírá příběhem o polní a městské myši.
2: Myš z města pobývala několik dní u přítelkyně na venkově. Bydlení v noře jí připadalo nepohodlné, strava jednotvárná, zábava žádná. Když se s polní myší loučila, politovala ji. Moje milá, nezávidím ti. Do pelíšku ti prší, fouká, k jídlu máš jen trochu zrní a ještě k tomu ta strašná venkovská nuda. Víš co? Pojď se mnou do města, a? Ať vidíš, jak se dá žít v blahobytu a pohodlí. A pokud se ti tam bude líbit, můžeš u mě zůstat. Polní myš byla zvědavá a tak se dala přemluvit. Když došli do města, byla už noc. Město myšku z venkova okouzlilo. A což teprve dům, kde měla domov její městská přítelkyně. Střecha nad hlavou, teplo u kamen a těch dobrod ve spíži. Maso, škvárky, klobásy, špek, sýr, chleba, koláče, zelenina, marmeláda, máslo, med. Ber si, kolik chceš, pobízela jí myš domácí. U nás je všeho dostatek. Ale s jednou věcí se polní myš nedovedla smířit. Kdykoliv klaply dveře a objevil se člověk, museli se myšky honem schovat do díry v podlaze a počkat, až bude zase čistý vzduch. A zvlášť, když se přihnala ta obrovitá, chlupatá a zubatá obluda, totiž kocour. Po několika dnech napětí a strachu se polní myš raději rozloučila. Milá přítelkyně, závidím ti dobré bydlo, ale na ten každodenní strach bych si nezvykla. Měj se tu dobře, já se vracím na chudý a nudný venkov. A když konečně došla domů, řekla si, ať mi fouká do pelíšku. Ať mám k jídlu jen trochu zrní, hlavně, že se nemusím nikoho bát. No vida, taková malá myška a měla víc rozumu než miliony lidí.
3: O psu a vlku, aneb svoboda nebo blahobyt. Potkali se vlk a pes. Vlk byl zubožený, kost a kůže, za to pes byl dobře živený a dobře naložený. Jak to děláš, kamaráde, divil se vlk, že jsi tak vypasený, zatímco na mě plandá kůže a kručí mi v břiše. Hlídám člověku jeho dům před zloději, vysvětloval pes, a pán mě za mou službu dobře krmí. Spím v teple, mám střechu nad hlavou a každou chvilku si přilepším tím, co lidem spadne pod stůl. Tomu říkám dobré bydlo, uznale zaskučel vlk. Co já bych za to dal, kdybych si mohl žít jako ty, v pohodlí a bez hladu? Nic ti nebrání, štěkl pes. Pojď se mnou a budeš se mít zrovna tak jako já. Milé rád? Však jsem si živoření v divočině užil dost a dost. Děkuji ti za velkorysou nabídku, kamaráde. A ještě mi řekni, od čeho máš tak odřený krk? To nic není, mávl pes tlapou. Můj pán mě v noci přivazuje na řetěz, ale přes den mě nechá proběhnout po lese. Přivazuje tě na řetěz? Jako otroka? Nevěřícně kroutil hlavou vlk. Kamaráde, vrátím se zpátky do lesa. Raději budu hladovět, než abych měl na krku řetěz. Svoboda je mi milejší než blahobyt.
4: Divadlo pro vaše uši. Myška, kohout a kocour. Malá myška, která dosud žila v myší skrýši pod dozorem své maminky, zatoužila podívat se do světa.
5: Maminko, myslím, že už jsem dost velká a rozumná. Ráda bych se podívala ven, na dvůr a poznala i jiná zvířata, než jsme my, myši.
4: Prosila maminku.
5: Ty hloupoučka, raději zůstaň ještě doma, jsi neskušená a venku na tebe číhá mnoho nebezpečí.
4: Varovala ji stará myš. Ale malá myška neměla doma stání. Když maminka odběhla sehnat něco k snědku, myška vystrčila hlavu z myší díry a rozhlédla se po dvoře. Byl bílý den a sluníčko pěkně hřálo.
5: Je tady krásně a teploučko. Trochu se proběhnu a hned budu zpátky. Maminka nic nepozná.
4: Řekla si myška a vyběhla na dvůr. Rozhlédla se kolem sebe a náhle uviděla nádherné zvíře. Leželo na zápraží, vyhřívalo se na slunci, oči mělo zavřené a nejspíš spalo. Mělo čtyři nohy s měkoučkými tlapkami, hedvábný kožíšek a kulatou hlavu s malými oušky. Myška si všimla, že má u nosu legrační vousky. Pomyslela si,
5: s takovým milým zvířetem by bylo hezké kamarádit.
4: Náhle se ozval hrozivý křik. Myška se ohlédla a skamenila strachem. Před ní se objevil strašný netvor. Měl vysoké nohy, zakončené ostrými drápy, byl porostlý pestrobarevným peřím a na hlavě měl krvavě rudý hřeben. Právě otvíral špičatý zobák a znovu strašným hlasem zakřičel Kikriki! Myška už na nic nečekala a dala se na útěk do své myší díry. Doběhla, sotva popadala dech. Maminka už byla doma.
5: Pro pána, kde jsi byla a co se ti přihodilo?
4: Ptala se.
5: Maminko, neposlechla jsem tě a vyšla jsem si sama na dvůr, nezlob se na mě.
4: No a jaké to tam bylo?
5: Je tam hezky, světlo a teplo.
4: A co ještě jsi tam viděla?
5: Viděla jsem dvě zvířata, jedno hrozné a druhé krásné. Hrozné zvíře strašně křičelo, mělo velké drápy, barevné peří a ostrý zobák. Raději jsem před ním utekla.
6: Myško, myško, vidíš, jak jsi neskušená? To byl přece kohout. Od něho ti žádné nebezpečí nehrozí. Nedělá plno křiku, ale neublíží.
5: A jaké bylo to druhé zvíře? Také tě tolik vyděsilo? Maminko, to bylo krásné. Mělo sametový kožíšek, měkoučké tlapky, malá ouška a směšné vousky. Vyhřívalo se na slunci.
6: Dítě nešťastné, měla si velké štěstí, že tě to zvíře nespozorovalo. To byl kocour, náš největší nepřítel.

0: zpět, dík by se to nerýmovalo.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: V pohádkách ze zoologické zahrady, v pohádkách ze zoo a taky fantaskním vyprávění Zelená psům nesluší, se svého času potkali takhle přes zvířátka manželé Libuše Šafránková a Josef Abraham, tedy potkali. Ono je to vlastně trochu jinak. Jsou to dva samostatné příběhy, ale my si je dnes zařadíme vedle sebe, jako by totiž patřili do jedné rodiny. A dřív, než se vydáme za malým budoucím králem zvířat do zoologické zahrady, začneme prvním dílem z cyklu pohádek, které napsala sestra Josefa Abrahama, paní Boca Abrahamová, o tom, jak plavčík Honza našel kamaráda.
3: Plavili jsme se onehdy po tom nejhlubším ze všech hlubokých oceánů a byl moc krásný den. Moře bylo klidné, obloha modrá, vítr s námi hezky pohupoval, až si kdekdo liboval, jaká je to prýma plavba. A že bylo tak hezky, dal mi vrchní plavčík rozkaz, abych místo do kuchyně šel škrabat brambory na palubu. Seš bledej, jdi si trošku na sluníčko. A jestli ty brambory oškrábeš hodně rychle, můžeš si po bramborové službě na hodinu pouštět draka. Vzal jsem hrnec, pytel brambor, přibrousil kudlu a usadil se na nejzadnější zádi. Bylo to proti předpisům, protože házení odpadků do moře se trestá, ale já jsem chtěl konečně dopadnout toho, kdo to v moři rád brambory a kůrky chleba a mrkev. Už mockrát jsem si všiml, že vždycky v moři zmizely, jako by se po nich země slehla. Protože země byla daleko a slehávat se nemohla a protože jsem po každé ve vodě zaznamenal tmavé podezřelé stíny. Rozhodl jsem se, že aspoň jednoho mořského hladovce přistihnu a přísně vyspovídám, kdo je, čím je a proč se živí bramborama. No a tak sedím a oškrabuju a aby mi to šlo lépe do ruky, zpívám si písničku, která se taktem hodí k bramborám. Skákal pes, čtvrtka brambory čistá, přes oves, druhá čtvrtka čistá, přes zelenou lounku, šup s bramborou do hrnce. Šel za ním. Prosím vás, pane, co to je louka? Povídá najednou někdo. Někde. Ale kde? Koukám, nic nevidím. No, tak jedeme dál. Šel za ním myslivec. Hej, vy tam, plavčíku. Ptal jsem se, co je to louka. Teď už to bylo jasné. Někdo chce vědět něco o louce. Ale kdo? A hlavně, kde je ten kdo? Řeknu vám, co vím o louce, až se mě ukážete a slušně představíte. Prosím, beze všeho. Jenomže si mě musíte vytáhnout z mouře. Nakloním se tedy přes zábradlí, táhnu a dost jsem se překvapil. To, co jsem vytáhl, vypadalo jako pes. Irský teriér, se jim tuším říká. Jo, byl to Irčan, ale byl vám celý zelený, jako mořská tráva. A jestli jste mořskou trávu někdy viděli, tak víte, jak vypadal ten pes. Vypadáte udiveně, pane plavčíku. Chcete říci, že jste ještě nikdy neviděl zeleného psa? Tak to jsem tedy neviděl, myslím si. Ale raději jsem mu to neřekl. Třeba opravdu zelení psi jsou. A třeba jsme se o nich ve škole učili. Ale třeba já jsem zrovna tenkrát chyběl, že jo? Jmenuji se Larry, povídá zelený pes. Vyslovujte to prosím přesnos. Moje babička si na to potrpí. Je totiž Angličanka. Těší mne Honza, plavčík. Babička i celá rodina jsou z Čech. How do you do? To je jako těší mě. Jak se má Praha? Tak Praha se má fajn. Já taky, ale prosím vás, kde jste se vzal v moři, Larry? Plavčíku Honzo, neříkejte mi, že nevíte, že v moři žijí hospodářská a domácí zvířata. Kdo si myslíte, že vám baští slupky od brambor a mrkev a chleba? Jo, tak to jste byl vy? No, já mrkev nerad. Mrkev a brambory jí mořské prase. O mrkev se ostatně dělí s mořským koníkem, který jí také chleba a dává vždycky půlku mořským psům. Mořské prase, mořský koník, mořský pes. Vždyť to je jako u nás na dvoře v Radějovicích. Byl jsem z toho celý vyjevený. A Larry mu jsem nevěřil. Ani slovo. Určitě si to všechno vymyslel. Ach ano, ovšem samozřejmě, že mořské prase. Spěchal jsem, abych nevypadal nezdvořile. Promiňte mi, na chviličku si odskočím. Mohu vám zatím nabídnout svůj chleba se sádlem?
4: Sádlo neznám, ale děkuji vám. Rád na vás počkám.
2: Proběhl jsem lodí, vyšplhal na kapitánský můstek a vklouzl do kabiny kamaráda telegrafisty. Pepiku, prosím tě, honem mě zavolej Prahu. Na nic se neptej, jde o čest naší školy. Pepik viděl, že věc je vážná a spojil mne s Prahou. Slečno, informace, ale rychle prosím.
5: Přepojím, řekla slečna.
2: Ve sluchátku to zacvakalo a začalo pípat.
5: Nezavěšujte, jste v pořadí. Píp, píp, píp, píp. Nezavěšujte, jste v pořadí. Píp, píp, píp.
2: A tak to šlo několikrát za sebou, až se ozvala jiná slečna a chtěla vědět, co chci já.
5: Uklidněte se, plavčíku Honzo. Mořské prase, mořský koník a mořský pes existují. Přečtu vám, co se o nich píše v naučném slovníku.
2: Ale na to už jsem nečekal. Poděkoval jsem telegrafistovi Pepíkovi a uháněl zpět na záď, za Larym. Zelený pes však zmizel. Že by přece jenom mořští psi nebyli? Ale ta slečna v Praze přece řekla, že jsou zapsaní i ve slovníku. No a tak jen smutně koukám na pytel brambor, na draka, na kterého už nebude čas, když v tom
4: jste tam, plavčíku Honzo, tady vpravo, ve vodě,
5: byl tam mořský koník, živý, se zakrouceným ocasem. Vzkazuje vám, Larry, že jsem za váma zítra zase přijde. Dnes už nemohl déle čekat, slíbil sousedovic mořským štěňátkům pohádku na dobrou noc. Tak jim ji teď povídá, tak zítra, jo,
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
6: Lev je králem zvířat. To se říká. Někdy dokonce i píše, ale je to pravda? Lvů je hodně a král bývá jen jeden. A proto ne každý může pomýšlet na králování. Zvířata si přejí panovníka krásného, statečného, velikého, ale i moudrého, aby mohl všem dobře radit a spravedlivě rozhodovat. Zkrátka vládnout tak, aby se to každému zamlouvalo. Tohle všechno, a není toho málo, se očekávalo od jednoho malého lva, který se měl jednou, až vyroste, stát po svém tatínkovi králem zvířat. A protože tenhle lvíček, jmenoval se Vláďa, neměl žádného brášku, tak od malička věděl, že ho králování nemine. Budeš vládcem zvířat, Vláďo, šeptala mu jeho maminka lvice do oušek a hladila ho na krku tam, kde mu v budoucnu měla vyrůst mohutná královská hříva, ta vznešená lví ozdoba. Už aby to bylo. Zatím však pořád ještě královal tatínek lev a na jeho vládu si nikdo nestěžoval. Ale maminka lvice se už předem usmívala. Jen počkejte, až bude vládnout Vláďa. To teprve bude vláda. Podstrkávala svému synkovi nejlepší a hlavně největší sousta, aby rychle rostl. Připomínala mu od rána do večera, třeba ať tě ani nenapadne kamarádit s hyenami. Všechno by ti sežrali a pak by se ti vysmáli. Nebo taky nevěř slonům. Maminka se zapomněla zmínit o nosorožci a to, jak se později ukáže, byla velká chyba. Tenkrát jen řekla, slona nikdy nepřepereš, pamatuj si to, Vláďo. Ano, mami, sliboval ten malý lev poslušně, ale jako budoucí král si myslel své. Tou dobou totiž zrovna jedna malá hyena byla jeho nejlepší kamarádka. Dělil se s ní o svačinu a ona ho za to učila, jak se smát potichu, jak nahlas a jak se příšerně chechtat. Stačí, když se pořádně nadechneš, takhle, a teď začneme spolu docela tichounce. He, he, he, no přidej, přidej. No vidíš, že ti to jde. A nakonec se spolu rozchechtáme. Jen se nestyď, Vláďo. A takhle se vždycky po svačině spolu chechtali malý lev s kamarádkou hyenou. Schovali se ve vysoké trávě, smáli se, až jim slzy tekly a všichni kolem říkali, slyšíte, jak se ty hyeny dneska příšerně chechtají? Čemu se pořád smějí? Potom, a o tom maminka lvice také nevěděla, si malý lvíček hrával se svým velkým kamarádem, slonem. Samozřejmě, že se spolu neprali. Hráli si na schovávanou. Malý lev se nejradši schovával za nějakou obrovskou sloní nohou a slon ho hledal chobotem tak dlouho, až ho našel. Baf! Vykřikl lvíček. A slon ho opatrně zvedl a nádherně ho pohoupal na té své chobotové houpačce. Malý lev se moc rád houpal na sloním chobotu. Moc rád se chechtal s hyenou a moc rád také skákal. Skákal výš než koza, dál než antilopa, skákal jako opice. Skoro, skoro jako opice, vřeštěli opice, skoro, protože tak jako my nikdo skákat nedovede, ani malý lev, který jednou bude naším králem. Tak mě skákat naučte, loudil lvíček. Jste přece taky moje kamarádky. Ale opice se honily v korunách stromů a na vyučování neměly chuť. My si s tebou někdy třeba pohrajeme, ale určitě tě nebudeme nic učit. My nemáme čas. To řekli a hop, hop, hop odskákali. Byly zkrátka najednou všechny ty tam. Všechny až na jedinou. Ta opice slezla ze stromu a šklebila se, jako opice. Já bych tě možná skákat naučila, Vláďo. Malý lev se zaradoval. Tak to bys byla má nejlepší kamarádka.
7: Ale napřed mě musíš přinést rh od nosorožce, řekla opice a pořád se tak šklebila.
6: A on by mě ho dal. A nač ho potřebuješ? Vyptával se lvíček.
7: Vždycky v sobotu je rozdávají nosorožci své staré rohy, protože si na neděli berou rohy nové, přineseš mi roh a budeš pak skákat jako opice.
6: Váhal ještě lev. Ani nevím, kde nosorožce najdu. A taky si mě ještě neřekla, na co ten roh potřebuješ.
7: Nosorožci jsou tady všude, mávla rukou opice. Když se pořádně rozhlídneš, určitě na nějakého narazíš. A roh musím mít, abych byla chytřejší. Je v něm takové kouzlo, víš?
8: Na cestu se vydal Vláďa časně ráno. Rozčilením nemohl ani dospat. Jaký bude ten nosorožec, hodný nebo přísný? A ten roh mu dá nebo prodá? Kouzelný roh by mohl být dost drahý. Co když na něj nebudu mít? Polekal se lvíček. A nebo, a to by bylo ještě horší, přijdu pozdě a roh si zatím odnese někdo jiný. Malý lev přidal do kroku. Už dávno neběžel po známé cestě. Minulo poledne i odpoledne a blížil se večer.

0: vy, konečně. Přišel jsem si pro váš roh. Dobrý den, pípl nesmělý lvíček. Dobrý večer.
1: Pro můj roh, nasupil se nosorožec. Slyšel jsem dobře.
0: Pro váš starý roh, abyste si na neděli mohl vzít ten nový, ten hezčí. Pomoc! A víc už malý lev říct nestačil. Nosorožec ho hnal rštím trním močálem i kamením a byl čím dál zuřivější.
1: Abys věděl, ty uličníku, můj roh je stejně krásný ve všední den jako v neděli a já tě teď na ten svůj parádní roh naberu.
0: Vykřikoval vztekle nosorožec a málem to taky udělal. Rozhněvaný nosorožec dokáže běžet hodně rychle. Rychleji než malý lev. Jenže naštěstí neumí skákat. Už šimral svým rohem lvíčka na ocásku, když budoucí král zvířat poprvé skočil. Pak ještě jednou a pak znovu. Skákal a skákal, až byl tak daleko, že už ho nosorožec nedohonil. Teprve potom se mohl zastavit a rozhlédnout se. Tenhle nosorožec neměl moc dobrou náladu. A nebyla s ním vůbec řeč? A já teď ani nevím, kde jsem. Mám hlad, mám žízeň, nohy mě bolí a domů netrefím.
1: Hlavně, že jsem tě našel, že jsi v pořádku,
0: řekl slon a objal ho chobotem.
1: Neboj se, já tě domů donesu. Hehe, u potůčku na nás čeká hyena, schovala ti svoji svačinu.
0: Vy dva jste moji nejlepší kamarádi, radoval se lvíček. Ale proč se nosorožec tak zlobil?
1: Nosorožci už jsou takový. Dobrou náladu obyčejně nemývají. S tím musíš vždycky počítat, řekl slon.
0: Vysadil si malého lva na záda a vydali se na cestu zpátky. Tak se opice, která chtěla přinést kouzelný roh, nikdy kamarádkou lvíčka vládi nestala. Ale nosorožec také ne. Ani když malý lvíček vyrostl a stal se velkým králem zvířat. Byl silný, moudrý a uměl skákat nejlíp ze všech. Vyprávělo se, že ho to naučil nosorožec. A byl také moc krásný. I když tenhle král lev vůbec neměl dlouhou královskou hřívu, jen takový krátký legrační kartáček. I tak se ale podaným líbil. Měli ho všichni rádi, až na nosorožce. A on měl rád jet.

0: to není možný, tohle to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no naučili se to.
0: No, no to jo. No. No ale stejně je to opičárno.
1: Ale není to opičárno.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: Mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu před chvílí mluvil o bajkách a bajkařích, zapomněl jsem vedle té svaté trojice zvoleného literárního žánru ještě na Rudyarda Kiplinga, který vedle té proslavené knihy Džunglí a taky Mauglího dal světu i tenonkou knížku nazvanou Bajky i nebajky. Ostatně posuďte sami, co je a není bajka v příbězích, které teď vyprávějí a čtou Miloš Kopecký a Jiří Lábus. A přidám ještě vzkaz, který mi tuhle napsala paní Renata, jedna z našich posluchaček. Ani nevíte, jak se těším na další pohádky na dobrou noc. Totiž čím je člověk starší, tím víc je potřebuje a taky ocení. Dobré dny, přátelé.

Proč má nosorožec zvarhanělou kůži? Před dávnou dobou žil na pustém ostrově u břehu Rudého moře Pars. Od jeho šklobouku se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Ten Pars z pobřeží Rudého moře měl jen klobouk, nůž a kuchyňská kamna. Taková, na která nesmíš nikdy sahat. Jednou vzal mouku, vodu, rozinky, švestky, cukr a ještě všelicos a udělal si koláč, který byl přes půl metru široký a skoro metr tlustý. Bylo to božské jídlo. Tohle jsou čáry. A Pars je dal na kamna, protože směl péci na těch kamnech. Pekl a pekl, až koláč zezlátl a voněl co nejlíbe z něj. Ale právě v té chvíli, kdy se Pars chtěl do něho zakousnout, přišel k pobřeží ze zcela neobydleného nitra ostrova nespůsobný nosorožec s rohem na nose a s dvěma prasečíma očkama. V té době ještě seděla nosorožci kůže na těle jako ulitá. Nebylo na ní jediné vrásky. Vypadal zrovna tak jako nosorožec z Noémovy archy, jenže byl mnohem větší. Ale již tehdy byl stejně nespůsobný jako dnes. A takový bude vždycky. Řekl, aha. A Pars hned nechal koláč koláčem a vylezl až do vrcholku palmy jen s kloboukem na hlavě, od kterého se stále odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Nosorožec převrátil nosem petrolejová kamínka, až se koláč kutálel v písku. Pak jej napíchl na roh, zhltl a odešel, mávaje ocasem, směrem k pustému a zcela neobydlenému nitru ostrova, za kterým se rozkládají ostrovy Mazanderan, Sokotra a výspy dalekých rovníkových krajů. Tu Pars slezl z palmy, postavil kamna na nožičky a odříkal tyto verše, které dosud neznáš, ale já ti je povím. Kdo krade koláče, které Pars si peče, trestu neuteče. A v těch verších bylo víc, než myslíš. Za 5 týdnů přišla od Rudého moře horká vlna, takže každý svlékal všechny šaty, které měl na sobě. Pars sundal klobouk, ale nosorožec svlékl kůži a nesl ji přes rameno, když se stupoval k pobřeží, aby se vykoupal. V té době se ještě jeho kůže zapínala ve spod na 3 knoflíky a vypadala jako plášť do deště. Neříkal nic o Parsově koláči, protože jej zhltl celý a protože již tehdy byl nespůsobný, jako je dnes a jako bude vždycky. Dokolébal se rovnou do vody a dělal nosem bubliny. Kůži nechal na břehu. Pars šel právě kolem a spatřil kůži. Usmál se a smích mu přebyl.

Pars totiž jedl jen koláče a nikdy nezametal tábor. Kůži vzal a roztřepal, rozprostřel a dovnitř vetřel, co se vešlo starých, vyschlých a lechtavých koláčových drobtů a přidal ještě několik spálených rozinek. Pak se vyšplhal na vrchol palmy a čekal, až nosorožec vyleze z vody a obleče si kůži. A dočkal se. Nosorožec zapěl kůži na 3 knoflíky a teď ho to začalo lechtat, jako lechtají drobty v posteli. Začal se drbat, ale bylo to tím horší. Pak se vrhl na písčinu a tam se válel a válel a válel, ale pokaždé, jak se převalil, koláčové drobty lechtaly víc a víc a víc. Rozběhl se k palmě a drel a drel a drel se o ně. Drel se tak silně a mocně, až si sedřel kůži za rameny do velkého záhybu a do stejného záhybu dole, kde bývaly knoflíky, ty odřel, a do několika záhybů na nohách. Zkazilo mu to náladu, ale nemělo to nejmenší vliv na koláčové drobty. Byly uvnitř pod kůží a lechtali ho. Tak odešel domů strašně dopálen a hrozně poškrábán. Od toho dne má každý nosorožec zvarhanilou kůži a velmi špatnou povahu. A to všechno pro ty drobty pod kůží. Pars slezl z palmy s kloboukem na hlavě, od kterého se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním, sebral kamna a odešel kamsi buď k Orotavě, k Amygdálii, k náhorním rovinám u Anantarivu,

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, děti. V dávných a dávno minulých dobách, děti, sloni neměli chobot. Měli černavý vyboulený nos, velký jako bota, kterým mohli jenom vrtět se strany na stranu. A tehdy žilo také sluně, které bylo nemožně zvědavé a neustále se na něco vyptávalo. A protože to byly velmi nejapné dotazy, ptalo se třeba tety žirafy, kdo jí pocákal kůži skvrnami. Měli toho všichni dost a nakonec mu většinou naplácali. Ale to v něm zvědavost vůbec nepotlačilo a vyptávalo se dál a dál. Jednou si to nenasytné sluně vymyslelo novou otázku. Co mívá krokodýl k obědu? Všechny s ním obtěžovalo, až byli celý uzoufaní a nakonec ho poslali k řece Limpopo, aby se o tom samo přesvědčilo. Sluně si nabralo na cestu spoustu banánů, otep cukrové třtiny a 17 melounů, rozloučilo se s celou rodinou a šlo. Cestou jedlo melouny a slupky trousilo kolem sebe, protože je nemohlo sebrat. Šlo a šlo, až přišlo k břehům široké, šedozelené řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy. První věc, kterou tu uvidělo, byla dvoubarevná skalní krajta, ovinutá kolem skály. A protože děti sluně až do této chvíle nikdy krokodýla nespatřilo a vůbec nevědělo, co je to za tvora, právě proto byl jeho dotaz tak nevhodný. Zeptalo se krajty co nejzdvořileji. Promiň, ale viděla jsi někdy v tomto malebném kraji něco jako krokodýla? Zda jsem viděla krokodýla, opakovala dvoubarevná skalní krajta hrdým a hrozivým hlasem. A na co pak se budeš ptát potom? Sluně se omlouvalo. Odpusť, ale potom bys mi mohla říci, co mívá k obědu. A krajta se rychle rozvinula a pleskla sluně šupinatým ocasem. To je divné, myslelo si sluně. Doma mě všichni plácali za mou nenasytnou zvědavost a tohle bude asi také ten případ. A raději šlo dále, až na kraji široké řeky Limpopo šláplo na něco, co pokládalo za kládu. Ale byl to zatím krokodýl, děti, a jenom zamrkal jedním okem. Promiň, ptalo se ho sluně co nejzdvořileji. Viděl jsi někdy v tomto malebném kraji krokodýla? Tu krokodýl mrkl i druhým okem a uvolnil polovinu ocasu z bláta. Sluně co nejzdvořileji ustoupilo, protože se bálo dalšího plácnutí. Pojď sem, maličký, řekl krokodýl. Proč se ptáš na takové věci? Odpusť, řekl sluně, ale už mi skoro všichni naplácali za mou nenasytnou zvědavost a to nepočítám dvoubarevnou skalní krajtu, která to udělala před chvílí a já už netoužím po dalším výprasku. Jen pojď blíž, maličký, opakoval krokodýl, protože já jsem krokodýl. A začal prolévat krokodýlí slzy, aby dokázal, že je to pravda. A tu si sluně radostně oddechlo a kleklo si na břeh. Právě tebe hledám po celé ty dlouhé dny. Budeš tak laskav a řekneš mi, co míváš k obědu. Pojď blíž, maličký, lákal ho krokodýl. Já ti to pošeptám. A sluně přiblížilo hlavu těsně ke krokodýlově tlamně, ježící se tesáky, a krokodýl ho popadl za malý nos, který do této minuty nebyl větší než bota. A pak procedil mezi zuby. Myslím, že dnes budu mít k obědu sluně. Téhle řeči se děti sluně velmi polekalo a zahuhňalo nosem asi takhle. Dehbde, to bojí. Tu sjela na břeh dvoubarevná skalní krajta a pravila. Mladý příteli, Nepotáhneš-li hned a ze všech sil zpět, myslím, že ten tvůj nalezený známý v koženém kabátě tě stáhne do proudu Limpopo dřív, než řekneš švec. A sluně si sedlo a tahalo a tahalo a tahalo, až se mu z toho začal natahovat nos. A krokodýl se vzpíral ve vodě, pěnil jí mocnými údary ocasu a táhl a táhl a táhl. Nos slůněte se natahoval stále víc a víc. A krokodýl se opíral o ocas a táhl. Při každém zatáhnutí se nos slůněte prodlužoval a prodlužoval a bolelo to, je mináčku. A když už mělo slůně nos dlouhý přes metr, začaly mu ujíždět nohy. Kdyby mu byla skalní krajta nepomohla tím, že se mu ovinula kolem zadních nohou a táhla, bylo by to s ním zle skončilo. Když konečně krokodýl pustil nos se žblunknutím, které bylo slyšet po celém toku Limpopo, slůně tvrdě dosedlo na břeh. Poděkovalo dvoubarevné skalní krajtě a začalo ošetřovat svůj ubohý, vytahaný nos. Zabalilo si ho do chladivých banánových listů a osvěžovalo ho ve vodách Limpopo. Proč to děláš? Ptala se krajta. Promiň, ale můj nos se dostal zle z formy a já čekám, až se zase zcvrkne. Krajta se zatvářila pobaveně. To se načekáš. A pak dodala, někdo nikdy nepochopí, co je pro něj dobré. Sluně čekalo a čekalo a najednou přiletěla moucha a štípla ho do ramene. Než si sluně uvědomilo, co vlastně dělá, zdvihlo nos, tedy vlastně už chobot, a mouchu jeho koncem rozpláclo. Výhoda číslo jedna, řekla krajta. To by si s tím svým dřívějším šmidli nosánkem nedokázalo. A teď se zkus najíst. Než si uvědomilo, co vlastně dělá, sluně sklonilo chobot, utrhlo jim velký chomáč trávy, čistě jej oklepalo o přední nohy a nacpalo do tlamy. Výhoda číslo dvě, řekla krajta. Tím svým bývalým šmidli nosánkem bys to nedokázalo. Nemyslíš, že tady moc praží slunce? Sluně souhlasilo a než si uvědomilo, co vlastně dělá, nasálo chobotem bláto z řeky Limpopo a naplácalo si je na hlavu jako chladivou čepičku. Výhoda číslo tři, řekla krajta, a uvidíš, že tvůj nos se bude hodit ještě k mnoha jiným věcem. Sluně se tedy vydalo domů, skotačilo a mávalo si chobotem. Konečně jednou za soumraku došlo až k své drahé rodince. A když mu chtěli naplácat za jeho nenasytnou zvědavost, ukázal jim svým chobotem, zač je toho loket. A nakonec je to dopálilo tak, že jeden za druhým spěchali k široké šedozelené řece Limpopo, věnčené zimnicovými keři, aby si od krokodýla vyžádali nové nosy. Když se vrátili, nikdo již nikoho nevyplácel. A od toho dne, děti, všichni sloni, které kdy uvidíte, nebo také neuvidíte, mají stejný chobot jako nenasytně zvědavé sluně. Dobrou noc. Bye.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přeji vám pěkný páteční večer, milí přátelé. Začíná Noční linka Českého rozhlasu. A jako vždy, v její téma by mělo spojovat vaše příběhy, které buď napíšete, nebo zatelefonujete. Napíšete na rozhlas.cz/linka nebo zavoláte na 731 800 900. Od mikrofonu vás po 14 dnech pauzy zdraví z brněnského studia Borek Kapitánček. A zřejmě se shodneme v tom, že než nárazové hubnutí do plavek před tou právě začínající letní sezonou, je lépe se soustředit na změnu celého životního stylu, díky které budete mít celý rok ten krásný pocit a jako příjemný bonus ztratíte nějaké to nepotřebné kilo. Ale přesto, pokud se vám před letními prázdninami ježily vlasy při pohledu na plavky a plánovali jste schodit nějaké to kilo, tak řekněte, jakou cestu jste k tomu zvolili, nebo stále ještě, jakou cestou kráčíte. O metodách udržitelných, vyzkoušených i drastických možná budete chtít promluvit v té právě začínající noční lince. Opakuju, telefon je 731 800 900. No a budu se dívat i na web rozhlas.cz/linka, kam můžete psát. A vidím, že někteří už v tom mají jasno. Cituju, kočku v plavkách, tak to se podepsala. Přeje vám příjemný poslední červnový víkend a dodává, dnešní noční téma mě doslova ohromilo. Opravdu někdo někdy hubl do plavek? Tady si dovolím svou vlastní suvku, to byste kočko koukala. Ale pokračuj dál. Na pláži najdete hezčí, štíhlejší a sebevědomější, takzvanou menší polovinu lidstva. A pak jsou to otesánci, co sedí doma, polikají jeden knedlík za druhým a u toho sledují atraktivní štíhlé kočky a playboye na obrazovce. Tihle jedlíci se do plavek svlékají maximálně vzadu na zahradě. Možná by to chtělo je pustit k vodě. V úvozovkách. Krásné léto přeje kočka v plavkách. Konec citátu. 2 minuty po 23. hodině můžeme začít. Tématem noční linky jsou kila dolů, nejen do plavek.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Když o tom tak teď přemýšlím, tak tahle písnička s názvem Ještě se mi směj k tomu dnešnímu tématu noční linky kila dolů, nejen do plavek, zrovna dvakrát nepasuje. No tak zkusím to napravit tou další, ale rozhodně vás čekají příběhy na téma o tom, jak jste třeba nejen do plavek hubnuli a jak se vám to povedlo nebo nepovedlo. Jsem ten poslední nebo možná předposlední, kdo by mohl kázat o zdravém životním stylu. Za mnou by možná ještě byl kocour Garfield, ale přece jenom pár rad jsem si taky přichystal, samozřejmě na základě toho, co jsem jednak vyzkoušel na sobě, ale taky co jsem našel třeba na internetu. Nicméně ty nejpodstatnější jsou vaše příběhy. Paní Libino, přeju vám dobrý večer, ten váš bude první.
1: Dobrý večer, pane Borku. V první řadě bych chtěla pozdravit Marušku Kudrkovou, která mě na to upozornila, že tam budete. Tak jsem to honem hned zkoušela a hned se mi to povedlo na poprvý.
0: No tak toho si vážíme všichni.
1: A jinak zdravím úplně všechny, kdo poslouchají noční linku. A já jako zhubnou do plavek, no.
0: No tak se chlubte, už to zkoušíte před nastávající letní sezonou?
1: To jako já neskouším vůbec, ono to jde samo teď, poslední dobou. Já totiž piju jenom vodu obyčejnou, žádný sladký věci nejím a takovýhle věci. Protože jsem byla dost jako taková nemocná, tak ono to šlo samo.
0: Aha. No tak...
1: Ale potřebovala bych ještě hodně zhubnout teda. Ale jako tolik, co jsem měla, to už zaplať pánbu nemám.
0: Nebudu z vás tahat jakékoliv číslovky, to je samozřejmě čistě vaše věc a já chci být diskrétní. Ale měl bych takových pár tipů pro diety, když už tedy takzvaně hubneme do plavek, ale znovu opakuju, je lepší zamávat s celou svojí životosprávou, upravit ji a potom jako hezký bonus ty kila dolů možná taky půjdou. Je dobré si naplánovat jídlo dopředu, abyste měla prostě pravidelný čas, kdy snídáte, kdy obědváte, kdy večeříte, případně něco mezi tím, ale aby to bylo pravidelné a aby třeba to poslední jídlo bylo v určitou dobu, která není tak blízko usnutí. Vsadit na zdravé potraviny se samozřejmě taky vyplatí. No a zelenina, ta prostě nesmí chybět. A když si jí dáte dvojitou porci, no tak to pomůže. To už taky máte vyzkoušeno, že jo?
1: No právě protože teď jsem začala hodně jíst zeleninu, hlavně hlávkovej salát a takovýhle. A taky taková nějaká práce mě totiž přivedla k tomu. Teď jsem vyloupala slupky z těch hrachu. Dalo mi to práci, byl toho plná taška a mám toho plnou jízdu. Tak budu muset to dát do mrazáku potom a taky takhle, no prostě mi to nějak, jsem prostě zhubla, že jsem si musela opatřit úplně nový šatník. A koupila jsem si tam i ty plavky právě té velikosti, co teď mám a jsem opravdu štíhlejší trošičku.
0: No tak já vám můžu jenom gratulovat. A děláte dobře s tou vodou. Právě při dietách je dobré úplně zapomenout na slazené nápoje, i když nám mnohdy
1: já
0: tak chutnají.
1: Já nepiju sladký nápoje, ty mě to nechutná, mě pálí potom žáha.
0: No prosím, tak to máte o to jednodušší.
1: No, a já si dám ale takové jako, my jezdíme do studánky a ta studánková voda, ta je snad asi dobrá. Protože normální voda svou kohoutku tam je moc nevyhovuje, protože poslední dobou, co nám to tady dělali, tak ona není tak nějak moc dobrá. Ale ta z té studánky, ta je dobrá a my ji přineseme asi, já nevím, kolik litrů, 4-8 litrů přineseme si z toho, z té studánky. No a z toho vařím, všechno dělám, piju to. No a žádný sladký věci nejím, teda někdy si dám třeba něco sladkého, ale aby to bylo moc sladký, to ne, to já nemusím sladký věci jíst.
0: Víte, že nejhorším nepřítelem při hubnutí při dietách bývá stres? Stres z toho, že se věci a kila hýbou pomalej, než jste třeba doufala, paní Libino?
1: No, já si myslím, že to třeba může být, ale já jako byla ve stresu hodně, protože teď jsem byla dvakrát na operaci a teďka asi si myslím, že je ta operace hodně pomohla.
0: Já vám děkuji za váš telefonát, díky za váš příspěvek do dnešní noční linky a ať jdou kila dolů, ale zdravě a vytrvale. Je lepší ztratit kilo za měsíc
1: salát, tak
0: a udržet
1: si
0: to.
1: Udělat salát, si chci zítra udělat.
0: Já už mám naplánováno, co udělám zítra na oběd. Rozhodně k tomu bude řecký salát choriatiky.
1: No já obyčejný salát, takovej ten, jak se trhá jenom... Aby se neřeklo a to. Dám si tam jenom trošku vody a aby to nebylo suchý moc. Ale to mě tak nějak chutná, to je takový dobrý. A když tak bych pozdravila ještě Ivanku Rebijovou do sousedovice, že bych mohla, ona říkala, že to taky poslouchá a Jindřišku a Jarmilku do Stochova, nevím, Drahušku do Beranovou, nevím. Všechny zdravím a hlavně Mařku, protože mi to dala vědět, tak ona říkala, dnes musíš poslouchat, bude tam kapitánčík. Já říkám, no jestli to stihnu vyloupat, tak to budu poslouchat. Akorát jsem to doloupala, byly 2 minuty po 11.
0: Máte štěstí, nejenom s kily dolů, ale i s tím hráškem. Paní Libino, děkuju a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: 8 hodin jsem to loupala.
0: Tak dlouho trvat noční linka nebude, ale gratuluju. Mějte se hezky a dobrou noc. 23 hodin a 12 minut. A první příběh na téma kila dolů je za námi. Ty další můžete přidat na čísle, které za chvilku uslyšíte, anebo napsat na rozhlas.cz/linka. Podobně jako Bedřich, který napsal: dobrý večer, stačí trochu pohybu, aspoň každý den 30 minut. V tom má Bedřich pravdu. A já bych si dovolil dodat, že i ti, kteří nejsou založením sportovci, což platí i na mě, tak pro ty... A vlastně pro nás všechny je důležitá chůze. Nezapomeňme na to. Možná se k tomu ještě za chvilku vrátíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu vám si, vážení přátelé. A jako na objednávku je tu další telefonát a říkám to tedy o té objednávce proto, že už tak trošku vím, o čem Luboš bude chtít mluvit. Zdravím vás, Luboši.
1: Dobrý večer, chtěl bych vám pozdravit všechny posluchače a také vás.
0: Děkuji moc krát.
1: Jenom říci, že velice důležitý je pohyb. Přirozená chůze.
0: Když chceme kila dolů.
1: Která je často podceňovaná. A chtěl bych jen říct ještě jednu takovou věc, k té přirozené chůzi. Podívejte se každý den na sebe ráno do zrcadla a řekněte si, že jste krásní. Pochválte se. Nikdo to za vás lépe neudělá, než vy sami. Opravdu pochválte se a nedejte na nikoho, kdo vám bude říkat, nemá to cenu, si tlustý, si tlustá. Ano?
0: Vy jste tím prošel?
1: A hodně zdraví, všem.
0: Vy jste tím prošel, že vám někdo něco takového říkal?
1: Ne, jenom to říkám ze svého pohledu zdravotníka, ano?
0: Takže jste zdravotník, já se na to chtěl zeptat v další otázce. Luboši, já vám moc krát děkuju, když jsem říkal, že je to jako na objednávku, já ten předchozí vstup končil právě tou výzvou k chůzi, jako k nejpřirozenějšímu pohybu. A co si budeme povídat? Ne všichni jsme rození sportovci a konec konců v každém z nás je, řekl bych tak trošku lenosti, ale když využijeme každou chvilku, když třeba při sezení u počítače procvičíme pánevní dno, já se tady lososím u mixážního pultu taky, anebo když si dáme jenom 2-3 dřepy po té, co si vyčistíme zuby, tak máme aspoň nějaký pohyb.
1: Ano, jistě, to je pravda a mohu potvrdit. Nejnovější výzkumy nám vlastně říkají, že pohyb je to nejjednodušší a nejprostší, co pro sebe můžeme udělat, ale že je velkou roli u vlastně naší, jak bych to řekl, váhy, může hrát i genetika. Ano? Genetika plus onemocnění štítné žlázy. Takže ne všichni jsme takzvaně tlustí od toho, že jsme přežraní, takzvaně, že jsme přejedení. Ano?
0: Ano, rozumím.
1: Proto říkám, že mějte se rádi a pokud vám nepůjde hubnout přirozenou cestou, nestyděte se navštívit lékaře. Ano? A prosím pěkně, je to nefrolog, je to vlastně lékař vnitřního lékařství interní a je to lékař, který se stará o ledviny, ano? O ledviny a v tom je vlastně, dá se říct, takový základ, ano?
0: Takže já si píšu, nestyďte se zajít za lékařem, konkrétně za nefrologem, ano?
1: Ano, za nefrologem, ano.
0: Děkuji moc krát,
1: Luboši. Mějte se krásně a přeju všem štěstí a hlavně nenechte se ničím odradit a vzhůru do toho, ano? A pochválme se. Pochválme se opravdu, nikdo to lépe neudělá, než my sami. A nenechme se odradit.
0: Děkuji vám a přeju dobrou noc, Luboši.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Je to vlastně jedna z těch rad, která se nachází v seznamu rad pro hubnutí na mnoha místech na internetu. Já tady zrovna mám otevřenou jednu stránku AlphaFit, tady vidím, mějte rádi sami sebe. Ano, to jsou slova, která pronesl Luboš do vysílání. Cituju, na co byste rozhodně neměli zapomínat, je mít rád svoje tělo a být sám na sebe hodný. Podstatné je žít spokojený život. Zbytečný stres a nervy kvůli každému nezdravému jídlu vám bude v hubnutí jenom bránit. Takže povolte si občas nějaký ten prohřešek a uvidíte, že vám to pomůže a hubnutí půjde mnohem lépe. A vytrvalost a motivace těch věcí, které jsou ve zmíněném seznamu, je trošku víc, ale já si je zatím budu dávkovat po kouskách. Vám samozřejmě taky po písničce Františka Nedvěda a po dalším telefonátu na čísle 731 800 900 do Noční linky na téma kila dolů, nejen do plavek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: hubnutí a nejen o hubnutí do plavek si povídáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Jestli pak i paní Zdena prošla nějakým martýriem, nějakou dietou, aby se vešla do plavek. Dobrý večer, paní Zdeno.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás.
1: To teda nemusím prodělat, ale protože si udržuju docela, mám více nebo to je jedno, ale není.
0: No, nemusíte
1: to,
0: říkat čísla, ale řekněte, jak to děláte. Ale...
1: No, já jsem byla teďka v lázních Poděbradech a bylo to po operaci srdce. Tak jsem musela do Poděbrad, i když teda já propaguju pořád Hodonín, já nevím, ty lázně jsou všechny nádherný, jo, a jsou to Karlovy Vary, ale to je takový město, když to ten, ty Poděbrady, to je příroda. Mm-hmm. To je tak nádherný, ten lázeňský park a okolo ty kavárničky, vodotrysky a ta právě tam probíhá, já jsem za mě tam probíhala soutěž, mezinárodní soutěž v chůzi.
0: Takže jsme znovu u chůze.
1: Ano, 15 zemí světa. 15 zemí světa tam byly a probíhalo to celý den. Já jsem měla lázeňský dům naproti, jestli někdo zná Poděbrady, tam jsou ty hodiny květinové. Takže naproti jsem měla ten lázeňský dům, tak jsem všechno viděla, tam to vlastně začínalo, byla tam velká obrazovka, kde ty pěši chodili a oni ten park obíhali nebo chodili asi pětkrát nebo nějak a vždycky před náma to tam ty se dávali ty medaile a výhodnost pracovali všechny. Ale co to poprvé, co se stalo, začínalo to v 8 hodin ráno do 9 do večera. A když to bylo poprvé letos, bylo, že tam že udělali taky soutěž pro seniory. A v 8 hodin vlastně ráno jsme vyšli a podle celého parku, je to kilometr, my jsme šli jednou, když to ti mezinárodní soutěžící ti tam prošli třeba pětkrát. A tak jsem okolo toho šla, přišla jsem na místo, dostala jsem medaily. Chůze pro zdraví. Je to krásná medaile, kde je vlastně jsou Poděbrady, že znak, a po druhé straně je napsaný chůze pro zdraví pro seniory. Poděbrady 2026. Tak to udělali letos poprvní pro ty seniory a potom pro děti. Takže pro ty seniory tam vlastně šla nejstarší občanka nebo 102,5 roku měla.
0: Tak to je úctyhodné.
1: Tak to byla nejstarší.
0: Ale po téhle souhrnné zprávě o tom, co se dělo v Poděbradech, nám řekněte, jestli jste vlastně někdy v životě měla vůbec problémy s nadváhou.
1: Tak trochu jsem měla, protože já jsem se s manželem měla strašně dobře, my jsme měli všechno, všude chodili, takže jsem to měla, ale tak nějak to tak, to, že jsem, já chodím teda do jogy, cvičit, byla jsem sokolka, že jsem si tak nějak potom udržovala nebo udržuji tu váhu.
0: No, vlastně podle mého jste zvolila ten nejlepší možný recept,
1: no,
0: to znamená pohyb,
1: pořád.
0: pohyb, aby ano, se výdej rovnal příjmu potravy.
1: A chodím pořád teda do jogy, máme pořád tu jogu.
0: Tak tomu pokračujte, paní Zdeno, ať jste zdravá.
1: A to si každý ráno dělám, cvičím, tady tím cvičím z té jogy. Ale tam to teda, to bylo tak bezvadný, to se mě tak líbilo. A opravdu 15 zemí světa. Oni začali v 8 hodin, jsme začali, všechno to měli oplocený tam okolo celého tam těch lázní. A v 9 hodin to skončilo večer. A v 11 oni to skončili a ráno tam nebylo už památka, nic, všechno čistý, všechno uklizený. Říká, ty Poděbrady jsou nádherný teda. A je to na chůzi výborný, protože je to na rovině. Takže tam jsem chodila všude, jsem mohla chodit ať na zámek, k Labi, do přístavu, do všech ulic. Takže to bylo všechno na rovině a blízko. Takže to jsem si
0: tam začala jste
1: teda.
0: Hezky letní prázdniny. Paní Zdeno, ano. Děkuji vám za váš telefonát. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky, děkuji, dobrou noc.
0: Telefonáty na čísle, které za chvíli uslyšíte, a taky vaše psaní na webu rozhlas.cz/linka dává dohromady tyhle dvě hodiny povídání na určité téma. No a protože dnes jsou to kila dolů, ovšem nejen do plavek, tak si dovolím další váš krátký příběh. Napsal je Jaroslav. Dobrý večer. S hubnutím a různými dietami, včetně pohybových aktivit, jsem bojoval snad 15 let. Nic nepomohlo. Stejně jsem dostal chuť na sladké, a to byl konec diet. Až nyní jsem za jeden rok zhubnul 22 kilogramů, a to díky určitým injekcím na hubnutí. Je to opravdu tak, píchám si je jedenkrát týdně, ale je nutné, aby tato léčba probíhala pod dohledem lékaře. Látka obsažená v injekcích vám ovlivní různé orgány vašeho těla, včetně mozku, že prostě nemáte na jídlo tak velkou chuť. Zmenšuje se o dost objem žaludku a tak dále a následuje hubnutí, tedy u mě 2 kilogramy za měsíc. To je vše. Ještě dodám, že bohužel to neplatí žádná zdravotní pojišťovna. Mějte se dobře a klidnou noc přeje stálý posluchač Jaroslav.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, přeju vám klidný závěr tohoto pátku s datem 26. června a možná i trošku inspirace, pokud jste zrovna těmi, kterých se ta kila dolů týkají. Před dovolenou, předtím, než si oblečeme loňský model plavek, anebo se rozhodneme pro nákup nového modelu, když to prostě nepůjde dolů, ale ono to hubnutí samo o sobě je jedna věc a druhá věc je změna celého životního stylu. A potom, když se to takzvaně přepne v hlavě, říkají mnozí, potom už jdou ta kila dolů vlastně sama. Tedy říkají to ti, kteří tomu rozumí. Já se tedy přidávám a žádám o další rady o tom, tedy k tomu, jak kila dolů, paní Ludmilu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Borku.
0: Kolik diet už jste držela, paní Ludmilo?
1: Já jsem jako dítě byla lenošná, ale nebyla jsem baculatá, to ne. A vydržela jsem to až

0: Jo, abyste odlehčila páteři, jestli tomu správně rozumím.
1: Ano. Ale potom teda jsem najednou začala být, já jsem na houby chodila do kopců sama, všechno, a cvičit teda ne, to ne, ale tohle pohyb jsem měla. No ale oni mě říkali, že čím budu starší, tím to bude s tou páteří horší. A měli pravdu. Teďka je mě 74 roku, já ujdu 100 metrů a musím se zastavit, musím se předklonit, mě se ten páteřní kanál jako rozšíří a zase ujdu kousek a zase se mě stvrkne. Takže bolesti mám, takže to ne, žádný sport, oni mě, proto já jsem od 40 roků v důchodě, protože oni mě doporučovali, abych měla v zaměstnání takový, aby chvilku stát, chvilku sedět a chvilku ležet. Takový neexistuje.
0: To, s tím ležením tam se to určitě nepotkalo, no? V zaměstnání, to chápu. No.
1: No a takže jsem teda byla v důchodě a tak jsem pomalu nabírala. Ale nejsou jako, že bych neoblíkala věci normální komplexní nebo něco, to ne. Ale problémy mám. A dostala jsem aj cukrovku, takže diabetička. A na tu páteř beru léky už přes 20 let. A to je to, že to a mě pomáhá, abych měla taky tu neuropatii, mám trošku. Takže to mě taky jako brzdí. A teďka teda ten cukr.
0: Takže tady by se,
1: já už to... Před rokem a půl, no, jsem byla, jako chodím každý 3 měsíce, nemám cukrovku takovou, která třeba bych měla 20 nebo 15, to ne. Mám tak do 10, jo. A oni mě nabídli mě píchání Ozempic. To můžu říct, protože to týká frčí všude. Ozempic.
0: Já jsem to někde zaslechl, nevím sice, k čemu to je, ale...
1: No tak ono to udržuje tu hladinu cukru za jedno, proto já jsem to nemusela platit a zhubla jsem teda za... Půl roku jsem zhubla 12 kilo.
0: No tady by se teď hodila paní doktorka Cajthamlová, všem bohužel pro dnešek už je vyčerpáno s vysíláním Veselé i zdravě. Ta by vám řekla něco konkrétního a přímo na vaši míru, protože já už to říkal, já nejsem žádný odborník, který by mohl plnými hrstmi rozhazovat rady ohledně zdravé výživy a hubnutí obecně. Tady by to chtělo odbornou lékařskou konzultaci, řekl bych. No ale paní Ludmilo, pokud vy jste takovou konzultací prošla, pokud vám to takhle pomohlo a ulehčilo to, v tomto případě ani nejde o to, abyste byla hezká v plavkách, ale o to, abyste se mohla s tím svým, s tou svojí diagnózou hýbat, s tím zúženým míšním kanálkem, říkám to doufám správně.
1: Ale můžu vám říct, pane Borku, že to má i moje dcera, která je zdravotní sestra a přišli na to tak, že v prvním ročníku zdravky na lyžích spadla a oni začali píchat to inzulin, ne, píchali ty jehličky, aby ona spíš myslela na ty bolest od těch jehliček, než od těch zad. A zjistili ji v 17 letech, že má taky ten páteřní kanál.
0: Takže je to
1: ona
0: genetické, se ptám.
1: Ona má 48 kilo měla. A ona normálně podstoupila 5 operací. Byla zdravotní sestra a chtěla, která je, nedoporučovali ani těhotenství, protože můj spolužák je přednosta kliniky v Bohunicích neurologie.
0: To už zabíháme do hodně velkých podrobností, ano.
1: No, ale, no a tak má to po mně, jo? Teď má 44 roku, má 2 děcka, dělá zdravotní sestru, ale můžu vám říct, že bolesti má pořád. A cvičí, jezdí na kole, každý den cvičí, od rána do večera je v práci a říká, mami, já když přijdu domů, já se plížím, děcka na mě, říkají, mami, kolem

0: my nechceme, aby si umřela. A není to těma tělama vůbec, jo?
1: No, musí děti trošku víc pomáhat s domácími pracemi. No, takhle bych to viděl já.
0: Jo.
1: Ludmilo, děkuji moc krát za váš telefonát. Jsem rád, že jste se dovolala, být to bylo hodně specifické.
0: Ohledně toho ozempíku. No a tak,
1: To bych raději nechal bokem, on by to někdo mohl vnímat jako nevyžádanou reklamu. Omlouvám se, paní Ludmilo, nebudeme o tom mluvit, ano?
0: Takže já jsem to musela vynechat, tak mě ty těla šly zpátky hned, jakmile jsem to přestala pítat. Víte co?
1: Rozumím. Jojo efekt se dostavil, i když trošku jiný, než je obvykle myšleno. Děkuji, paní Ludmilo, a přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
0: Já vám taky. Naschledanou, dobrou.
1: Kila dolů, nejen do plavek, to je téma noční linky, kterou posloucháte. Píšete do ní a Pavel napsal na web rozhlas.cz/linka. Tak je to asi tak rok a půl, co jsem opravdu hodně přibral. A vždycky jsem měl kolem 68 kg a najednou mám 1,90 a mám teda pěkný bříško. Ale nejsem úplně proti, ale taky si to úplně neschvaluji. Kamarádka mi poslala švihadlo, už jsem s ním byl dvakrát před bytečkem a párkrát jsem si zaskákal. Ale jinak jsem se k tomu ještě vůbec nedostal, ale mám to v plánu. To je tak jediný, co bych tak mohl dělat, protože určitě nebudu běhat ani plavání moc ne. Takže asi to švihadlo a jsem tam po ránu trošku si zacvičit, jakože jen tak ruce a nějaký pohyby, což mě asi kila moc neschodí. Ale to je teďka momentálně jediný, co pro sebe dělám, takže snad se to do budoucna trošku podaří schodit, budu si fandit. Přeji všem dobrou noc. Pavle, my vám držíme palce, pěsti a všechny končetiny, ať se vám to podaří. No a pokud napíšete, jak to dopadlo, třeba za půl roku, po plavkové sezóně, tak to bude fajn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Svět. Přeju dobrý večer či klidnou noc všem, kteří jsou správně naladěni a poslouchají noční linku Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jak těžké nebo jak je to možná lehké pro některé z vás dostat nadbytečná kila dolů. A platí to zejména před tou takzvaně plavkovou sezónou. No prostě před letními prázdninami to na mnohé z nás přijde. Je, tady je nějaká okrasná pneumatika. Ale Luboš říkal, že bychom měli mít rádi svoje tělo. A já, když už jsme tak u toho, říkám, že s tím, čemu říkáme kila dolů, tedy s tím hubnutím, nám může pomoct i dostatečný spánek. Pravidelně bychom měli chodit spát v určitou dobu a probouzet se také ve stejnou dobu. A ono s tím souvisí ještě něco. Naposledy bychom měli jíst, mně osobně se to osvědčilo, 2 hodiny před zalehnutím do postele. Já si v tu chvíli dávám třeba ještě jablíčko. Ale teď už jsou připraveny další rady v podání paní Evy. Zdravím vás k Břeclavi.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Zdravím všechny posluchače. No, já se mývala také hodně nadváhu a pár diet mám za sebou. Nejhorší byla, když po porodu, to jsem zhodila 20 kilo, a já jsem měla vajíčkovou dietu a od té doby vajíčka nemocí.
0: Vylečilo vás to, jo?
1: Ano, ne, ale tak jako průběžně také jsem se snažila jezdit hodně na kole, jako cvičit jsem chodila, ale tak jsem měla trochu nadváhy. Ale teď, jako jsem, mám špatnou stabilitu a jako už mám vozík. A každý rok jezdím teď s kamarádkou do lázní. A to si platíme za deset dní. Ale teď jsme se dozvěděli, že nám nemůžou dát otevírací vanu do naše ministerstvo zdravotnictví, že nás budou pouštět do té vany na šibenici, a nebo musíme mít méně než 80 kilo.
0: Takže je před vámi důležité rozhodnutí, jestli se budete nechat spouštět tím kladkostrojem, vy jste řekla šibenici, ono to zní docela hrozně, tak proto jsem použil tohle slovo, a nebo budete muset jít po těch 80 kilo.
1: Ne, ale já jako jsem právě onemocněla a ono ty kila šly, za ten rok mám dole ale 7 kilo. Takže je to dobrý.
0: No, to je sice dieta hodně drastická, tedy v tom smyslu, že to zavinila nemoc.
1: A mě bolel žaludek a já už jsem si teď zvykla, ten žaludek se tak jako spravil, že už nežeru jenom jim.
0: Ano, rozumím tomu, co říkáte, i když to možná někomu přišlo až příliš hrubé. Já vám rozumím.
1: Ale
0: moc dobře.
1: Ještě můžu, ale já hodně chodím. Já každý den ujdu tak 2-3 kilometry, chodím s vozíkem a je výhoda, když mám ten vozík, třeba tady chodím kolem rybníku, si vždycky sednu chvíli, odpočinu si a mažu dál. A opravdu mě to chození pomáhá, jako na udržení váhy i na to, jako na tu stabilitu.
0: Znovu tedy potvrzujete to, co jsme si říkali už s naším posluchačem Lubošem, mimochodem zdravotníkem. My jsme tady vychválili chůzi, respektive pohyb jako takový. No a vy jste toho jasným potvrzením. Tak doufám, že poslouchá třeba i moje máti, která má už taky to chodítko, vozítko s těmi kolečky, ale zatím je to jenom ta chodba je to chodba paneláku, no.
1: Pardon, já mám ještě další problém. Mě hodně, jako já úplně stuhnu. Nikdo neví proč, takže já opravdu musím jako chodit. Třeba někdy i v noci se zbudím a musím se jít rozchodit. To je i ze zdravotních důvodů, víte?
0: Souvisí to třeba s úbytkem kostní hmoty? Nebo s takzvanou osifikací?
1: Halo?
0: Ano, já vás poslouchám. Ptám se, jestli to nesouvisí, jestli třeba jste to nezmínila před vaším lékařem.
1: Já už žádný doktorom nepůjdu.
0: Nepůjdete?
1: Už jsem to všechno zdala a snažím se tak, abych se o sebe postarala.
0: No, to je sice chválihodné, ale nemůžu s tím úplně souhlasit. Asi byste měla vyhledat lékaře. pokud máte tenhle problém.
1: Tak jo.
0: Paní Jovo, to jsem vás nepotěšil, já vím, já vím. Takže nejhorší byla ta vajíčková dieta po porodu. Od té doby se nemůžete podívat na vajíčka, jo?
1: Ale už jo, trochu. Ale to už je víc než 50 roků.
0: No, ale tak o takových receptech si můžeme povídat, pokud fungovaly.
1: No,
0: děkuji.
1: Tak jo.
0: Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc přeji všem.
0: Kila dolů, nejen do plavek. Tak zní téma noční linky, kterou právě posloucháte. A nebyla by to noční linka, aby do ní nenapsal František, samozřejmě. Nikdy jsem neřešil svou postavu. Jedl jsem třeba dva obědy, večer jsem se taky nacpal a vážíval jsem tak kolem 70 kilo při výšce 180. Ale musím připomenout, že moje fyzické zatížení tak do 60 roku bylo abnormální. Jako zedník jsem toho volna moc neměl. Po nástupu nového systému se mě změnil denní režim a začalo se to na mě projevovat. Kila šla nahoru, a to až na 115 kilogramů. V současnosti je moje váha okolo 108. Na plovárny se nechodím chlubit se svojí postavou. František ze Židlochovic. Františku, děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a za 3 minuty tady bude nový den. To už bude sobota 27. června. Ale i v té první hodince příštího dne bude platit téma kila dolů, tedy při našem povídání v Noční lince. A já v ní vítám paní posluchačku Jitku.
1: Jitku.
0: Dobrý večer. Teď jsem si sám zakryl vaše jméno. Jitko, vy telefonujete odkud?
1: Z Brna.
0: Přímo? No tak sousedka.
1: Přímo z Brna.
0: Tak nám
1: ano,
0: řekněte.
1: Nejen... Myslím tady Kraví horou.
0: No, malý kousíček. Řekněte ovšem všem, kteří poslouchají v celé republice a nejen v ní, co vám pomohlo zhubnout do plavek, protože tématem jsou kila dolů.
1: No, já vím kila dolů, ale já jako postava se mě trošku měnila, ale nemusela se měnit šatník. Bylo údobí, že jsem trošku byla baculatější, ale všechno mám. Co jsem si pořídila za mlada, tak ještě pořád nosím a jsem 41. ročník, na Silvestra dokonce.
0: No teda, vy ušetříte za oblečení.
1: No, já fakt nosím všechno a je mě delší teďka. Protože rostu do země.
0: No, to je tím, jak se nám sesedá páteř. Takže vy jste nikdy neměla problém s tím, že byste třeba se do něčeho nevešla?
1: Ne, neměla. Říkám, já jsem měla tři domácnosti.
0: A jak to děláte?
1: Manžel byl ze Slovensku, tam jsme měli chalupu, ubytoše jsme měli chalupu a domácnost, takže jsme to prostě, měla jsem pohyb, zahrádku, pěstovali jsme všechno možné, vypěstovali, zavařili, usušili, cukroví jsem dělala celé rodině. No,
0: takže
1: tak
0: fyzická aktivita,
1: pořád.
0: To je podle vás návod, jak si udržet váhu.
1: A teďka teda jsem sama už dlouho a chodím na procházky, nemusím si ani hůlky nosit zatím, ale rostu do země trošku. No, protože mě je všechno delší trošku, ale tak nic, zatím je to všechno dobrý.
0: Tak to trošku zapošijete a bude to dobrý, no nějaká sousedka
1: ne,
0: vám s tím hlfne.
1: Ono se to tak nosí, tak ta móda je pořád stejná, takže to jde.
0: No,
1: já říkám, já už jsem 41. ročník, takže už to není tak hrozný, no. Horší je ta samota, no, že už manžel odešel a že jsou tady sama.
0: Tomu rozumím. A záviděli vám třeba kamarádky, že se nemusíte starat o svoji štíhlou nebo prostě přiměřenou postavu, když jste byla třeba mladší?
1: Naštěstí mám kamarádku, která je tak stejně stará jak já a nemá taky problémy s váhou.
0: No to se vám to žije, když se vám nikdo nesměje.
1: No, žádnou vaculku kolem sebe nemám, takže nevím, nemám ty zkušenosti.
0: A tak je dobře, že jste se nám aspoň pochlubila. Paní Jitko, děkuji moc krát.
1: Hlavně hodně zdravíčka.
0: V té fyzické aktivitě.
1: Děkuji. No, chodím. A přeji moře zdravíčka, mějte se krásně a buďte pořád tak veselej.
0: Děkuji, mějte se hezky. To já díky vám.
2: Noční linka.
0: Dámy a pánové, vítejte v novém dni. Je sobota 27. června, svátek mají Ladislavové a Ladislavy a já nositelům a nositelkám tohoto jména gratuluju ze srdce. U mikrofonu je Borek Kapitánček, otvírám další hodinu Noční linky na téma kila dolů, ovšem nejen do plavek. S vašimi radami a třeba i návody pro ty, kteří při pohledu na plavky před odjezdem na dovolenou mírně zašíleli. Tak co byste jim tak nejvíc poradili? Aby si plánovali jídlo dopředu? Aby vsadili na zdravé potraviny? Aby jedli hodně zeleniny? Aby jedli v klidu a pohodě? A bez stresu? Aby nehltali? To všechno jsou rady, které se opravdu hodí. Ale taky nezapomínejme na pohyb. Už několikrát to tady bylo zmíněno, že ten je klíčem k tomu, aby nás nebolelo tělo, aby nám bylo dobře, no a jako bonus ztratíme sem tam nějaké to nadbytečné kilo. Nezapomeňte na to, že pít vodu je velmi dobré při případném hubnutí a taky na to, že to je o motivaci a o vytrvalosti. Teď se mě to tam nějak dostalo, asi si budu muset otevřít okno. To horko je i ve studiu. Tak doufám, že jste přežili včerejší horký den a jste připraveni na hodně horký víkend. Pokračuje Noční linka na téma kila dolů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přál bych si, abyste nezůstali sami v tom problému, kterému říkáme mírná nebo i větší nadváha. Abyste načerpali sem tam nějakou tu radu během dnešní noční linky. Její vysílání je totiž dnes na téma kila dolů. A byl tady sice už jeden muž, zdravotník Luboš, se kterým jsme mluvili o tom, co je nejpřirozenějším způsobem shazování kilogramů, konkrétně o přirozené chůzi, ale teď přichází po několika dámách další telefonát od muže, posluchače. Lumíre, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Marku, zdravím i všechny posluchače. A já jsem zhubl, no, dalo by se říct 30 kilo. Když jsem s váma mluvil v lednu, tak už si pro mě chystal Charon loďku, že mě převeze na druhý břeh, protože jsem měl těch chorob trošku víc, kolaboval jsem na plicní embolii, no, zjistili mě chudokrevnost a bohužel dost velký nádor na tlustém střevě. Takže jsem začal hubnout, dá se říct, únor. No, já jsem začal hubnout už v loni. A to jsem se snažil hubnout takzvaně řízeně, že jsem hubl zhruba ledna, února loňského roku tak kilo, kilo a půl za měsíc. Což si myslím, že ty odborníci docela doporučujou, aby nenastal ten jeho efekt. Ovšem potom se to hubnutí začalo zrychlovat a já jsem to zřejmě podcenil, až jsem prostě se sesypal na ulici 28. listopadu. No tak následovalo dvoz do nemocnice a tam teda kompletní vyšetření, které odhalilo právě tyhle ty problémy, že jo, hlavně toho nepřítele ve střevě. No, takže následovaly vyšetření, nechuť k jídlu a tohle, takže jsem hubnul. Moje maximální váha, jestli se pamatujete, když jsme se viděli před 2 lety, tak jsem měl břicho, jako kdybych byl v 9. měsíci.
0: No tak byl jste to, čemu v Itálii říkají uomo di rispetto, muž s respektem.
1: No, no a takže prostě následovali vyšetření a 24. února mě teda úspěšně odoperovali, za což teda musím děkovat lékařům, sestřičkám a všechno. 24. února mě operovali a 4. března, den po narozeninách, mě pustili dom a byl jsem docela fit. No a teď mám trošku opačný problém, protože s tou váhou mi odešel nejenom přebytečný špek, ale částečně i svalovina. Takže to se musím snažit prostě dostat zase to svalstvo trošku zpátky, což v tomhle vyšším věku už není tak jednoduchý. S nohama už je to v pohodě, každý den si zapínám krokoměr, no a kromě těchhle těch veder, tak se snažím kolem těch 10 000 a více kroků, zatím jsem udělal rekord kolem 17-18 000 kroků, což je tak 10-11 kilometrů. No a asi takových 7-8 kilo jsem dostal zpátky, no, takže jsem tam, mi tu docenturu odeberou, no a takže se snažím teda jíst střídmě, jo, měl jsem teda vždycky rád rajčata, hlavně teda lečo, ale i tak syrový, ano, to je dobrý i na tu organickou vodu, jo, takže to pomáhá s tím pitným režimem, no a takže doporučit někomu, aby zhubl díky nemoci, to samozřejmě nelze, že jo. To bych nikomu nepřál ani za nic. A sám už bych si to taky zopakovat nechtěl. No ale prostě těch mých bývalých 125 až 130 kilo, tak teďka si právě uvědomuji, jak jsem byl tak trošku blout, že jsem s tím nedělal nic dřív. Asi bych se nevyhnul tomu velkému problému s tím nádorem, ale teď jsem pod kontrolou, každý 3 měsíce chodím na kontrolu, takže si myslím, že když nebudu sám si to zdraví kazit, tak bych tady mohl být. Hebrejci mají krásný přípitek, já to samozřejmě hebrejsky neumím, ale oni si prý připíjejí při každé oslavě do 120.
0: Až zrovna do 120. To víte?
1: No, tak jako tak dlouho asi ne. Jo. Ale v plným zdraví, proč bych se jaksi nedožil? Můj prastrýc, on teda žil v Izraeli, tak ten se dožil 100 let, zemřel před půl druhým rokem, před Vánocema. Byl rok starší než můj otec, který bohužel zemřel v 45 právě na tenhle ten zdravotní problém, který já jsem s úspěchem překonal.
0: Jsem rád, že jste za tou velkou překážkou, Lumíre. Držte se, a vy jste to vlastně zmínil tak trošku mimo děk. Hodně věcí se dá upravit v hlavě, přepnout v hlavě.
1: No určitě, určitě. Já prostě, když jsem se tak úspěšně z toho probíral, že jo, v úterý mě operovali, ve středu už jsem zkoušel, v úterý večer ještě po operaci, tak přišla sestra a říká, pane Habermann, zkusíme se postavit. Ale když by vás to příliš bolelo, tak nemusíte se přemáhat. No, tak samozřejmě jsem se postavil trošku se skřípěním zubů. Druhý den už jsem začal s chodítkem, samozřejmě sestra vedle mě. To bylo ve středu. Ve čtvrtek už jsem s tím chodítkem jezdil rally po recepci sám. V pátek už jsem říkal nic, už ho nechci. Chodil jsem úplně sám. V pátek mě taky dali na obyčejný pokoj z ára. A paradox bylo, že v sobotu za mnou přišla fyzioterapeutka a říká, pane Habermann, budeme se učit chodit. A říkám, cože?
0: Podívejte se, jak já běhám. A hned jste to vypálil, že jo?
1: Já už chodím sám a zítra chci běžet nahoru na Andrlák. To je takový kopec kusy na trlici. To snad nemyslíte vážně. Já říkám, no, ten Andrlák vážně nemyslím, ale chodím sám, se zeptejte tady kolegů na pokoji pacientů.
0: No, ona je důležitá motivace, asi jste ji měl, Lumíre.
1: A za zhruba tak, já nevím, 14 dní, co mě pustili, tak už jsem si jezdil po výletech, no.
0: No, gratuluju. Lumíre, děkuji za váš telefonát, i když to bylo hubnutí opravdu nežádoucí, tedy v tom smyslu, že to bylo zapříčiněno nemocí. Takže vám naopak přeju, abyste se dostal brzo do takové formy, jakou si sám přejete, a abyste si ji udržel. Mějte se hezky.
1: Tak jo,
0: dobrou
1: díky
0: noc.
1: Za přání a zdravím všechny.
0: Naslyšenou. Jana napsala na rozhlas.cz/Lomítko/Linka tyto řádky. Tak jelikož už mi dávno není 20, tak svou postavu už moc neřeším. Jen mě zamrzí, když si třeba rodiče rýpnou, že je škoda, že už nejsem jako proutek. Jenže já si myslím, že důležité je, abych se líbila nejvíc sama sobě. A já si nechci hrát na modelku. Tak asi tak. Samozřejmě obezitu ale nevyznávám. Dokud mě má plnoštíhlost neomezuje na zdraví, tak si z toho moc nedělám. Tak hezký, rozpálený večer přeje Jana.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tu noční linka Českého rozhlasu dnes na téma Kila dolů, nejen do plavek. Už to tady zaznělo několikrát. Ano, takovéto nárazové hubnutí právě před letní sezónou je věc jedna a věc druhá je, řekněme, o dlouhodobějším účinku změny životního stylu, která zahrnuje třeba i zdravé potraviny, sezónní potraviny, pití méně sladkých nápojů a pokud možno je vynechat úplně. Rafinovaný cukr, to je taky kapitola sama pro sebe. A jsem zvědavý, jak na kila dolů šla paní Eliška, která teď čeká na telefonu. Zdravím do Olomouce.
1: Dobrý večer, Borečku, já vás taky zdravím a musím se přiznat k jedné věci. Já jsem kdysi vážívala 53 kilo, a to teda dlouho. Mm-hmm. No samozřejmě potom po čase jsem přibrala a dnes je mě 93 let, vážím 63 kilo. A tak si musím dělat to, abych nepřibrala, protože nakonec jsem přestala chodit. To se mě stalo jedno do rána, že jsem ráno stala, nemohla se postavit na nohy, tak jsem si zavolala sanitku. Odvezli mě do nemocnice a zjistili, že ta naše generace byla zanedbaná už od mládí. A ty kosti jsou tak už ve stáří zesláblí, že stačí v noci se otočit a ono se ta páteř zlomí.
0: Aha.
1: No, a tak já jsem nesměla. No, tak jsem moc nic nedělala, ale nemohla jsem přibrat. No, tak jsem ležela chvíli v té nemocnici a pak za mnou. A je to asi, byla jsem tam asi 14 dní, tak mě nacvičovali. Kapačky jsem dostávala. Ano, a potom jsem přijela za mnou dcera, ta nejstarší, a dovezla mě z Loumína takový chodítka. Já jsem nemohla vůbec chodit, ani v té nemocnici. A ty chodítka mě přivezla a říká, mami, teď staneš, veme si ty to takové, co se přehazují předem, ty chodítka. A veme si ty chodítka, uděláš dva kroky. Já si říká, já to nedokážu. Dokážeš to. Tak jsem šla. A udělala jsem, a ono to šlo, dva kroky, a ona zase dojde tady k tomu umývat. Tak zase jsem došla, teď zpátky, a nacvičila mě, a pak spěchala na vlak, tak jela domů, a já si pořád nacvičovala. A víte, co jsem udělala? Já jsem se nacvičovala, že jsem přešla v nemocnici tu chodbu s tím chodítkem, a myslím si, jak ten pán přede mnou říkal, že je to v hlavě, tak opravdu, podle tady tohoto, je to opravdu všechno v hlavě. A já jsem přišla celou tu chodbu a došla jsem do jedné místnosti, kde byli ti lékaři a říkám, že já už chodím a chci jít na reverzdom. A oni kdy? A já říkám hned. Já jsem tam za půl hodiny měla sanitku, která mě dovezla doma i s tím chodítkem. A doma jsem to ještě rozkvičovala. A já jsem se pak naučila tak chodit. Tak potom mě paní doktorka, když jsem přišla potom s dcerou tam k neurologovi, tak on nám to vysvětloval, jak to, že to tak šlo. No tak nám ukazoval ten snímek a ukázal nám, kde ta páteř ten je tak že úplně zlomená a že se mě narůstlo, že nemohli mě operovat, panč vysoký věk, to nešlo. No a že se mě nemusí operovat, že mě tam narůstla taková hmota a to je tím, že mám ten pohyb. Mm-hmm. A ten pohyb mě udělal hodně, takže já, potom mě paní doktorka napsala ten vozek, tak ten mám, ale chodím denně kilometr, nejenom dva, ale za každého počasí a pořád. Mě musí si dětka naša, ty moji pravnuci obdivují, co dokážu. A já si myslím, že to je, necítím, že by, a i v té stravě teda. Já ráno vstávám, je tak už 9. stanu obleču se a jdu ven. A vracím se kolem poledne a nesnídám nikdy. A vracím se kolem poledne, já mám vždycky odpoledne vařívám, tak mám polivku uvařenou, dám si po 11. hodině, po 12. polivku a jsem najedená. A pak mě chytne hlad zase kolem 4. hodiny. Tak já ve 4 obědvám.
0: Vy jste jako řekyně, takhle to dělají podobně v Řecku. Oni teda jí ještě o něco později, tak zhruba v 6 si dávají tu ten začátek.
1: Taky někdy já v 6, taky. Necítím hlad. No a pořád se držím té své váhy, takže snažím se, abych nepřibrala, ale já si myslím, že ne, protože já jsem pořád v pohybu. Já se snažím, já mám takovou pevnou vůli, ale já si myslím, že už je to vypěstovaný od toho mladí. Víte, kde jsem vyrostla v Kamence? To je tam je vrch, tam je kopec v Brně.
0: Ano.
1: Takže my jsme mývali velký pohyb už jako dětka, takže mě to vůbec nedělá nějaký potíže nebo něco. Vždycky, nejenom, že teď mám pohyb. Já jsem to používala vždycky. Chodila jsem běhat, závodit, jsem viděl jenice, tam jsem závodila. Takže jsem byla pořád takovým trapu.
0: Pořád v pohybu. A já si myslím, paní pořád Eliško, že je jenom dobře, že jste, byť je váš případ, ať už vzhledem k vašemu věku, či k vašemu zdravotnímu stavu, trošku specifický, že je dobře, že jste vlastně společně s těmi předchozími posluchači a posluchačkami udělala další kapitolu té chvály pohybu, protože ten je při udržování zdravého těla, a nemluvme jenom o kilech dolů, byť je to téma, to nejdůležitější.
1: Já mám tak vypěstovaný svalstvo na nohou, na rukou, protože já se držím toho vozejka a to. Já jsem třeba dneska šla na tramvaj a ona už přijížděla a já dokážu utíkat, ale ne pomalu, ale hodně. Vozejk se sebou a zdrhám.
0: No ale dávejte si pozor, protože v těchto vedrech se vám snadno zamotá hlava a nechci vidět ty konce. Paní Eliško, děkuji vám za váš telefonát a držím vám pěsti, ať jste pořád v pohybu. Naslyšenou.
1: Děkuji, mějte se pěkně. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a povídáme si v ní o tom, jak se vám povedlo anebo nepovedlo dostat kila dolů, nejen do plavek ovšem. Teď jsem zvědavý, který ten příběh vlastně má připraven Magdalena, jestli se jí týká to první nebo to druhé. Magdaleno, dobrý večer.
1: Já přeju všem krásný večer.
0: Povedlo se, když jste zkoušela zhubnout do plavek nebo změnit vůbec svoji postavu, nebo nepovedlo?
1: Nepovedlo, protože jsem před lety dostala covid a potom covidu se na mě hrnula jedna nemoc za druhou. A jak jsem přestala sportovat, tak jsem začala nabírat i kila. Bohužel mě i tu moji váhu schvaluje paní diabetoložka. Říká, že lepší hubená, lepší to, co mám na sobě navíc, než hubená. A já jsem do té doby dlouho měla do 50 kilo jako už čtvrtá, pátá generace, prababička, babička, táta, já, kdy jsme opravdu vážili i z posteli snad těch 50 kilo, ale pak jsem se začala rozvádět a začala jsem přibírat. Ale ne moc. A protože jsem od jakživa měla sladký, tak asi jsem se přestala ovládat v tom sladkým a vynahrazovala jsem si sladký život sladkým jídlem.
0: No, to tak bývá při rozvodech. Já už slyšel mnoho o rozvodových dietách a konec konců jednu jsem zažil na sobě. Ale takže vy jste sledovaná diabetoložkou, ano?
1: Ano, já mám těch nemocí jako víc. Byla jsem operovaná po covidu na srdce, přestože do té doby jsem sportovala. Já jsem vychodívala ještě i ráno běhat, protože bydli kousek od Labe, takže jako klaby to byly krásné rána na jaře a na podzim. A bohužel teď se přidala další nemoc s dýcháním, takže já toho moc neujdu, ale dneska jsem dostala impuls díky noční lince, že musím zatnout zuby. A přestože každý den cvičím, ale cvičím málo, jak se zadýchává, tak cvičím málo a ono to chce cvičení prostě, aby se člověk zapotil. A jakmile se nezapotí, tak to nic moc nepomáhá.
0: Říká se, tedy nevím, jestli to budu reprodukovat úplně přesně, že těch prvních 10, možná 15 minut spalujeme pouze cukry a potom teprve přijde na spalování tuku, ale pokud se mýlím, tak znovu musím říct, nejsem takový odborník, jako třeba právě už zmíněná doktorka Cajdhamlová, jo, to nejsem.
1: Asi by to tak mělo být, jak říkáte, jo. A takže asi se musím přemáhat, protože moje dcera i vnučka, když viděli, jak jsem začala přibírat a jak mi to hrozně mrzí, takže se hlídají, ale myslím, že to ani nemají zapotřeby, jako můj otec, babička, prababička to taky nikdy neměli zapotřeby. I když v jejich době, kdy žili, tak asi toho jídla nebylo moc. Ale můj táta, ten snad ještě v 80. jako blbnul s noučatama, běhal s nima, les s nima po stromech, myslím teda on na žebříku. Takže tam by to mohlo být geneticky, no ale já jsem spohodlněla tím zlomením nejdřív kotníku, kdy jsem dlouho nemohla chodit a přestože jsem si to neudělala ve sportu, tam jsem neměla nikdy žádný vážný úraz a tady jsem si zlomila kotník na umrzlým chodníku, protože jak jsem byla pořád v běhu, tak jak jsem jí běla ze schodu a umrzlý chodník, tak jsem sebou řachla, bylo to hned.
0: No, to je...
1: Mrzí mě to, protože je to moje vina, jo? Myslím si, že kdybych se hlídala a nepřeháněla to a nelitovala se, kdo... Už jsem se přestala litovat a jako říkám si, no, není to tak nejhorší. A když vidím, protože mám kousek školu, takže když jsem se sousedkama venku, takže vidím, jak ty mladí děvčata, jak bych to slušně řekla, mají ty zadečky větší než vlezu do dveří a tak si říkám, ježiši, tohle to by asi nemělo být. No.
0: Vy jste mě rozesmála, protože mám zrovna teď před sebou Milanův vzkaz na webu rozhlas.cz Lomítko Linka a on píše, co mě znepokojuje, je, že obzvlášť plno mladých aj dám, takže dám, se vymódí na odiv tak, že bývají odhalené jejich kypré kila. A to si říkávám, když jdu kolem nich. Děkuju, Milane, za tenhle vzkaz. Jste v synergii s paní Magdalenou. No, paní Magdaleno, nezapomeňme na jednu důležitou věc, já to tak vidím, že všechno je v hlavě, nebo hodně věcí, které se týkají právě těch kil dolů, je v hlavě. Ale na druhou stranu, máte-li zdravotní problémy nebo dokonce souběh několika nemocí, tak o to víc je dobře, že jste sledovaná diabetoložkou a o to víc je důležitá sice soustavnost, ale nepřepínání se, protože tělo už tak dost může trpět třeba právě těmi nemocemi.
1: No, teď to skončilo těma vedrama, protože, abych vám pravdu řekla, já mám o sebe strach.
0: No, já se vám vůbec nedivím. Teď je v Brně 26 stupňů, já se dívám na teploměr a to máme po půlnoci.
1: Já jsem sice dopoledne byla venku, včera jsem byla na kontrole na plicní v nemocnici, takže

0: stranu a takže takhle trochu aspoň, ale mrzí mě to prostě. Chtěla bych nějaký to kilo ještě schodit, ale jak jsem řekla, dnešní noční linka mě k tomu nakopla a opravdu se budu snažit, abych nějaký ještě to kilo schodila.
1: Moc vám držím pěsti. Paní Magdaleno, ať vám to vyjde. Nezapomeňte, že sladké byste měla omezit. Já vím, že občas člověk dostane chuť játra, občas dávám čokoládu, jo? Tak jednou týdně minimálně. Ale když už tedy vypustíte třeba sladké minerálky, tak jste zase to o krok dál.
0: Já jenom vodu a já toho sladkého moc necním, ale neměla bych vůbec. Já jsem tam si dopřeju kousíček ty čokolády a možná dva kousíčky, tři kousíčky.
1: Ale víte, člověk si musí udělat občas i radost. Paní Magdaleno, děkuji a přeji vám hodně úspěchů. Naslyšenou.
0: Já taky hezký večer a hezký léto. Díky.
1: Na webu se kromě Milanova vzkazu objevila i tahle zpráva od, cituji, Maciny. Tak to napsáno. Dobrý večer. Jen taková zajímavost k vašemu tématu. Já přibrala 20 kilo po porodu. A vtipné je, jak vás pak okolí vnímá jinak. Teď mám 5 kilo dole a cítím se dobře. Jen ty lidi, co řeší každé kilo, ztratili i humor a nadhled.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ještě jednou dobrý večer a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. No vzhledem k tomu, že máme skoro 3/4 na 1, tak bych taky mohl vlastně popřát skoro dobré ráno. A nebo dobrou noc, ale rozhodně rád přivítám už za chvíli další posluchačku, která nám možná poví, jak to u ní šlo s těmi kily dolů. Rozumějme, kilogramy dolů. A to nejen do plavek. Už jsme tady měli několik přímo od na pohyb, taky na zdravý pohyb ve formě chůze, když bych měl být konkrétnější. A samozřejmě jsme si mockrát řekli, že důležitá je motivace a to, že to musíme mít takzvaně přepnuto v hlavě. Chceme-li nejen s těmi kily samotnými, což může být až potom ta třešnička na dortu, ale se svojí životosprávou a vůbec životem a tělem dělat. Paní Staňko, dobrý večer.
1: Já vás srdečně taky zdravím a zdravím posluchače. Dobrý večer nebo dobré ráno?
0: Nebo dobré ráno, za všechny děkuji. A ptám se rovnou, zkoušela jste někdy hodně drastickou dietu, když jste potřebovala třeba zhubnout do plavek?
1: Ne, neskoušela, i když jsem ty plavky nosila často, poněvadž jsem lítala po světě, ale nepotřebovala jsem to až po třetím dítěti. Mm-hmm. Jenže to už zase byly trošku jiné starosti, psychika, takže se to odrazilo opačným tím, že jsem kynula. No, ale řeknu vám tolik, že jsem měla doma i odstrašující případ, kdy manžel měl 105 kilo a odcházel po 2 letech se svou diagnozou z tohohle světa z 35 kila. Mm-hmm. Takže jsem to brala tak jako dvousečnou zbraň. A jak tak slyším ty různé diagnozy, které vám tam jako proplouvají pod rukama, tak já jako správný zdravotník jsem si to odzkoušela na sobě, 11 operací, 2 cévní mozkové příhody a jako těžkou diabetickou neuropatii, cysty na ledvinách, ale tvrdím jedno, že jsem trošičku mrzák na nohy, ale ne na hlavu. Takže opustit supermarkety a říct si, nejsme tady proto, abychom jedli, ale jíme proto, aby jsme tu byli. A opravdu se mi teďkom daří pohybem a nechci vozíček, chodím s těmi sportovními neboli turistickými holemi, poněvadž ráda cestuji. A konstatuji opravdu, že jsem mrzák na nohy, ale ne na hlavu. A všechno je v té hlavě. Člověk opravdu musí začít ne kvůli někomu, ale kvůli sobě.
0: Mít se rád.
1: Víte, já mám 2 slabosti. Já chodím pořád v černém. Je to profesionální deformace. Když mi někdo vytýká černé hadry, tak se na něj kouknu a říkám si, blbec bude sticha, tedy chytrý člověk bude sticha a blbec mě nemůže urazit. To je jedna věc. A když mi někdo dřív řekl, že jsem silnější, nechtěl mi říct tlustá, tak si říkám radši tlustá než blba.
0: Mě říkávali kdysi dávno a já jsem taky mýval 116 kilo. Ty ses pěkně spravil.
1: Ano, ano, přesně tak. Já jsem říkala, já pěstuji socialismus. Teďko bychom mohli říct, pěstujem kapitalismus. No a není nám žádné zle, ale já opravdu spíš proto, že jsem se rozhodla něco dělat a zprotivily se mě brambory. Teďkom k jaru ty klíčky v těch bramborech, víte? A říkám si, no tak to určitě není zdravý brambor, když to vidíte, co tam z toho všechno pluje ven. No a dala jsem se na okurky. Jo?
0: Já jsem zrovna včera večer, nemůžu říct dneska, protože už máme 3/4 na 1, zrovna včera večer jsem dělal caciky. Jogurt, okurky, kopr, ano. Česnek, trošku máty.
1: Ano, ano, taky. A co se týče toho, tak já, dejme tomu, mám ráda, hodně mám ráda guláš, nezahušťuju moukou, cibuli. Dělám guláš výhradně z kuřecího masa, z kuřecích prs a do toho třeba dám trikoloru, ty 3 papriky, víte? A ochutím to svým kořením a jsem s ním spokojená, jo? A jako přílohu můžu vám říct, že ani skoro žádnou k němu nepotřebuji, poněvadž to maso je libové a zelenina, jak cibule, tak paprika zdravá, víte?
0: Paní Staňko, já vás musím zarazit, my mluvíme o kilech dolů a vy to říkáte tak krásně, že já už mám sliny v koutcích a já nemůžu jíst v jednu nebo o půl druhé, tedy když se vrátím domů. To mě nedělejte takovýhle věci.
1: Ano, a zeleninová polívka. Mražený celer, mražená mrkev a pohanka do toho. A nepotřebujete opravdu žádné nudle, žádné vajíčka a jde to dolů, jde to skutečně, ty kila jdou dolů, ale taky všeho s mírou, ne plný talíře, víte, stačí malá miska.
0: Menší porce a průmyslově nespracované potraviny.
1: Ano, přesně tak.
0: Paní Staňko, děkuji za tenhle recept.
1: Mějte se krásně, opatrujte se, zdravím všechny posluchače a na světě je krásně.
0: Tak ať na něm krásně zůstane. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O tom, jak jdou nebo jak nejdou kila dolů, pokud chcete třeba zhubnout před letní sezónou do plavek, si povídáme celou noční linku a už se pomalu blíží její závěr. Možná to bude potvrzení toho, co jsme tady už několikrát říkali. Něco o pohybu, něco o přepnutí v hlavě, něco o zdravých potravinách, něco o pitném režimu, omezení cukru a tak dále, tak dále. Možná to bude ale taková kontrastní třešnička, kterou nám teď řekne Ruda. Podle toho, co naznačoval, typuju spíš tu dvojku. Rudo, zdravím do Šlapanic.
1: Ano, přesně tak. Taky zdravím všechny, co ještě poslouchají. A chtěl bych vám vyprávět můj příběh s nedobrovolným hubnutím. Mm-hmm. To jsem dělával tehda v dolech, bylo mě asi 20 let. A jak bývaly ty krásné podzimy, to babí léto, tak jsem na zahradě rýl. Byl jsem spocený, tehda byly ty šumáky, tak jsem si to dal do 3-litrové konvičky od mlíka. Zapichl jsem to tady do potoka, aby to bylo chladný. No a tady u nás vlastně bejvávala kdysi ta dechtochema, která zaneřádila ty spodní vody tím fenolem. Uh-huh. A ona, ta konvička, mě potvora povíjela z toho zapichnutí do bahna a jak ten fenol plave na hladině, tak mě částečně natekl do té konvičky, do toho šumáku. No a jak já jsem byl rozpařený a žíznivý, tak jsem to popadl. Samozřejmě jsem to hned ucítil, no ale už jsem si lokl. Takže to se mnou tak zatřepalo, že jsem za 14 dní zhubl o 7 kilo. Normálně jsem teda dělal, jako v práci a všecko, ale většinou, co jsem snědl, tak ze mě vyšlo ven, buď vrchem nebo spodem. No a po 14 dnech, když jsem se vrátil domů, tak jsem zjistil, co jsem ten den večer měl k večeři, protože chudák pések, já když mě to poprvní vzalo, tak jsem měl blíž na dvůr než na záchod, tak jsem vyběhl ven, pések mě vyběhl naproti, takže jsem to trefil na něho, no a za 14 dní jsem mu našel réžu v uších, takže jsem věděl, že ten večer jsem měl k večeři réžu.
0: No Rudo, ale řeknu vlastně... vám, to je dobře, že jste to přežil, protože to mohla být definitivní otrava taky.
1: No, je mohla, protože bylo to při otrávení. A fungovalo to teda fakt drsně, že jsem hubl za 14 dní 7 kilo.
0: No tak no, ve světle vašich zdravotních problémů je to vlastně strašně povrchní téma, když se tady bavíme o tom, jak kila dostat dolů do plavek. No ale poslouchám vás ještě dál.
1: No, ještě to mělo dohru, havíři, když sfárajou dolů na nějaký to patro, tak pak jdou ještě ty 3 kilometry nějakýma těma chodbama a vykládajou o vším možným, co bylo třeba v televizi, nebo jak dopadl fotbal, nebo prostě se vykládá, než se jde na ty pracoviště. No a tak já jsem tam potom taky, teda byla debata o dietách, tak jsem tam přihodil tady tu moju zkušenost o těch 7 kil za těch 14 dní, jo, to zhubnutí. A zrovna jsme měli nízký rubání, jenom 50 cm, měli jsme tam novýho kluka, takového poněkud otylejšího, a on se chudák trápil, protože tam byl natěsno v těch 50 cm. Tak to poslouchal, tu debatu, jak jsme teda šli, a až jsme šli naspátek už potom domů, tak se ke mně přitočil a říká mě, ty kolego, kde se dá ten fenol koupit, já bych to zkusil taky. Yeah. Tak jsem se zhrozil, protože jsem si říkal, kdyby to někde zehnal, tak to by teda dopadlo škaredě.
0: No, tak to jste tomu dal naštěstí docela dobrou korunu, no, že neprozradil jste mu, jo? Doufám, kde se to kupuje. Že stačí jenom nabrat v těch spodních vodách, jak říkáte.
1: Spucoval a hned jsem mu to vysvětlil, protože on to úplně nepochopil, jako jo, že to nebylo dobrovolný, ale že to bylo nechtění.
0: Jasně, no tak no, existují lidé, kteří se chytají každého stébla, třeba kvůli tomu, že jsou, řekněme, mírně obézní.
1: On ten fenol je částečně vlastně v uzeninách, proto lékaři doporučují toho moc nejest, protože se to vyskytuje v tým. No a jak jsme to tak měli v té havírně, tak zase bylo téma o udírnách. Tehdy frčeli udírny, každý stavěl udírnu, udíl, nakládal, šil jak všecko to a o tým se vykládalo. A zase teda platilo tam, že kdo vyudil, tak musel donést vzorek ukázat. A zas nový kluk, neskušený toto, ale 2 měsíce přišel a říkal, hoši, tak jsem teda taky už tu udírnu postavil, vyudil a tady je vzorek. No ono to bylo černý jak uhlí, štípalo to, pálilo to, to se nedalo vůbec jíst. Tak my jsme říkali, pro boha, co jsi to udělal? A on říká, hoši, jste břídilovi, protože vy jste vykládali, že se to udí 20 hodin a já jsem to měl za 2 hodiny vyuzený.
0: On to dal přímo do ohně. No.
1: Ne. Tak mi pav na něho, víte, kde byl ten zádrhel? Tam se na šachtě kradli buď impregnovaný pražce tím karbolínem, anebo čistý, jako ty dubový. On samozřejmě vzal ty karbolínový a to bylo to černisko, který vytvořil. A to taky, říkáme, okamžitě to vyhoď, nebo seš tady, dneska tě vidíme na poslední. Protože to muselo být prosáklý jak hrom.
0: Rudo, já vám děkuji i za tenhle odstrašující příklad, vlastně odstrašující příklady, které jste uvedl. No a přeju vám jenom šťastná kila dolů anebo nahoru a hlavně ať jste se sebou spokojený. Ono, nějaké to kilečko nahoru, víte, co se říká o ženských, jo?
1: Jo, ale já to mám dobrý, ku podivu, mě to těličko funguje fantasticky, protože já celý život mám 180 na vejšku a 80 kilo.
0: No bomba.
1: A furt plus minus přes zimu 2 kila přiberu, ale hned je zase hodím, potom úplně nádher, jsem spokojený.
0: Gratuluju, Rudo, a děkuji, že jste zatelefonoval a naslyšenou.
1: Taky, nápodobně, mějte se, dobrou noc.
0: Dobrou noc. Teď už opravdu definitivně dobrou noc, protože za 22 hodin začíná další noční linka. Bude jí moderovat Honza Macon a jím tématem bude Když člověk neumí říct pravdu. U mikrofonu byl Borek, přeju vám krásné sny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Často říkáme s Píchou, že jsme jako Češi národem humoristů. Oháníme se takovými jmény, jako je Havlíček, Hašek, Poláček, Jirotka a další. Ale platí to o nás i dneska? Jsem přesvědčen, že ano, a důkazem je i tento pořad s už stovkami odvysílaných dílů. A to vždy s jednou osobností českého humoru. Ten seznam dneškem rozšíříme o další jméno a doplníme i o důkazy. K poslechu vás srdečně zve Patrik Rozehnal.
2: Říkal jsem si, dneska přijdou jenom skální.
1: Proč myslíte?
2: Televize je totiž fotbal.
1: Já myslel, že řeknete kvůli muži, který se narodil 9. července 1943 v Praze. Mluvím o vás. Ale ono to bude tím počasím venku, co?
2: Teplo, žár.
1: Tak si dopřejme další porci klasiky českého humoru. Nachystány jsou ukázky z televize, rozhlasu i filmových komedií.
2: To všechno vám umožní odreagování, jaké může poskytnout pouze hladovému jídlo, žíznivému roušek, vásníkovi čistý list papíru a neukojenému žena.
1: Prosím vás, jak jste na tohle přišel?
2: To jsem viděl v televizi.
1: Tak pane Čechu, tady jste v rozhlase a začíná pořad s vámi, s Františkem Ringo Čechem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komik.

0: Jsem rád, že František Ringo Čech už k nám dorazil, tedy díky písni. Mimochodem, tento muž má tolik přívlastků jako snad nikdo jiný, kdo v našem pořadu už byl. Nazvat ho můžeme scénáristou, zpěvákem, hercem, spisovatelem, malířem, fotbalistou, muzikantem, principálem, kapelníkem, ilustrátorem, komikem a třeba i bubeníkem. Ale v téhle chvíli je i naším hostem, protože usedá k mikrofonu pořadu
1: Hvězdné návraty.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchači a zvu je k poslechu našeho vynikajícího programu.
0: Už víme, že jste se narodil 9. července roku 1943 v Praze, ale co ještě nevíme, čím byli vaši rodiče?
2: Můj tatínek byl profesionální hudebník, absolvent Vídeňské konzervatoře na housle a moje maminka byla švadlena.
0: Šila i na vás doma?
2: Já jsem maminku jako švadlenu nikdy nezažil, protože ona byla vlastně v domácnosti. Od okamžiku, kdy se provdala, tak nevytáhla paty z baráku a starala se o mě a o bráchu.
0: No a tatínek byl ten, který vás ovlivnil. Právě od něj můžeme odvinout ty vaše hudební touhy?
2: Tak samozřejmě rodina, ve které vyrůstáte, vás strašně ovlivní. Jo. To znamená, když vyrůstáte v herecké rodině, když vyrůstáte v hudební rodině, když vyrůstáte v lékařské rodině, už je to tak jako částečně předurčeno. Není to, nevíde to vždycky, ale tak já jsem vyrůstal v muzikantském prostředí a protože jsem já i brácha měli hudební sluch, můj brácha dokonce absolutní, tak bylo jasné, že se budeme věnovat hudbě.
0: Co tedy rozhodlo, že jste začal studovat toho radiomechanika a televizního opraváře?
2: Protože můj tatínek měl tatínka v té Vídni, to byl umělecký truhlář, který zastával názor, že teda člověk by měl dělat něco pořádného, než se věnuje umění, tak tatínkovi řekl, že ho bude podporovat na konzervatoři, když se vyučí truhlářem. Tak tatínek se u svýho tatínka vyučil truhlářem a když dostal výuční list, tak šel na konzervatoř a vystudoval jí. No a samozřejmě nechalo ho, inspirovalo ho to, přestože já jsem v mládí slyšel na dědečka výtky a zlobení, co to vlastně, jak ho připravil o 4 léta učení, tak mě pak udělal úplně to též. Se to opakovalo, akorát mi chtěl polepšit, tak mě nechal vyučit televizním mechanikem a radiomechanikem.
0: No a my se teď do televize, nebo raději do filmu, také podíváme. Na začátku 80. let ho totiž do své úspěšné komedie obsadil i Dušan Klein. Ano, jak svět přichází o básníky. František Ringo Čech se tu představil jako muzikant, zpěvák, ale pozor, také jako vedoucí sauny, kam přichází i Štěpán a Candy.
3: Co to je?
4: Nemluvit! Pravidelně dýchat! Musí se vám prohřát! Musí se vám prohřát v plicích krev a kosti!
3: On nás zavřel! Otevři, Paganini, nebo co vyrazím.
4: Vaše poznámka svědčí o tom, že ještě nemáte prohřáté hlavové kosti. Dávám vám ještě 2 minuty k dobru, chlapci.
3: Hajzl, ten bude hrát divadlo, i kdyby byl hluchoněmý.
5: Za tenhle horor mu to vystavím politicky a nevykroutí se. Bude fidla třeba i na jevišti. Mrzák.
4: Ještě minutu, chlapci!
5: Takový morbidní nápady může mít jen vygumovaný, vykastrovaný eunuch Bouchal.
3: Stejně neumíš hrát na housle, ty srabe.
4: 4, 3, 2, 1!
6: Tak to vidíte, chlapci. Zbavení bolestí střev a zubů, trudovitosti kůže. Odevzali jste špatné a přijali dobré v nejdemokratičtějším chrámu, jaký lidé postavili.
0: A zpátky do života Františka Ringo Čecha. Po vyučení odešel studovat na státní konzervatoř v Praze, kde vystudoval bicí nástroje u profesora Vlasáka
7: a folklor u profesora Pecky.
0: Františku, kde ale bylo to první profesionální setkání s hudbou?
2: No, nezapomeňte, že my jsme všichni začínali už ve škole, jo. To nám komplikovalo taky ty studia, protože už jsme začali vydělávat peníze. Já jsem velmi brzo začal hrát tradiční jazz. Hrál jsem u Smetáčkovců ve studijní skupině tradičního jazzu. Hrál jsem v Dixielandu Herberta Warda, amerického basisty. To mi dalo strašně moc. Takže vlastně hrál jsem při škole až do třetího ročníku. Pak mě komunisti zavřeli do vězení, dostal jsem 3 roky za hanobení republiky, urážení představitelů strany a vlády a členů socialistické soustavy. To bývaly ty majáles na Petříně a já jsem je organizoval a taky jsem za to byl potrestán.
0: To je pravda. V roce 1965 ho během majálesu kdosi udal a František Čech strávil 4 měsíce ve vazbě. Podmíněně byl odsouzen za podvracení republiky na 3 roky vězení. Nicméně ještě týž rok dostal dispens a odjel do Spojených států. K tomu se také dostaneme, ale teď nás čeká ukázka ze zábavného pořadu Mr. GS, kde byl František Ringo Čech také hostem.
7: Dobrý večer, Pavel Genzer,
8: Jarda Sukány
7: a Václav Krovka Vidalbert.
8: Dámy a pánové, František Ringo Čech.
9: Já už mám všechno, to víš, už snažím se být dobrý.
7: Ahoj.
9: Díky.
8: František Ringo Čech. Vlastně ty se pohybuješ už dlouho, že jo? V muzice a v umění.
9: No, když jsem maturoval s Hermanovou. Skoro.
8: Kdo tě objevil? Vím asi sám, jasně.
9: Geniové se objevují sami, prostě přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Přijdeš a vidíš, že jsi lepší než ty druhý. Ale zase, když jsi opravdu dobrý, neopovrhuješ těma druhejma. Prostě říkáš si, měli smůlu, jsou mým talentovaný, jsou trošku hloupější, blbečkové jsou to, ale mají právo na život stejně jako ty. A ty jsi tady proto, abys je potěšil, aby si přines radost a za to dostal nějaký peníze od nich.
8: Ty jsi psal texty, že? Hodně textů pro písničky, to bylo jako takový, jako byly vtipný, s nadsázkou, ale dneska už takový texty nejsou.
9: No víš, kolik jsem jich udělal, Geňo?
8: Nevím.
9: Si. Kolik jsem, pod čím jsem podepsaný, typní číslo. Teď mi to vyjeli v rádiu z počítače. Přes 1300.
8: Textů?
9: Představte si, jak jsem byl dlouho ve studiu. Když si vemete muzik, jedna písnička, 4 minuty, jak jsem byl dlouho ve studiu. 1300x4.
8: Co jde?
9: Dobrý počtář.
8: No dobře, no, když vezmeme ty tvoje nejslavnější texty, že? Nebo pro nás, že?
10: Že jsi dělal různý texty, že? Že jsi dělal pro Gota.
8: Nápoj, lásky, číslo, dát.
9: Pro božskýho Karlušu jsem jich udělal 14. A pro něj je těžký dělat. To je samá dlouhá A, E, I, O. Jiný písmena, ne? Když děláš 14. text a furt jenom A, E, I, O.
10: No, to je dobrá, jo? Máš třeba víc zážistů?
9: No, asi ne.
10: Na co?
8: Ne, vypadá to jako, že jsi změnil jako image, řekl jsi jako dlouhý vlasy, zarůst, jo?
9: Ne, to je...
8: Je živej ten vizážista?
9: Vizážista. Vizážista je zbytková profese změkčilý civilizace. Prostě, kdo se neumí učesat, je kretén. To je.
0: Tohle byla ukázka pod režijním dohledem Ondřeje Sokola. Ale když se vrátíme k té hudbě, Františku, která byla ta první skupina, kde jste se nějak projevil?
2: První skupina byla právě, byla Dixielandová skupina Storyville Jazz, kde jsem se poprvé sešel v 16 letech s Ivo Pešákem a s Ivanem Látkem. My jsme tak jako Beatles začínali spolu na škole, tak my taky jsme takhle hráli Dixieland a tradiční jazz, to byl moje začátky, no.
11: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
12: Mám po tobě
6: tobě v srdci jizvu čas od času rozbolí.

0: František Ringočech nás dnes baví a společně s ním vzpomínáme i na jeho bohatý život.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za svůj život nahrál více než 32 LP desek a 217 těch krátkých. A hudební archív Českého rozhlasu eviduje více než 1300 titulů, u kterých najdete jméno Ringo Čech. Dozvěděli jsme se, že začínal v kapele s Ivanem Mládkem. Františku, kam jste ale pokračoval dál? Kam šel ten hudební vývoj? Jak jste se měnil?
2: Já jsem vyvíjel se muzika, vyvíjel jsem se i já. Ten tradiční jazz miluju, dneška mě velmi jaksi uspokojuje, ale chtěl jsem dělat hudbu živou, taky náhoda hodně. Mirek Klempíř, můj spolužák z konzervatoře, mě přivedl do skupiny, která se zakládala, a to byl Olympik právě. Tam jsem poprvé viděl Jandu, Chrastinu, Berku, Klempíře. Klempíř mě tam teda přivedl, no, takže jsem, a to se mi líbilo, rock and roll byl živá muzika, takže jsem ji začal hrát a taky jsem na to měl techniku, já jsem byl technicky velmi zdařilej, povedenej kluk, a pak přišli Beatles a zcela jsem tomu propadl. Já jsem pyšnej na to, že jsem generace Beatles, to je největší kulturní událost minulého století.
0: Jak k vám pronikali tehdy Beatles v tom socialistickém bloku?
2: Jednak jsme poslouchali Luxemburg, Pavel Bobek ho dokonce nahrával, vedl si poznámky, kdo je hrál, jak se hrajou, hodnotil je. No a pak prostě tak poslouchali jsme zahraniční rozhlas a v Praze v kině u Hradeb byl týden anglického filmu a ten týden začínal, taky tam dávali zvětšeninu, no ale ten týden začínal perným dnem Hard Day's Night. A tak jsme šli, celý Olympik jsme si koupili lísky a já jsem tam úplně zešílel, když se ozval ten první akord, ten

0: Já jsem myslel, že se mi to zdá. Já jsem byl tak rozrušený a tak vzrušený, že vlastně v životě jsou tři takhle silný emotivní zážitky. Jo. Právě jeden z nich je teda to, když jsem viděl Beatles poprvé, Hard Day's Night, druhý, když Slávie vyhrála ligu ještě za Cypra poprvé a potom Nagano, vítězství hokejistů v Naganu, to byly tři moje největší emotivní zážitky v životě. A to počítám v to s taky svatbou a tak dále.
1: Máš nějaký zvíře na baráku?
2: No, měl jsem, ale já mám alarm a když máš alarm, tak buď alarm nebo zvíře. Protože když máš zvíře, tak ho nemůžeš zapnout. Měl jsem kocoura Mikeše, když jsem každý druhý den přijel, tam byla 158 se samopalama a za oknem Mikeš takhle. Tak...
1: Mikeš Boták
2: asi. Říkal Mikeši, musíš z baráku.
3: Co jsi s ním udělal s Mikešem?
2: No tak jsou lidi, kteří jedí zvířata. To je prostě... To nepřijde na zmar.
4: To byla krátká ukázka z pořadu Mistr GS z televize Nova. Františka Ringa Čecha si teď ale představíme jako malíře. Maluje už delší dobu. Dokonce vystavoval více než 50krát. Jeho obrazy jsou v soukromých sbírkách v galeriích v Praze, Paříži, Berlíně, Varšavě, Moskvě, Frankfurtu nad Mohanem, také ve Vídni, Torontu, Remeši, Lausanne, Lyonu, Tokiu, Kyotu nebo Madridu. Ale Františku, co vás k tomu vlastně přivedlo?
0: To je strašně dlouhý a přivedla mě k tomu v podstatě moje žena, která mi koupila v Holandsku, ovlivněná svým kolegou z Černého divadla Jiřím Andrlem, mi přivezla malířské potřeby a od té doby maluju, čili přes 35 let maluju a po těch 35 letech už vás začnou brát na vědomí i jako naivistu. No. Tak malování vlastně ze všech činností, které vykonávám, mě nejvíc živí, ale nejvíc miluju literaturu, psaní knížek, to je, já miluju prostě knížky, no, přestože umírají jako takový, tak a já mám rád věci, které odcházejí, nakonec já už jsem taky na odchodu, tak prostě, tak já miluju knížku, já se cítím být literátem, víc než hudebníkem.
4: Dobrá, tak odteď je tedy František Ringo Čech pro nás literát, ale také malíř, protože, jak řekl, ho to dobře živí. To i Karla Gotta. Oba se kdysi setkali v pořadu horoskopičiny Karla Šípa.
5: Františku, já jsem tě tady představil jako malíře, tady visí tvůj obraz, vlastně visíš vedle Karla Gotta. Já bych ale nic se chtěl zeptat naopak Karla. Karle, když tady vidíš Frantův obraz, ty jako znalec umění, mohl bys se k tomu nějak detailněji vyjádřit, protože vím, že malířství rozumíš, té technice nebo...
6: Můžeš ale to je nějak... Peter Bruegel.
5: Cože to je?
6: To je Bruegel.
5: Je to takový Bruegel, on nic jiného nemaluje, Franta. Takovej, nevyzná se v tom člověk.
6: To je spíš Frantův naivní pohled na ten Bruegel.
5: Ano, ale to snad není špatně, Franta.
6: To je ten tanec sedláků známý, kde jsou asi zakódovan ta přísloví.
5: Ano.
6: Myslím, že tady je to hlavou zeď neprorazíš, kdo jinému jámu kopá. Je to tak. Ano, a pak je tady ten...
5: Chromý vede slepého,
6: holub na střeše, lepší bravec v hrsti a tak dále. Je tady ještě něco?
5: No,
6: a ty takový filozof, proč jsi vzal vlastně předlohu Bruegla?
5: Já to má zvláštní osud, zvláštní historii. Já jsem původně chtěl malovat Karlův most. A ten se tam nevešel, ale ten Bruegel se tam vejde, tak jsem namaloval toho Bruegla.
7: A ty maluješ víc takhle klasiků, jako podle předlohy nějakých slavných obrazů. Proč to děláš, Františku?
5: Ano, to je, jak směřujeme do Evropy, tak já se snažím ukázat, že ani Bruegel, ani Picasso, ani Rembrandt nebyli tak veliký, abychom my Češi to... To je dokonalá kopie, Karle.
7: Ano. A levnější než ten Bruegel.
5: A barevnější.
7: Ano, ano. A kolik můžeš prozradit, za kolik tak by si prodal takovýhle obraz?
5: 10 deka jako kilo svíčkový, to je moje cena. Ty nevíš, kolik stojí ty svíčkovány. Já taky ne.
7: Ne. Františku, tady visí obraz Karla Gotta.
6: No.
7: Tebe pochválil, tak. Vyjádři se k jeho malířské technice. A řekni nám, co se ti na tom líbí, co mu závidíš.
6: Řekni upřímně,
5: to je nádhera.
7: Co toho neumíš.
5: To je
3: Teda, Karle, to je nádhera. Já jsem úplně konsternovaný. Můžu něco říct?
5: Ano.
6: No prosím.
3: Karle, ty nejseš jenom Goldene Stimme Ausprag. Ty seš Goldene Štětec Ausprag.
4: Majitelům obrazů Františka Ringočecha patří třeba režisér Roberto Enrico nebo herec Jean-François Balmer, tenistka Martina Navrátilová, prezident Václav Havel, herečka a ambasadorka Shirley Temple-Blacková, profesor Texaské univerzity dr. Rones Vostrovsky, bývala to i herečka Annie Girardotová anebo vnučka generalisima Franka. Nevím, jestli to byl záměr, ale jako milovník umění se František Ringočech představil i v hudební komedii pro mladé Mezi námi kluky, kde si zahrál jakéhosi kustoda v galerii umění. A byla to role zpívaná. No a co nás teď čeká?
8: Tak si teď umyjete uši a za 5 minut se sejdeme před internátem. A ve svátečním, aby bylo jasno.
4: Doplním, že režíroval Radim Cvrček.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: František Čech. Tak se jmenuje komik, herec, muzikant, jak jsme řekli, hlavně literát. Ale mezi ta dvě jména se vkládá ještě jedno. Ringo. Františku, jak jste k němu přišel?
2: Když jsem přijel z Ameriky, tak jsem měl sem nový bicí Rogers. Já jsem chodil na hodiny k Buddy Richovi, k jedinému bubeníkovi bílýmu, běložskému, kterýho černoši jako uznávají. A tak jsem přijel do Prahy a vymykal jsem se tím nádherným nástrojem a tím, že jsem přijel z Ameriky, kde jsem strávil 14 měsíců a Jan Křídel Sýkora, hudební publicista, mě vyzval, že bych neměl mít jenom dvě jména, když jsem takhle významný člověk s bubnama a vrátivší se z Ameriky.
1: Tak jste si ho vybral sám nebo někdo ho určil?
2: Já jsem Ringa napodoboval, česal jsem si jako on, házel jsem vlasama jako on, hrál jsem jako on, držel jsem paličky jako on a prostě takže přidal mi do jména Ringo a já jsem na to byl pyšnej a už mi to zůstalo dneška.
3: To je zajímavý, ať řekneš sebevětší pitomost, když to podáš náležitě vědecky, vždycky se najde nějaký blbec, který ti zatleská.

0: Neměl jste pak problémy s tím, že jste byl v té Americe?
1: Já jsem tam byl v Černým divadle, takže já jsem tam byl oficiálně jsem pracoval jako člen Černého divadla Jiřího Sence. Takže s tím jsem problémy neměl. No, měl jsem problémy potom s vlasama, jako všichni za bolševika s rock'n'rollem byly velký problémy, ale tak byli jsme mladí, mladýmu člověku hodně věcí nevadí. Dneska bych se asi hodil mašly, ale tenkrát jsme se tomu smáli a bolševikovi jsme se posmívali. Tak nezapomeňte, že já jsem zažil bolševika, když už modral, když už se přestali zabíjet mezi sebou, už 50. leta byli pryč, přišli 60. 70. a to už bylo o něčem jiným.
0: V té Americe, když jste tam přijel, bylo něco, co vás překvapilo, na co jste nebyl připravený, nebo naopak udělal jste třeba nějakou chybu, kterou byste dnes už po těch zkušenostech napravil?
1: No já si do dneška nejsem jistý, jestli jsem neudělal chybu, že jsem se vrátil, i když vlastně já jsem zpět i s češtinou, jo, já si neumím, no ale pokud bych se naučil tak dobře anglicky, tak podívejte se Forman, jak prostě uspěl. To je naprostý totální úspěch. Hodně Čechů v zahraničí. No tak, ale chybu jsem udělal, že jsem místo, aby jsme se rozdělili, šli bydlet, já to byl s manželkou, šli bydlet každý jinam, tak jsme celý ten svobod bydleli pohromadě. Takže jsme byli v Češi v jednom baráku a místo, abych se pořádně naučil anglicky, tak jsme mezi sebou mluvili česky. Takže možná, že jsem tam měl zůstat v tom Vegas a možná, že jsem se měl naučit líp anglicky, no.
2: To by se mu určitě hodilo i v jeho pozdější politické kariéře, protože v roce 1991 František Ringo Čech vstoupil na politickou scénu, a to jako nezávislý kandidát za KAN. Tehdy volby prohrál, ale po 3 letech vstoupil do ČSSD a vyhrál pražské primárky. A konečně v roce 1996 se stal poslancem parlamentu České republiky a také členem jedné komise.
3: To nás hodně zajímá. Člen komise Zápor Evropské unie v Paříži pro letectví a astronautiku.
4: Ano, nádhera. Bylo nás tam 5, Češi, ani jeden neuměl francouzsky. A já ti říkal, kluci, o čem to mluvěj? A oni říkali, my nevíme, pane poslanče, taky.
3: Takže nejenom, že jste neuměli francouzsky, ale ještě to bylo o letectví a astronautice. Takže
4: no to jsme věděli, že to je o astronautice. Ale
3: tak tomu máš nějaký vztah?
4: Co si říkaj?
3: Ty k tomu máš vztah nějaký?
4: Ne, to se losovalo. Někdo dostal astronautiku, někdo dostal životní prostředí, někdo uhlí, já jsem měl štěstí, protože ta astronautika mě přišla, připadal jsem si jako, že jsem hodně dobrý. Potom já jsem si ty spisy, měl jsem vyčítky prostě, že za peníze pracujícího lidu tam jenom čumím. Tak jsem si vzal ty materiály domů a že mi to dcera přeloží z francouzštiny a v Praze jsem zjistil, že jsem si vzal ty materiály z toho životního prostředí.
0: Když jsme u těch televizních pořadů, napadá mě Sešlost, Luďka Nekudy, to bylo období, kde vám také, nebo vás zakázali představit s tím Ringem uprostřed. Je to tak?
1: Ano, já jsem byl dlouho FR Čech, F.R. Čech. Tak všichni věděli, co je to R. Já jsem vlastně oproti třeba Rangers, kteří se museli změnit v plavce a dalších, jsem z toho vyšel poměrně dobře s tím FR.
0: Jak vzpomínáte na Luďka Nekudu?
1: Byl to velmi vtipný člověk, velmi kultivovaný, milý. Byl to můj kamarád, on miloval Suchýho, on se viděl v semaforu a myslím, že se taky hodně přiblížil té poetice. Malých. On je jeden z těch, který ještě uměli, jako třeba já dneska, nebo Uršula Kluková. Ona už nás moc není. My, co umíme dělat malý formy.
5: František R. Čech. Že by snad muž, který za každých okolností překvapuje? Ano! Ano, to je ten pravý slogan. František Čech.
6: Děkuji, Luďko.

0: levý half i levý křídlo stojí u mě, nehnou se ode mě, říkají si, to je řízek. To bude jízda. Ale nic, přátelé, já tam stojím, podepisuju památníky, bavím se s lidma na tribuně, hledám čtyřlístky a tak pomalinku ode mě odcházejí a nakonec tam zůstanu sám. Na tu šanci čekám, v ten moment mi záložník posílá míč, bývá to zpravidla někdo z rychlých záložníků, Jarda Satoranský nebo Roman z Kamene. Ten míč mi jde přes hlavu, já ho chytnu takhle, ňaf, o, to se nepovedlo, ale prostě takhle ho chytím v letu, pošlu si ho k rohovýmu praporku, tam ho doženu, tam zpravidla mě, přátelé, teprve taky dobíhá zmatený obránce. To, já ale vím, že lidi přišli, zaplatili si, chtějí svoji zábavu, tak já se s ním vrátím, s tím obráncem před tribunu, tam ho zesměšním, dám mu dvakrát, třikrát jesle, utíkám zpátky k rohovýmu práporku, o tam tať centruju. Přátelé, centr je náhodně kopnutý míč. To je ten naservín, to je přinesený balón. Já totiž, jistě jste slyšeli, říká se tomu Didyho padající list. Já mám podobnou specialitu, málo kdo to umí kopnout. Těch 25 metrů z toho rohu do toho velkého vápna, říká se tomu Čechův kravinec. Já vím, možná, že vám to přijde trochu vulgární, ale je to podle typického zvuku dopadnutí míče, páč on letí a udělá... Zůstane stát, neodrazí se. Je to těžký to tak kopnout. A z toho moji spoluhráči velice, velice snadno dávají branku. Když se stane, já i taková je to, že nejsou disponováni fotbalově, tak já se tam vracím pomalinku z toho křídla a ze země, přátelé, dám hlavou takovou pecku, že to se prostě, to se nedá chytat.
1: Mimochodem, poté, co se František Ringočech vrátil ze Spojených států, hrál 2 roky po jazzových klubech západní Evropy a po návratu domů do Československa založil i vlastní rockovou skupinu Shut Up. Současně se stal šéfem orchestru divadla Semafor v Praze, kde účinkoval v představeních Šimka a Grossmana. A jako hráč na bicí nástroje vystupoval i s Jiřím Šlitrem ve hře Ďábel z Vinohrad a s Rudolfem Roklem v pásmu Tak co, pane barone? Tak... Co si teď dát zase nějakou muziku?
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: téhle zahraniční písni od skupiny Queen of Hearts napsal český text František Ringo Čech a zpívala Barbora Lišková. A my se těm zahraničním písním budeme ještě věnovat i teď s Františkem Ringo Čechem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když jste mluvil o tom, že jste si písně vybíral z těch cizích, to prostě šlo, že jste si řekl, tuhle udělám, vyrazil jste do vydavatelství a řekl, já chci dělat tohle.
2: No tak já jsem šel, doba byla taková, přišel jsem do Suprafonu, řekl jsem, chtěl bych točit ten a ten titul a natočili jsme ho. Ten text musel projít schvalovacím řízením, většinou ty texty mě spíš vytýkaly to, že jsou lascivní a ubohý a primitivní a blbý, což bylo programový ode mě, já jsem vždycky chtěl dělat takovou bluesovou jednoduchou formu textovou, ale a ideologicky já jsem s nikým nebojoval. A když jsem chtěl vlézt bolševiky do prdele, tak se vždycky to bylo příšer, vždycky se tomu vysmáli. Když jsem třeba udělal text o utrpení černého lidu, chtěl jsem se zavděčit, mě byl nějaký malér se Schlingrem, tak jsem dělal text, jak bílý otrokář zabíjí černošský malý děti a jejich maminku snad taky zabije a to oni všichni se smáli, mohli se potrhat smíchy, já to prostě neumím. V tom Supraforu se tomu smáli, nebo protiválečná píseň, když jsem napsal, hej amíku, půjč mi píku, já tě píchnu do pupíku. Oni to nebrali jako protiamerickou píseň, takže, ale to byly jen ojedinělý pokusy, já jsem na tohleto pole, jako na pole kapitána Mynaříka jsem nikdy nevkročil.
0: František Ringo Čech byl také v polovině 70. let rozhlasovým redaktorem Mikrofóra. A na začátku 80. let začal dokonce organizovat a uvádět i rockové festivaly, třeba takový Beat Salon. A několik let intenzivněji zpíval a vystupoval také s karlovarskou skupinou Metronom. Tak mě napadá, Františku, ukradl vám někdo někdy námět na nějakou skladbu, píseň?
2: Ne, já naopak, já jsem kradl.
0: Komu?
2: Myslím, že chudák Karel Šíp, ten to odnes jednak se Schlingrem, čmajznul jsem mu Schlingra a myslím, že dělal nějakou písničku Moudrý strýček Véna se to jmenovalo. Bylo to o jídle, tak já jsem hned šel domů, udělal jsem písničku, jak co všechno jí. Takový blábol, prostě všechny jídla, které mě napadly, jsem seřadil. A to byla taková liga, že bychom se na sebe nezlobili.
0: Když už jste narazil na toho Karla Šípa, kdy jste se potkali poprvé?
2: Já jsem zjistil, že existuje Karel Šíp a Uhlíř, až když Pavel Chrastina za mnou přišel, říkal, hele, ty chceš se rozejít se Sodomou, chceš dělat rockovou, tvrdou muziku a já znám nějakýho Schlingra, ten je stejně nespokojený ve skupině Faraon, která sice je dobrá, ale on nechce zpívat Dráty pletací a René a Rudolf, chtěl by taky dělat rockovou muziku, tak se nás seznámil v Dynakordu na Vinohradech. A hned jsme si s Jirkou Schlingrem padli do voka a řekli jsme si teda, že budeme dělat spolu a už za týden jsme byli Jirka u mě v kapele.
0: No a teď by mohla následovat logicky ukázka z Šípova pořadu Všechno party, kde byl několikrát hostem i František Ringo Čech. Dokonce i tehdy, když se mluvilo o počítači. Za režijním pultem byl tehdy Viktor Polesný.
3: Teď mě opravuje furt blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje.
4: No.
3: Furt mi opravuje mi pravopis, to já neznáčím.
4: On tomu rozumí. Počítač myslíš, no, ne Novotný?
3: Ne Novotný může, ale ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
4: On neví, co je dum-dum.
3: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co si děláš? A já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo? Napíšu, smrdíš čipovej hnuse. A on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na ně vidím, jak to dělá nerad. Jak se v něm ty koncový elektronky, ty... jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
5: Ano.
3: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafe. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
5: Tak na té klávesnici.
3: Ano, ano. Ať vidí.
5: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
3: To je obžaloba.
5: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
3: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
5: Ano.
3: A já ho teda musím psát na něm.
5: Na počítači.
3: Na počítači, no a...
5: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
3: No, no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký, blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den. Všechno. Pořád mě obtěžuje, najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
0: V roce 1985 přestává být hudba pro Františka Ringo Čecha hlavní profesí a zakládá Čechovo prozatímní divadlo, jehož je protagonistou a ředitelem. Jde o divadlo autorské, napsal pro něj spoustu her, třeba Loupežníci na chlumu, Dívčí válka, Titanic, Smích se Shakespearem, Sjest za vaše peníze nebo Oheň a voda. Františku, jak to tehdy šlo za socialismu založit divadlo?
2: Tak on nezapomeňte, že komik... jaksi není moc, není co do vážnosti, nemáte takovou váhu, prestiž společenskou, tak jako spíš se nad váma tak jako ušklívaj. Na druhou stranu to má tu výhodu, že zase vám trošku dají pokoj. Já pokud jsem něco neprovedl, vyloženě se mi nějak nenasral, tak mě komunisti dali pokoj. Zkoušeli to třeba každý druhý, třetí rok přišel agent pro informace, jestli bych náhodou se nestal informátorem, já jsem na to měl poměrně slušnou obranu. Já jsem řekl soudruhu, já bych velmi rád, to prostě to dokonce považuji za svoji povinnost jako socialistického mladého socialistického člověka, abych střežil prostě společně s vámi ten socialismus, ale já se vám musím přiznat, já šíleně chlastám a já se vožeru všechno vykecám, já vyzradím vaše jméno a styčný důstojníky. Já prostě, když se vopiju, já vůbec nevím, co dělám, no tak to oni nade mnou vždycky mávli do koup, že ožralu do svých řad nechtěli.
3: Teď to spustíme a já vám přeju příjemnou zábavu. Díky.
0: Čeká nás tedy poslední ukázka. A ta je z autorské hry Dívčí válka, kde si František Ringo Čech zahrál Ctirada. Šárku bude hrát Sabina Laurinová.
3: A už to bez ní nemůžu vydržet. Šárko, kvítečku, lásko moje milovaná.
6: Ach, Ctirade, ani nevíš, jak se mi po tobě stýskalo.
3: Mně taky, Šárko, mně taky. Pojď, půjdem spolu běhat do Březového háje.
6: Co zase běhat do háje? Vždyť jsme tam běhali včera. Já mám lepší nápad. Ctěrady, dej mi hubičku.
3: Fuj! Hubičku. Vždyť ještě nejsme svoji. A potom... mohla bys mít miminko.
6: Cože? Po hubičce, jo? Ty blbečku.
3: Jen nech bejt. Víš, co říká moudrý Lumír? Když Perun dopustí, i sukovi se spustí. Počárko, půjdeme běhat do Březového háje a když tě chytím...
6: No když tě chytíš, tak co?
3: ale já tě stejně nedohoníš.
6: No tak ctěrade, co když třeba náhodou upadnu? Co když zakopnu a upadnu, co potom? No?
3: Když tě chytím, nemůžu říct, to je hrozně zprostý.
6: Tak ctěrade, já se teda otočím,
3: tak
6: jo?
3: Tak se otoč.
6: Tak.
3: Ale je to síla, Šárko.
6: Jen do toho, miláčku, jen do toho.
3: Když tě chytím, taková čuňárna. Musíš mi dát květinu.
6: Víš co, do toho háje si tě sám.
3: A kam půjdeš ty, Šárko, kam půjdeš?
6: Nikam. Budu dnes sama doma. Naši jeli na říp. Jestli chceš, můžeš přijít k nám.
3: Zbláznila jsi se, když vaši nejsou doma? Když jsou na řípě?
6: Na řípu jako na hradu.
3: Když říkám, když jsou na řípě jako na hradě. Šárko, co by tomu řekli sousedi?
6: Myslíš Germáni?
3: Ne, myslím sousedy na vedlejší větvi. Už to mám, Šárko. Půjdeme k vám do srubu a vememe sebou Lumíra. Je takový moudrý. Budeme se od něho učit jeho slovanské moudrosti.
6: Moudrosti toho domýšlivého starého papriky? Nerozumím mu ani slovo, říká samý blbosti.
3: Hrložeš! Lumír je boží pěvec a jeho ústy k nám hovoří Perun a ostatní slovanští bohové.
6: Medovina z něho mluví a ne slovanští bohové, zvokla jste jednoho.
0: František Ringočech, náš dnešní host. Já mám pocit, Františku, že ať už děláte cokoliv, malujete, píšete, zpíváte, hrajete, že je pro vás vždycky důležitý humor.
2: Já mám pocit, že to tak má být, že to lidi nejvíc potřebujou. Umírání, týrání, teror, lidi toho mají plno, ale humoru je málo.
0: Tak já vám za ten humor, který máme my díky vám, moc děkuju, přeju hodně spokojených posluchačů, diváků a čtenářů a těším se zase někdy naslyšenou v našem pořadu.
2: Děkuju a hodně štěstí všem.